0: mi v tom samozřejmě pomůžeš.
1: To mě ani nenapadne. A taky by to k ničemu nevedlo. Předně bys byl docela určitě odhalen a za druhé, není vůbec jisté, jestli by takové maličkosti toho inženýra odradili. Náš úder musí být skrytý, ale o to účinnější. Inženýr s inženýrkou nesmějí už na váš domek ani pomyslet.
0: To se hezky poslouchá, ale neumím si představit, jak by se to dalo uskutečnit. Inženýr je vzdělaný člověk a hned tak na něco nenaletí.
1: Ovšem, jenomže co je vzdělání proti našemu důmyslu? Já jsem si například všiml, že ve věži kostela svatého Vojtěcha je spousta netopírů. Stovky, ne-li tisíce.
0: To ví každé malé dítě, ale co mají netopíři co dělat s naším případem?
1: Hodně. A proto se taky do věže co nejdřív vypravíme.
0: Kopyto chvíli přemítal. Už to mám. Netopíry pochytáme a já je v neděli pustím v pokoji, aby si inženýrovi mysleli, že žijí u nás v bytě.
1: Něco tak primitivního by mě v životě nenapadlo. S takovým trikem bys to mohl zkoušet u nějakého žáčka z druhé třídy, ale ne u inženýra.
0: No tak co tedy? Už mě nenapínej, nebo ti na mou duši vrazím jednu do zubu a týden si budu vyčítat, že jsem zmrzačil kamaráda.
1: Tak dávej pozor, ty pardubičáku. Vypravíme se do věže a budeme chytat netopíry. Z přírodopisného kroužku víme, že netopír trpí stejnými cizopasníky jako člověk. A to zejména kterými?
0: Štěnicemi.
1: Správně, štěnicemi. Vědci se dokonce domnívají, že člověk získal tento hmyz od netopírů, když ještě sídlil v jeskyních. Hele, ať mají pravdu nebo ne, my potřebujeme pochytat co nejvíce štěnic. Pečlivě je uzavřeme do krabice...
0: A já je rozházím po bytě.
1: Hele, ty znamonuši ztratil rozum. Zamoříš celý domek štěnicemi a přitom není vůbec jisté, že některá vleze na inženýra nebo jeho ženu.
0: No tak jak to uděláme?
1: No, to zařídím já. Ty se budeš chovat jako vzorný synáček, který se nemůže dočkat okamžiku, kdy bude v Pardubicích. A já zatím nasypu štěnice inženýrovům do auta.
0: Mňouku, ty jsi geniální. Až do dnešního dne jsem si to myslel o sobě, ale vidím, že jsem se mýlil.
1: No hlavně, že jsi to pochopil.
0: Žáci si přinesli z domova každý dvě prázdné krabičky od krému a vydali se na lov malých, leč krvežíznivých bestií.
1: Kostelík svatého Vojtěcha, jak známo, stál za městečkem vedle hřbitova, tedy ne právě na frekventovaném místě.
0: Hoši se nemuseli bát přehnaného zájmu veřejnosti, ale na druhé straně nebylo nijak jednoduché dostat se dovnitř.
1: Nejprve museli vylézt na hřbitovní zeď,
0: odtud na střechu bývalé fary,
1: a z ní už pro zdatné mládence nebyl problém vsoukat se vyraženým oknem na schodiště vedoucí ke zvonici.
0: Byl to mimořádný sportovní výkon, ale stál za to.
1: Mnohem těžší ovšem bylo chytat netopíry.
0: I když jich zvonice byla plná a žáci nebyli žádná motovidla, stavěly se jim do cesty různé překážky.
1: Prkna na podlaze byla spuchřelá.
0: Zábradlí nalomené a ustavičně hrozilo nebezpečí, že se při honu na kvičící a zoufale poletující netopíry zřítí dolů do chrámové lodi
1: a napíchnou se na nějaký křížek na oltáři. Ale pak si zvykli
0: a Kopyto ukořistil prvního netopíra.
1: Pečlivě prohledali jeho kožíšek
0: a našli dvě vypasené štěnice, které putovaly do krabičky od krému.
1: No výborně, jen do toho. Škoda, že si ti neinteligentní tvorové neuvědomují, že ten lov pořádáme v jejich zájmu a zbavujeme je cizopasníků. Já být netopírem, tak si ti sednu přímo na rameno.
0: Žádný z netopírů to ovšem neučinil a tak lov trval téměř 3,5 hodiny.
1: Ale vyplatil se.
0: 4 krabičky byly plné a štěnice v nich byly namačkány jako sardinky.
1: Tak a jdeme. Kořis vezmu k sobě a ty na každém kroku prohlašuj, jak se těší do Pardubic.
0: Ačkoliv byli celý zaprášení a potrhaní, loučili se s úsměvy.
1: A pak nastala neděle.
0: Kopytovi už od rána čekali vzácnou návštěvu. Maminka po generálním úklidu, který provedla v sobotu, ještě přelešťovala kliky a otec na sebe navlékl sváteční oděv. Vše zářilo čistotou.
1: Krátce před 10:30 zavrčel motor a před domem zastavilo béžové MBčko. Pan inženýr Mouchalík s manželkou si přijeli

0: tam více příležitostí ke vzdělání.
1: A co by si rád studoval? Otázala se sladce paní inženýrová.
0: Mám zájem o všechny vědy, avšak zejména o matematiku. Hodlám se stát inženýrem.
1: No skvostné, jen tak dál, hochu. Inteligence je solí národa.
0: Ale pak už začala prohlídka domu.
1: Nejprve prošli inženýrovi zahradou a uznale pokyvovali hlavou.
0: Pak vešli dovnitř a doprovázení rodinou Kopitovou procházeli celým domem od sklepa až na půdu.
1: V té chvíli se přikradl k inženýrově automobilu žák Mňouk a po otevřeným oknem cosi sypal na sedadla.
0: Po exkurzi v domě nabídla paní Kopitová malé občerstvení
1: a zdálo se, že všichni jsou spokojeni.
2: Tak plácneme si, pane inženýre,
0: zeptal se pan Kopito.
3: No já se domnívám, že naší dohodě nestojí nic v cestě. Můj domek je pěkný, váš rovněž. Oba máme zájem na přestěhování a tak nezbývá, než dojednat nezbytné formality u notáře. Ve čtvrtek bych se u vás zastavil vozem, vše potřebné zařídíme.
2: Budu se těšit, pane inženýre,
0: pravil pan Kopito a paní Kopitová zářila jak rozsvícený lustr.
1: Pak se inženýrovi rozloučili, paní pohladila Kopita po vlasech, nasedli do auta a odjeli.
2: Haha, a je to v cuchu, maminko. Za měsíc už budeme občané pardubičtí.
0: To jsem ráda, že to vyšlo, tatínku.
1: Usmála se paní Kopitová a obrátila se k synovi.
0: A tebe musím taky pochválit. Choval ses opravdu vzorně. Je vidět, že ti na tom přestěhování záleží.
1: Nálada byla opravdu slavnostní a trvala až do čtvrtka, kdy měl přijet pan inženýr. Místo něho přišel pouze listonoš Houně a přinesl následující telegram.
4: Od Výmeny odstupujeme. Stop. Inženýr Mouchalík. Stop.
1: O několik hodin později pravil Mňouk. Tak vidíš, Kopito, jak je důležitá znalost přírodopisu. Kdybys například uměl brilantně otrojmocňovat a nevěděl, že netopíři mají štěnice, tak už by se stěhoval do Pardubic.
0: Už jsem ti řekl, že plně uznávám tvou genialitu,
1: řekl s obdivem Kopito. Pak se zamyslel a dodal.
0: Zvítězili jsme na celé čáře, avšak za cenu neštěstí druhých. Inženýrovi mají zřejmě domek plný štěnic a vsadil bych se, že se z toho paníčka zhroutila. Naši chodí jako bubáci, protože už se viděli v Pardubicích. A nejhůř na tom bude pan učitel Pěnička, který včera povídal.
5: Tak prý se nám, chlapče, odstihuješ. Ještě by měli všichni čerti vzít Mňouka a dalo by se v té škole vydržet.
1: Debatu uzavřel Mňouk. No Kopito, takový už je život a zákony přírody. V přírodě silnější požírá slabšího a my jsme díky své genialitě silnější. Na nás si hned tak někdo nepřijde.
6: Na nás si hned tak někdo nepřijde.

o slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Je!

0: Hafí Krafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech meta. Myška se polekala a zapištěla.
1: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk.
0: Koza Róza se polekala a zamečela.
1: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé.
0: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
2: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
0: Jak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
3: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
0: Volek Bolek se přidal.
4: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
0: Kravka Slávka pokývala hlavou.
3: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva navzdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho.

zvláštní vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek. Krá!

0: Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
0: Jak?
3: Kulička.
0: Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
4: Ať žije a roste náš Míša Kulička, co říkáte?
5: Ať žije Míša Kulička.

0: dobřeje, slunce tě zahřeje, země tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk.
2: Kuk, Míšo.
1: A když jsem se takhle hezky vyspinkal, co bude teď?
2: Teď? Teď se bude jíst.
1: Hau, hau, hau, hau. Tu mám hlad. Já tě sním.
2: A já tebe.
1: Ne.
2: Kožíček sníme. A pacičky sníme. A nosánek sníme. A bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. Ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Jdi ty, hlupáčku. To není konec světa, jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les a za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky a prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: Mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: Ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na tři kroky odhoupněte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla a udolí dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi, ti jsou směšní.
1: Však jsi ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A nesnad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nelám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No. Zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem prosím Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: To víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo. Budeš můj kamarád.
1: Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A jak jsou mi mračit. A jak se... Je, mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
0: Jak jsi to poznal?
1: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
0: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
1: Tak já se zeptám, když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
0: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
1: Tak jo.
2: Jeden krůček domovu, potom druhý, třetí. Kulička a králíček, kurážné jsou děti. Míša už byl ve světě, má co ho leká, zatím ale netuší, co ho zítra čeká.
3: Kikiriki, vstávej, strýčku Martine, je 6 hodin a dnes je ve městě jarmark.
4: Ej, pokoj, nezdobo, nech mě spát.
3: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut, vstávat a jde si na trh.
4: Aby tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humnech, honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
3: Kikiriki!
4: No, to mám za svou dobrotu, bavlnce vás všecky chová. Slůvka křivého vám neřeknu, kozu pasu na nejlepší trávě, čuníkovi z města mláto nosím, stračně čistím každý den chlév a vy ani člověka nenecháte dospat.
3: Kikiriki, 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
4: No dobře, teď už vstávám.
3: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
4: Hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
3: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
4: No a nic, jinak nic. Nevíš to, co naše pást. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
3: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
4: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo. Ale nám se to nelíbí, co, Koute?
3: Poslušně hlásím, nelíbí.
4: Tak. Breťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít.
5: Bude sít a bude žít, bude sušit sena, dobrá bude na práci, když tu není žena. Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, Kohoutku, budem pěkně spát.
3: Jen aby na nás zase nevyzrál.
4: Jikuš, Kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
0: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
1: Jen pojď dál, králíčku.
0: Dobré jítro, pořád čekám a ty nikde.
1: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
0: To nevadí. Podívej, co ti nesu.
1: To jsou hezké zelené lístečky.
0: Lístečky největší dobrota, jakou znám. No tak jes, nestyď se.
1: Když mě to moc nechutná.
0: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
1: Já to taky nevěděl. Ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my medvědi.
0: A co rádi medvědi?
1: Nejraději med.
0: Med. V životě jsem ho neochutnal.
1: Já taky ne.
0: A jak teda víš, že medvědům chutná?
1: Maminka to povídala. Aha. A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
0: Na králičí ocásek.
1: Dneska maminka přinese med.
0: Opravdu?
1: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků.
0: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď. Jedí medvědi borůvky?
1: Aby ne. Maminka mi je nosí každý den. No. Kde jen může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
0: Nebreč. Uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou.

0: A ho najdu, už jdu. 10.
1: Tam nenajdeš.
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že ses schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač se.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. Hm. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. Hm? A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: pětucest. Sedm domů, osm stromů, devět pět, co je teď deset.
1: Už.
2: Je. Jak hledá, jak čuchá, až sem přijde, vyskočí a udělá bof.
1: Schoval ses výborně, králíčku. Zrovna se jdu podívat, jestli nenajdu něco dobrého k snědku a vida. Svačina mi sedí právě u nory.
2: Liška, zachraňte mě.
1: Pán Olenku, kdo se mi dostane do drápu, ten se může rovnou rozloučit se životem.
2: Míša, pomoc, pomoc,
0: co se to tu děje?
1: Ale nic, co by. Jen si děj pěkně po svých.
2: Zachraň mě, Míšo.
0: Okamžitě, králička, pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo?
1: No, snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, no, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
2: Děkuju za takovou legraci.
0: Hej, králíčku, kam běžíš?
1: Ale neho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat. Potkám ho, slušně pozdravím a on hned, pomoc, pomoc. Jako by ho někdo chtěl sníst. Já nevím, proč právě on si o mě myslí to nejhorší, když co jsem se o něho nastarala, co jsem se ho nahoupala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
0: Ale on mi o liškách říkal něco docela jiného.
1: O liškách?
0: Ano.
1: No prosím, tady to máme. Já vím, moji příbuzní jsou všelijací, no ale proto nás nemusíš házet do jednoho pytle.
3: Nevyprávěla ti o mě maminka?
0: Ani slovo.
2: To mám štěstí.
0: Co?
3: Nic, nic. Schválně se jí někdy zeptej, jaká já jsem dobračka. Kuřetě bych neublížila. Kuřata mám náramně ráda, tedy moc ráda, abych tak řekla. A co kuřeti, mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
0: Opravdu?
1: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
0: Tak to musím říct tedy králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
3: No, no, no. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
0: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
1: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
0: Ale maminka šla promet.
3: Promet, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
0: To už je maminka řekla.
1: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
0: Vždyť smím zdoupěte jenom na tři krůčky.
3: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky tři krůčky a dost. Takhle, podívej. Jedna, dvě, tři a dost. A zase jedna, dvě, tři a dost. Jedna, dvě, tři a dost.
1: A takhle dojdeš až za maminkou.
0: Ale já nevím, kde je.
3: Já ti to neřekla.
0: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. A on řekl.
1: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou. No tak poslouchej. Maminka je blízko.
0: Kde je blízko?
1: Kousek odtud. A co říkám blízko? Maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček, snadno tam dojdeš. Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním. Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
0: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
1: No, snad nemáš strach.
0: Mám. Vlastně ne. A vůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
1: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. Jedna, dvě, tři a dost.

Jenci. A doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. Když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí sáčinu, zlosti bych se propadla.

0: Ach, to je horko. Který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Vstávej, Martine, vstávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jářku, až mi ten uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Ikiriki, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pasti.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy, medvědici svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, prát, hop a hej!

0: jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always, always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí, ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme, co o nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil a nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha, schválně mě poslala do černého lesa, abych tu umřel. A nastydl se a zabloudil. Taky, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne, to není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat, mně se zdá, že mám čumáček trochu nakřivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš, ty jsi mě špatně vedl. Je, kdyby tady tak byla maminka. Maminko.
1: Míšo!
0: Maminka, to byla moje maminka.
1: Míšo!
0: Už letím, maminko. Maminko, tady jsem, mami.
2: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se.
0: Tak, a jsem u tebe.
1: Teď jsme oba v pasti.
0: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu, víš.

0: ale překvapení.
1: Jeje, kumocička Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmotřička.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kde pak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám, prosím tě, pomoz nahoru.
2: Ta a pomoc? Ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte do kroku.
4: Kam běžíte, králíci?
3: Pojďte s námi.

0: Už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
1: Kam běžíte, králici?
2: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
1: Kde je Míša?
2: V pasti.
1: Co tam dělá?
2: Bojí se.
1: Koho?
2: Člověka.
1: Toho se taky bojíme.
0: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové.
3: Tak a jsme tady, Míšo.
4: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
3: To je úplně jednoduché. Líška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
5: Potřebujeme, ale co byste nám... Vy, králíčci, mohli být platní.
3: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku. Hej, bráškové, jeden, dva. Vy půjdete z téhle strany. Vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři sklítat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni pryč. A teď rychle nahoru.
5: Děkujeme vám, králíci.
4: Děkujeme.
5: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
0: Je to nic. Uf. Rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval.
3: Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si na schovávání.

0: Míšo, pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni, uvidíte, co jste ještě neviděli. Trak sedli medvědi Martinovi na lép. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvědi. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to?
1: Ale.
2: Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru
4: past.
3: Hejsa hopsa, z mého medu nebude už krást.
4: Krást!
3: Martin ten má za ušima, hejsa hopsa, hej!
4: Hej!
3: Chlapi vzhůru, medvědice, pěkně se mi vzdej!
4: Ruce vzhůru, kikir!
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci, na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima se viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
2: Pomoc! Stričku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
3: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil, ale nepustím tě.
2: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
2: Už to víckrát neudělá.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
2: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
3: Už si dochytračila, pěkně tě svážeme, abys mohla dělat jen malinké krůčky. Tak, a ty ji, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
2: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhla na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš na vrch ještě nějaký ten klofanec. Báchadem.
3: To bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. A bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
0: Ruce vzhůru a ani hnout.
6: Spaste ruši, Barbora.
0: Co pak to vyvádíš, stříčku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
6: Na koho bych čekal, Barbořičko, ne, jen tak sedím a koukám.
0: Koukáš?
6: Koukám.
0: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
6: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, když ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
0: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
1: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
0: To víš, že ne. Ale na ženu trochu strachu.
6: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
0: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
1: Ne, že ne, mami.
0: Ne.
6: Že ne, Barboro.
0: Ale ano.
1: Že ne.
0: Ne, neboj se.
6: Ne, Barboro.
0: Ano a basta. Rozluč se se svým bídným životem, Martine.
6: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš, jen mě nech být.
0: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
1: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
0: Míšo, Míšo, počkej. No tak neutíkej. Míšo, vrať se. Raz a dva

0: poslouchat.
1: Určitě, tebe tak budu poslouchat.
0: Kikriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, už ji vede, to je novina. Umí!
1: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
0: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat, když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
1: Teď už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
2: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kout je v celém lese největší hrdina?
1: Ono už se to ví?
2: Já tomu nevěřila.
1: Chyba, Liško, chyba.
2: A co víc, Slavík povídal, že kout zpívá mnohem krásněji než on sám.
1: Slavík, je tohle možné?
2: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
1: No tohle.
2: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
1: Já jsem z toho celý pryč.
2: Taky musím uznat, že je daleko mrštnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla támhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
1: No to by se mohlo zkusit.
0: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
2: Já s tebou? Vždy bych byla každému prosmí.
0: Nikdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: To jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl. To musíš takhle. Vidíš? Takhle buď.
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale. Hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
1: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané. No, kdybyste jen pro vás trošku povolil.
1: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
1: Ale nesmíš to říct.
2: Nepak. No, nepovím ani slůvko. Tak. Tak. Ještě kousek. Tak, teď je to dobré.
1: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: Za Bohem, holoupí kohouté. A pozdravuji Martina.
1: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Liško!
3: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
4: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se, kuk!
5: No, ama, když jste na sebe takový ošklivý, tak...
3: To mi jen tak zlegrace. Víte, Martine?
4: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
3: Ty jsi začal.
4: No, ale ty jsi mi kradla med.
3: Pro trochu medu.
4: Krást se nemá.
3: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
4: No, tak...
3: Určitě nedal.
4: No, ale kdybys řekla stříčku, Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
3: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
4: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti.
6: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
4: Byly, zase budou,
6: je
4: Barboro.
6: Pak, Martine, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrač se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
4: Netrucuj, chlupáči, dej si říct. Postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
5: Ne.
4: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
5: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
6: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
4: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
5: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
4: Co říkáš, Barboro, počkáme?
6: Počkáme, strýčku Martine.

0: Hospodáři, novina!
1: Už to zase začíná. Co se stalo, kohouté?
0: Liška utekla.
1: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohout všecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
2: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.
3: Jú, plný hrnec len.
4: Je nám dobře v našem lese, veselme se, hej. Radujme se, hej. Hoď sa, hej, sa, hej. Začnem spolu hostinu.

0: Přemílek a Vochomůrka seděli na lavici před pařezovou chaloupkou. A Vochomůrka najednou povídá.
1: Víš co? Každého, kdo půjde kolem, pozdravíme. No, a užijeme si zdravení,
0: řekl Křemílek. Za chvilku šla kolem myška Filipka. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku a Filipka udělala pukrlátko, co se mu říká myšrlátko. Potom šel tamtudy jezevec Burdych. Kývá se z nohy na nohu a mračí se, jako by mu bylo všechno k zlosti. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku, ale jezevec Burdych se ani nepodíval.
1: To nevadí, počkáme, až půjde zpátky,
0: povídá Křemílek. Čekali a dočkali se. Burdych se vrací a mračí se ještě víc. Zlobí se, nekouká na cestu a najednou vrazil nosem do pařezové chaloupky.
1: Mordius, povídá. Kdo mi tu chalupu postavil do cesty?
0: Křemílek s Vochomůrkou pomohli Burdychovi na nohy a řekli,
1: tu chalupku nikdo nepostavil. Ona vyrostla sama, protože je pařezová.
0: Jezevec Burdych to poslouchal a hladí si tlapkou naražený nos. Už neřekl nic, ale začal chaloupku obcházet a mračil se, jako by mu všechno bylo 9x k zlosti.
1: To on asi něco vymýšlí,
0: špitali si Křemílek s Vochomůrkou. Burdych se zastavil a zadupal.
1: To se ví, že něco vymýšlím. Vymýšlím, jak tu chalupu nejlíp zbořit.
0: V Křemílkovi s Vochomůrkou se zarazilo srdíčko.
1: No, to nesmíš, křikl Vochomůrka. To je naše chaloupka. Ta chaloupka není ničí, protože tu vyrostla sama,
0: zabručel jezevec Burdych a odešel do houští. Za chvíli vystrčil z houští svůj jezevácký nos.
1: Až bourám jí, až bourám, přesně v 7 hodin.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rozeběhli do světnice. Na zdi visí hodiny, kyvadlo lítá nahoru dolů.
1: Je, už je za 5 minut 7,
0: lekl se Vochomůrka.
1: Co teď?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se pro větší chytrost podrbal pod čepičkou.
1: Víš co? Postrčíme hodiny zpátky a bude to.
0: Stoupil si na stoličku a postrkuje ručičky dozadu. Jenže hodiny řekly tikťakovým hláskem.
2: Ne, ne, my jsme hodiny spravedlivé a musíme ukazovat pořádně.
0: A plácli Vochomůrku ručičkou přes ruku.
1: Za 2 minuty nám jezevec zboří chaloupku a to je moc smutná věc,
0: povídá Křemílek. Vylezl si na stoličku a popadl hodiny za kyvadlo.
2: Ale hodiny zase řekly tikťakovým hláskem. A stejně bude 7 hodin.
0: A strčili do Křemílka kyvadlem. V tom tam přiběhla myška Filipka.
3: Co to tu vyvádíte?
1: No, radši jdi pryč,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou,
1: protože za chvíli rozboří Burdych chaloupku na třísky.
3: A proč by jí bořil?
0: Diví se Filipka.
1: Protože je zrovna 7 hodin,
0: povídá Vochomůrka a v tu chvíli se všecko ve světnici zatřáslo. Hrnečky v polici zvonily jako na neštěstí. Když to trochu přestalo, Filipka řekla.
3: Pozor, jezevec se hrabe pod chaloupkou.
0: Všecko se zatřáslo podruhé, až se vysypal popel z pece.
1: Do třetice, u už to bude docela naposledy,
2: řekl smutně Vochomůrka. Ale myška Filipka vklouzla do dírky pod pařezovou chaloupku, kde hromcuje jezevec Burdych. Jezevec už podstrčil pod chaloupku tlapky a chce jí vyvrátit jako sochorem. Jenže v tom se mu u nohy vyvalila hrudka a je tam dírka. Vyběhla z ní myška Filipka, vběhla Burdychovi pod tlapku a polechtala ho drápkem. A takhle mu zahospodařila pod všema čtyřma nohama, až z toho Burdychovi bylo do tance. A protože v díře pod chaloupkou nedokázal udělat ani krok, vyběhl na paseku a chvíli motal jezevácký tanec. Pak se zamyslel a povídá:
1: co jsem to vlastně chtěl?
2: Už nevěděl, protože když se jezevec dá do tance, protancuje, co chtěl i co nechtěl. Zabručel a odešel do houští. Myška Filipka přiběhla ke Křemílkovi s Vochomůrkou a řekla:
3: už je 7 hodin a minutka. Srovnejte si hrnečky v polici a zameťte popel u pece. Už je všecko v pořádku.

chlapíka. Když chlapec poodrostl, byl už tak uvyklý kostkám a životu v krčmách, že bys ho odtud nebyl vytáhl ani párem koní. A když mu scházely peníze do hry, jal se krást. Nejdříve okradl otce a pak sousedy. Ale otec ho přísně nepotrestal, jenom ho po dobrém napomínal i nedal nic na ty domluvy, sklouzali po něm jako po huse voda. A tak se stalo, že když dospěl v muže, byl přistižen při krádeži jednou a po druhé. Otec po obakrát nahradil škodu a zachránil ho před šibenicí. Potom byl nezdara chycen po třetí a tentokrát už neušel soudu. Když ho pak vedli na popraviště, prosil pro Boha, aby mu přivedli otce. Ten přišel plačky a syn ho poprosil, aby ho políbil a prominul mu, čím se na něm provinil. I objal ho otec, ale syn místo, aby vyčkal políbení, zahryzl se mu do obličeje tak, že mu ukousl nos. Když ho přítomní kárali za ten čin a připomínali mu, že ho otec dvakrát zachránil před oprátkou tím, že za něho složil peníze, a že by to byl rád udělal i po třetí, kdyby byl mohl, odpověděl syn. Stalo se mu dobře a po právu, neboť on zavinil, že skončím na šibenici. On totiž dopustil, abych si od malička žil podle své vůle a nikdy mě nepotrestal za prohřešky, jich jsem se dopustil. Stoleček pro otce. Byl jednou jeden hospodář a ten měl syna. Syn se vydařil po otci, ještě za mlada se naučil dobře hospodařit a byl v těch letech ve všem otci k ruce a v nejmenším ho nerozeněval. Když dospěl, oženil se. Měl utěšenou ženu a potom i děti. A tak se nějaký čas všichni pokojně snášeli, až otec zestárl a syn místo něho spravoval rodinný statek. Ale jednoho dne si vzal syn otce stranou a požádal ho, aby mu statek postoupil. Sliboval, že ho za to bude až do smrti opatrovat a že ho nikdy neopustí. Dotázán vysvětlil, proč o to tak stojí. Prý, když chodí místo otce do obecní hromady, nikdo tam na jeho slovo nic nedá. Stařec ho vyslechl a vyžádal si lhůtu na rozmyšlenou. Uvážil, že syn není hráč, opilec ani marnotratník a že by ho zarmoutil, kdyby mu nevyhověl. I rozhodl se, že mu hospodářství postoupí. A tak se rázem stal ze syna tuze bohatý sedlák. Jenom co převzal statek, popustil si nový hospodář pásek o jednu dírku, začal chodit častěji mezi lidi a sám nezřídka hostil i sousedy. Jeho otec, bezzubý stařec, jedl už jenom pomalu a pořád mu u nosu visela kapka. Syn si to ošklivil a hanbil se za to před hosty. I jal se přemýšlet, jak by otce uklidil před návštěvami, až dostal nápad. Udělá zvlášť pro něho stolek, aby na něm jídal sám v koutě u kamen. Dal se tedy do díla a děti hned okolo něho, však víte, že vždycky rádi přihlížejí, když se něco děje. A nejstarší synek se ho zeptal, co pak to táto děláš? A on odpověděl, ale stolek pro vašeho dědka. Vždyť mlaská při jídle jako čuně a kape mu z nosu. Stydím se za něho, když k nám někdo zavítá. Ať si támhle u kamen, kde nebude nikomu na očích, vždycky spořádá ten svůj žvanec, jak je mu libo. Synek na to, a až ty budeš starý, to ti taky postavíme stolek ke kamnům? Ta slova těla hospodáře do živého. Připomněl si, že tohle otci nesliboval, když ho žádal, aby mu odevzdal statek. A kdyby se měl stejného dočkat zas on od svých synů, že by mu z toho vzešlo,

byla nemalá hanba a posměch. Nemeškal, rozbil na třísky ještě nehotový stolek a napříště usazoval otce až do jeho smrti za veliký stůl v jizbě, ať už se u něho sesedla jenom rodina, nebo i přibylí hosté. V nouzi přítele poznáš. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, kterého velice miloval. Když syn dospěl, předstoupil, jak bylo zvykem, před otce a požádal ho, aby mu dovolil vydat se na cesty. Prý by si na nich především chtěl najít přátele. Otec ho vyslechl a řekl, ten tvůj úmysl se mi docela zamlouvá, jenom se měj na pozoru, aby tvá snaha nebyla nadarmo. Princ si vzal otcovu radu k srdci, rozloučil se s ním a potom jezdil po rozličných zemích plných 7 let, aniž se mezi tím podíval domů. A když uplynulo těch 7 let, navrátil se k otci. Ten se velice zaradoval a řekl mu, milý synu, pověs mi, jakou jsi získal přízeň a mnoho lis našel přátel. Princ odpověděl, co se týče přátel, mám 3. Prvního z nich miluji víc než sebe samého, druhého tolik jako sám sebe, třetího pak míň než sebe a udělal jsem pro něho také jenom málo. Na to král, což o to, mít přátele je dobrá věc, jenomže je napřed musíš vyzkoušet, než se ocitneš v nouzi. Já ti něco poradím. Zabij vepře, dej ho do pytle, pytel vem na záda a zajdi s ním v noci postupně ke všem 3. U každého zatluč a řekni. Milí příteli, stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka. Dopadnou-li mě, zaplatím za ten čin hlavou. Prosím tě proto, pomoz mi v té nouzi a zachovej mě při životě. A tělo toho zabitého uschovej u sebe v domě, ať mě s ním nechytí. Podle toho, co ti kdo z nich odpoví, poznáš, který je tvůj opravdový přítel. Princi se ta rada zalíbila a slíbil, že se podle ní zachová. I nemeškal, naložil s vepřem podle otcových slov a pak se s ním v noci odebral k domu přítele, jehož miloval víc než sebe. Když tam přišel, zabušil na dveře. Přítel to zaslechl, vstál a zeptal se, proč ho vzbudil a co chce? On odpověděl, stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka a teď nesu tělo na zádech v pytli. Prosím tě, pomoz mi v mé nouzi a ukryj mrtvého ve svém domě, ať zůstanu při životě. Když to nejmilejší přítel uslyšel, řekl, víš ty vůbec, co na mě chceš? Sám si koho si zabil, ani ses napřed se mnou neporadil. Tedy za to pikej. Kdyby tělo našli u mne, odpikal bych si to já. A to se mi věru nechce. Ale protože jsi mi byl přítelem a miloval mě víc než sebe, doprovodím tě na popraviště a dám ti 3-4 lokty plátna na rubáš, máš-li skutečně přijít o hlavu. Na ta slova se princ odebral k druhému příteli, také u něho zatloukl a prosil ho, aby mu pomohl v jeho nesnázi a schoval to tělo ve svém domě. Ale on se mu vysmál. Takový blázen, jak si asi myslíš, přece jenom nejsem, abych za tebe položil život. Víš přece dobře, co by se se mnou stalo, kdyby mrtvého u mne našli. Ale protože jsi byl můj přítel a miloval mě jako sebe, doprovodím tě na popravu a budu tě těšit, jak budu moci. A vůbec si nestýskej, vždyť bys smrtelný člověče tak jako tak jednou musel zemřít. Když to princ uslyšel, opustil ho, vyhledal dům třetího přítele, jehož miloval míň než sebe a zabušil u něho na dveře. On hned se zeptal, co chce a co ho přivádí. Princ odpověděl,
Milý příteli, ostýchám se ti to říci, protože jsem pro tebe nikdy nic neudělal, ale vidím, že musím s pravdou ven. Na neštěstí jsem zabil člověka a teď nesu jeho tělo v pytli. Prosím tě, ukryj je ve svém domě a zachovej mě tak při životě. Jinak, budu-li s ním lapen, je po mně veta. A tehdy promluvil ten, od něhož to princ nejmín čekal, taková slova. Dej sem tělo, budu je nosit na zádech místo tebe a bude-li třeba, půjdu za tebe i na smrt. A když potom vzal pytel a rozvázal ho, našel v něm jenom zabitého vepře. Ale princ už zatím zvěděl, co vědět potřeboval. Kdo je jeho opravdový přítel?

Byla jedna lokomotiva a ta se jmenovala 524. To je taková lokomotiva, která má 5 párů kol a proto je velice vážená. A všichni železničáři i ostatní lokomotivy ji pěkně zdraví a říkají: dobrý den, 524, jak se daří? Jednou, bylo to na podzim, přinesl nejvyšší pan železničář velké psaní. Píší nám z Litně, že potřebují odvést brambory z pole. Chtějí silnou mašinku, protože pole je tuze veliké. A tak pojede 524. Její strojvůdce pan Uhlíř ji nechal leštit a čistit a mazat olejem a otírat a oklepávat a prohlížet a připravovat. 524 se to velice líbilo a říkala: a poškrábejte mne ještě trochu pilníkem za třetím kolem, tam mne tuze svrbí. A když ji pěkně vyleštili a namazali, nastoupil pan Uhlíř do boudičky a lokomotiva jela na 6. kolej pro vagonky. Byla to spousta docela nových, krásných červených vagonků.

Kolíř povídá, tak kde pak jsou ty brambory, které má moje mašinka odvést do města? A pan přednosta řekl smutně, ty jsou ještě náramně daleko na velikánském poli a nikdo je nestačí odvážet na nádraží. Pan uhlíř povídá, nemáte tady nějaké staré koleje? No, nějaké koleje tady jsou, jen budou-li vám stačit. To je velice málo kolejí pro moji lokomotivu, ale nějak to uděláme. Pak přišli dělníci a začali pokládat koleje. A když bylo 18 kolejí položeno, mašinka popojela i s vagonky. A pan uhlíř řekl dělníkům, aby koleje za mašinkou rozebrali a přenesli je dopředu. A tak to dělali stále, až se mašinka i s vagonky dostala na bramborové pole.

to pole bylo tak dlouhé a široké, že od jednoho konce nebylo vidět k druhému. Pan uhlíř si jen vzdychl a řekl své mašince: milá 524, nevím, jak my ty brambory odvezeme dřív, než bude zima. A mašinka řekla: já také nevím, jak to uděláme, jen abych vystačila s uhlím. Pak začali vybírat brambory a ukládat je na vagonky.

0: pracovali týden a pak už druhý týden a pytlů z pole neubývalo a neubývalo. Mašinka se starostlivě ohlížela po uhláku, neubývá-li příliš uhlí, a snažila se, aby vydávala jen docela maličko páry. Avšak každého dne byla víc a víc zima a mašinku už zábla kolečka. Ale to už zbývalo jen 7 pytlů a pan uhlíř se radoval, že budou hotovi, když tu pojednou začal padat sníh. To je zlé, řekl pan uhlíř. Nepřestane-li sníh padat, nedostaneme se odtud. A tak hned, jak naložili poslední brambory, začali dělníci pokládat koleje nazpátek. Pan uhlíř byl velice smutný a nevěděl, co má dělat. Jen se nebojte, já ten sníh prorazím, těšila ho mašinka. A zabrala ze všech sil. Závěje povolili a mašinka popojela. A zase znovu zabrala, co jí síly stačily. Ale těch už moc nebylo, protože uhlí bylo málo a páry jen tak tak. Ale mašinka byla silná a statečná a tak popojížděla metr po metru, až se dostala na hlavní trať. Tam už bylo vyhráno, mašinka vesele zapískala a jela pořád dál. Když pan uhlíř už přikládal poslední kousek uhlí, mašinka si odfoukla a dojela až na nádraží. Tam se všichni seběhli a blahopřáli mašince i panu uhlíři. Nejvyšší pan železničář pak přivěsil mašince velikánskou zlatou medaili a mašinka se šťastně usmívala a těšila se do výtopny, kde se konečně zase pořádně ohřeje.
1: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
2: No já mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
1: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
2: A teď se na našeho Cipíska podívám.
1: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
2: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
1: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
2: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
1: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá.
3: Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky.
1: Rumcaj se rozběhl domů.
2: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, ale jenže já ho neodnesl.
1: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
2: Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse.
4: Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
5: Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla Cipíska.
1: Já? Vždyť on přišel sám, přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
4: Já vím, když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
5: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
1: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
5: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
6: Jak se zapomněl narodit do pohádky?

0: Podzim maloval stráně a hájky veselými strakatými barvičkami. Sluníčko už jenom z tenonkých, hřejivých pramínků hladilo paloučky a paseky a všechno všecičko podél lesa Hůrky se pomalu chystalo k tichému přezimování a na bílou sněhovou peřinu. Za Doubravkou u žulové skalní branky nad Srnčí pěšinou k vodě obhlížela zrovna veverka Tereska s medvědem Medardem a ježkem Cyrilem lesní hospodaření. Právě když počítali malé smrčky po řadě, přifouknul severní studený vítr černý mrak pro zlost a na celou Hůrku začaly padat veliké a mokré dešťové kapičky jako jeřabiny. A bylo po práci.
1: Tak, a máme vystaráno.
0: Postesknul si ježek Cyril, kterému se to podzimní a mokré nadělení nelíbilo ani trošinku vůbec.
2: A co kdybychom doběhli mezi dešťovým kapáním pod skalní převis tamhle? Tam, co už se schovává malý stromek Habřík. Třeba nás skála schová.
0: Věděla si rady veverka Tereska do chvilinky, protože měla ze tří rozumu za všechny. Medard si nedal říkat do kolečka dvakrát a marně a valí si to po čtyřech akorát za veverkou. Tak, jak to umějí jenom medvědi ve spěchu. Když ale zatáčel kolem velikánské hromady kamení v Tržsku, všechno se to naráz stalo. Než stačil dát zadní tlapu do stopy po té přední, zakopnul o vykouknutý kámen docela vespod a celá hromada letí po stránce dolů jako selátka divočáků k žaludovému krmení. A ve skalní stěně, černě krupičkovaté a šedivé, se objevil tunýlek, který kamení ukrývalo tajně. A za tunýlkem jeskynka suchá jako podzimní pokojíček do nepohody a v pravou chvíli.
1: Tak, a tady pěkně počkáme, až se to velikánské kropení lesa přežene zase kousíček dál.
0: Rozhodl Cyril za všechny a našel si to nejlepší místečko pěkně na kraji. Tereska se posadila na stočený ocásek jako do křesílka hned vedle a Medard si k posazení vybral zelený kámen oválek, který mu připadal jako seslička. Za chvilku potom začalo v jeskynce ticho-tichoučko, jako po večerní besedě. Na té lesní tišince odpověděl za chvíli Medard chrupáním, ještě medvěďáčtějším, než byl jeho kožich. Sotva totiž přespal tři veršíky a zkoušel to s tím čtvrtým. Začalo najednou od spoda náramné ťukání, vrtění a křupání. A on se ten zelený kámen oválek, na kterém medvěd seděl, hemží jako včelí roj při stěhování.
3: To moje sezení se se mnou natřásá a vrtí.
0: A ono opravdu skutečně a jistě. Když se medvěd postavil do výšky docela, i Cyril, i Tereska uviděli, jak se oválek houpe, sklání a narovnává a zevnitř se ozývá divné šramocení.
1: Musím tedy říct, že takový kámen uvrtěný jsem neviděl v životě vůbec, tedy co jsem živ.
2: To je mi na moutě divné kamení žulové.
0: A potom se ozvalo takové praskavé chřupnutí. Až Cyril povyskočil a strachy písknul. Kámen se rozlomil akorát v polovičce na dvakrát a z něho vykukuje něco okatého, střapatého a leknutého. Potom se to vybatolilo docela a stojí tady zvířátko, jaké les ještě neviděl. Veliké jako pařízek po vánočním stromku, tlamičku jako zobáček a v ní dva zoubky mlíčňáky přes okraj. Velikánská kukadla jako kloboučky hříbků pod borováčku a ocásek jako ještěrka ze stráně. První se zeptala veverka přívětivě, protože měla vždycky nejdřív postrachu.
2: Co pak ty si zač, okáčku?
1: Správně. Co ty si zač?
4: Já jsem asi... Já nevím.
5: Zašeptalo zvířátko po chviličce a bálo se skoro do pláče.
2: Kde pak se tady bereš, maličký?
1: To se ví. Kde se tady bereš?
4: Já nevím.
3: Tady je všechna medvědí moudrost chlupatá u konce.
2: Víte co? Zeptáme se sovy anděli, co je v lese kvůli chytrosti. Přece nenecháme to maličké, aby nevědělo, co je zač a kam patří.
0: Zavolala veverka Tereska na všechny dobrý nápad v pravou chvíli. A tak se vydali po srnčí pěšině na cestu k jasanu, kde sedávala sova anděla. A když se cestou k jasenu ještě namanula i straka Kristýna, co je v lese kvůli roznášení zpráv, bylo to u jasenu, když tam přišli, jako o veliké lesní radě.
6: Musím říci, inu ovšem a zajisté, že takové zvířátko, ano, jsem neviděla v životě nikdy. Inu, ano. Podíváme se, co tomu říká lesní kniha života. Ano, zajisté.
0: Pomalu a rozvážně pověděla sova anděla, když jí řekli, proč přišli, co a jak, a když si nasadila veliké brýle pro čtení. Jenomže v lesní knize života nestálo nic, ať sova obracela zelené listy lesního rozumu, jak chtěla.
6: Jisté je jenom to, že se naše zvířátko narodilo z vajíčka, inu ovšem a zajisté, které svým teplem vyseděl medvěd Medard. Ano, jak jinak.
0: Dlouho nikdo nic neříkal, až bylo slyšet, jak Medardovi kručí v břiše. Do toho velikého ticha se najednou ozvala sova anděla sama a od sebe.
6: Jestli se nemýlím, zřejmě jsem na to přišla. Inu, ano, a zajisté. Prošla jsem všechny roky života. Inu, ano, ty jsi dráček. Malý dráček, právě zrovinka narozený. Věřte mi, nebo ne. Říkala mi kdysi moje prabá babička, a to zase věděla od své prabá babičky, že v jeskyni u srnčí pěšiny k vodě kdysi žili draci. Je to už tu zedávno, zajisté. Potom se prý přestěhovali do pohádkových knížek. Je ovšem jisté, že se snarodil z dračího zapomenutého vajíčka. Takže jsi drak. No to se rozumí.
1: To se ví. Hlavu má jen jednu a oheň neumí.
0: Už zase si přidával, kde neměl Ježek Cyril. A potom se najednou ozval zajíc Kryšpín z polí.
7: Poslouchám vás tady už hezkou chvíli a pořád mi nejde zahlávku zelí do hlavy, o co tady vlastně do kolečka pro pět mrkví běží. Narodil se Medardovi, tak je medvědí schovánek a Medard mu zase pro změnu bude dělat kmotříčka. To je jasný, jako košťál ke košťálu.
2: Kryšpín má pravdu. Když anděla říká, že je dráček, tak je dráček. Proč ne? A bude to náš nový kamarád pro lesní přátelství.
7: To je jako pět mrkví v řadě. Anděla říkala, že se draci přestěhovali do pohádkových knížek. Ať mě smečka psů prohání celý den, jestli tohle zrovinka není ten samý dráček, co se zapomněl narodit do pohádky. To je jasné. Jako hlávka k hlávce zelí.
2: No to víš, že patříš do pohádky. A taky se tam honem pěkně rychle vrátíš.
0: Ozval se najednou za jalovcem. Všichni hned po hlase a ona to liška Denisa.
3: No, když je všechno dobře, musí se stát, aby bylo obráceně. A bude se tady o něm mluvit hezky. Nebo někdo pozná medvědí tlapu z vnitřní strany a na kožichu.
8: Nachodil se v lese, tak v lese zůstane. To se ví, že zůstane, kam by chodil.
6: Ještě by bylo třeba zjistit, i no ano, nepochybně, čím se to dráče živí. To jenom, aby v lese byl pořádek pro jídlo, jak jistě uznáte.
2: Co máš rád, dráčku?
4: Já nevím.
7: Nejlepší by bylo asi, kdyby se vyzkoušelo, co mu půjde k duhu nejvíc, i k chuti.
0: Všem se zaječí nápad zalíbil přenáramně, a tak dráčkovi dávali různě. Ptáčkové snášeli v zobáčcích žížaly, které dráče nechtělo ani trošinku vůbec. Srníčka chroupalo, až se mu prášilo od tlamičky moučně, ale k chuti mu nebyla ani malonko. Teprve až když lesní drobotina začala přinášet sušené jahody, maliny, borůvky a houbičky, chutnalo dráčkovi nejvíc ze všeho a dočista.
3: A jak mu vlastně budeme říkat?
0: Zeptal se najednou medvěd Medard všech, protože kamarád, který nemá jméno, to není to pravé přátelství. A tak měl už hezkou chvíli medvědí starost. A toho se hned, to se rozumí, chytila liška Denisa, která měla toho zlého v sobě i na prodej.
2: No, jak bychom mu říkali? Vždyť se na něho podívejte. Je to takové bubu vykulené. Tak se bude jmenovat bubu nastrašení.
9: Tak to teď vůbec ne. To není žádné bubu nastrašení. To je dráček z pohádky, co se k nám do lesa narodil pro přátelství.
2: No tak dobrá, ale hezký není ani trošinku. Jen se na něj podívejte zblízka a pořádně. To se hned tak nevidí.
10: Víte co? Budeme mu říkat Bůby. To je hezké jméno a nikdo z nás si tak neříká. Líbí se ti to jméno, dráčku?
4: Já asi docela líbí, když se líbí vám.
0: Usmálo se dráče poprvé na Teresku a ostatní zvířátka z lesa a bylo rádo, že už ví, co je zač, kde se vzalo i co jí a že má konečně svoje jméno pro lesní přátelství.
1: Takže už zbývá vymyslet jenom, kde to Bůby bude bydlet. To bych teda věděl moc rád.
10: Někdo si ho vezme na opatrování zatím, dokud se nenatáhne kapínek do výšky.
3: Jenomže kdo? Já nemůžu pro zimní spaní a medvědí pochrupování stále a hlasité.
1: Tak to já stejně tak. A taky kvůli místu.
10: Ke mně do dubu až na horní vršek také nemůže, protože nemá šplhací drápky a ocásek skákací.
7: No, a já v polích pořád utíkám před honícími psy. To je život, to je živobytí, uspěchané a běhací, abych o karfio zakopnul.
6: Inu, ale co kdyby zůstal v jeskynce jaksi po rodičích zajisté? Tedy tam, kde přišel na svět, abych tak řekla.
0: A tak to také udělali. V jeskynce u žulové branky nad srnčí pěšinkou k vodě poklidili dráčeti pokojíček a nachystali mu tam ze svých zásob, co měli nejlepšího proti dráčecímu zimnímu hladu pro jistotu.

0: Tak co, Bubi? Kde pak jsi doma?
1: V lese hůrce nad Doubravkou. Tam usrnčí pěšiny. Tereska má tichý hlásek. Cyril zase bodliny.
2: Radovalo se dráče a hned se zase zarazilo, jak mu to jde pěkně do rýmování. To už si ale sluníčko za obzorem chystalo vánkovou postýlku z nadýchnutých červánků a byl čas na spaní. Dráče se ještě chvilku na chvojí pod pápěří peřinkou převalovalo, ale potom usnulo spaním zdravým jenom pro sílu a bude ji potřebovat do obou hrstí, protože zatím bylo na světě jenom první den jediný.
3: Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, ale obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané či plešaté, tedy vzezření venkoncem lidské, až na to, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a právě tahle nadměrnost z nich činila stvoření nelidská. Neboť co je lidské na člověku? Právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. Celkem nic nedělali a většinou se nudili. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil nápadně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje, ale nepálí. Kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál. Zkrátka a dobře, vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčení na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obrovitá záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále se plazily obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, pojďte si zahrát na většího. Jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že jednoduše, komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíže do kraje. Od té doby, vždycky když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec, škádlíce se jako kluci. Prostě, jak si hrají na většího. Dneska je těžko říci, který z nich to byl, jen začal první fixlovat, neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. To se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do turčianského svatého Martina. Vždyť stál na nejvyšším bodě ze všech obrů, to je každému dneska jasné. Tehdy však to obři nemohli hned tak prokouknout. O fyzice neměli tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, prý bývalý učitel. a ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. Ten pasáček to zase řekl z hlouposti třem obrům. A stalo se, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Krakov a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. Vědci už asi nezjistí, kdo dal komu první facku. Já mám za to, že ten, kdo nejvíc fixluje, nejvíce brání proti jinému fixlování. Takže tu první facku podle mé teorie dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Krakov. Je to celkem jedno, kdo to začal. Avšak rvačka, která z té facky povstala, byla v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletují z hory nahoru. To všecko zvedlo mrak prachu, loňského listí i jehličí. Mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil. Lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratů a trosek obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než kdysi znalo. Po obrech ani stopy, místo zelených hor hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymyl rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholky vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové, než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždycky zakázaná.

0: Proč má plavůnka ve vlasech stříbrné měsíční nitky? Jednou si malá víla plavůnka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavůňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavůňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavůňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimraly. Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavůňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by sem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavůňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavůňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavůňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu, určitě zase brzy přijdu.
0: Zašeptala plavůňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řas jí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
2: Dám ti kouzelný lék, řekla černá víla čarodějnice. Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám,
0: vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp, ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal a v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék,
0: zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
2: To hledej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
2: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal, a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy?
1: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
2: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

Královna s vlčí tváří. Byl máj. Kraj bíle kvetl od hor k nížinám, však kolem dokola nebylo nikoho, kdo by si zavískl, kdo by si zaspíval. Jen ptáci v nebesích vzlétali nad mraky

říkali tuláci. A Jindřich poslechl. Vždyť otec byl už stár a štěstí synovo bylo mu nad zlato a nad poklady světa. Byl na cestě už 11. den. Trochu již unaven díval se k obzoru a těšil Bělouše, jenž pod ním sotva šel a trucovitě pohazoval hlavou. Nezoufej, Bělásku, však tam už budeme. Hladil ho po hřívě a lehce dloubal ho koleny do boku, pojednou neklidný, neb v konci krajiny cosi se zalesklo, jak by se o topol či o vysokou věž zachytlo drábkem slunce. Na mou duši, zasmál se mládenec. Z bledého obzoru vstávalo město a v něm mocný hrad. Na hradbách znaky královské a před branami stráže. Dobrý den, Teresko, chtěl Jindřich vykřiknout. Však sotva vykročil za branou do ulic, co snáhle teskného chytlo ho u srdce. Na hradbách, na domech visely pod lažbu smuteční černé vlajky. Co je tobě, lásku? Začal se trápit princ a spěchal do hradu, jenž celý v černém, strmněl na kopci a temně chmurně mlčel. Strážní ho bez řeči zavedli k vladaři. Kdo jsi? Chtěl vědět král, však hlas ho zrazoval, v očích měl žal a bázeň. Jsem Jindřich, první syn vladaře jižních moří, odvětil mládenec. Přišel jsem požádat o ruku tvojí dcery. Řeč se mu lámala a úzkost podivná padla mu na srdce, takže víc nevyslovil. Král dlouho mlčel, pak si povzdechl a upřel na něj lítostivé oči. Nemám ji, princi. A syna taky ne. Vzala si oba dva královna s vlčí tváří. Kdo? Vzkřikl mládenec, neboť mu připadlo, že asi špatně slyšel. Královna s vlčí tváří? Ano, vzdych panovník. Královna jeskyň. Neb jsem jí odmítl odvádět den co den svá drahocená stáda. Jsme země chudá, samé kamení a stáda pro nás mají cenu zlata. Král sotva mluvil. Tak se pomstila. Vzala si oba dva. Bůh ví, v co zakleti teď kdesi v dálce trpí za nás všecky. A víš, kde je to? Vyptával se princ. To nikdo neví, mávl rukou král. Tam prý se z lidí dostane jen ten, kdo dokáže si osedlat koníčka stříbrňáka. Kůň stříbrňák? Má krásné jméno, zdvihl oči princ. Kde bych ho našel? V lesích, řekl král. Kůň stříbrňák je jeden ze stáda, které si chová vládce hor a lesů. Ti dva jsou jako bratři. Proto ho nepůjčí, i kdyby z diamanty platil. Zkusím to, řekl Jindřich princ. Jenom mi ještě řekni, jak starý je tvůj syn, abych ho našel. Teresku, tu znám. Lidi mi o ní tolik vyprávěli, že v myšlenkách mi chodí jako živá. A oči chytly mu vzrušeným plamínkem, až se mu sličná tvář bělostně rozsvítila. Můj syn je velký. Zde v kraji kol kolem nejlepší z rytířů, jakého tu kdo znal. Ovládá štít i meč, jak málo který z mužů. Děkuju, králi, uklonil se princ. Najdu je, dávám ti svůj slib, i kdybych je měl hledat do nejdelší smrti. A zdvihl pravici a mlčky přísahal, jak by chtěl zahnat zármutek a beznaděj z panovnického domu. Nastalo ticho, dlouhatánské. Byl jen v dálce zvon a tu a tamto venku škublo vlajkou. Pak vladař vstal a dojat prince objal. Přeju ti šťastnou cestu, Jindřichu. Jdi vzhůru k lesům, stoupej hloub a hloub do temné říše vládce hor a lesů. Tam, v samém srdci hvozdu, stojí jeho hrad. Jdi, já se budu modlit za tvůj návrat. Zvon byl jak na poplach. A hrad se celý chvěl.

hodně táhle skřípal plný okov. Rozloučili se. A Jindřich, zemdlený, si ještě chvíli sedl u bran paláce a hleděl do sadu, kde asi Tereska od dětství bloudila a hlavu skláněla k čistotným jasmínům a ke krvavým růžím. A když tak nabral sil, pohladil Běláska a vyšli úvozem na kamenitou cestu. Pojď, kamaráde. Jdeme si vyprosit na vládci hor a lesů toho tvého zázračného bratříčka. Jeli. A lesy kolkolem táhly se bez konce, po roklých, po skalách, po nekonečných hřbetech. A temně hučeli. A dlouze hvízdali na tenkou píšťalu, jak by si na dálku co stiše domlouvali. Světla v nich bylo málo. Jen sem tam v doubravách blejsklo se na kmenech pár bledých paprsků a hned zas prchalo žlutavým listíčkem. Takže to předlouho v houštinách chrastilo, jak by tu chodil kdosi neviděný živý. Jindřich se nebál. Otec ho měl rád. Ale už odmala učil ho odvaze a všemu odříkání. Kdo vládne lidem, ať aspoň o krok chodí před nimi. I v radosti, i v zármutku. A kdo jde první, nesmí příliš plakat, říkával s oblibou. A Jindřich na něho teď s láskou vzpomínal a v duchu sliboval, že přivede si nevěstu, která mu bude nejmilejší dceru. V lesích se smrákalo. Košaté stromy tměly se mu nad hlavou a pozem koruny těžce se klonily do hedvábného mechu. Dokola kolem nikde ani stín. Jen sem tam koloušek pohnul se věhličí a sem tam veverka přeběhla po kmeni, kterých tu stálo na stav hustých zástupech a mlčky vzpíralo modravá nebesa nad mlčenlivou říší. Tma houstla. Kůň jako osleplý klopítal maliním po bludných kořenech. Šli čím dál krušněji. Až náhle Jindřicha s úzkostí napadlo, zda v šeru tajemném snad neuhnuli z cesty. Už mínil zastavit. Už se rozhlížel po keřích, po stromech a tiše rozmýšlel, jak navrátit se zpátky. Však náhle tmavý les, jakoby zázrakem, se celý dokola kol rozsvítil a v širé lučině na svěžím trávničku stál na krok před nimi veliký opevněný dvorec. Uprostřed hvozdů čněl jak lesní hrad a kolem dokola bílého stavení běhali v kolečku od hradby ke hradbě plávky a vraníci a lesklí siváci a bledí šimlové v obrovském lehkonohém houfu. Ach, to je nádhera! Vydechl Jindřich princ a pod ním Bělásek stál jako z kamene. Ani se nepohnul, jak by se ulekl té velké rodiny svých nesedlaných bratří. Jeden byl krásnější druhého, třetího. Lehali, cválali, klekali, pádili. A stejně bělouši a stejně vraníci celý se třpitili na hřbetech, na bocích, jak by je nebe zasypalo stříbrem. Líbí se ti? Ozval se náhle za Jindřichem hlas, hluboký, hřmotný, jak by se ozýval ze samých niter hvozdu. Kůň pod princem se vzepěl celý zděšený a začal vyvádět a divě tančit v kruhu. Tu však mu po boku stanul ten neznámý, hlavu jak houštinka a vousy po prsa a pohladil ho po zvichřené hřívě. Bylo po skoku. Kůň stichl pod princem, mírný jak beránek a svěsil horkou hlavu. Líbí se ti? Optal se znovu muž. Líbí, řekl popravdě princ. Něco tak krásného mi nikdo na světě doposud neukázal. A z koně se skočil a uklonil se před podivným mužem. Jsem Jindřich, vyhrkl. Však muž ho přerušil. Vím. Já jsem poustevník. Říkají mi tu vládce hor a lesů. Jdu k tobě, pane, vysvětloval princ. Vím, kývl obr. Chtěl bys koníčka, co nikdy nebloudí a kamkoliv zná cestu. Princ Jindřich zmaten udiveně vzhlédl.
To už víš? Ano, pokýval hlavou muž a rukou zdviženou vybídl mládence, aby ho následoval. Ale nebude to lehké, to mi věř. Stříbrňák je můj nejbližší přítel. A to je v téhle samotě tisíckrát víc než pytle plné zlata. Jindřich jen kýval. A jak vcházeli, díval se po koních, jimž stoupal nad hlavou bělonký horký dech. Oči se mu blahem rozsvěcely. Jsou jako ze sna, vzdechl. A vládce, potěšen, vedl ho doprostřed celé té divé změti nohou, hlav a hřív a pyšně pobízel koníčky do cvalu, až oba stanuli na konci ohrady, kde voda hrčela do hlubokého žlabu. Půjčím ho, princi, ale jen člověku, který mi tady před nebem i zemí dokáže, že koním rozumí. Líp, nežli rozumí se lidem. Princ zvedl oči. Nechápal. Ano, pokračoval muž. Najdi mi stříbrňáka tady mezi těmi tisíci, co si tu běhají na věčné svobodě. A přesvědčíš mě, že ho budeš hoden. Však nesmíš promluvit. Nesmíš ho oslovit. A když se zmýlíš, beze slova se rozluč. A na dosmrti s Bohem. Pán lesů zmlkl a houfec koníčků, jak by mu rozuměl, splašeně vzapíjal se ve svahu na zadních a pak jen obcházel v pokojném dlouhém kruhu. Princ hleděl na ten houf a už vzdával se. Už ztrácel naději. Vždyť jeden, druhý byli jako ze stříbra. Z lesku těch krásných hřív začaly ho bolet oči. Náhle však, jak by osvítil ho blesk, v jediné vteřině vrhl se k ohradě a vytrhl z ní jedno z křivých planěk. Hromově vykřikl. A pak se rozběhl a běžel k vladaři, hůl z plotu nad hlavou. Ve zdejší lesy zmlkli ve smrtelné úzkosti, že snad chce poustevníka zabít. Koně se kolkolem vzepěli na zadních. A jak by vystřelil, prchali od těch dvou a divě řičeli a divě kopali do dřevěného plotu. Vítr se rozhvízdal, jezy jen hučeli. Když tu se najednou zdaleka přihnal kůň, šedivý, strakatý a lítě strašně ržál a lítě strašně byl mocnými kopyty, hrozivě vztyčený jak divý přízrak přímo proti princi. Mládenec couval. A kůň se nad ním chvěl a stále dál ho tlačil k plaňkům plotu. V ten čas se Jindřich rozeběhl ke smrku, který tu při žlabu královal nad dvorem, a vyhoupl se do nejvyšších větví. Kůň hrábl ve vzduchu kopyty po kmeni. A tu mu mládenec seskočil za šíji a pevně sevřel ho pod zaroseným krkem. Toho si půjčím, pane, to je stříbrňák. Ten se bál o tebe ze všech těch koní nejvíc, vykřikl na lesy. A zázrak nad zázrak. Strakoč se náhle celý utišil a plavně krotce kráčel travičkou za vládcem hor a lesů. Ten se jen usmál. Dobře, mládenče. A hladil šedáka po bocích, po hřívě. Budiš ti načas přítelem jak mě. Vraťte se brzy. Bělásek zatím, ať tu žije s námi. Princ Jindřich děkoval a už loučil se a už vyhlížel daleko k obzorům, jak by měl strach, že zmešká velkou cestu. Nespěchej, princi, domlouval mu muž. A hlavně střes si meč, ten budeš u té prapodivné královny velice potřebovat. A pak se obrátil a kvapem odcházel, snad aby nemusel se loučit s koníčkem, který mu byl jak bratr. A ti dva jeli. Jak by je nesl divotvorný pták. Stříbrňák uháněl přes pole, přes luka, až princ se lekal, že se stromy vznášejí a běží s nimi údolím i vrchem. Minuli 7 řek, minuli 7 hor a tráva rezavá tiskla se k planetě. A voda pěnivá stříkala do nebe. Jen mraky nad hlavou jim mlčky plynuly, modré a bělostné, jak by se báli o ty dva, že třeba sjedou z cesty.
přibyli do země, co byla z černých skal. A mokrý stříbrňák ržál, až si vzdychal les. Princ Jindřich hleděl ostražitě po kraji, neb zavčas pochopil, že kůň ho varuje a že tu někde končí jejich cesta. Ve skalách temněly obrovské propasti a chodby bez konce a mramorové sloje. Jindřich je prohlížel bdělýma očima a čekal s napětím, kdy kůň se zastaví, neboť se šeřilo a byly prostřed kamenného města. Ten však jel dál a dál. Až náhle v záhybu u čtvera jezírek vydal se křovinou k jedné z těch jeskyní. A chodbou v kameni šel zvolna krok co krok, kamsi do pustých temnot. Jindřich se schýbl, neboť ta temná sluj se zvolna skláněla, až musel přilehnout k stříbrňákově šíji. Šli dlouho. A náhle do přítmí, kterým se šinuli čím dál tím krušněji, dopadl bledý svit. A sluj se před nimi do kořán otevřela. Vyjeli osleplí na širé prostranství. A než se stačili vstyčit a rozhlédnout, vyběhlo ze čtyř stran několik černých těl a zastouplo jim cestu. Dva vzali siváka surově u huby a čtyři skočili zezadu na prince a srazili ho k zemi. Nestačil vzepřít se. Hrubě ho vláčili k průsmyku ve skalách a hrubě vázali siváka k útesům. Nestačil vykřiknout. Ležel jak bez vlády na hustém koberci, na rukou na nohou svázaný tlustým lanem. Zkoušel se posadit a spatřil na stěnách zlato a hedvábí, až v duchu úžasl, co skvělé nádhery skryto tu před vším světem. Zkoušel se postavit, však tu se na blízku rozpukla černá zem a z temné hlubiny šla k němu předlouhým rozžatým schodištěm vysoká štíhlá žena. Princ viděl od země zprvu jen její šat. Byl celý ryšavý, šuměl jak vodopád. Pak viděl bílý pás a ruce, dlouhý krk a nebe ochraň mě, šeptl si pro sebe, neb spatřil před sebou zrzavou vlčí hlavu. Bylo to strašné. Mladík ji bez dechu objímal očima, ty vlasy dlouhaté, co tekly po zádech, ty oči krvavé, co skoro hořely, ty zuby špičaté, co blýskaly v ústech, neboť promluvila. Vstaň, co tady chceš? A zdvihla pravici a ze stran přiběhly dvě černé postavy a přetěly mu všechna těsná pouta. Jsem Jindřich, řekl princ, syn krále jižních moří, a jdu si pro dívku, která je u tebe nedobrovolným vězněm. Ale, vykřikla královna. A hlas ten zvířecí se lstivě ryčně chvěl, div nedusil se panovačným smíchem. A která je to? Vzkřikla po druhé a vlasy na zádech se divě rozlétly, jak pohodila zohyzděnou hlavou. Tereska, zvolal princ. A hleděl s úzkostí do tváře před sebou, co nad ním okamžik bez řeči strměla. A pak se hlasitě sýpavě rozesmála. Tereska, ječela. A smích jak kamení bubnoval po skalách a dech ji z hrozných úst šlehal jak plameny a hlava se jí třásla. Náhle však umlkla. Dobrá, jen vydechla. Však svedeš oni boj. A v síni prostorné, jak by se zježily i měkké koberce, i hřbety kožešin v tu úzkostlivou chvíli. Kámen byl bledý. A co vteřina vyrazil na něm pot, až skalní bludiště se celé rozslzelo. Boj na život a na smrt. Královna pozdvihla pravici po druhé. A ze dvou bočních chodeb vcházely do sálu ty temné postavy, co prve Jindřicha přivlekly do hradu, odpad až po hlavu oděné v černý šat, takže jim bylo v letmém příšeří vidět jen temné oči. Bylo jich 33.
stanuli v půlkruhu po boku královny, v strnulém pozoru, vzpřímení číhaví, jak by jen čekali na tiché znamení k nelítostnému skoku. Mí černí rytíři tě, princi, neznají. Však je v nich skryta moje vlčí zášť ke všemu živému, co překročí můj práh. Neboť jsou bez moci, vzdáleni milostem a dobrým lidským skutkům. Královna s vlčí tváří strhla z těla pás. A vítr přihnal se z nejbližších děr až k vír a vzdul jí na bocích ryšavý těžký háv, až celá planula a celá zvichřená bledě se vzpínala, vysoko zdvíhajíc zježenou vlčí hlavu. Slyš! Zlostně zvolala. Zde s jedním z nich svedeš svůj příští souboj, na život, na smrt. Ale poslouchej. Soupeře musíš vyhlédnout si sám. Je vůdcem všech. Nahonu první, první v turnaji. Však už ti ukáže, až si ho v kruhu najdeš, smála se zběsile, až plamen svic se plaše škubal na zdech. Jestli však nezvolíš si toho pravého, rozluď se světem. Stačí se pomýlit a 33 ran tě poznamená navždy. Hrad po těch slovech, jak by zatrnul. Ticho se prostřelo po temném pokoji a kámen kolkolem tichounce rachotil, jak by mu bylo srdce. Princ Jindřich nedýchal. Jen zíral zděšeně do kruhu černých těl, v němž 33 hlav a 33 mečů k zemi skloněných se ani nepohnulo. Už se křižoval. Už se loučil s otcem, s Tereskou a s koněm Běláskem a s koněm Stříbrňákem. Vždyť byli všichni stejní jako stvoly trav, jak listí ve stromových korunách, jak dříví v černém lese. Princ svěsil hlavu, ale znenáhla, jak by ho ohlušil z nebeské bouře hrom, pohnul se v kolenou, poškubl pravicí a tasil nahý mečin zablištěl se nad hlavami mužů. V jediné vteřině i muži tasili. A princ, jenž hleděl jim jak ostříž po jílcích, usmál se jistotně a napřáh nahý meč a protěl povětří před hrudí rytíře, co tasil ze všech první. Toť on, volal, s tím se chci paní být. Rytíři stuhlí, němě civěli a ruce se štíty klesly jim do boku a stropy temných skal, jak by je ohýbali k zemi. Královna s vlčí tváří dlouze mlčela. A pak se pohnula a kruh těch černých těl pozvolna ubýval, až zbyl jen jediný z tajemných rytířů. Ten, jehož Jindřich princ si před chviličkou vybral. Zvolil si dobře, řekla královna. A hlas jí ostře zněl, až po všech zákoutích a po všem okolí to ten se sténalo a ten se hvízdalo, jak by si za stěnou brousili ženci kosy. Budiš, vyhrkla. Teď budete se bít. A znovu vstyčila kostnatou pravici a plášť jí dlouze vlál. Ale to všechno před očima těch, o které mužové se věky věků bijí. Ať vidí Tereska, co její rytíř umí. A zas se hlasitě mrazivě zasmála a vlasy na zádech jí rzivě jiskřily a zuby mezi rty jí ledovatě blískly. Princ Jindřich skoro nedýchal. Kde se v té ženě ohyzdné bere ta zášť, ta uhrančivá nenávist? Byla bledá a bez hnutí. Jenom ten vítr při zemi je lehce rozvíval ryšavé těžké roucho. Pak náhle procitla a couvla ke skalám a třikrát zadupala. Sál se v tu chvíli pootevřel ze dvou protilehlých stran a do sálu šli ve dvou řadách bílobílé dívčiny v závojích popaty, hustých a splývavých, takže se celý hrad zimavě rozšuměl a šeré povětří se zvolna rozsvěcelo. Princ skoro vykřikl jad náhlou radostí. Jedna je Tereska, říkal si potají. Však hned zas posmutněl.
V dlouhatém zástupu nebyla k rozeznání jedna od druhé. Oči a kadeře a ruce na prsou celé se ztrácely v tom hustém krajkoví a z drobolinkých kroků popliši šlo vyčíst jenom úzkost. Bylo jich 33. Jak černých rytířů. A stejně stanuli po boku královny. A stejně mlčeli a stejně čekali v širokém těsném kruhu. To jsou mé bílé paní, mládenče, zvolala královna. A v očích zasí hrál ten krutý posměšek a její hrubý hlas byl sama nedočkavost. Z nich budeš vybírat, ovšem, když vyhraješ. Vyjekla divoce a smích je roztřásal, až v křivých ramenů jí nabíhaly hrby. Princovi na čele vyrazil chladný pot. Pomyslel na domov. Na otce. Na matku. Pomyslel na zemi, již by měl královat. A co si teskného v něm zatrnulo polekanou závratí. A co si dávného v něm tvrdlo na kámen. Jakoby v jediné kratičké vteřině umíralo v něm dětství. Přistoupil k vládkyni. Jsem hotov k souboji, pronesl doticha. A paní černých skal jen krátce přikývla a ohlídla se k zastřenému vchodu. V tu chvíli vykročil z té strany princův sok. Šel jistě krok co krok. Byl vyšší nežli princ a všemi sporými vláčnými pohyby, jak by jen stvrzoval, jak přivyklý je štvanicím a boji. Jindřich si na stěnách vybíral vhodný štít. A sok se rozkročil a hlídal královnu tázavým pohledem, v němž zračila se pokora a věrnost. Hrad ani nedutal. Byl bys snad slyšel snášeti se vlas, kdyby se smekl z něčí hebké šíje. Jindřich si vydechl a táhle znělo to kamennou dvoranou, jak by se ve skalách trhalo něčí srdce. Bijte se, křikla panovnice skal. A černý rytíř jako postrčen vyrazil kupředu a zaútočil obnaženým mečem. Zbraně jen třeskly. Jednou, desetkrát. A už to zvonilo a tupě dunělo. Bezpočet těžkých ran dopadal na štíty. A od mečů se blýskalo jak v bouři. Ten rytíř byl jak lasička. Mrštný a pružný. Byl a uhýbal. Princi se zazdálo, že skoro vznáší se, že vzlétá nad zemí. Nebylo úderu, jenž by ho zaskočil. Nebylo místečka, jež by si v okamžiku nekryl. Jiskry jen sršely. Princ couval ke stěně a už zdálo se, že prchne z obrany a že se dostane rytíři do boku. Když hrozitánský úder zasáh jeho štít a ten mu vypadl z nepřipravené ruky, sál jenom zahučel. A paní královna vykřikla nadšením: výborně, rytíři! A dlouze tleskala a byla do stolu jak do těžkého bubnu. Jindřicha napadlo, že musí zrychlit krok, že nesmí ucouvnout. Jen být, jen útočit, vzít soupeři i čas na jeho vlastní útok. Bylo to těžké, rytíř jakoby tančil. Stále plný sil a stále ve střehu, snad ani neuměl couvat a prohrávat. Meč v jeho pravičce se zmítal jako živý. Jindřicha unavil ten věčný spěch a střech. Čím víc chtěl předbíhat soupeře v pohybech, tím dřív se vyčerpával. Už ho rytíř stlačil zase zpět. Už se Jindřich princ dotkl těch chladných stěn. U nich se před chviličkou sotva ubránil. V zádech to zazáblo, jak by se dotkl smrti. Rytíř se rozmáchl k těžkému úderu. A Jindřich uhnul se v jediné vteřině, až hlavou narazil do skály nad sebou. A kousek od očí blízklo mu ostří meče. Z posledních sil se schýbl. A sok, vědom si náskoku i náhlé převahy, napřáhl podruhé. A celý napřel se do toho úderu, neboť byl přesvědčen, že je to naposledy. V té krátké vteřině princ rychle pochopil, že je to jeho chvíle. Neprytíř, stržen vpřed tím strašným úderem, se v nohou lehce hnul a trochu mínci začal hledět cíle. Princ klesl do kleku. Pak uhnul do strany
a než se rytíři zdařilo nabíti původní polohu, bleskově udeřil a vyrazil mu zbraň z nejisté ruky. V sále to dechlo tichým zděšením. Královna s vlčí tváří odstrčila stůl a vztekle zamžikala očima. Co je to? Sykala. A kruh těch bílých paní se jen přihrbil, jako by čekal ránu. Princ bystře odkopl meč kamsi do kouta a už se vyřítil na svého soupeře, jenž couval zmateně k nejbližší černé zdi a štítem kryl si boky, hruď i hlavu. Párkrát se rychlý meč odrazil od štítu. Však pak se rytíři, jak prchal dvoranou, posmekla noha mezi kameny a úder mířený ze spodu na srdce mu vyrazil i štít. Takže se převalil, bezbranný na záda, a čekal poslední nemilosrdnou ránu. Jindřich se rozpřáhl a koutkem oka náhle spatřil kdesi vepředu, jak v kruhu sevřeném za zády rytíře se jedna z bílých žen úzkostně pohnula a přitiskla si bledou ruku k ústům. V té chvíli pochopil. Jakže to, říkal král. Můj syn je velký. Zde v kraji kolkolem nejlepší z rytířů, jakého tu kdo znal. Ovládá štít i meč, jak málo který z mužů. A Jindřich svěsil meč a zvolal šťastlivě na celou dvoranu: toto je Tereska. A znovu ohlídce i po svém soupeři. A toto její bratr. Dvorana utichla. Jen sem tam ukápla ze skály slzička, jen sem tam prchlá myš hledala pod kameny cestu. Jindřich se přešťasten rozběhl k Teresce. Právě si pozvedala závoj nad hlavu a plaše smála se. Ach, sladká hodino. Byla jak nebesa, oblese skvoucí plná hvězd. V princi, jenž běžel jí bezdechu v ústrety, se prostřed cesty zastavilo srdce. Což se stát nemělo. Neb paní královna, které se hrozným hněvem nad tou porážkou mžel zrak, povstala na trůně, a jak se Jindřich princ rozběhl k Teresce, hnula se chbitě za ním a z nenadání blízkle se jí v pravici čepel nože. Ach, budiš proklet zrádný vlčí duch. Princova svíčička se kdesi v nebesích úzkostně roztřásla. A paní královna to asi před sebou už jistě viděla. Neprůku pozdvihla a krvechtivost zastřela jí paměť. Což taky se stát nemělo. Neb bratr Terezčin, ušetřen na životě, procitl náhle z předlouhého zakletí, ještě se po létech zas potkal s dobrým skutkem. Stačila vteřina, aby vše pochopil. Vstyčil se na nohou, přiskočil k vládkyni a dřív než stačila dokonat krutý čin, chytil ji za vlasy a strhl k tvrdé zemi. Princ ke všem zády objal Teresku, ale když zaslechl výkřik a těžký pád, zmaten se otočil, jako by za sebou zahlédl zjevení, jako by procital z dlouhého zlého snu. Vždyť místo královny stála tu dívčina krásná jak obrázek. Ta hrůzná vlčí tvář jí jako strhlá maska visela bez vlády na štíhlých ramenou a mrtvě civěla po tvářích kolem sebe. Ano, a všichni černí rytíři a paní bělonké jak sníh si z hlavy svlékali vraní a sněžný šat a šťastně smáli se a slávu volali mládenci Jindřichovi. Děkuji, princi, řekla dívčina a strhla ze sebe tu hroznou vlčí tvář a klesla na kolena. Odpusťte, lidé, křikla zoufale a dlouze vzlikala a v slzách volala, že za nic nemůže, že byla zatracena. Zdvihli ji na nohy. Jsem dcera královská, můj otec býval pánem nad Zeleným královstvím, začala vyprávět. A pláčí přemáhal a ujídal jí slova. A jednou zdaleka přitáhl vlčí král a zabil rodiče a krutě spustošil náš hrad i celou zemi.
Když jsem ho v zoufalství schodila ze skály, kam hnal mě ubitou z hořících bran a zdí, v pádu mě ještě proklel. Tak jsem se stala pro kdekoho v okolí královnou s vlčí tváří. Odpusťte, odpusťte, volala nešťastně. Terezčin bratr, dojat, objal ji a něžně vedl ji temnými jeskyněmi k východu, aby zas po létech spatřila dobré slunce. Dívky a mládenci šli v řadě za nimi a lačně hltali očima širý svět, nesmírný, nádherný, nepím byl léta upřen. Tráva je zelená, volali na lesy. Nebe je bez konce, volali na hory. A zem je plná zpěvu, a taky zpívali. A taky tančili, jak voda v propadlech pod tříští vodopádů. Jen Jindřich s Tereskou, jen ti dva mlčeli. Vedli se za ruce a hleděli si přehluboko do očí. Kdyby je nevedl koníček stříbrňák, byli by v pustinách určitě zabloudili. Ten však šel najisto. A ržál si vesele, takže se v krajině, krásné a čiročiré jako mladá láska, za tímhle průvodem i les, i pohoří úžasle ohlíželi. Na zdraví, Jindřichu, hučela jezera. Na štěstí, Teresko, šeptalo povětří. A já šel za nimi tou snubní cestičkou a taky volal jsem. A taky přál jsem jim radost a blaženství. Však všecko nadarmo. Šli jako v oblacích. Ani mě neslyšeli.

ostatečném papouškovi. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o malém modrém papouškovi, který žil vysoko ve vrcholcích stromů tropického pralesa. Jednoho dne všechny překvapil, protože, ačkoliv to byl jen malý ptáček, udělal něco velmi statečného. Co myslíte, že to asi bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy. Jednou ráno se velký a tmavý bouřkový mrak vyšplhal vysoko na oblohu nad pralesem, ve kterém papoušek žil. Mrak byl velmi rozlobený, burácel a hromoval a dělal hrozný rámus. Házel na prales stříbrné klikaté blesky a jeden z nich udeřil do starého suchého stromu a zapálil jej. Poté se mrak zhluboka a mocně nadechl a zafoukal do plamenů, až jiskry přeskočily na okolní stromy, které začaly také hořet. Když už plameny sahly tak vysoko, že začaly olizovat spodek papouškova hnízda, nezbylo mu nic jiného, než uletět vysoko, vysoko na oblohu. Jak bouře hřeměla a plameny se zvětšovaly, malý papoušek se podíval dolů a uviděl spoustu svých přátel, ostatních zvířat, která žila v pralese, jak v tom ohni zmateně a vyděšeně pobíhají. Nevěděla, kam mají jít, aby se zachránila. Papoušek měl o ně strach, ale zůstal klidný a snažil se vymyslet, jak by jim mohl pomoci. Pak na to přišel. Běžte směrem k řece, křičel. Pojďte za mnou, ukážu vám cestu tudy, kamarádi. A letěl směrem k řece, aby je vedl. Ale ne všechna zvířata ho mohla následovat. Některá ho neslyšela a jiná byla uvězněná mezi plameny a volala o pomoc. Najednou dostal modrý papoušek jiný nápad. Slétl dolů k řece, ponořil se do vody a namočil si křídla. Pak letěl zpátky do hořícího pralesa. Když byl nad plameny, zatřepal křídly a drobné kapičky vody padaly na oheň, který jemně syčel. Papoušek létal pořád tam a zpátky, od ohně k řece, od řeky k ohni. Pokaždé měl křídla celá smáčená vodou a stříkal ji na plameny. Papoušek se tolik soustředil na svoji snahu uhasit oheň, že si ani nevšiml, že ho někdo pozoruje. Vysoko na obloze, ještě výš než bouřkové mraky, plul nádherný zámek s lesknoucími se věžemi, které zářily jasně jako hvězdy. Ze zámku vyhlíželi bohové šťastných zemí. Nevěřícně kroutili hlavami nad papouškovým počínáním. O co se jen to ten malý papoušek snaží? Ptali se jeden druhého. Myslí si snad, že dokáže uhasit velký požár několika kapičkami vody? Uleď a zachraň se, volali bohové na malého modrého papouška. Ale papouškovo srdce bylo tolik naplněné láskou a oddaností přátelům, že nedbal na rady bohů a stále létal k řece tam a zpátky tak rychle, jak jen dovedl. Jeden z bohů už to nemohl vydržet a rozhodl se, že se pokusí pomoci. Rázem se proměnil ve velkého orla bělohlavého a letěl k hořícímu pralesu, kde papoušek stále létal sem a tam mezi plameny. Můj malý příteli, nemůžeš uhasit tenhle běsnící oheň jen několika málo kapkami vody. To je beznadějné. Prosím, uleď do bezpečí, nabádalo. Při vší úctě, velký orle, volal malý papoušek.
Nevidíš, že mým kamarádům hrozí nebezpečí? Já mám své kamarády moc rád. A pokud se já nepokusím je zachránit, kdo to udělá? Už byl unavený. Kouř z ohně ho nutil kašlat a štípal ho do očí, ale on se nevzdával. Jazyky plamenů se natáhly do výšky a snažili se mu sežehnout krásná modrá peříčka a nůžky ho stále více pálily. Ouvej! Zaskřehotal a zlétl výš, aby unikl plamenům, ale odmítal se vzdát. Bůh proměněný v orla byl natolik dojatý statečností a odhodláním malého modrého papouška a jeho láskou k přátelům, že najednou začal plakat. Z očí se mu rynuly stříbrné slzy a jak tekly dolů na prales, dopadaly na oheň a nebohá zvířátka, která v něm byla uvězněná. Syčely rozlobené plameny, když je orlí slzy soucitu postupně jeden po druhém hasily, až bylo nakonec úplně po ohni. Malý papoušek tomu nemohl uvěřit. Všechna zvířátka byla zachráněna. Výskal radostí a dělal ve vzduchu přemety. A sluníčko se muselo smát, když to vidělo. Všechna zvířata volala: hurá, sláva, statečný papoušek nás zachránil, děkujeme, děkujeme. Bouřkový mrak se odplížil za obzor a nechal sluníčko, aby vysušilo prales svým teplým, zářícím úsměvem. Velký orel odletěl zpátky do svého zámku na obloze, proměnil se znovu v boha a laskavě se díval, jak se šťastný papoušek raduje se svými kamarády v pralese. Kdo by si pomyslel, že takový malý ptáček může být tak statečný, tak odhodlaný a mít ve svém malém srdíčku tolik lásky, říkal si. Zaslouží si odměnu a já dobře vím, jakou. A tak Bůh zvedl ruku a ukázal na modrého papouška. Všechna zvířata s údivem přihlížela, jak se na malého ptáčka snesl déšť pestrobarevných hvězdiček a kolem se objevil oblak kouře. Když se kouř rozptýlil, malý papoušek už nebyl jenom modrý. Pírka na jeho ocasu teď zářila všemi barvami duhy. A on se třpitil a blýskal v laskavém pohledu sluníčka. Někdy se cítíme bezmocní, když stojíme před velkým úkolem. Moudrý člověk ví, že láska a soucit mu dodávají odvahu uskutečnit věci, o nichž se domníval, že jsou nemožné.

0: Byl jednou jeden cvrček a ten nehrál o nic hůř než jiní cvrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Cvrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu, a budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách, a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když v nich někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Cvrček byl z toho celý skoprnělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze, a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotoč, kusadla plná pilin, a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl, a 3 dny nejedl a nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch, a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké co?
0: Špitl cvrček. No, cože nehraješ? Proč tu má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši, zvláště když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat? Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch, a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet, a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: No, protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš, i na letokruhy Hršvec Kilián. Jsi jediný crček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu mám si.
0: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
1: No jenže, co tam myš?
0: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo ťuk, ťuk, ťuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj Borový, ani Lišaj Smrtihlav, Lišaj Pryšcový či Svlašcový. Byl to Lišaj Oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
1: To nemyslíte vážně, příteli, řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením.
0: Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert, protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky, tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda.
1: Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl si Lišajovi na záda a letěli.
0: Po chvilce si všiml, že s nimi letí i Chrobák a Zlatohlávek a opodál i myš. Tu nesla divoká kachna za ocásek.
1: Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor.
0: Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry.
1: Nádhera, co?
0: Podotkl Lišaj Oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem.
1: Tady slezte, příteli. Až vám dá Chrobák se Zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj.
2: Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
0: Ale Zlatohlávek i Chrobák na něj se zatětými pěstičkami. Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej. V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
1: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku. A do toho ticha mávnul Chrobák na cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout strop. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a Zlatohlávek a Chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš z toho však mohla ranit mrtvice.
0: tu chvíli se však rozletěly postranní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor. Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle. No ale co máme hrát, ptali se umělci a pořadatelé jim řekli. Hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti. Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako cvrček. Akorát, že na cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

o Popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než Popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý Popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba,

0: Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl.
1: Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat.
0: A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navoněl. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka. Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

princezna si k tanci sama vybírala urostlé hochy. Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali. Ani si jich nevšimla. Když bylo 11 a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu trubač náhle oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli velmi zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo ani

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla naň pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo se jí, že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11. trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák ihned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na lep. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se při lepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motika zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. To mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče, smála se Macecha. Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhně raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost, až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela, a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala Selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan ministr ještě selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11. hodinu, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi, to máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi mi nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířena, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

Tu pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu a co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam její dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný národ.

Milé děti, lesní zvířátka mi prozradila, že byste chtěli slyšet nějakou moc veselou pohádku. Já jsem si právě teď na jednu vzpomněl, ale ta zpočátku příliš veselé nevypadala. No, však uvidíte sami. Bude to tentokrát pohádka o zubatém drakovi.

0: Tak to bylo tak. Bylo jednou jedno krásné království. Nebylo to nijak daleko. Naopak, kdyby někdo tenkrát moc chtěl, za pár dní by tam mohl přijet, kdykoliv by si zamanul. Nebylo nijak malé to království, ale ani velké. Zkrátka takové akorát. V tomhle království byli všichni lidé hodní, pracovití a měli se tuze rádi. Bodeť by taky ne, když i král s královnou se milovali a starali se vzorně o všechny poddané, i o celé to království. Měli jediného syna, prince Jana. Toho měli rádi snad opravdu všichni na světě, protože princ Jan byl nejen pracovitý a statečný, ale i krásný. Byl vysoký a štíhlý, měl světlé vlnité vlasy, modré oči a čarovný úsměv, který znali a milovali lidé v celém království.
1: Drahá, nezdá se ti, že náš syn princ Jan by se měl už pomalu ohlížet po nějaké nevěstě? Nevšimla jsi, jestli se mu líbí nějaké děvče?
2: Myslím, že asi ne. Aspoň se mi s ničím takovým nesvěřil. Ale s tou nevěstou máš pravdu. Měl by si s ním pohovořit?
1: Dobře, promluvím s ním. Zítra si vyjedeme na lov.
0: Ve vedlejším království, které bylo vlastně jen o kousek dál, žili jiný král s královnou. Ti byli také moudří a spravedliví, také žili v lásce a také měli jenom jedno dítě. Měli dcerušku, krásnou jako báseň. Když princezna Jana, vlastně tak se ta princezna jmenovala, slavila své 18. narozeniny, tak si pozvala všechny své přátele i přátele svých rodičů. A pozvala, to pochopitelně, i prince Jana s královskými rodiči. A to bylo zrovínka v ten den, kdy si princ Jan se svým královským tatínkem vyjeli na lov.
3: Otče, je to už hodně dávno, co jsme si spolu vyjeli takhle sami. A kdykoliv jsme si vyjeli, vždycky si měl něco důležitého na srdci. Co pak je to tentokrát?
1: Víš, já a tvoje matka bychom rádi věděli, jestli se ti líbí, nebo jestli máš rád nějakou dívku. Zanedlouho již budeme staří a rádi bychom se dočkali vnoučat.
3: Tak to je mi líto, ale budu vás muset zklamat. Na ženění jsem ještě nepomýšlel a princeznu ani dívku, které bych chtěl dát své srdce, jsem doposud nepotkal.
1: Myslel jsem si to. A proto, když dnes přišlo pozvání od sousedního krále na oslavu narozenin princezny Jany, přijal jsem ho i za tebe. Na slavnosti jistě bude hodně urozených dám a třeba se ti některá zalíbí. S dárkem pro princeznu si nemusíš dělat starosti. Obstarám ho.
3: A dobrá, půjdu na tu oslavu, když si to přeješ. Ale dárek radši vyberu sám. Třeba tam potkám tu, o které se mi jen zdá. Podívej, tamhle to je krásný srnec. Hie!
0: Ve vedlejším království se zatím sjížděli hosté na oslavu princezniných narozenin. Těch krásných kočárů, které přivezly překrásné dámy, těch ušlechtilých koní, jež ve zlatých postrojích na svých hřbetech přinesly statečné junáky. Slavnostních hostů, těch bylo na tisíce. Však taky hostina, kterou 2x10 dnů chystalo 100 kuchařů a 200 pomocníků, byla rozložena na tolika stolech, že by se ani za týden, ale ani za týden by se nedali obejít. Při hostině samé tančilo na 100 tanečníků a hrálo na 1000 hudebníků. A přesto, když přijel princ Jan, první, koho uviděl, byla princezna Jana.
2: Jsem ráda, králi a královno, že jste přijali mé pozvání. Tohle je jistě princ Jan? Těší mě, že tě poznávám, princi.
3: I já jsem velice potěšen. Přijmi mou gratulaci a tento dárek, který se mi zdá teď ubohý ve srovnání s tvojí krásou, jasná princezno.
2: Ale princi, tak nádherný prsten jsem ještě neviděl. A ten kámen ve tvaru srdce září jako zapadající slunce. Podívej, otče, to je nejkrásnější dárek, jaký jsem dostala. Děkuji ti, princi.
0: Od té chvíle si byly princezna Jana a princ Jan neustále na blízku. Všem bylo jasné, že se ti dva do sebe na první pohled zamilovali. 7 dní a 7 nocí trvala oslava princezniných narozenin. Ale posledního večera byl vzduch obzvláště vonavý. Hudba mimořádně teskná a princezna Jana nejvíce krásná. Tak krásná, že princ Jan místo slov loučení našel slova vyznání.
3: Princezno, víš, rád bych ti něco řekl. Ty jsi tak jiná než všechny dívky, co jsem kdy potkal. Tak jiná, že se mi tají dech, kdykoliv tě vidím. Tvoje oči jsou jako 2 hvězdy. Jano, samo pomyšlení, že bych měl odjet, bolí jako rána dýkou. Nechci už bez tebe vidět ráno slunce vycházet a večer se těšit pohledem na jeho západ. Já tě miluji. Vezmeš si mě?
2: Od první chvíle, co jsem tě spatřila, toužila jsem slyšet z tvých úst tato slova. Princi, ach můj princi, ráda se stanu tvojí ženou.
0: Princ Jan a princezna Jana trávili celé dny jen a jen spolu. Chodili po zahradách, drželi se za ruce, tančili na louce, projížděli se na koních a povídali si spolu o společné budoucnosti. Jejich štěstí jakoby nemělo konce. Ale 20. dne jejich zasnoubení se začalo dít něco podivného.
3: Co je to za hluk? Komoří, běžte se podívat, co se to děje na nádvoří.
1: Venku je nějaký vesničan a je velice vyděšený. Mám ho přivést?
3: Ano, uveď ho, prosím.
4: Vaše výtosti, hrozné neštěstí.
3: Uklidni se a pověs nám, co tě tak vyděsilo.
4: Je tam.
3: No, uklidni se, člověče.
4: Drak je tam, výtosti. Strašlivý, obrovský, má takovéhle zuby a chce...
3: Co chce?
4: Vaše výtosti, on chce princeznu.
3: Tak princeznu říkáš?
4: Princeznu.
3: To je ale opovážlivost. Tolik lidí ta dračí potvora vyděsila a ještě chce moji nevěstu?
4: Princeznu.
3: Tak to tedy ne. Kde se usadil ten netvor?
4: Usídil se v lese za potokem. Tak jak je ta skála, co se jí říká sový vrch. Princi, ale on je hrozný. Toho nepřemůžete.
3: No, to se ještě uvidí. Jen počkejte, já s ním zatočím. Děkuji ti za zprávu. Komoří, dej tomu dobrému člověku najíst a na cestu pár zlaťáků.
0: Princ Jan se opásal mečem, do ruky si vzal obrovský ký a vydal se do lesa za potokem. Když přišel, drak zrovna spal. Ležel na břiše u díry do jeskyně a chrápal, až se skály otřásaly. Jeho 2 zuby trčely ze zavřené tlamy ven do výšky. Princ zvedl těžký palcát nad hlavu, rozmáchl se a bác! Vší silou praštil do jednoho toho velkého zubu, co tak trčel vzhůru. Bác! No to vám byla ale rána. Zub odletěl mezi stromy a 2 nejbližší rovnou přerazil. Drak se probudil a z tlamy mu vyšlehl plamen. Princ vytrhl meč a připravil se k boji. Ale co se nestalo? Drak se začal usmívat.
5: Jejdo! Neboj se, princi, a schovej.

0: Zetkvíček.
1: Máš pravdu. To by bylo směšné. A co bys dělal, kdyby byla přišla princezna?
0: Šmarjo, no to já nevím. Já doufal, že přijdeš ty.
2: Uplynula hodina, dvě, tři. Uplynulo odpoledne a přiblížil se večer, když si princ uvědomil, že budou mít na zámku o něj strach. Rozloučil se tedy s drakem, zahodil palcát a vrátil se ke králi a královně a hlavně k princezně Janě. Všem všechno vypověděl a pak pozvali draka na svatbu. Po čase se ukázalo, že drak je vlastně hrozně hodný. A když měli princ s princeznou, vlastně po čase mladý král s královnou kopu dětí, byl jim veliký drak největším přítelem a ochráncem.

Ahoj, děti. Abyste věděli, proč jsem tu knížku začal psát. Oženil jsem se a čekali jsme miminko. Už bylo jasné, že to bude kluk. A já si představoval, jak mu budu číst každý večer před spaním pohádky. Ale pohádek je tolik. Co kdybych si vymyslel svou? Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý Pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou morskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Jak to všechno začalo? Kdo ví, co se odehrává v oceánu? Tak jako jsou na zemi hory, sopky a jeskyně, tak jsou hory, sopky a jeskyně i pod vodou. Jsou tam i koníci a sasanky. A příběhy zvířátek pod vodou v oceánech se velmi podobají životům psů a dětí. V tichém oceánu, který bývá v noci tak tichý, že byste slyšeli, jak dopadá chaluha na dno, žil delfínek Deo. Měl maminku, ale žádného sourozence. Vlastně se jmenoval Deo Kleciánek, ale maminka na něj volala: Deo, kde jsi? Nebo se s ním před usnutím mazlila a říkala mu: Spinkej, ty můj malej kleciánku. Deo zlobil, jako zlobí všichni kluci. Nemohl se přece jen tak nečinně povalovat a dělat jenom to, co mu maminka řekla. Musel objevovat, jak nekonečný byl podmorský svět. Ale když byl z toho objevování unavený a chtěl si hrát, neměl s kým. To ho trochu trápilo. Věděl, že si jednou nějakého kamaráda nebo kamarádku najde, ale do té doby jeho nejoblíbenější zábavou byla hra na schovávanou. Někdy se mamince schoval tak dobře, že ji celou polekal. A jindy zase našel tak dokonalou skrýš, že se mu maminka ztratila. Nejspíš ho sama začala hledat a odplula příliš daleko. Nebo si myslela, že ho přepadl zlý žralok. Delfínek Deo byl poprvé sám. Úplně sám, samotinký, v obrovském tichém oceánu. Jak by bylo vám, děti? Plakali byste? Křičeli byste? Běhali byste bezradně sem a tam? To všechno delfínek Deo taky dělal. Ale nebylo mu to nic platné. Maminku nenašel. Nic snad není v moři smutnějšího než opuštěný delfínek. Jen si zkuste představit obrovitost moře a toho ztraceného mrňouska. Bylo mu smutno, plakal. Ale v moři pár slziček není vidět a navíc jsou taky slané. A tak ho nikdo ani nepolitoval. Delfínek brzy pochopil, že jenom plakat nikam nevede, že se musí o něco pokusit, že musí maminku hledat, a pustil se do světa. Když už je nejhůř, vždycky přijde nějaká pomoc. V našem případě teplý golfský proud. Co se tu třeseš zimou, pravil, když našel delfínka schouleného na dně. Pojď, zahřeju tě. Ovinul delfínka teplou vlnou a vložil mu do tlamičky hrst krylu.
To jsou takové malinkaté rybičky, které jsou na začátku potravního řetězce v moři, protože v moři, stejně jako na zemi, všichni jedí všechno. Tedy ne doslova, totiž pokud mají dost velkou tlamu. A podle toho, jak si v přírodě vystojí frontu. Hlad je vlastně prazáklad života. Kdyby neexistoval hlad, tatínkové by nechodili do práce a nikdy by nevynalezli třeba jízdní kolo. Ale to sem nepleťme, protože v moři se na kole nejezdí, s výjimkou vynálezu pana Verna. Ono se vždycky zdálo, a právem, že nohy jsou silnější než ruce, ale nejsilnější je tak jako tak hlava. Ale zase jak která, ta potrhlá vymyslí třeba bombu a ta chytřejší má co dělat, aby se s takovým nápadem vypořádala. Možná se ptáte, co má delfínek společného s lidským mládětem. Vaše maminka, děti, má v těle kousíček moře. A když vás nosí v bříšku, plavete ve vodě, vlastně v moři. A když se rodíte, musíte udělat hlavičkou pohyb, který umí jen delfínek. A když vyklouznete ven, začnete křičet. Možná, že bez křiku, v naprostém tichu, kdy si vylézala z moře první zvířátka, aby obydlela pevninu. Obydlela, to zní, jako by si hned stavila nějaká obydlí. Jaké obydlí by si asi postavila žirafa? A jaké hroch? A osel? To by to pěkně vypadalo. Co to v tom moři vlastně žije? V knížkách bývá obsah vyjmenovaný na poslední stránce. Ale obsah svého života měl delfínek Deo teprve před sebou. A nevěděl, co je knížka. Nevěděl, že knížka má i hřbet. A že ten hřbet hrbí před čtenářem, aby si ji všiml. A že si ji v knihovně třeba celá léta nikdo nevšimne. Nevěděl, co je řád. Nikdo ho nenutil chodit do školy, kde se žáčci musí učit podle systému, kterému nerozumí. Jediné, co vědí, je, že se mu nesmějí vzpírat. Jsou v moci učitelů a inspektorů a musí sekat dobrotu. Dobrota se seká nadrobno a dočista, jinak nastane sekec mazec. Ale delfínek byl zvyklý na svobodu. Mohl, co chtěl, a nesměl jen to, co mu maminka zakázala. A tak i kdyby o něm vznikla knížka, o čemž pochybuji, neměla by řád a systém. Byla by napsaná podle toho, jestli bylo v oceánu dost smíchu. A kdyby bylo, kdyby se delfínek Deo probudil s radostí, pak by se protáhl a vystřelil k hladině, zacvakal zuby a zavískl. Nedivte se, v moři je všechno jinak. Velryby kulohlavé uvízly u pobřeží Austrálie na Mělčině. Asi se jim v kulohlavičkách něco hnulo, anebo se chtěli nechat hladit od dětí. Ty je také zachránili. Ten den děti nemuseli do školy, protože u velryb se toho naučili mnohem víc. Tuleni se tulili na Galapágách a tulili se tak důkladně, že toho roku přišlo na svět o mnoho víc tuleňátek. Tučňáci se přejídali v ledovém moři kolem Islandu. Byli tak tlustí, že vypadali jako kulička. Fráčky jim byly malé a křidýlka jim odstávala. Někteří si uvázali pod krkem černého motýlka a s naprostou vážností hráli s nejtlustší kuličkou fotbal. Lachtani se řechtali na sluníčku, protože lachtani jsou obzvlášť citliví na lechtání. Stačí jim paprsek zimního slunce a smějí se, až se za břicho popadají, každý za své. Leguáni, kteří vydrží až hodinu pod vodou, mroži, rypouši sloní, kryl, polypy, sasanky, ostnatky neboli hvězdice, mořské želvy, želvičky, koníci, dokonce i mořské řasy se cítily blaženě. Tuňák si s tučňákem spletl nevěstu. Sardinka dumala o budoucnosti olejovky. Chobotnice volala a pozdravujte naše chudé příbuzné. Hlavonožcům povyrostly nohy z hlavy, krab obrněnec si našel úkryt ve stroskotané lodi a navštívil trosečníka na ostrůvku 3x4 metry.
Mořský ďas šel konečně k ďasu. Kytovci plýtvali kytem, nejvíc plejtvák obrovský. Žít je lebeda. Škeble se šklebily. Mušle nechtěli ani slyšet o veřejných záchodcích. Lastury neboli kameje snili o starožitníkově krámku. Perlorodky protestovali proti názvu perlotvorky. Červený korál odcestoval do Středozemního moře, kaviár do Monte Carla, ústřice rovnou do ústřední herny kasína. A tak želva vyhrála první cenu a nechala si naservírovat hlemíždě na česnekovém másle. A když jí je přinesli, s bravurou diskobola vyhodila hlemíždě oknem na svobodu. A oni jako spitomělí hledali celou noc svoje ulity a když je našli, padli jim jak ulitý. Delfínek se tedy dostal ke knížkám. Četl o krokodýlech, aligátorech, kajmanech, o rybách, které měly za trest odplout do mrtvého moře. Ale pak jim rozsudek zmírnili, protože v mrtvém moři je víc soli než života. A voda je tak hustá, že kdybyste se tam chtěli utopit, tak se vám to nepovede. Voda vás ke dnu nepustí. Delfínek si v duchu prospěvoval: žraloci, laloci, mají hubu proříznutou za noci, za noci. A zapomněl, jak to bylo dál. Olihně byly tak krásně vypasené, že se jim říkalo stádečko k sežrání. Ono, když je někdo vypasený, tak si o to přímo koleduje. Olihně jsou takové nedomrlé chobotnice, jako by se zamlada nacpali do mokrých džínů, ze kterých se už nedostali. Jsou uzavřené v dlouhé měkké schránce, koukají jenom jejich chapadýlka. Chobotnice je měkká, přísavná, ošklivá, jako když se pokusíte zušlechtit blivajs, a umí prchat za pomoci mocného inkoustového efektu. Oliheň to v životě asi nikdy nikam nedotáhne, ale je tuhá, chutná a je jí to celkem fuk. Za to losos dobrodruh pocítil takový stesk po místě svého narození, že se vydal do vnitrozemí za svou osudovou láskou a zahynul tam. Jeho poslední slova byla: ach, jaká krásná smrt. Krab poustevníček delfínkovi prozradil, že Japonci delfíny vraždí a pojídají, kanibalové. Přesto jim delfíni pomáhají v boji proti žralokům, neboť jsou přátelé všech námořníků. To je ohavný účet. Doufejme, že Japonci nebudou takoví navždy a stejně jako divoši pochopí, že když si vyvraždí orangutany na nedělní oběd, nebudou mít jednak co jíst a jednak jim skončí estrády. Protože orangutani byli vždycky prvotřídní baviči. Rozdali tolik smíchu, že se obžerství může jít zahrabat. A co delfíni? Medúza byla žhavá, ale jen když někdo neuhodl, že se nepíše s kroužkem nad U. Medúza není moc inteligentní, to si přiznejme. Plave jen tam, kam ji nese proud. Neuvažuje nad změnami směru a její tělo připomíná opuštěnou noční košeli. Ale protože je pitomá, neváhá žahnout i malé dítě, které by si s ní chtělo hrát. Je lepší jí předhodit módní časopisy a odkázat ji na větší hloubku, nikoli intelektuální. Co to je za končiny? Laguna skrývá korálový útes, který požírá hvězdice neboli trnová koruna. A to pokaždé, když je málo dravých plžů z rodu Trion neboli Tritonek, které by naopak požírali ji. Na lagunu vzpomínají všichni, kdo mají rádi prázdniny. Tam byly ty nejlepší útěky z domova, od maminek. Na 3 týdny skautských táborů, kde se potěr učil zakládat oheň, stavět stan, chodit ke studánce pro vodu a vařit oběd z darů matky přírody. Ale už nikdo nemluví o tom, že se ještě nikomu v moři oheň založit nepodařilo. Fénické poklady, uloupené piráty
a utopené za bouře hlídal Poseidon. Tak toho bych chtěl poznat, zvolal delfínek. Koho? No toho Poseidona. Poseidona, mimino, a chovej se slušně, nebo ti to zůstane. To tenkrát řekla delfínkovi maminka. A delfínek si teď na ně vzpomněl a byli mu šumafuk všechny poklady utopené ve všech mořích. Chtěl jen a jen mámu, ale nevěděl, jak správně chtít, aby to vůbec mělo nějaký smysl. Na Madagaskaru se zbláznil potápěč na Kesonovou nemoc. Netušil, že ani v moři se nemá nic přehánět a že hloubka je pro člověka nebezpečná. Když to zjistil, spěchal to říct všem ostatním, ale moře mu uzamklo ústa. A na delfínka padl smutek. Už podruhé. Poprvé, když nenašel odpověď na otázku, co by dělal delfín v řeckých Delfách. Nevěděl. Netušil, že jde o slovní hříčku, a tak usilovně přemýšlel, co by v té věštírně Apolóna dělal. Pak ho napadlo, jestli by mu tam nevrátili víru, že se potká s maminkou. A když ho ještě napadlo, že z argonautů, plujících za Zlatým Rounem, se asi vyvinuli astronauti, cítil, že usíná. Maminko, kdy konečně vyrostu? Velryby kulohlavé už zase uvízly na mělčině u pobřeží Austrálie. Velryba je velké zvíře. O to větší, že je ryba. O to větší, že je savec. O to větší, že je v tom zkrátka zmatek. Velrybu do akvária nenacpeš a nenacpeš. I kdybys měl svaly jako... Kdo má letos největší svaly? No jako Herkules. Když je velryba kulohlavá, také není něco v pořádku. Kulatou hlavu má člověk. A pak už jen špendlík s hlavičkou a kapusta. Ale kulatá hlava velryby odporuje i zákonu.

A ještě víc se divil, když viděl stovky lidí, kteří se pokoušeli velryby udržet při životě a dopravit je zpátky do hlubin. Pozoroval lidi a snažil se jim porozumět. Nedokázal to. Byl příliš malý a příliš vysílený dlouhou cestou. Slyšel podivné zvuky, hudbu, kterou velryby vydávali, když volali o pomoc, a zvuky, kterými děkovali, když odplouvali zachráněné z mělčin. Z té hudby bylo delfínkovi moc a moc smutno. Ocitl se poprvé ve svém životě tváří v tvář smrti. Ale jeho neštěstí nebylo o nic menší. Ztratil maminku a nemohl ji najít. Přesto měl i tak radost, že se velryby zachránili. Napadlo ho, jestli by se neměl i on obrátit k lidem o pomoc. Třeba o mamince vědí, ale styděl se. Lidé mu byli něčím velmi blízcí, zvlášť ti mrňousové cachtající se na břehu. Nebál by se k ním přiblížit, ale nevěděl, jak jim vysvětlit, co potřebuje. Nevěděl, jak říct, že hledá maminku. A nevěděl, jestli by to mrňousové pochopili. A tak zase odplul s dušičkou tak rozklepanou, jak si to dovede představit jen člověk. Nejsou všechny mámy jako ta naše? Želva je divná máma. Vůbec ne jako vaše maminka. Najde si v moři tatínka, ale pak ho opustí. Nebo on ji, tu ještě žádný rozvodový vědec neskoumal. A s dětmi ve vajíčkách se vysouká na mořský břeh. S obrovskou námahou se doplazí na bezpečné místo, vyhrabe jámu a do té jámy vajíčka porodí. Není to snadné a už za to by jí měly být nevědomé želvičky vděčné. Pak celé místo pečlivě zahrabe a to je to poslední, co pro své malé děti udělá. Odplazí se pryč a nikdy v životě už své děti nenajde. A kdyby je i potkala, nepozná je. Když se rodí malé želvičky, mají to těžké. Musí se prokousat kožovitým obalem vajíčka, je jich pohromadě až celá stovka. Musí si rychle říct, co potřebují. Bojím se, že v té rychlosti si ani nestihnou zapamatovat jména všech svých sourozenců. A hlavně musí se vyhrabat na světlo z jámy plné písku. Když i to se jim podaří, pak se musí rozhlédnout. A tam, kde je světlo nejsvětlejší, tím směrem se takřka poslepu vydají. Protože mají jediný úkol – doplahočit se k moři. Na břehu na ně číhají ptáci a v moři spousta dalších nepřátel. A přitom želvička nemluvně neumí ani slušně pozdravit, ani slušně protestovat, je moři na pospas. Zkuste si někdy před usnutím představit, co to je být světu na pospas. Děsné. Však taky každá želvička, které se podaří přežít, si utrpení z dětství pamatuje. A proto i ona si najde tatínka, jen aby pak opustila svoje vlastní děti. A žádná z želv se nepokusí o změnu, natož o nápravu. Leda, že by se některá z želviček tak vymkla svému prostředí, že by zavedla matriku, křestní listy, občanky a pasy. Pak by mohlo dojít i na předky a budoucí potomky, jako je to u lidí. Aristokracie si postaví křivoklád a tam si nechá zarámovat rozvětvený generační strom. Ale většina želviček si nevede evidenci a nic si nepamatuje. Nepamatuje si hlavně svou maminku, protože ta je daleko v moři, když se oni poprvé rvou se životem. A proto se i ke svým želvičkám chovají stejně. A to je velká chyba. Želvička, představte si to, děti, se probere k životu na dně vlhké, tmavé jámy se spoustou dalších vzmítajících se želviček a všechny mají pocit, že oni jsou ty nejdůležitější. Pardon, pardon, s dovolením dere se želvička do života. A když se i s ostatními dostane na vzduch,

0: Něco jí říká, že musí lézt směrem dolů, k moři. V noci tam žádné světlo nesvítí. Dokonce i měsíc se schoval za mraky, ale jí to táhne k první vlně. Možná, že slyší její šplouchání, ale i mezi želvičkami jsou jistě také umělci a blázni. A tak se může stát, že se v té snůžce želviček ženoucích se k moři jedna zastaví a zeptá se, proč? Co proč? Proč tudy? Proč ne jinudy? Protože všechny želvy, co svět světem stojí, musí do moře. Ale já cítím moře opačným směrem. Pak máš vychýlenou střelku kompasu. Pojď, nebo nás sežere nějaký pták. Jdi napřed, já se trochu porozhlídnu. A želvička se vydá svým vlastním směrem. Želvička a Brundibár. A potká, dejme tomu, Brundibára. Brundibár není žádný krasavec, ale nejošklivější na něm je jeho povaha. Věčně naštvaný a nespokojený brouk. Kam jdeš? Nevím. A co tam budeš dělat? Nevím. Uhni, to je moje místo. Promiňte, prosím. Ty jsi želva, viď?
1: Ano, prosím. Zatím jenom želvička.
0: Těší mě Brundibár jméno mé.
1: Mne těší. Proč se tak mračíte?
0: Protože není důvod se usmívat. Život je otrava.
1: Ale to se mi nezdá. Jsem naživu pár hodin, ale jsem nadšená.
0: Jo, a proč? Co tě čeká tak úžasného?
1: To ještě nevím.
0: A tak proto jsi jaksi zabedněná.
1: Ne, nikoliv. Nemám žádné bednění. Naopak jsem volná a mám se k světu. A záleží jenom na mě, jak si se svým životem naložím.
0: Pokud tě nese zobne pták.
1: I to záleží na mě.
0: Jak to?
1: Musím se naučit obranu tai chi.
0: Jak? Jak to dokážeš, když už na začátku děláš chyby a lezeš do vnitrozemí? Moře je opačným směrem.
1: Já vím, ale budu ve střehu, připravená. Připravená rychle myslet, rychle reagovat, rychle utéct.
0: Ale vždyť si pomalá. Neumíš utíkat.
1: Ty taky ne.
0: Proto ti říkám, že život za nic nestojí. Pořád jen na něco čekám a nic.
1: Víš, co jediné je na životě nejlepší? Ne.
0: Lehnout si na záda a představovat si. Nic z toho se sice nesplní, ale aspoň líp uteče čas.
1: Já nechci, aby mi utíkal. Chci být činorodá.
0: Proč? Od toho jsou perlorodky, aby rodili.
1: Nevím. Něco mi říká, že musím. Víš, co jsou tyhle vysoké pahýly?
0: Stromy.
1: A kdo na nich žije?
0: Ptáci.
1: Ti, co nás polikají?
0: Ano.
1: Aha, já musím pro své sestřičky a bratříčky udělat něco užitečného.
0: A co?
1: Podhrabu kořeny toho stromu a strom se skácí.
0: Jednak na to nemáš a za druhé bys mi zničila mé doupátko.
1: A spousta dalších zvířat by ti za to nebyla vděčná. Co se dá dělat? Život je boj.
0: Kdo ti to řekl? Já jsem první, s kým mluvíš a já ti to neřekl.
1: Nechápu, nějak to cítím.
0: Pozor, racek a kormoráni a terej, rychle se schovej.
1: Uf, tou kličkou si odlákala asi 5 hladových ptáků a díky tomu nejmín 20 želviček stihlo doběhnout až k moři. To jsem ráda.
0: Ale co s tebou?
1: Počkám.
0: Na co?
1: Až se znovu setmí, nebo až začne pršet.
0: Ale do té doby budeš tady se mnou, na suchu. Vydržíš to?
1: Musím.
0: No, ty jsi mi tu ještě scházela.
1: Ale věřte nebo nevěřte, činorodá želvička spoustě svých kamarádek pomohla a Brundibárovi ani ostatním zvířátkům neuškodila.
0: a šťastně se dostala, i když se spožděním, k moři. Proč to udělala, nikdy neuměla vysvětlit. Když se pozdě ale přece dostavila k zápisu do první třídy želví školy, byla už tak zkušená, že ji škola nudila a ona sama byla svému okolí na obtíž, připadala všem přechytralá. Želvy mají opravdu těžký osud. A to jsme ještě neřekli, že si je někteří domorodci porcují zaživa k obědu a že civilizovaní snobové si z nich nechávají servírovat polévku. Želví osud je asi smutný. Ale každý živočich na světě musí mít přece šťastné období. I nejsmutnější tvor musí zažít něco veselého. A tak i želvy. Ty jsi pěkná svinucha. Jednoho dne se delfínek probudil a polekal se. U ucha mu totiž něco tenounce chrochtalo. Chrochtání u ucha vyděsí i mnohem otrlejší tvory, zeptejte se maminky. Někteří tatínkové totiž usnou za tak nelidských zvuků, že jen velká láska takovou noc překoná. Delfínek nikdy neviděl prasátko. Jak by taky mohl? Představte si, jak by to vypadalo, kdyby prasátka žila v moři. Zakroucené ocásky by měla jako vrtulky na pohánění tlustých nožiček. Možná právě to měl na mysli vynálezce českého původu Ressel, když mu napadlo vymyslet lodní šroub a po něm pan Kaplan s kaplanovou turbínou. Jenomže svinucha vypadá přece jen jako ryba a tak se k ní chrápání vůbec nehodí. Kdo jsi? Zeptal se delfínek polohláskem. Svinucha, hekla ryba a poslala delfínkovi ocasem něžnou vlnku. Líbíš se mi? Špitnul delfínek, aby řeč nestála. Vážně? To mi ještě nikdo neřekl. A to se ti líbí i moje pravá ploutev? I ty tři brady? To jsi vážně první? Ty jsi jistě nikdy nestratila maminku. Já? Kde pak? Plavala jsem s ní celý rok. Moje maminka byla tuze krásná. Samý faldík. Já jsem se moc nepovedla. Ale to není pravda, vyhrkl delfínek. Ty jsi moc krásná svinucha. Děkuji. A kdo ti dal jméno? Maminka? Ne, matka příroda. A znamená to, že ses k mamince svinula do klubíčka? Nevím, co je klubíčko, nikdy jsem to nezažila. Já jsem jenom maminku poslouchala na slovo a plula tam, kam ona. Ale jednoho dne jsme se museli rozdělit, abych i já měla možnost najít si svého manžela a měla s ním dětičky. Proto tady ležím a čekám. Ale když spíš, tak přece nedáváš pozor. Já nespím. Jen jsem si drobátko schrupla. A opravdu se ti líbím? Moc? To je škoda, že nejsi taky svinucha. Vzala bych si tě a ještě dnes bychom měli svatbu. Nic si z toho nedělej. Však se dočkáš. A kdybys náhodou potkala mou maminku, řekni jí, že jsem plul tímhle směrem. Ukázal delfínek na západ a zamával svinuše na rozloučenou ocasní ploutví. Delfínek Deo už nespal 3 dny a 3 noci. Sardinka není má maminka, aneb příběh samotáře. Sardinka vůbec není ze Sardinie. V Sardinii se přece nikdo nemačká, zatímco v krabičce olejovek je předspánok prasknutí. Sardinky plují v ohromujících hejnech bezstarostně a v podstatě bezpečně, dělají ty samé úkony jako jejich sousedky, takže se nakonec octnou v tlamě kytovce ani o tom nevědí. Což není nejhorší konec, nebo nejlepší? Znal jsem sardinku, která měla konec horší. Představte si, že byl žil jeden bohatý člověk,
1: který měl všechno. Od počítače po automobil. Pravda, neměl ženu ani rodinu, ale jinak všechno. Konto, kreditní karty, dluhopisy. No, neměl šanci to do konce života utratit. A teď si představte, že jednou přišel domů. Dveře se mu sami otevřely. Auto zaparkovalo. Něco ho svléklo ze svrchníku, něco ho zulo z bot. Vešel do klimatizovaných místností plných plochých obrazovek, senzorů, čidel, čipů. Zkrátka, dřepnul si na zadek a co teď? Už dlouho nevyvinuli nic nového. Žádnou hračku. A tak přepínal z jednoho na druhé, surfoval, kličkoval, zkoušel překvapit. Nic. Nuda. Tak vstal a šel do lednice. A tam mu padla do oka krabička olejovek. Vzal ji, otevřel a zůstal bez dechu. V té krabičce nebyly v oleji namačkané sardinky jedna na druhou. Tam byla jen jedna jediná. Sympatická, usměvavá olejovka. A jenom proto, že ji do toho oleje donutili. Smířila se s tím. Když viděla visící čelist toho pána, zasmála se. Pán se zasmál také. Olejovce se zdálo, že pán má smysl pro humor. Pán se nebránil. A tak se olejovka rozhodla. V moři byla tak bystrá a chytrá, že vymýšlela desítky vtipů za den. A tady na tom malém olejovém teritoriu se to rozhodla předvést. Plavala kraula na znak, potápěla se, skákala trojité vruty, pak se málem majzla o okraj plechovky, zkrátka vyváděla jako zamlada. Chtěla se zavděčit, okouzlit toho pána a možná se i zamilovat, protože to za celý svůj rychlý život nestihla. Pán se chechtal, až se za břicho popadal, ale pak se dochechtal a popadl něco docela jiného. Popadl prut, rybářský prut. Nahodil háček a čekal. Olejovka taky čekala, ale došel jí humor. Nic ji nenapadalo. A tak v té dobrosrdečnosti na háček skočila, aby se zavděčila. A to byla ta chyba. Pán ji sežral, ani okem nemrkl. A odebral se ke svým plochým obrazovkám a dál se nudil a nudil, až se unudil k smrti. Naštěstí se milionová hejna sardinek o tomhle případu nikdy nedozvěděla. Hvězdice spadla z nebe. Jednou se v Karibském moři narodila hvězdice, která se moc a moc těšila do školy. Ale když tam dorazila, posadili ji do poslední lavice. Nevěděla proč. Teprve když paní učitelka Hvězdová při tělocviku nařídila v řad nastoupit, ukázalo se, že všechny hvězdice jsou jedna jako druhá, jen naše smutná hvězdice má z pěti cípů jeden obrovský. Jakoby někam ukazovala. Plavalo se jí dobře, ale trochu našišato. Ostatní hvězdice se jí posmívaly a malovali o ní vtipy na tabuli. Ale naše hvězdice nebyla hloupá. Tušila, že kdyby se poprala z posměváčky, nic by to nevyřešilo. Avšak, jestli se naše smutná hvězdice cítila v tělocviku nenormální, v matematice dopadla ještě hůř. Byla tak nenormální, že to, co ostatní hvězdice počítali celé dopoledne, vypočítala za 10 minut. Všichni skoprněli. Víte, jak se koprní? Maminka vám to předvede. A hned po ní tatínek, až si všimne, jak skoprněla maminka. Sešla se celá školní rada, SRPŠ a školník. A celá ta patálie dostala rychlé obrátky. Byla svolána třídní schůzka a na té se všem pravidelným hvězdicím s velkou fanfárou oznámilo, že naše nepravidelná hvězdice je výjimečná. To věděli všichni, proto se jí posmívali. Ale že je výjimečná tak, že proslaví karibskou školu, protože má talent. A pozvali hvězdici dovnitř. Na tabuli bylo několik příkladů, se kterými Einstein nikdy nehnul. Naše hvězdice zůstala stát skromně u dveří, kde, jak známo, je také koš na papíry a umyvadlo s upatlaným ručníkem. Natáhla svůj přerostlý cíp a v minutě vyřešila tu neřešitelnou matematickou záhadu. Tenkrát v Karibském moři zrušili ČVUT i Akademii věd a naopak vyhlásili soutěž na bronzovou sochu v nadhvězdicové velikosti, kterou vyhrál neznámý autor, který se jako sochař nemohl uživit, protože byl slepý. Ale v jeho představivosti dopadla hvězdice tak krásně, že by se za to nestyděl Pablo Picasso. Tak tohle vyprávěla maminka Delfínkovi, když se bál, že se mu budou ve škole smát. Řekla mu jasně, když je někdo talentovaný, na první pohled vypadá, že mu něco chybí, ale ve skutečnosti mu něco zázračného přebývá. A posměváčků si nevšímej, řekla.
2: Jak rákosníček udělal z nebeského draka kolotoč. Dneska padlo na skřítka zlé tušení, které našeptávalo, že něco není v pořádku. A také nebylo. Já tedy žasnu, divil se rákosníček. Do rybníčku padají buď hvězdy, nebo něčí ohnivé slzy. Jestli ovšem hned nezasáhnu, dočista mi to propálí brčálník. Jako na zavolanou se nad vodou zvedl vítr a proletěl rákosím. Potom sklouzl na hráz, roztočil skřítka jako čamordu a vynesl ho do oblak. Ležel tam na nich hvězdný drak a brečel tak, že nebyl vůbec k zastavení. Že se nestydíš, káral ho rákosníček. Co pak se sluší a patří takhle brečet jako mimino? To já vím, že nepatří, vzlikal drak. Ale když od mě nikdo nemá vát a žádný si se mnou nechce lát. A zase mu z očí padala slza za slzou. Tak už nebůl, konejšil ho skřítek. Já si s tebou rád zahraju. Tak jo, radoval se drak. Třeba na tohle. Chytil rákosníčka za ruce, točil se s ním a přitom zpíval. Kala, kala, mlínský, záš tebe, mlínský, kolo se nám polámalo, polámalo, polámalo. A teď přijde to nejlepší, udělalo bát. Hned poté se nebe otřáslo v samých základech. Kdyby někdo sepisoval všechny škody, které to bác udělal, musel by napsat, že za prvé spadl duhový oblouk, za druhé popraskala mléčná dráha, za třetí měsíce odkutálel buchlý kam, za čtvrté malý vůz se srazil s velkým vozem a za páté hvězdy se sesypaly na jednu hvězdokupu. Ach jo, to se teda nedivím, že si s tebou nikdo nehraje, povzdechl si skřítek. Vždyť ty jsi jako hrom do police. Drak jenom smutně přikývl a začal znovu natahovat moldánky. Zas mě nemá nikdo vát a žádný si se mnou nechce hlát. Naříkal tak silně, že se nebe opět trochu zatřáslo. Zadrž, volal rákosníček. Okamžitě ustaň, neboť něco spolu vymyslíme. Hvězdný drak přestal, jako když utne, a s nadějí v hlase povídal. Tak to já bych zase něco věděl. Co kdybych pouštěl vachejtle, to by přece byla moc kvásná hla.
3: Skřítek si o tom sice myslel své, ale protože byl dobrák, nechtěl mu kazit radost.
2: No jo, tak to zkus s těmi svými rachejtličkami, povídal. Třeba to nebude tak špatné.
3: Pro jistotu se ale schoval za nejbližší obláček. Odtamtud pak s úžasem pozoroval, jak drak dělá nebeský ohňostroj. Nejdříve jen tak na zkoušku vyfoukl barevný kouř a potom už s otevřené tlamy chrlil jednu raketu za druhou. Ze začátku to byla podívaná, jak se patří, protože všechny ty petardy, světlice a rakety krásně vypadaly. Ale pak přišla pohroma. Poslední rachejtle se totiž moc nepovedla. Místo toho, aby sršela pestrými jiskřičkami, padaly z ní černé, mastné saze. Za chvíli to na nebi vypadalo jako v komíně a rákosníček tam mohl dělat komíníka, tak byl umouněn. Hvězdní drak na to boží dopuštění rozpačitě koukal a pak začal znovu naříkat.
2: Teď už mě vůbec nikdo nebude mít vád a vůbec žádný si se mnou nebude hlát. Ale to snad ani není možné, žasl skřítek. Takové trdlo, tak dost, teď to vemu do ruky já. A budeš zírat, jak tě za chvilku budou mít všichni rádi.
3: Drak se nestačil divit, co s ním rákosníček vyvádí. Nejdříve ho protáhl do větší štíhlosti i délky, potom stočil do kolečka a nakonec mu na zádech udělal z obláčků pohodlná sedátka. Zkrátka předělal ho na lochnesku. Hvězdnému drakovi se nad tou proměnou radostí rozářily oči, takže opravdu vypadal jako pouťový kolotoč. Skřítek kolem ještě rozvěsil barevné lampiony a začal vyvolávat.
2: Velevážení, drak, co býval dříve k zlosti, je tu nyní ku radosti. Ať nikdo neotálí, ať nikdo neváhá, právě začíná první jízda na nebeské lochnesce. Ten, kdo vstoupí, neprohloupí, jen račte, prosím, račte.
3: Hvězdy se nejprve sice trochu upejpaly, ale za malou chvíli jich tam bylo plno. První se osmělili nejmenší hvězdičky, pak větší a při třetí jízdě už se svezly i ty největší. Rákosníček se chtěl vozit také, ale když naskakoval do rozjetého kolotoče, špatně si to vypočítal a skočil vedle. A jak tak padal dolů, říkal si, že to přece jen stálo za to. Protože na chvíli zazbyl v rybníčku klid a na obloze vozil veselý drak hvězdy na nebeské lochnesce. A na nějaký pláč už neměl ani čas, ani pomyšlení.

0: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo: já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já. Podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla: já jsem dnes tak šťastná. Jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní. U nás rostou jen palmy.
1: Já nic nevidím. Otevřte mě někdo.
0: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl: to bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu, rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl: kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal: ale koho se mám zeptat? A kde? Louskáček na to: tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou, prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy.
2: Správně, souhlasil ořech,
0: aby se nezdálo, že nezná námořní předpisy. Jmenuji tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, v Všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: Hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli.
1: Zeptej se, kudy se jede na Vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne!
0: Zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla:
3: To je nějaká legrační kocápka.
0: Hele, kde je tady Vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle.
3: Tamhle!
0: Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je Vánoční ostrov tamhle, podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
3: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík Svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal:
3: Kudy se jede na Vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal:
1: Bé!
3: To s nám toho poradil,
0: zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl: Kapitáne, hlásím, že jsme Vánoční ostrov už přejeli.
1: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
1: Změnit kurz o 180 stupňů, zavelel.
0: A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k Vánočnímu ostrovu přijeli.
1: Vyskočili na břeh a volali: Sláva!
0: Co tady křičíte? Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
1: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
1: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na Vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo dobreku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali, že nikde na světě ani na Vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvěcel se stromeček.

0: s Míšou, Barborou a Vasilem se dělo cosi podivného. Pořád si o něčem šuškali. S nikým jiným kloudně nepromluvili, jen za papouškem se jednou v noci Míša vypravil. Při papouškově hluchotě mu trvalo skoro do rána, než se s ním domluvil, ale o čem to bylo, to nikdo nevěděl, protože celý cirkus v té době spal. Potom jednoho dne Vasil natáhl mezi dvěma vozy u ohrady provaz. Barbora s Míšou, odkud si přitáhli kus velké plachty a spojenými silami ji přetáhli přes provaz. Do zakrytého kouta mezi vozy, plachtou a ohradou si odnosili všechny svoje věci a každou volnou chvíli trávili tam. Jen papoušek tam směl za nimi a tupak odtamtud bylo slyšet papouškovo komando zrovna tak, jak je bylo celé dny slýchat od stropu manéžového stanu.
1: Přeskočit na levou, více prohni, počkej znova, ne tak zhurta, vydrž. Chytněte se za pravou, pak za levou, a za pravou. Rychleji škubnout, více odraz, tak pořádně, neboj se, hop, hop. A tak to šlo celé hodiny.
0: Jednou po dopolední zkoušce se Míša vystrojil a vydal se k vozu slečny Manuely. Vystoupil po schůdkách. Hrozně dlouho si čistil o rohošku nohy a pak s bušícím srdcem zaklepal. Opičák Freddy ho přitom zahlédl a čekal na něho před vozem, zvědav, co Míša u Manuely chtěl. Konečně se dočkal a údivem otevřel ústa. Míša vyšel z Manuely na vozu s plnou náručí. Nesl si velký modrý ubrus, červený míč, stoličku, tři láhve, petrolejovou lampu a na tom všem navrchu ještě tác z hrníčky a konvičku. Pak se ještě jednou vrátil a odnesl si od Manuely do ukrytu za plachtou dvě zelené židle a do třetice zašel za hudebními šašky.
1: Slečna Manuela vás prosí, abyste jí půjčili svoji trumpetu a harmoniku.
0: Šaškové se sice divili, nač to slečna Manuela potřebuje, ale Míšovi bylo možno věřit a proto mu ty věci vydali. Míša je však nenesl k slečně Manuele, nýbrž zase za plachtu. A zas tam zalezla naše trojice a zas bylo slyšet odtamtud jen papouškovo komando. Pak se jednou Vasil s Míšou vypravili jako deputace k řediteli a vrátili se od něho se zářící tváří. Přiblížilo se představení na rozloučenou s městem. Bylo zvlášť slavnostní, jako vždycky při takové příležitosti. Šaškové byli ještě komičtější než jindy, šelmy ještě strašlivější, akrobati mrštnější, koně poslušnější a obratnější, Manuela ještě krásnější. Jenom Vasil, Barbora a Míša se za celé představení ani neukázali, ačkoliv jindy pomáhali připravovat a sklízet stojany, obruče, sítě, žiněnky a jiné rekvizity. Až docela nakonec, když byl vyčerpán obvyklý program, zahrála hudba Tuš a oni, všichni tři, vjeli do manéže v slavnostním postoji na malém vozíku, taženém osmi šedivými poníky. Vasilovi na ruce, jako lovčí sokol, seděl jakýsi pták A teprve za chvíli poznali diváci pod jeho slavnostním vystrojením papouška, našeho starého maestra komandéra. Papoušek usedl do čela manéže na kruhové pažení, trojice artistů se skočila z vozíku, obřadně se uklonila do všech stran publiku, premovaní pomocníci složili z vozíku rekvizity, poníci s vozíkem odjeli, hudba spustila houpavý valčík a produkce začala. Poušek ku podivu nekřičel, jen hůlčičkou jako kapelník dirigoval a divákům začaly oči přecházet nad tím, co viděli. Zprvu jen pomalý klouzavý tanec. Vynikal v něm ovšem Míša, ale také Barboru a Vasila nebylo možno poznat, jak se snažili ze všech sil být svižní a elegantní. Pak si k tanci přibírali rekvizity, lampu, láhve, míč, židličky, tác s hrnečky a konvičkou. Zprvu jim jen jednotlivě balancovali, pak si je však v tanci podávali, potom jimi v poskocích házeli, v letu si je vyměňovali, vršili je na sebe, kroužili a metali jimi tak rychle, až jednotlivé věci sotva bylo možno zahlédnout. Přitom i tanec byl stále živější, krouživější, výřivější a divočejší. Už to nebyl tanec, už to byla vysoká akrobacie. Barbora v ní uplatňovala sílu, Vasil vytrvalost a houževnatost a Míša mrštnost. Když skončili, publikum ani nedýchalo útivem a doticha se najednou ozval hrmotivý hlas maestra komandéra.
1: Bravo, bravissimo! Takového něco jsem neviděl ještě v žádném ze svých dřívějších 670 cirkusů.
0: A diváci se sesypali přes bariéru do manéže, objímali naše artisty, nosili je na ramenou a byli by je samou slávou snad umačkali, kdyby nebyl zakročil ředitel. Cirkusový personál na jeho rozkaz vysvobodil artisty ze zajetí obecenstva a dal je dovést do ředitelského vozu. Ostatní artisté napjatě čekali, s jakou se Vasil, Barbora a Míša od ředitele vrátí. Pak je zahrnuli otázkami, kolik vám dal, na jak dlouho máte smlouvu, co vám bude platit. A nikdo nechtěl uvěřit, když Míša prohlásil:
2: smlouvu nemáme a platit nám nebude nic, protože s vámi nejedeme.
0: Což pak se ředitel zbláznil, taková atrakce, a on si ji nechal ujít.
2: To ne, on nás chtěl, ale my jsme nechtěli.
0: To jste se zbláznili vy, taková příležitost, takový cirkus. Nikdo na celém světě vám nemůže platit tolik jako náš ředitel. A teď jste ještě k tomu mohli s námi do světa, do ciziny. A na to Míša:
2: to je právě to, co my nechceme. Nám se tady líbí, my tady zůstaneme.
0: V tomhle hnízdě se vám něco líbí?
2: No, v tomhle hnízdě zrovna ne, ale v Čechách.
0: A kam se vrtnete? Vždyť tu teď žádný velký cirkus není.
2: Jdeme do Prahy. Tam je ohromně veliký cirkus. Sám jsem to na vlastní uši slyšel, jak si dva povídali o Praze a jeden povídal, to s člověčem v životě takový cirkus neviděl. A tak jdeme do Prahy.
0: A šli. Celý cirkus je byl na kus cesty ku Praze vyprovodit. V zatáčce cesty Míša zavolal svým cirkusovým kamarádům na rozloučenou.
2: Ať máte úspěchy, arénu, do střechy, každý den vyprodanou.
0: Pohlédl ještě zpátky ke stanu a k vozům a spatřil, jakým z okénka růžového vozu mává na cestu bílý šáteček. A tu si potichoučku, spíš jen v duchu, zaspíval.
3: Sbohem, můj miláčku, růžový obláčku, jednou snad neschledanou.
0: A vesele vykročil za Vasilem a Barborou.

0: Jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne. Jenom když maluju.
0: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
1: Ale co? Mně nic nenapadá.
0: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To by značilo?
1: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: vtáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramínek a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá.
1: Hej, Krtku, máš už doma uklizeno?
0: Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce na hlavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda Ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
2: Půjdeš po dobrém, nebo má vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblásků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
2: Umíte jdem mrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajista nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít, i ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
2: Jak to jenom?

0: Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a... nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou. Při takovém rámusu se nedá spát?
1: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc ušák a pískl na žáby v potoční tůni.

0: skákali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
1: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
0: Už tam mohla být, čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky.
2: Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou.
0: Škodolibě na ně volá od potoka straka na vrbě.
3: O naše křidílka neměj obavy.
0: Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda.
4: Nedá se nic dělat, krtku, necháme to na zítra, řekl ušák.
0: Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke krtkovi do kapradí a hned spustila.
2: Vidíš, krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
1: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se do toho nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě.
2: Moje vina? Že tě, krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Inu, když nechceš...
1: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
2: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do 1000, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval.
0: Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99.

0: pěti.
1: 3, 4, 5.
0: Dál se 8, mu počty pletou.
1: 10.
0: Musí začínat 3, znovu
1: 4,
0: a znovu.
1: 5, 6. Ne, tak to
0: a zatím čas letí.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Konečně
1: 5.
0: se Krtek dopočítal a otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. Ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek Pelášík vrbě za Strakou, že se přeptá.
1: Haló, Strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu. Zase nic. A to už je mu podezřelé. Aby ho tak Straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu Bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí. Jako v boudě na jarmarku. Zrcátka. A řetízky. Střípky skla. Perličky na 9 šňůrkách. A z nejtmavšího kouta na Krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, Strako, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou Straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale Krtek se dál už o Straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad, a jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí a spí a spí. Když se Krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy. Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si Krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza. A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
1: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní, a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro Krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí Krtek pěkně uvelebí, než si ještě naposledy pohladí, a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s Krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
1: Děkuju měsíci, děkuju ti na 100krát.

a Krtek spěchá. Peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená, tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: Rybník. Bude tomu letos právě 100 let. Ale u nás na vsi si dosud povídají, jak mlynář Benda vyzrál na vrchního ze zámku. Bendové sedí na kačáku dodnes. Pořídili si turbínu a osvětlují celou ves elektřinou. Nejlepší selská pole jsou u nás v údole na Humeném. Těžká žírná půda, radost na úrodu se podívat. To ostatní, co tehdy patřilo sedlákům, byl úhor. Hotová bída snouzí. Humenné živilo celou ves. Jednou jel vrchní ze zámku na koni podél kačáku a všiml si, že by se z Humenného dal udělat krásný rybník. Ze tří stran přirozená hráz, stačí vykopat strouhu, zahradit výtok vody a zřídit čap. Sotva dojel domů, dal si zavolat richtáře a oznámil mu, že vyvlastní selská pole na Humeném a zřídí tam panský rybník. Na vsi bylo z toho pozdvižení. Richtář si nevěděl rady. Šel se zeptat mlynáře Bendy. Bendův mlýn byl svobodný, měl už tehdy vlastní náhon a své vodní právo. Benda si ze zámku nedal poroučet, a leckdy řekl vrchnímu své mínění do očí. Jak viděl jít richtáře přes lávku, věděl už, kolik uhodilo. Ani nečekal, co mu poví, začal hned sám. Myslím na to už tolik dní, mám ovšem své právo, ale to víš, jaké pak soudy s pány. Nějaká klička se vždycky najde. Leda, že by se nás zastal nějaký vyšší pán proti vrchnímu. Richtář mínil, že pán od pána nebude, ale mlynář se usmál. Bude to stát peníze, ale snad se přece pomoc najde. Richtář sliboval, že se dědina třeba zadluží, jen aby odvrátila to neštěstí. Mlynář jen mávnul rukou, doprovodil hosta a šel se podívat k splavu. V neděli zapřáhl mládek do bričky, mlynář oblékl sváteční kabát, mlynářka hedvábnou sukni. Jeli do města, že navštíví hrob mlynářových rodičů. Šli na Hrubou, potom na hřbitov, ze hřbitova rovnou na děkanství. Stařiček děkan je srdečně přivítal. Měl Bendu rád. Oba odbírali musejník a všecko, co tlačil vlastenec Pospíšil v Hradci Králové. Mlynář oznámil děkanovi, že chce založit fundaci na počest svého patrona, svatého Václava. Bude mi letos právě na můj svátek 60. Děti jsem vybavil, tak bych rád postavil na svém políčku uprostřed Humeného sochu svatého Václava a udělal nadání pro věčnou paměť, aby tam bylo každoročně na můj svátek sloužena polní mše za celý můj rod a všecky věrné Čechy. Děkan měl z toho takovou radost, že pozval mlynářovic k obědu. Po obědě pan kaplan sestavil spis o tom nadání, do Prahy napsal list, aby svatý Václav byl do posvícení hotov, mlynář vysázel řádku tolarů, ale před odjezdem prosil, aby to zůstalo pod pokličkou. Chce obec překvapit. Když se vrátil z města a sousedé zvídali, co je nového, chlácholil je, že bude dobře, ale neprozradil nic. Vrchní zatím povolal komisi, páni obešli Humenné, všecko změřili a zapsali, sedláků se ani neptali, zajeli jen do mlýna k mlynáři, nemáli námitek. Mlynář pohostil komisi a řekl, jaké námitky proti zámeckým pánům, když vždycky prosadí, co chtějí. Ve vsi byl z toho nepokoj. Starý muzika, co nemohl na nohy, rozhlašoval o mlynáři, že je zrádce, drží s pány. Mlynář toho nedbal. Povolal dělníky, Dal na svém políčku právě uprostřed humeného dolu vysadit dvě lípy, mezi nimi srovnal půdu a podezděl cihlami. Počase složil forman Ulva na císařské silnici několik beden. Mlynářův čeledin je odvezl na pole. Celá ves hořela zvědavostí, co to bude, ale nedověděla se nic. Přes noc bedny zmizely a mezi lipami se objevilo dřevěné bednění. Prášek je hlídal a odháněl kluky, když chtěli nahlížet dovnitř. To bylo den před svatováclavským posvícením. Mlynář oznámil richtáři, že pan děkan je zván o posvícení na zámek k obědu, ale předtím navštíví mlýn a povede z mlýna procesí, aby se přichystali. Na vsi se divili, každý věděl, že mezi panstvím a děkanstvím je nevůle, proluka na maninách a zádušní les. Ráno byla celá ves vzhůru. Děti v nažehlených šatech, družičky vysypali cestu ze mlýna k humenému rákosím, muzikanti z Nezamyslic od rána vyhrávali v hospodě. Napřed přijala fůra z ministranty a zpěváky, pak kočár s panem děkanem a kněžími. V mlýně se připravili, pak šlo slavné procesí k humenému, ve vsi nezůstala ani noha, i starého muziku vezli vnuci na vozíku sebou. Na mlynářově poli stál přenosný oltář, za ním mezi lipkami vysoká socha svatého Václava s nápisem Léta páně 1830. Svatý Václave, chraň naši zem. Pan děkan sloužil mši, ministranti přisluhovali, zpěváci zpívali, po mši děkan měl řeč, velebil patrona země české, pochválil mlynáře, že uctil jeho památku a odevzdal richtáři sochu do opatrování. Prášek se Stárkem vypalovali mezi tím v rokličce dragounskou pistoli do prázdného sudu, až se na silnici plašili koně. Když bylo po všem, odešel lid do hospody, duchovní se vrátili do mlýna a odjeli na zámek k obědu. Ve mlýně slavili posvícení, že nebylo pamětníka. Každý, kdo přišel, mohl jíst a pít dokola. Chasa roznášela i těm, co přišli k oknům načuměnou. Na zámku zatím vyhlíželi netrpělivě pana děkana a když konečně přijel, sedli k obědu. Při polévce se mluvili jen líbeznosti a zdvořilosti. Potom pivo a víno rozvázalo jazyky, každý hleděl ostatní pobavit. Pan vrchní se smál sám napřed, když vypravoval o svém rybníku. Vyvlastnění pozemků mám už slíbeno, ale nejvíc mě těší, že jsem skrotil toho rebelanta Bendu. Ani nepípl, když se ho komise ptala, co chce za své vodní právo. Ani se neodvážil žádat náhradu. Pana děkana mrzelo, že pan vrchní nazval Bendu rebelantem. Obrátil se k němu a pravil: Benda je řádný muž. Socha svatého Václava, kterou postavil v Humenném, svědčí, že je ducha v pravdě křesťanského. Vrchní ho jako když píchne vosa. Zrudl až po nákrčník, zakuckal se a pravil: Důstojnost ráčí žertovat. Na Humenném nemůže přece stát socha, když tam bude rybník. Pan děkan střihl po panu vrchním očima a odpověděl suše: Rybník sem, rybník tam. Račte si udělat rybník třeba kolem dokola, ale svatý Václav zůstane stát tam, kde jsem ho dnes vysvětil. Sálem zalehlo ticho, že bylo slyšet mouchy na oknech. Po chvíli počal pan revírní klíčit, jak minulý pátek zastřelil jednou ranou zajíce s kolčavou, ale všichni hleděli si jen jídla. Nikdo neposlouchal. Sotva bylo po obědě, pan děkan se poroučel a pan vrchní se pánům omluvil, že ho bolí hlava. Posvícení v hospodě nestálo za nic. Sousedé neměli ani potuchy, co znamenalo pro ně procesí. Nemluvilo se o ničem jiném, než o panském rybníce. Večer přišel k muzice hajný jelen ze Žďáru a vypravoval, jak se pan revírník chechtal, když přijel odpoledne od zámeckého oběda. Jelen uměl povídat, líčil to sousedům jako divadlo, jak pan revírník volal už z kočáru na paní Málku, paní revírníkovou, co si řekli vrchní s děkanem, jak popisovali celé ranní procesí a mlynářovu chytrost povolat si svatého Václava na pomoc proti vrchnímu. Když byl jelen se vším hotov, zakončil moudře: jo, kam pak se hrabe vrchní na svatého Václava? Už má s rybníkem amen. Dejš to, nebeský pánbu, odpověděli sousedé sborem a pochopili teprv, co mínil mlynář, když řekl richtáři, že se jich ujme vyšší pán než vrchní. Svatý Václav opravdu nad vrchním vyhrál. Stojí na humeném podnes a chrání selskou zem.
1: Pohádky Bílého beránka.

0: kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč, bé, bé, bé, nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo. Bé, bé, mé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé, mé, mé. A pak běžel za kohoutem. A do týdne si veselým kikriký, kikriký povídali obuzení sluníčka a v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já, já, já, smáli se a beránek jásal, už umím tři cizí řeči, tři jazyky a pospíchal za Bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé, bé a mé a já a kikriký po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a Bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bú, bú, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bú, bú, znamená to, dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím tolik podobným francouzskému, řekl si beránek. Tak dost, pět světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. Mé, mé, bú, bú, kikriký, kikriký, och, och, roch, roch, já, bú, bú, bú, bú, bú, bú, kikriký, mé. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringoce spoustu dobrot a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No ta maringotka byla taková past na mlsálky a kdo se dal do ní chytit, jou, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, já, ký, ký, ký, bú, chroch, chroch, chroch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don Jose, který povídá. Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu. Ja, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko, kývla Karmenka. Ha, ha, ha. Jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával.
1: Karmenko, neboj, jdou a vejdou se. Maringotku máme jako hrom, čuník s bíčkem se nacpou za postel, osel na postel, kozlík pod postel a kohout frnk na skříň a bude.
0: A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost.
1: Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v Maringotce místa víc než dost.
0: Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi Maringotky a v ní...
1: Na stříbrných tácech čerstvá trabička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivonil k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josému skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec. Musím rychle volat o pomoc, lekl se a vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to, snad mě moji kamarádi beránci uslyší. Ale když chtěl volat BBB, lekl se ještě víc. Já zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já. A rozkřičel se na celý kraj. Me, kikiriki, kikiriki, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, chlunk, chlunk, chlunk. Já. A všem oznamoval pěti cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti. A Karmenka se smála. To bude hostina, tolik hloupých zvířátek jsme nachytali. A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a bíčci a čuníci a taky dva oslíci přiběhli. A říkali si, naši kamarádi volají o pomoc a všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k Maringotce. Dupali řádně a když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Josého. Ty, Jose, schovejme se. Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru. A to už jeden bíček. Žuch, žuch. Vyrazil dveře Maringotky a zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka. Kde jsou ostatní? Vykřikl kohout. Já jsem tu sám, povídá beránek kohoutkovštinou. A opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli. A přiznal se, že zapomněl, jak se beká. Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si. Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit. Koukej s náma maza domů a koukej si rychle vzpomenout, jakou řeč tě naučila máma, ty světáku. Oči měl ten bíček červené a sršely z nich blesky, ale myslel to dobře. Jenže Beránek, jak ty blesky uviděl, se zase tak lekl, že couvnul a vyjekl bé. No vidíš, zasmál se oslík, takhle mluví berani. A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas do nachozeho, kteří se schovali v roští. Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A hrrr, všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don José měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů. Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky a bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel Beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, Beránku? A Beránek se zastyděl a řekl, ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu.
0: Cože? Zhrozila se maminka.
1: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
2: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
1: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
2: A maminka se zasmála a dala mu lásky plný pohlavek a spali až do ranní rosy.

0: Jak se vyšli do zoologické zahrady? Protože právě neměli nic důležitějšího na práci, vypravili se do zoologické zahrady. A žádné přesplot, jak by si někdo myslel. Koupili si u pokladny vstupenky a teprve potom šli po pěšinách a pozorně si prohlíželi vystavená zvířata. Když došli k ptačím voliérám, spatřili v jedné z nich, a bylo na ní napsáno Turdus merula, podřimujícího kosa Čeňka.
1: Jeje, tak on Čeňek už není Čeňek, ale merula?
0: Povídá Václav hodně nahlas, aby to Čeňka probudilo. Turdus merula, to je prosím latinsky, zamžoural Čeňek. Jak ale zjistil, kdo stojí před klecí, změnil tón. Tohle jsou největší rozčáci z celého okolí, nikoho nenechají na pokoji, vymýšlel si. Nic dobrého nikomu neudělají. Rošťáci, rošťáci, papouškovali v tu ránu i všichni ostatní ptáci a mávali poplašeně křídly, až se zvedal prach ze země. Josef s Václavem proto raději zmizeli. Než jsem doběhl hlídač, aby tu udělal pořádek, byli na opačném konci zahrady.
2: Ahoj, chlapci,
0: dala se s nimi do řeči Liška, když se zastavili před její klecí.
2: Vy se stejně máte, vy si můžete kam chcete a kdy chcete, ale podívejte se na mne. V kleci se stěží otočím, není tu hnutí, všechno už mě bolí, jsem jako rozlámaná. Kdybych se mohla aspoň trochu proběhnout, puste mě na chviličku ven, ať si protáhnu záda. Klíč visí tamhle, na hřebíku,
0: ukazovala k hlídačově budce. Kosům se Lišky zeželelo. Došli pro klíč a pustili ji z klece.
2: Oh, to jste hodní chlapci, protahovala se na pěšině. Ani nevím, jak bych se vám odvděčila. Jestli chcete, povozím vás na ocásku.
0: Jak by nechtěli, nasedli na Liščin dlouhý ocas a už si to uháněli. Liška zastavila za hustým křovím.
2: To mě najednou vytrávilo, vzdychla a v očích ji podivně zajiskřilo. A oběd máme až za 2 hodiny.
0: A v tom chňapla po Václavovi.
1: Napálila nás!
3: Dostala na nás chuť!
0: Vykřikli jeden i druhý a jako když do nich střelí, upalovali pryč. A Liška za nimi. Kosové prchali před Liškou a Liška před hlídači, kteří ji už pronásledovali. Josef s Václavem si to namířili zpátky k Liščí kleci. Josef běhl do klece, Liška za ním. Václav, který se schoval venku, přibouchl rychle dvířka a otočil klíčem. Josef se potom klidně protáhl mříží ven a Liška byla v pasti.
2: Oho, vždy to byla jenom taková legráce, chlapci, obracela lišácky, když poznala, jak na ní vyzráli. To jsme se nasmáli, že...
0: A to se již před klecí objevili i všichni hlídači. Když viděli, že Liška je zase na svém místě, děkovali kosům, že jim pomohli chytit Lišku, kterou prý nějací nezbedníci pustili z klece. A Liška ani muk nic neprozradila. A to byli kosové hrozně rádi.
4: Jak se Mach a Šebestová vrátili z prázdnin. Když Mach a Šebestová končili prázdniny, byla zrovna neděle. A ti, kteří se s nimi chtěli rozloučit, přišli rovnou z kostela.
3: přišlo plno lidí a ti všichni se loučili a říkali, tak co, jestli pak se těšíte zítra do školy. A Mach s Šebestovou kývali hlavami, že se moc těší, což byla pravda, protože prázdniny jsou sice prýma, ale škola má také něco do sebe. Prázdniny jsou ten nejlepší způsob, jak si školu každý rok znovu zamilovat. A potom babička s dědečkem vyprovodili Macha k autobusu, Šebestová s Rekem a Jonatánem šli samo sebou taky, babička zkontrolovala, jestli Mach má v ruksaku jídlo pro případ, že by měl hlad, Šebestová zkontrolovala, jestli má sluchátko pro případ, že by se mu přihodilo něco nepředvídaného, dědeček zkontroloval, jestli má peníze na cestu a pak Machovi dlouho mávali, dokud autobus nezmizel v zatáčce. A Šebestová se vrací do chalupy a v duchu uvažuje, že to asi nebude tak úplně jednoduché s tím náhradním Machem, který byl s rodiči v Bibione a který teď bude muset zmizet. Jenomže jak a kdy, to bude problém, říká si Šebestová. Až Mach přijede autobusem domů, počká na ní ve sklepě, jak se domluvili, a pak budou muset vymyslet, co a jak. Jen aby Mach mezi tím sám něco nepokazil, jen aby neudělal nějaký průšvih, vzdychá Šebestová a šourá se za dědečkem a babičkou. Ale pak na to přestane myslet, protože před obědem přijde tatínek s maminkou, po obědě se balí, Jonatán se rozloučí s Rekem, Šebestová dá pusu babičce a dědovi, všichni si řeknou tak ahoj a jede se. Šebestová drží na klině Jonatána, kouká občas na hodinky a říká si, tak touhle dobou už se Mach pomalu blíží domů a má pravdu. Mach vystupuje zrovna z autobusu. Myslí si, vezmu to zadem, abych náhodou nepotkal maminku, tatínka nebo dokonce sám sebe. Je neděle odpoledne, co když si vyšli na procházku? Jde tedy opatrně boční uličkou, aby se dostal na dvůr a odtud zadním vchodem do sklepa. Ale představte si, jakou má smůlu. Paní Kadrnošková vynáší zrovna kbelík se smetím, podívá se na Mache jako skoprnělá a řekne, jak je to možný, že pak ty seš už zdravý? A Mach slušně pozdraví a řekne, a proč bych měl být nemocný? A spěchá dolů do sklepa, za to paní Kadrnošková spěchá nahoru k Machům a když paní Machová otevře, hrne se dál až do pokoje, kde leží náhradní Mach celý v obvazech. Má zlomenou ruku, nohu a klíční kost. Předpolednem ho totiž nešťastnou náhodou porazil před domem pan Krupička z třetího patra, který si koupil auto, ale jezdit se s ním ještě nenaučil. A paní Kadrnošková ukazuje na Macha a říká, paní Machová, jak je to možný? Před chvíli jsem ho viděla na dvoře a teď ho vidím v posteli. A pan Mach, který to slyší, řekne, máte nejspíš počouchané nervy, to se stává, říká se tomu halucinace. Ale paní Kadrnošková křičí, žádný halucinace, pane Mach, tohohle kluka, co tu leží zafačovaný, jsem viděla zdravýho dole na dvoře, šel určitě do sklepa, pojďte se tam podívat. A pan Mach si povzdechne, myslí si, radši do toho sklepa půjdu, než aby nám takhle tady křičela, a tak řekne, dobře, jak si přejete, jdeme. A zatím dole ve sklepě pravý Mach sedí a čeká na Šebestovou, čte si knížku a jak tak čte, slyší hlasy, které se blíží po schodech dolů. Pozná hlas paní Kadrnoškové a hlas tatínka, který říká, uklidněte se, paní Kadrnošková, určitě jste se spletla, mého syna jste nemohla vidět. A Mach si řekne, panenko na nebi, co teď, prohledají sklep a najdou mě. Ale v tom ho napadne, že mu Šebestová dala sluchátko právě pro tyto nepředvídané situace. Poprosí tedy, aby byl neviditelný. Stihne to v poslední chvíli a pak pozoruje tatínka, jak říká. No vidíte, paní Kadrnošková, co jsem říkal, máte halucinace. Jste dnes silně citově rozrušena, což je pochopitelné. Čekáte, že se vám dneska vrátí Jonatán. A zatímco tohle říká, ozve se nahoře štěkot. Paní Kadrnošková volá, už je tady! A opravdu, Šebestovi zrovna přijeli. Je jich plná chodba. Jonatán má radost, že je zase doma, vesele štěká, ale začne ještě víc, když vidí paní Kadrnoškovou, jak vychází ze sklepa s panem Machem, který vítá Šebestovou z prázdnin a říká: tvůj kamarád se podruhé narodil. V poledne jsme ho přivezli z nemocnice. Je celý v obvazech, ani nemůže otočit hlavu. 6 neděl si poleží, 3 zlomeniny, no to není maličkost. A do Šebestové, jako když uhodí hrom. To je pěkná komplikace, říká si a nenápadně zmizí ve sklepě. Volá: Machu, seš tady? A vedle ní se ozve: jo, jenomže jsem neviditelný. Hledal mě tu táta, celý se to trochu komplikuje. A Šebestová řekne: ty chytrej, kdyby jenom trochu. To, co se stalo, je hotová katastrofa. A celé to Machovi vysvětlí, že to nebude jen tak lehnout si do postele místo náhradního Macha. Protože pravý Mach by musel mít taky všecko polámaný. A kdyby ne, tak se to na rentgenu pozná. Ale i kdyby tohle se sluchátkem nějak zvládli, stejně to bude strašný. 6 neděl v posteli a zrovna teď, když se oba těší do školy. Pane Bože, co budeme dělat? Říká Šebestová. A neviditelný Mach si vzdychne: to je teda příšerný průšvih. Takový jsme snad ještě nezažili. A potom čas plyne a plyne. Šebestová sedí doma a přemýšlí. Neviditelný Mach sedí ve sklepě, ale na přemýšlení nemá náladu. Představuje si, jak bude v tom sklepě sedět 6 neděl. A je mu z toho dobreku, pak si ale řekne: když jsem neviditelný, tak co bych seděl pořád ve sklepě? Můžu chodit klidně po baráku, můžu procházet i dveřma. To neviditelní dokážou. Jde tedy nahoru, jde se podívat na toho náhradního Macha, jak leží v posteli celý v sátře a obvazech. Je mu ho líto, to se ví, že to není nic příjemného. Maminka u něho sedí a říká: chudinko, malá opuštěna. Ta tvoje kamarádka přijela z prázdnin a ani se na tebe nepřišla podívat. A Jonatán, jak bys met? A neviditelný Mach sype k Šebestovům a řekne Šebestové do ucha: seber se a padej, zapomněl si navštívit toho náhradního Macha, je to podezřelý. A Šebestová řekne: vidíš, to mě nenapadlo. A hned se zvedne, neviditelný Mach jde s ní a jak jdou po chodbě, slyší přes dveře hlas paní Kadrnoškové, která hubuje Jonatána kvůli nějaké hlouposti. Tohle ti zatrhnu, křičí paní Kadrnošková. Ty ses mi na tom venkově pěkně zvlčel, stal se z tebe neposlušný pes, ale teď ti začne vojna, kamaráde, to budeš koukat. A Šebestová řekne: chudák pes, měli bychom pro něho něco udělat. Ale v tom vykulí oči a řekne: Machu, já mám bezvadný nápad. Už vím, co uděláme, jak pomůžeme Jonatánovi a zároveň i tobě, abys mohl zítra do školy. A Šebestová Machovi ten svůj nápad vysvětlí, načež zazvoní u dveří paní Kadrnoškové a když se otevřou dveře, řekne: můžu vás o něco poprosit? Je to strašně důležitý, opravdu strašně moc důležitý. A když se paní Kadrnošková, celá vyukaná, ptá, o co jde, poprosí ji Šebestová, aby byla tak hodná a přišla za 10 minut k Machovům i s Jonatánem. A pak jde Šebestová k Machovům, neviditelný Mach jde s ní, otevře paní Machová, řekne Šebestové: no to je dost, už jsem si myslela, že tě tvůj ubohý kamarád vůbec nezajímá. Dovede Šebestovou k náhradnímu Machovi a jde do kuchyně, aby si ti dva mohli v klidu povídat o tom, jaké měl kdo prázdniny. Náhradní Mach začne vyprávět, jak jeli z Bibione na výlet do Florencie a Šebestová se snaží převést řeč na jiné téma. Teda, Machu, ty v té sádře vypadáš. Vidím, že nemůžeš ani otočit hlavu. A náhradní Mach začne vykládat, jak se to stalo a jak mluví. Pravý Mach se postaví za postel, kam náhradní Mach nemůže vidět, protože neotočí hlavou. Zašeptá do sluchátka: Já bych si prosím přál, abych byl zase viditelný a celý zafačovaný jako ten mach v posteli a dále bych prosil, aby ten náhradní mach zmizel. A ze sluchátka se ozve. Ale prosím, jak si přejete? Náhradní mach to zaslechne a snaží se otočit hlavu, aby viděl, kdo to mluví, ale nemůže. A to také proto, že je už průhlednější a průhlednější, až úplně zmizí a pravý mach celý v sádře si lehne do postele na jeho místo. Ale v tom zvoní paní Katenošková s Jonatánem, který se žene k Machově posteli, v pokoji se objeví také pan Mach s paní Machovou a paní Katenošková se ptá Šebestové. Tak proč pak si spřála, abych přišla? Tak ven s tím! A Šebestová řekne, já jsem moc ráda, že jste přivedla Jonatána, paní Katenošková. U dědy jsem totiž zjistila, že Jonatán má zázračné schopnosti. Vy tomu nebudete věřit, ale když třikrát zaštěká, tak se nemocný uzdraví. Co kdyby to zkusil tadyhle s Machem? A paní Machová s paní Katenoškovou se dají do smíchu a pan Mach řekne, já žasnu, jak může být velká holka takhle naivní. No, větší pitomost jsem ještě neslyšel. A Šebestová řekne, možná, že je to naivní, ale zkusit se to může. Jonatáne, zaštěkej třikrát po sobě. A Jonatán zaštěká poprvé, zaštěká podruhé, zaštěká potřetí, načež se Mach na posteli posadí a řekne, sundejte mi tu sádru a ty obvazy, mám pocit, že jsem v pořádku. A začne kroutit hlavou a hýbat rukama a nohama. Pan Mach s paní Katenoškovou zírají, paní Machová se otočí, běží do kuchyně a když se vrátí s velkými nůžkami na porcování drůbeže, podá je panu Machovi a ten stříhá sádru, jde to stuha, heká přitom, ale stříhá a stříhá a když je se stříháním hotov, Mach vyskočí z postele, křičí, jsem zdravej, zítra můžu do školy, hurá! A paní Katenošková drží v náručí Jonatána a říká mu, promiň, Jonatáne, že jsem na tebe byla ještě před chvílí hubatá. Kde by mě napadlo, že máš takové zázračné schopnosti? Až mi bude zlé, doufám, že mi pomůžeš, jako si pomohl tadyhle Machovi. A Jonatán olízne paní Katenoškové nos, Machovi ho drbou za ušima a děkují mu. Mach s Šebestovou na sebe mrknou a jdou si připravovat věci na zítřejší první školní den.

0: V máji je povětří samá čarovná vůně. A cítíte? S jarním váním přilétají a než se jich člověk může pěkně zhluboka načichat, jsou ty tam, jak pentličky rozevláté. A co kdybychom si přece jen zkusili jednu takovou sladkou jarní vůni hlapit?
1: Al?
0: Počkej, pentličko, neutíkej mi.
1: Uteču.
0: Neposeda vůně májová. Nejdřív mě šimrá v nose a než se s ním může člověk, jak se patří, potěšit, je ta tam.
1: Tady jsem. A teď tady. Kuk.
0: Neposeda si. Tak přestaň se schovávat.
1: Pojď za mnou.
0: Kam mě to lákáš, voňavá pentličko?
1: Za mými sestřičkami přece.

0: až se mi z tvých sestřiček hlava zatočila. Ta sladká modravá mě málem uspala.
1: To byla vůně prvních fialek u cesty. Ale pojď dál, průsekem do lesů a pasek.
0: Mech voní jarními vodami.
1: Léčivá vůně, co chladí i uzdravuje.
0: A loňské listí a spadané modřínové špedličí je cítit staletou moudrostí lesa.
1: Nezastavuj se, za mnou pojď, jen za mnou.
0: A moje malá tajemná jarní vůně se promotala vším tím voňavým rejem a schonem a vede mne dál. Až nakonec paseky, tam, kde už začíná vysoký smrkový les. Vyrostl tady zelený kopeček s hebkou listovou stříškou. A neposedná vůně, hups, a už je uvnitř.
1: To je přece můj kopeček, můj zelený domeček.
0: Domeček z jahodových listů. A moje všetečná voňavá pentlička, to je přece vůně lesního jahodiní, nejlíbeznější ze všech májových vůní.
1: Nejlíbeznější? A co já?
0: Pro pána. A hned vedle jahodové chaloupky druhý voňavý domeček kopeček. Lístky to má maličké a husté jako zrníčka.
1: Já jsem borůvková chaloupka a voním pravým jarním lesem.
2: A já zase jarní pasekou, jenže já líp a víc, mbane, já.
0: A tak se borůvková chaloupka a jahodová chaloupka začaly pošťuchovat a chlubit a dokonce i hádat. Sluníčko, co dřímalo po zimě ještě celé mátožné, vykouklo spod oblačné duchničky a zamračilo se.
3: Kdo pak se mi to tam u lesa hádá jako o jarmarku?
1: Prosím, sluníčko, jahodová chaloupka se chlubí, že voní líp než já.
2: A taky je to pravda. Viď, že je to pravda, sluníčko? Že jsem hezčí než borůvková chaloupka.
1: Vidíš jí, sluníčko, jen vytahovat se umí. Já jsem přece hezčí a zelenější a větší a košatější a...
3: Ticho tam dole. Co pak se sluší takhle se hádat a chlubit? Vždyť ani nemáte čím vy pyšné chaloupky.
1: Že nemáme? Máme. Máme přece zelené stříšky a voníme. Zdaleka každého naše vůně přiláká.
3: A kdo pak ve vás bydlí?
1: Bydlí? Jak bydlí?
3: Chaloupky přece nejsou jen tak pro nic za nic. Chaloupky jsou na bydlení.
2: Ve mně nebydlí nikdo. A u tebe, borůvková chaloupko, taky nikdo. Moje zelená stříška nemá, koho by před nepohodou schovala. Tak nač jsme vlastně vyrostli, viď, borůvková sestřičko? Nač jsme se vlastně zelenali? Pro koho? Mně je z toho najednou tak smutno.
4: Mně taky. A plakat se mi chce, že jsem tak prázdná a opuštěná.
3: No, tak vidíte a hádáte se.
1: No ale co dělat, abychom byli někomu k užitku?
4: Nebo pro radost.
1: Mít tak aspoň jednoho nájemníka.
4: Ano, opravdického, živého nájemníka.
1: Ale jak ho jen přilákat?
2: Poraď, sluníčko.
1: Vždyť tady voníme doširoka i dodaleka. Pentlička má vůní po celém lese vlajem, ale pořádného nájemníka ne a nechytit.

0: Jelena.
1: Prosím, prosím, a nač znamení?
2: Inu, když chce chaloupka nájemníka, musí taky počítat s tím, že každý nájemník dostává dopisy. A na takový dopis se musí taky napsat adresa. Pan nájemník ten a ten, toho času v chaloupce u sluníčka nebo u jelena.
1: My nemáme domovní znamení. Tak to asi nikdy nebudeme mít toho nájemníka.
2: Ale. Nebědujte, chaloupky. Já bych vám nějaké to domovní znamení vyčarovalo.
1: Sluníčko, ty naše sluníčko, sluníčko zlaté.
2: Počkat. Moc se neradujte. Nezačnu čarovat, dokud mi neslíbíte, že už se nebudete hádat a vytahovat.
1: Vytahovat?
2: Ano.
1: My a vytahovat? A hádat? My se přece jak živi nehádáme. Mm-hmm. A jestli tak, jen z legrace. Jen už pro pána sluníčko začni čarovat.
3: Když sluníčko vidělo, že borůvková i jahodová chaloupka myslí ty svoje sliby vážně, odhodilo mrakovou peřinku přes pelest, vyskočilo z postýlky a zlatě se usmálo od ucha k uchu přes celou oblohu. A když se z jara sluníčko takhle začne culit, už to je jako čarování. Ale aby kouzlo najisto zapůsobilo, pohladilo ještě pro jistotu sluníčko zlatými prstíčky jahodovou a borůvkovou chaloupku. A do jejich voňavých lupínků zašeptalo čarovné zaklínadlo.
4: Ostřici za doubky byly dvě chaloupky v májové pasece zatoulané.

0: Ida, jahodová chaloupko, z tebe je princezna.
1: Co si to vymýšlíš, borůvková sestřičko? Já jsem přece jen obyčejná chaloupka z Jahodiní. Jaká pak princezna?
0: A přece, podívej se do zrcadla.
2: Chaloupka z Jahodiní jukla do studánky, co blízkala mezi kořeny starého smrku, a málem vykřikla údivem. Na čele, z rovníka uprostřed vonavého lupení, jí sluníčko vyčarovalo domovní znamení jako z pohádky.
0: Jú, vykvetla mi hvězdička. Vždyť to říkám, princezna se zlatou hvězdou.
1: Pane, ta moje hvězdička je bílá jako padlý snížek.
0: Lístky má bílé, ale uprostřed je zlaté očko.
1: Panečku, za takovým domovním znamením se nájemníci jen pohrnou. Viď, borůvková sestřičko, co se tak koukáš? Ty pláčeš?
3: Tobě se to mluví. Ale co já? Mně sluníčko žádné znamení nevyčarovalo.
1: Ale vždyť ti to slíbilo. A sluníčko přece nikdy neslibuje nadarmo. Pro mne vyčarovalo hvězdičku a pro tebe zelený korálek. Jen se pořádně podívej do studánky.
0: Opravdu. Korálek. Zelený korálek, jako konvalinkový kalíšek. Pěkně si mě prohlédni, jahodová sestřičko. Odteď jsem borůvková chaloupka u zeleného korálku, heč? A já zase jahodová chaloupka u bílé hvězdičky. Děkujeme ti, sluníčko.
4: Jako by se stalo, vonavé chaloupky. Teď už se každá jistě dočkáte svého nájemníka.
1: Počkat, sluníčko, kam jdeš?
0: Co se nám schováváš?
4: Vždyť je večer. Už jsem toho dnes vykouzlilo až. Hvězdičku, korálek. A to jsem ještě naučilo mouchy léta.

0: vítat. Trávu jsem ze země povytáhlo, pampelišky po lukách rozhodilo.
1: Ty nás necháš v té tmě samotné?
0: Máte přece svá domovní znamení, hvězdičku a korálek. Taková čarovná znamení povedou i zašera unavené poutníky pod vaše zelené střížky.
1: Počkej, sluníčko, a co až padne černočerná tma?
0: Inu, to musíte na poutníky pentličkou vůně zamávat, písničkou jim ukázat cestu. Tak spusťte chalou.

bílá hvězdička a zelený korálek svítili v noční trávě jako lucerničky, které lákají a vábí unavené poutníky do závětří vlídných domovů. Půjdete-li sticha jarní pasekou a budete-li zlehka našlapovat, můžete tu hvězdičku a ten korálek taky mezi jarní zelení zahlídnout. Bílými hvězdičkami kvete přece lesní jahodiní a borůvčí zas zelenými korálky. Tichoučce a vonavě kvete, jen pentličky vůní a tichá písnička lákají unavené poutníky do zelených domků pod listové střížky. Však se naše chaloupky už brzy dočkají.

Budu vyprávět, jak se u nás v pohádkovém lese chystala veselka. Všechny houby a houbičky se na ni náramně těšily, ani dočkat se nemohly.

0: To se lehce řekne. Jenže veselka se sama nenachystá.
1: Kdo připraví svatební hostinu?
2: Někdo musí také pronést slavnostní řeč při obřadu.
0: Obřad i řeč si vezmu na starost sama. Jsem vedla jedlá a se slavnostními projevy mám zkušenost. Horší je, kdo už je svatební šaty pro nevěstu.
2: No přece já.
0: Vidíš, muchomůrko, na tebe bych málem zapomněla.
2: To je mi líto, teto bedlo. Můj módní salon je přece vyhlášený od hájovny až k palouku, od potoka k lesní pěšině. Já mám módu v oku. Od hlavy ke klobouku vás oblékne modelový salon Muchomůrka červená.

0: Výborně, Muchomůrko. A vezmeš si na starost nejen šaty, ale i svatební klobouky.
1: Jenže aby mé modely správně padly, musím si nevěstu se ženichem nejdříve pořádně změřit. Kde jsou?
0: Zmizeli.
1: To je jim podobné.
0: A nač máme naše staré osvědčené detektivní ucho?
2: Všechno slyším, všechno vím, všechno správně vyslídím. Mně jen tak něco neunikne.
0: Najdi nevěstu se ženichem, ale rychle, ať Muchomůrka stihne ušít modely.
2: Slyším i mokro, slyším i sucho. Jsem jedno dětinné pozorné ucho. Slyším, já slyším, nevěsta si šeptá se ženichem v borůvčí.
0: Máš mě rád, když jsi můj ženich?
3: Mám, růžovko. Moc.
0: Já taky. Moc.
2: Slyším i vidím. Hlásím, že nevěsta se ženichem drží za ruce.
3: Už abysme měli tu veselku za sebou.
0: Už abych se jmenovala paní Masáková.
2: Hlásím, že se pusinkují.
0: Pusinkují? No toto. My tady kvůli svatbě ze starostí nevídeme a oni se pusinkují. Růžovko, Masáku.
4: Tady jsme, teto bedlo.
3: Co se děje?
0: Alou oba k Muchomůrce do salonu.
3: Na co?
0: Přece na míru.
3: A já taky.
0: A co jsi myslel? Že půjdeš na svatbu jako na vandr? Už ať jste oba změření.
1: Postavte se pěkně zpříma. Nehybat se? Začínám měřit.

0: tobě, ženichu, udělám vysokou fazonu a la cylindr.
1: Jen aby mi ta fazóna nespadla.
0: Nespadne. Musíš se ovšem nést pěkně zpříma, až si povedeš nevěstu k oltáři. Co vymyslíme pro tebe, růžovko?
2: Já bych si přála klobouk se závojem.
0: Může být. Ušijeme závoj dlouhý přes celou paseku a ponesou ho nejmíň 4 družičky.
2: Václavky?
0: Třeba Václavky.
2: A bude ten závoj z pravé krajky?
3: Ta si ale umí vymýšlet, ta naše růžovka. Jenže pravou svatební krajku dokáže osnovat jedině pavouček. Vydala se tedy Muchomůrka za ním. Jakmile pavouček uslyšel, co se v pohádkovém lese chystá, dal se do díla. Nitku snoval k nitce a z nitek pak vykouzil tak krásnou a uměleckou krajku na závoj, že i móde dáma Muchomůrka byla celá pryč.
0: Nevídaná krása, to bude model, ne pro 4, ale nejmíň pro 8 družiček. Barevně závoj sladíme se ženichovým cylindrem. Vsadím se, že všichni svatebčané přestanou úžasem dýchat, sotva nevěstu se ženichem uvidí.
1: Třeba nikdo nepřijde?
3: Proč by nepřišel?
2: Třeba nikdo ani neví, že jsme ženich a nevěsta této bedlo.
4: O to nemusíte mít strach. Ještě jsem tu já, detektivní ucho, a znám své poslání. Co nevím, nepovím, tajemství odhalím, každému poradím, co vím, to prozradím. Zatímco jste se bavili o módě, já pracovalo. Dovolilo jsem si zajistit svatební oznámení a osobně jsem pozvalo na svatbu všechny houby i nehouby.
3: Houby i nehouby? Jak to myslíš?
4: Všechno slyším, všechno vím, všechno správně vyslídím. Na mě se můžete toto bedlo spolehnout. Přijdou i veverky, zajíčci, srnky i ptáčci, zpěváčci. Dokonce i jeleni ze Smrkové hory mi přislíbili účast.
3: Jeleni? Srnky? Pro pána ucho, ty jsi tomu dalo. Co pak se všichni vejdou na naši lesní mítinku?
4: Vejdou? Vlastně nevejdou.
2: Co budeme dělat?
1: Nic. Zůstanou doma. Aspoň nikdo nebude okukovat mou vysokou fazónu a la cylindr.
2: A to zas ne. Když já se budu vdávat se závojem a 8 družičkami, tak ať to vidí celý les.
0: Růžovka má pravdu. Mé modely si zaslouží pozornost a uznání.
1: Mějte rozum. V celém lese nenajdeme tak velkou paseku.
3: A všechno zavinilo naše detektivní ucho.
4: Já? Proč já?
3: Kdybys pozvalo jen vybranou houbovou společnost, mohli jsme se vejít mezi 2 pařezy. Teď je dobrá rada drahá.
4: Všechno umím, všechno znám, zařídím a obstarám. Mám nápad.
2: Jsem s ním.
4: Když se nevejdeme do lesa, uděláme svatbu na žampionové louce.
3: Na slunci? Nikdy.
4: Této bedlo můžeme přece začít až za soumraku.
2: A co žampion? Já ho tak odbyla.
1: A já na něj i dupnul.
0: Třeba už na to zapomněl.
4: Určitě. Vsadím se, že sotva uslyší o veselce, bude ve svém živlu. Uvidíte!
5: Svatba? Jak by ne? žampionová louka, bude hodovní síň, z tenisového kurtu uděláme taneční parket, to už nechte na mě. V oslavách se vyznám, slečna nevěsta i pan ženich na svou veselku nikdy nezapomenou. Jsem žampion, o žampion, kaním se vám. Jsem žampion, o žampion, já světák jsem a elegán.

0: skorpion.
1: Znám společenský mrav a tón.
0: To žampion.
1: Já žampion.
0: O žampion.
1: Znám tón.
2: No dobrá. Nasaďte slavnostní klobouky. Ty, růžovko, načechrej svůj závoj a náš svatební průvod se může vydat na cestu.
3: A kdo povede ženicha?
2: Přece já. Jsem vedla jedla a mám právo zahájit průvod. Masáku, přestaň balancovat s tím cylindrem a podej mi rámě.
4: Co podat?
2: Rámě.
4: Rámě?
1: No přeci paží, ohnutou v lokti, mladíku. No takhle přeci.
5: Prosím, ano. A kdo povede nevěstu?
1: Rád se toho úkolu ujmu, když slečna dovolí.
6: Prosím, ano.
1: A za námi zvolna důstojně postupují všechny houby, zvířátka i ptáčci, zpěváčci. Račte, vážení hosté, k nám na žampionovou louku. Svatba začíná.

A tak skončila poslední pohádka z našeho lesa. Veselkou, tak jako mají končit všechny správné pohádky. Když k ránu skončila i oslava na Žampionové louce a Růžovka se začala jmenovat paní Masáková, vrátili se zas všichni hosté do svého mechu, jehličí a kapradí. Kdo umí chodit lesem, tiše a po špičkách, možná, že bude mít štěstí a některý z těch pohádkových kloboučků někdy zahlídne.

Dlouhý, široký a bystrozraký. Jeden bohatý král měl dceru, která byla pověstná svou krásou. Ucházelo se o ní mnoho princů, ale král se zařekl, že jí dá jenom tomu, kdo ji dokáže po tři noci hlídat. Několik vznešených pánů se o to pokusilo, ale všem se ztratila. A král je dal popravit. Také mladý princ ze sousedního království slyšel o téhle princezně a o její kráse a vydal se k tomu královskému dvoru. Dlouho jel, až se dostal na rozcestí, kde byla hospoda. Protože už se smrákalo, zůstal tam princ na noc. S chutí jedl a pil, ale najednou přijde ke stolu otrhaný mládenec a prosí o almužnu. Princ se na něj podíval a povídá: proč žebráš? Takový zdravý, silný mládenec by přece měl pracovat. To bych rád, pane, odpověděl mládenec. Ale mě nikdo nechce. A proč? Divil se princ. Říkají mi dlouhý neboli vysoký a bojí se mě, protože když chci, jsem naráz vysoký, třeba jako strom. To mi musíš ukázat, řekl princ. Pane, tady na to není místo, ale chceš-li, pojď ven, řekl žebrák. Vyšli před hospodu, mládenec sebou švihl a najednou byl tak velký, že javor, který stál před hospodou, mu dosahoval sotva po kolena. Princ se trochu zarazil, pak se zasmál a řekl: ty jsi opravdu vysoký, totiž dlouhý. Beru tě do služby. Posadil se s dlouhým za stůl a dali se do jídla, když tu se otevřeli dveře a do hospody vrazil jiný mládenec. A také hned se žebrotou. Princ se zamračil a řekl mu: proč nejdeš sloužit? Je to hanba, když se mladý, silný člověk, nazdař Bůh, potlouká po světě. Pane, řekl žebrák, kdybych měl nějakou službu, nechodil bych po žebrotě, to mi věř. Ale nikdo mě nechce. Mám prý náramné břicho, proto mi říkají široký, čili břichatý. Nemluv do větru, namítl princ. Nejsem slepý a vidím, že máš břicho jako ostatní lidé. Tady v hospodě ano, řekl žebrák, ale pojď ven a uvidíš. Vyšli ven, mládenec zatajil dech a břicho mu rostlo tak rychle, že princ sotva stačil utíkat. Ty jsi opravdu břichatý, vlastně široký, příteli, zasmál se pak. Beru tě do služby. Břichaté mu chutnalo, ale ještě nebyli z večeři u konce a otevřeli se dveře a do jízby vešel zase mládenec. Byl trochu podobný dlouhému a širokému a taky žebral. Mladý člověk skály by mohl lámat a žebrá, durdil se princ. Pane, kdybych mohl u někoho sloužit, hned bych nechal žebroty. A proč nemůžeš sloužit? Říkají mi okatý nebo též bystrozraký. A nikdo mě nechce, protože mám prý tuze veliké oči. Princ mu zase řekl, aby nechal žertu, že má oči jako ostatní lidé. Teď ano, řekl mládenec, ale když chci, narostou mi podle libosti. A vyvalil oči a byla jich plná hospoda. Okatý, vlastně bystrozraký, beru tě do služby, řekl princ, a bystrozraký usedl za stůl k dlouhému a širokému. Druhého dne se s princem vydali všichni tři na královský hrad a princ se dal ohlásit, že on princeznu tři dny ohlídá. Ale na jméno, aby se neptali, že ho králi sám poví, až úkol splní. Jeho otec měl totiž svého času právě s tímhle králem nějaký spor, dív, že k válce tehdy nedošlo. Král mu to dovolil a ukázal ho princezně a ta se princi hned zalíbila. Ale také on jí padl do oka, protože byl velice krásný. Večer byla hostina a po hostině tanec. Potom sám král zavedl prince do komnaty, kde spávala princezna, a řekl mu, aby dobře hlídal. Ztratí-li se ti, princezna, ztratíš život, dodal pak. Prince ho požádal, aby si mohl vzít k sobě své tři služebníky, a král mu to dovolil. Princ rozkázal všem třem, aby s ním hlídali. Dlouhý si lehl, jak byl pokoj dlouhý,
Široký zalehl dveře, bystrozraký se postavil k oknu a princ přecházel mezi nimi. Princezna ležela a zdálo se, že spí. K půlnoci přišla na prince dřímota, sedl na židli, zaklimbal a když se probudil, byla princezna pryč. Dlouhý a široký vyskočili, princ naříkal, ale bystrozraký řekl: žádný strach, pane, vím, kde je. Proměnila se v divokou kachnu, vyletěla oknem a teď sedí uprostřed rybníka na 50 mil odsud. Ale co budeme dělat, když ji tu do rána musíme mít, ptá se princ. To lehce pořídíme, pane, zasmá se dlouhý. Vyšli před zámek, dlouhý vyrostl až do mraků, vzal na záda prince širokého i bystrozrakého, udělal 10 kroků a byli u rybníka. Rybník byl široký a hluboký a princ naříkal, protože kachna rejdila jako šipka sem a tam nad vodou i pod vodou, ale pěkně daleko od břehu. Ale široký si lehl k rybníku a začal srkat a lokat a hltat. Za chvíli byl rybník v něm a kachna se plácala v bahně. Vysoký se natáhl, podali princovi, ona se v jeho rukou hned proměnila v princeznu. Široký zase vypustil vodu do rybníka, dlouhý je pobral na záda, udělal 10 kroků a byli doma. Každý se uložil na své místo a do rána byl klid. Ráno oznámil komorník králi, že princezna se nestratila. Po celý den byly radovánky a večer zase zavedl král prince do princezniny komnaty a napomínal ho, aby dobře hlídal. Zase se uložil jako minule. Princ dělal, co mohl, ale k půlnoci na něj přišla dřímota a když se probral, byla princezna pryč. Co si počnu, bědoval princ. Nestarej se, pane, vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jablko a je ve studni 100 mil odtud. Jen 100 mil, smál se dlouhý. Neboj se, pane, za chvilku tam budeme. Vzal prince i své kumpány na záda, vyšvihl se, udělal 20 kroků a byli na místě. Teď jsem na řadě já, řekl široký. 5krát srkl a vypil studnu. Vysoký natáhl ruku, podal princi jablko a to se, sotva se ho princ dotkl, změnilo v princeznu. Princ byl rád a také princeznu to těšilo, protože si přála, aby tenhle princ ji vysvobodil. Břichatý vypustil vodu v jednom úvale a hned tam byla hluboká tůň. Dlouhý je vyzdvihl k oknu do pokoje a pak už se až do rána zase nic nedělo. Ráno komorník nevěřil svým očím, když viděl, že princezna je v pořádku a klidně spí. Král se divil, ale zase byly radovánky, večer hostina a tanec a pak už po třetí hlídání. A bylo to na vlas stejně jako předchozí 2 noci. Přes půlnoc princ nevydržel, i když se spánku bránil, jak to šlo. A po půlnoci byla princezna tatam. Ale já dobře vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jehlu. Ta jehla letěla 200 mil a zapíchla se do mohutného dubu. Hned budeme na místě, řekl vysoký. Sedl na okno, natáhl nohy, že dosahovali až na hradní dvůr, naložil všechny na záda a pak udělal asi 40 kroků a byli u dubu. Jenomže bystrozraký sice viděl, že jehla vletěla do dubu, ale nevěděl, kam se zapíchla. Tu řekl široký. Jaká pomoc? Musíme dub sníst a dobře kousat, až nám ta jehla křupne v zubech. Princ se do toho hned ochotně pustil, ale dub byl náramně hořký. Nech to na mě, pane, řekl široký. To je moje práce. Začal olamovat větve, rozkousal je na kaši a pak se pustil do kmene, ale jehla pořád nikde. Konečně se dal do kořenů a teprv, když je žvíkal poslední tenký kořínek, křupla mu jehla v zubech. Vytáhl ji, podal princi a jehla se proměnila v princeznu. Radovala se s princem a už se těšili, jak budou svoji. Ale než je dlouhý pobral na záda, musel široký ze sebe dub vypustit, protože byl tuze těžký.
Do zámku se dostali před svítáním a sotva princezna ulehla, už klepal králu v komorník. Potom král zavolal prince a poděkoval mu. Princ mu řekl své jméno. Král na sobě nedal nic znát, ale v duchu zuřil, že je to syn jeho souseda, kterého nenáviděl. A rozhodl se, že svatbu překazí. A tak se jen tak divně usmál a řekl: dostaneš mé požehnání, ale dříve bych tě rád počastoval. Dám pro tebe princeznu a tvé sluhy upéct 24 krmených volů. A za den a noc je sníte. A k tomu vypijete 24 beček vína. Když to nedokážeš, ze svatby nebude nic a ty odtud živ neodejdeš. Jak řekl, tak udělal. Dlouhý začal sám pečeň krájet a podával princi a princezně nejlepší sousta. Ale oba dohromady snědli libru masa, vypili máz vína a víc nemohli. Dlouhý snědl celého vola a vypil bečku vína. Bystrozraký si pochutnával na volských jazycích, ale princ viděl, že masa a vína příliš neubývá a začal mít strach. V tom se přikolébal Široký, zasmál se a řekl: pane, žádný strach, tohle je jen svačinka. A začal nadýmat své břicho, až vyrostlo nad střechy královského paláce. Dlouhý mu podával celé pečené čtvrti, Široký to do sebe soukal jako homolky a zapíjel to plnými bečkami vína. Za chvilku na dvoře zůstaly jen volské rohy a prázdné pečky. Když dojedl a dopil, řekla princezna: nečekejme na otce, seberme se a utíkejme, než si vymyslí ještě něco horšího. Dlouhý je vzal na záda a vykročili. Ale král se strašně rozuřil a poslal za nimi nejlepší vojsko na koních. Vojsko vyrazilo, když naši přátelé odpočívali v lese. Najednou Bystrozraký řekl: pane, vidím plno vojska, jsou jen na míli cesty od nás. Princezna plakala, ale Široký je utěšoval: paní, jen ať jde s vámi dlouhý dál, já už to tady vyřídím. A lehl si na zem v údolí, kudy muselo vojsko projet, a roztáhl hubu. A vojsko se hnalo Širokému rovnou do té huby. Zmizelo v ní jako v jeskyni. Široký zavřel tlamu a polkl. Potom dorazil ještě jeden voják, který se opozdil, a Široký mu řekl: kvůli tobě nebudu zvlášť otevírat pusu, za to mi nestojíš. Seber se a upaluj ke králi a vypravuj, co jsi viděl. Král se poděsil, když se dověděl, že celé vojsko je v prachu, totiž v břiše. Schoval se do věže, zavřel se tam a nikoho k sobě nepustil. V tom se nad věží začernal malý obláček. Rostl, až z něj byl hustý mrak a tma jak o půlnoci. A pak prásk, zablesklo se. Mrak se přehnal a tam, kde stála věž, zbyla hromádka popela. Po zlém králi nebylo ani památky. Zatím Vysoký, totiž Dlouhý, došel s princeznou a oběma kamarády ke břehu jezera. Břichatý, totiž Široký, do toho jezera vyplivl vojsko a když se vojáci vyhrabali z vody, poslala je princezna domů. A Okatý, totiž Bystrozraký, zatím pozoroval, co se stalo s králem ve věži, a oznamoval jim to. Pak princezna zdědila království, spojila je s královstvím prince a šťastně panovali až do smrti. A tři naši kumpáni měli u nich dobré zaopatření a jestli nezemřeli, jsou živi podnes.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na sumci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do tořek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podivil se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymalovala, na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou píchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa.
1: Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera, zrovna včera ke mně přišel sumec a žepli se chce dát vymalovat, tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil,
0: ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát.
1: Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou, a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka.
0: Za chvíli byl zpátky.
1: Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, no jak tam budu vypadat?
0: No bodej by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě. A tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout ředidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval schodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně.
1: No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprv ve mlejně? Ti budou koukat.
0: Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu.
1: A jak to bylo dál? Jak by to bylo?
0: Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: Medvěd Péťa a hranostaj. Medvídek Péťa seděl před doupětem a hlídal Lízu, která si hrála s barevnými kamínky. Oba se chovali vzorně. Maminka šla totiž nakoupit a jestli po návratu zjistí, že děti byly hodné, dostanou medová lízátka. Péťa pohlédl na oblohu. Dubnové počasí je zrádné, chvíli hřeje slunce, ale pak z ničeho nic přijde strašlivá fujavice. Ve dne je teplo, v noci mráz a to pak rozehřátý sníh stvrdne do ostrých výběžků. Kdyby začalo sněžit, běžte hned domů, nařídila medvědice. Proto Péťa sleduje každý větší obláček a dívá se také na sníh, jestli do něj nezačíná foukat vítr.
1: Co to? Jakoby se kousek sněhu pohnul.
0: Medvídek se postavil k sestřičce. Musí ji ochránit před nebezpečím. Je přece velký a silný.
1: Nebo ne? Proč pak mu tolik buší srdce? Kousek sněhu se blíží. A vida. Není to sníh. Je to malé, pěkné zvířátko. Celé bílé, jen špičku ocásku má černou.
0: Dobrý den, pozdravil Péťa zdvořile. Smím se zeptat, kdo jsi?
1: Dobrý den, řeklo zvíře a usmálo se. Jsem hranostaj, královské zvíře.
2: Já myslel jsem si, že král hor je medvěd, podivil se Péťa.
0: To jistě, ale hory nejsou celý svět, řekl hranostaj. Ve světě vládnou jiní králové, kteří ovšem rozhodují, a ti nosí hermelínové pláště. Pláště z kožešin hranostajů. Je to velká čest. Ovšem nejdřív musí hranostaje chytit a stáhnout, a to bez pochyby není nic příjemného. Brr!
1: To určitě ne, otřásl se medvídek. A proč si vybírají zrovna vás?
2: Protože jsme nejkrásnější. Náš kožíšek je nejměkčí, bílý jako čerstvý sníh. A pak ta černá tečka, ta teprve dodává ten opravdový půvab.
1: Aha, řekl medvídek, ale příliš tomu nerozuměl.
0: Nadto, pokračoval hranostaj, v bílém jsme jen v zimě, v létě nosíme hnědý kožíšek, proto jsme tolik vzácní. Oděv, podíval se zálibně na svou hebkou srst, oděv je třeba měnit.
1: Vážně, hlesl Péťa, já nosím pořád totéž.
2: To je vidět, ušklíbl se hranostaj, a musí to být nuda. Je úžasné čas od času být někým jiným, hezčím. No, promiň, už musím jít, bude sněžit.
0: Péťa vzhlédl k obloze. Během toho zajímavého rozhovoru pokryly nebe černé mraky. Musí s Lízou domů. Ohlédl se ještě za hranostajem, ale ten zmizel. V doupěti dal medvídek Lízu spát, už se jí zavíraly oči. Sám pak přešel ke skříni se šaty.
1: Změnit oděv, být někým jiným, ale jak to udělat? Kalhoty jsou pořád kalhoty, čepice je prostě čepice.
0: Ledaže by? Nápad! Medvědice se vrátila domů právě včas, aby unikla sněhové bouři. S potěšením zjistila, že děti jsou doma. Líza spí a Péťa...
1: Ale je to vůbec Péťa? Oblékl si dívčí šaty a čepeček s kraječkami, které maminka ušila pro Lízu. Co pak to má znamenat?
0: Medvědice se rozhodla, že synka trochu pozlobí, když si vzal převlek bez dovolení.
1: Ale, začala, co pak tady děláš, holčičko? Tebe nám asi vyměnili za našeho zlobivého chlapce, no v tom případě mi pomůžeš plést. A než se Péťa nadál, už měl v tlapkách jehlice s kusem načatého svetru. Takže hladce obrace, jedna řada dvě a pak sejmout. Ale já, začal medvídek, jenže maminka jej nepustila ke slovu. Tak já tě musím naučit vyšívat. Uvidíš, jak se ti to bude líbit. Myslím, začal Péťa, ale opět byl přerušen. A vaření, to je moc důležité, pokračovala medvědice. A také žehlení, praní, no však uvidíš, děvenko, ani nebudeš mít čas vykouknout z doupěte. Budu ti říkat Petruška a budeš mi ve všem pomáhat. Jsi už velká, ty si nebudeš hrát jako moje medvíďata.
2: Ale maminko, začal pobrekávat Péťa, to jsem přece já, tvůj chlapeček.
1: Kde pak, řekla medvědice pevně, můj chlapeček by si neoblékl dívčí šaty, zvlášť když nejsou jeho.
2: Já jsem jenom chtěl změnit oděv, aby nebyla nuda, abych nebyl pořád stejný, jako to dělá Hranostaj.
1: Aha, odtud vítr vane, zasmála se máma. Chudák Hranostaj, kdyby mohl, tak by neměnil. Pro ten bílý kožich ho lovci honí po horách. Ten by radši zůstal stejný, kdyby mohl. Ale protože to nejde, dělá z nouze cnost a tvrdí, jak je to krásné měnit šaty.
2: A ono není, přiznal Péťa. Bylo mi divně, když si mě nepoznala.
1: Buď tím, čím jsi. Malým medvídkem. Důležité je, co umíš, ne co máš na sobě.
0: Vlastně umím trochu plést, vykřikl Péťa. Podívej, maminko.
1: Opravdu. Na jehlicích pár řad přibylo. Očka sice nebyla moc pravidelná, ale pro začátek. Vida, řekla medvědice, to si zaslouží odměnu. Převlékni se a přijď si pro lízátko. To se rozumí, že medvídek spěchal.
3: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král teď taková rána ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tam tudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se, milí hoši, uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři 3 polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjmením. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dá-li se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty. Najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu. Co pak tu, brachu, klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jak je pak dlouhé scháňky? Že

0: Jim muk. Druhý den se teda ushodli, že zůstane vařit švec. No, vaří? A zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
1: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
0: I prej, budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten honem leze a když se ocejtil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl a švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezívl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín. No, chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím, včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý, nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný. Až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagá do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou, když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic na plat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vikvi a potom povídá, to musíš ještě támhle nad mořem, je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co, vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni, jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá, teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý.

0: doběhnou. Bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten? Schovej si ho pro důkaz.
1: Tak kovář teď honem zaklínkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál, musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Luciper, jak se to sesypalo, svolal hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Luciper se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Luciper už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, Krejčí se Ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jak živ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.
2: Tornádo Bob. Bylo zase ráno. Bylo nevlídné, velmi větrné ráno, jaké bývá někdy na podzim. Ovšem, vstávat se musí. Nespíme, vstáváme, cvičíme, křičel Bob na Bobka, ale jako by to říkal do větru. Bobkovi se z vyhřátého klobouku nikdy nechtělo. Bob už pilně cvičil, králičí prostná. Rozpažit, upažit, nadpažit, vypažit, podpažit, zapažit, vzpažit. No někdy si to zkuste. A Bobek pořád nic. Jen si na dně klobouku něco mrzutě brumlal. Neslyším. Co říkáš? Že nevstáváme, necvičíme, nýbrž spíme, protože je zima a strašně ošklivo. No ale v kalendáři je léto, namítl Bob. A v jižních Čechách je pěkně, i když je ošklivo. To máš pravdu, musel uznat Bobek, i když věděl, že je to napůl pravda a napůl léčka. Ale z klobouku se vyštrachal. Bobku! Zaslechl zoufalý křik. A spatřil něco, co ještě žádný králík nikdy nespatřil. Létajícího Boba. Začalo to nenápadně. Bob jenom rozpažil a poskočil si jako kdykoliv jindy, ale tentokrát to udělal na nesprávném místě a v nesprávný čas. Protože když rozpažil a když poskočil, popadl ho poryv větru jako nějaká obrovská ruka a ta ruka ho roztočila jako čamrdu, jestli nevíte, co to je, tak se zeptejte dědečka, a pak to šlo ráz na ráz. Bob ve vzduchu dělal salta, vruty, zákruty, piruety, zatáčky, kotrmelce a lopingy. Bobek jenom zíral. Teda, Bobe, ty jsi šampion v letecký akrobaci. Prosím tě, jak to děláš?
3: Já nic, to samo.
2: Dušoval se Bob, když v nádherném rozpažení mířil na strom obsypaný zralými hruškami. Vypadalo to na katastrofu, ale Bob se v poslední chvíli chytil větve, vystřihl několik veletočů a pak se pustil, ohromným obloukem dopadl na zem, rázem ho zasypala úplná hrušková lavina. Kamaráde, vydrž, v nouzi poznáš Bobka, křičel Bobek do hromady ovoce, ze které se ozývalo jen bezmocné a to musel být Bob, i když vidět ho nebylo. Až potom, co Bobek lopatou celou hromadu hrušek odházel, se Bob konečně ukázal. Děkuju, kamaráde, to bylo hotový tornádo. Jsi jednička, Bobe, a odteďka si pro mě Tornádo Bob, řekl Bobek a myslel to vážně. Ale hned na to se zase zvedl vítr, ovšem tentokrát popadl klobouk a unášel ho přes louky a rybníky až do Třeboně. A to se na to podívejme. V Třeboni na náměstí stojí pan Hrubec. Špinavá práce a čistá košile nevoní, raději si vydělává nějaký ten penízek na guláš a pivečko nevábným zpěvem a hrou na tahací harmoniku. Stojí na rohu, tvář má zarostlou a zpívá Nešťastný šafářů dvoreček, nešťastný šafářů dvůr. A u nohou mu leží umaštěná čepice, aby mu do ní dobří lidé házeli korunky. No dobře, to měl starý Hrubec vymyšlený. A najednou přestane, protože vedle té čepice, ve které je kde nic tu nic, přistane klobouk. A jde okolo panička, která by do nějaké umaštěné bekovky jak tě živo nic nehodila, ale do kouzelnického klobouku jejda. Hodila rovnou 2 5 koruny. Ručičku líbá, milost paní. Milost paninko, děkuji mnohokrát, děkuji na 100x. Klaní se pan Hrubec a hned zase mačká faldy té své harmoniky, protože kolem kráčí pán, ze kterého by se dalo taky něco vymáčknout. Pán míří do banky, kde řádně pracuje, je řádně oblečený, je řádně placený a když něco cinkne v klobouku, pozná pan Hrubec posluchu. Já, to byla kovová 20. Maněha, pane bankovní řediteli, děkuji na 100x, 1000x poklona moje, volá harmonikář a už se netváří dojemně, nýbrž rozjařeně. Alespoň do té chvíle, než před ním zabrzdí 2 udýchaní králíci. Bob a Bobek totiž právě teď doběhli svůj klobouk. Ale, mládenci, jo? Nedělejte průvan, zavrčel pan Hrubec. Pakujte se domů, jeďte, odsyp, nekoukej. Jenže Bobek ukázal na klobouk a řekl, moc rádi, pane, ale Totiž, abyste věděl, my jsme doma v něm.
3: Kde v něm? Nechápal harmonikář.
2: No v něm,
3: chtěl sahnout po klobouku Bob. My jsme totiž Bob a Bobek z klobouku.
2: Jo.
3: A já jsem z Hrdlořez, zařval pan Hrubec. A vy to, Hošánkové, hned poznáte. Narazil si čepici, popadl hůl a hnal Boba ulicí. A Bobek zatím popadl klobouk. Zloději! Rozječila se paní z protější trafiky. Ani si nevšimla, že Bobek poctivě peníze z klobouku vysypal na chodník a teď si odnáší jen to, co mu patří. Přál bych vám to vidět. Děti milé, harmonikář má před sebou nejen Boba, ale i Bobka s kloboukem. Chce je lapit, ovšem, jen tak tak lapá po dechu. Plévíky mrňaví! Zastaví se a mává honí. Jenže zrovna jde kolem dáma s dvěma yorkšírskými mazlíčky na šnůrce a ty mrňavý prevíty vztahne na sebe, vlastně tedy na své pejsky.
2: No dovolte, pane, žádám vás, abyste se mým anglickým miláčkům okamžitě omluvil.
3: Ječí ta dáma silným hlasem a sladkým hláskem volá.
2: Betty, Betty, pán se vám omluví, počkejte.
3: Betty i Betty cení droboučké zoubky a čekají na omluvu a ten hromotluk, pan Hrubec, před nimi couvá a omlouvá se nejdřív česky a pak to zkouší i anglicky. Ale paní, to je nějaká mailka toto, že? To sorry, madam, sakramente, jak se řekne anglicky pes, chocolate, dog, sorry, madam, sorry. Jenže Bobek, jak pádil za Bobem, klobouk v náručí neudržel. A ten se teď kutálí po chodníku, poháněný větrem, protože přeci je jaksi větrný. A Betty a Betty jsou přece jen jaksi psi a tak se paničce vytrhnou, běží za kloboukem, chtějí skočit po něm, ovšem omylem skočí do něho. A klobouk se s nimi žene svažitou uličkou až k řece, kde najednou prásk. Bum! Zarazil se o sloup na mostě, pejskové z něho vyletěli obloukem a vrátili se zase zpátky k paničce. Pan Hrubec se mezitím také vrátil ovšem ke své živnosti. A už zase na náměstí vyhrával a když zpíval o tom šafářském dvorečku, jak ho srdce bolelo, znělo to tak opravdicky a procítěně, že se mu tentokrát kačky a pětikačky do čepičky jenom sypaly. Jenže klobouk. Klobouk se chvíli po mostě kutálel, ale pak ho něco popadlo a skočil po hlavě, tedy vlastně bez hlavě, doprostřed řeky. Bob s Bobkem zoufale pobíhali po břehu a kdyby je někdo poslouchal, slyšel by tohle.
2: Bobku, umíš plavat?
4: Já.
2: Proč zrovna já?
4: No, já tě jenom zkoušel.
2: A ty?
4: Jako ty?
2: Tak co budeme dělat?
3: Zatímco se takhle domlouvali, klobouk se houpal na hladině a nahoře na mostě bylo už plno lidí. A všichni koukali dolů, protože viděli, jak se topí klobouk a to se jen tak nevidí. Důležitý pán, učitel fyziky na penzi, který byl na místě první, všem okolo vysvětloval, dávejte pozor, já vám řeknu, jak se věci mají. Tam dole se někdo topí, říkal a ukazoval.
2: Počkejte, nemačkejte se, já ho nevidím,
3: volali lidé z druhé řady.
2: Nemůžete ho vidět, nelze, protože je pod kloboukem,
3: napomínal je bývalý učitel fyziky.
2: Ale všimněte si, že klobouk se na hladině drží klidně, zatímco tělo toho nešťastníka se zoufale zmítá pod hladinou. Rozumíte mě, jo? To je z hlediska fyziky velmi zajímavé.
4: Pomoc! Křičel Bob dole na břehu. Bobe, lamentoval Bobek, on se nám snad opravdu utopí. A co my? Kde my budeme bydlet?
2: Chudáci, sirotci, křičela na celé kolo hodná stařenka a na mostě už nebylo k hnutí. Najednou se česno diváků rozvlnilo. Až z druhého konce mostu si sem neohroženě razil cestu statný chlapík v pruhovaném triku.
5: Uvolněte místo. Dělejte mi prostor, jsem záchranář Vávra,
4: volal ten hrdina a pak plavným skokem stanul na zábradlí mostu. Zakolísal jen docela nepatrně a hned se divákům omluvil.
5: To nic, jo? To si nevšímejte, já od dětství trpím závratí, no ale hned budu dole.
4: Lidé si oddechli a záchranář Vávra křikl dolů k Bobovi a Bobkovi.
2: Dětičky, nebojte se, já vám tatínka zachráním.
6: Jakýho tatínka?
4: Divil se Bob, ale záchranář to už neslyšel, protože šipkou skočil do řeky. Chvíli se zmítal v proudu, ještě delší chvíli polikal andělíčky, ale nakonec se šťastně vydrápal na břeh s kloboukem v ruce. Obřadně z něho vylil vodu a pak podal Bobovi a Bobkovi chlapsky ruku.
5: Pozdě, řekl, už jsem zachránil jen tohle, upřímnou soustrast, hoši.
2: Chudák, tatínek,
4: hořekovala stařenka.
6: Ale to nic, on uschne a bude zase jako novej.
4: Smál se Bobek, ale stařenka naříkala dál, jak už to bývá, když jeden mluví o koze a druhý o voze. Pak se lidé rozešli do svých domovů, jen záchranář Vávra se musel zastavit v hospodě, protože doma neměl ani kapku rumu a bez rumu grog proti nachlazení neuvaříte. To se klidně zeptejte tatínka. Byl už pomalu večer, Bob s Bobkem si našli za řekou pěkné místečko pro přespání. Klobouk pověsili na větev stromu, aby do rána vykapal a oschl.
2: A my se dneska vyspíme pod čirákem jako praví kovbojové, prohlásil Bob.
6: Jasně, tornádo Bobe,
4: řekl Bobek už trošičku ospale. Ustlali si v trávě pod stromem, ale v tom...
6: Bobku, koukej, on je snad lítací nebo co?
4: A byl. Klobouk kouzelníka Pokustona spadl z větve a začal se na zemi točit a pak zvolna stoupat jako nějaký mimozemský létající talíř. Ale větrem to nebylo, protože ten se za celý den nafoukal až dost, tak si dal večer pohov.
6: Bobe, za ním, musíme ho chytit.
4: Bobek ohromně hbitě, ba na to, že byl rozespalý přímo obdivu hodně hbitě, vyšplhal na strom, v koruně se odrazil a skočil. Skočil po hlavě do klobouku a hned podal Bobkovi ruku a vtáhl ho dovnitř.
6: Bobe,
4: vydechl Bobek.
6: Bobe, my letíme, nebo se mi to jenom zdá?
4: Tak zvláštní a pěkné to bylo, že Bob ze samého úžasu začal básnit. Nezdá, Bobku, nezdá, klobouk letí oblohou jako černá hvězda.
6: Ale kam to letíme?
4: Skočil mu do básně Bobek.
2: Nestarej se, kam letíme, když spíme,
4: odsekl Bob a taky trošičku ospale.
6: Máš pravdu, stejně nic nevidíme, viď?
4: Zívl Bobek. A ráno uvidíme, rozhodl Bob, protože byl starší.

0: Kája a Zdeňa jdou na kočičky. Ve čtvrtek před květnou nedělí se Kája se Zdeňou vydali na kočičky. Zdeňina maminka jim předtím dala snídaní v hrnečkách s jeleny a se zlatým pruhem a řekla: uvařila jsem vám kakao, pěkně se najeste a do 11 ať jste doma. Na talíři, který měl okraj propletený podivnými kvítečky, ležely do výšky narovnané malinké koláčky. Kája si vzal jeden, dva, čtyři a protože se ostýchal vzít si jich víc, tak pil raději jen to samotné, jak si v duchu řekl, kako. Zdenčina maminka si ho všimla. Proč pak si nebereš, Kájo?
1: Já se přece jen stydím, je to jako nic. Já bych toho moc snědl. Nedělejte si škodu, vzácná paní, rádo se stalo.
0: Paní lesní polkla smích. Maminka dělá větší, viď?
1: No co pak naše maminka? Ta peče koláče jen o posvícení, ale myslím, že z jednoho maminčina by se víc než 10 těhle mrňavých udělalo. Já bych se třeba doma zeptal, jak to maminka dělá a vyřídil bych vám to. Jako ty vaše se nerozplíznou, ale víc se člověk nají. A hrnečky máme taky větší, ale my v nich máme polévku a ne kako. Tenhle hrneček je tak malý, že mám strach, abych ho nespolkl.
0: Paní lesní se dovtípila a přinesla z kuchyně objemný hrnek. Zmůžeš tohle, Kájo?
1: Jako nic, prosím.
0: A teď si teprve jak náleží pochutnal.
2: Zdeňa jen tak udrobovala z koláčků. Víc drobtů měla v klíně než v puse.
0: Jen tak usrkla z toho hrňoulku, jak si Kája myslel.
1: Paní lesní, Zdeňička má asi moc malý žaludek. Nic víc než žížala. Musí víc jíst. No, my se teď proběháme a ona dostane chuť. Umíte, paní lesní, dělat rozpíčky?
0: Obrátil oči po paní lesní. Ta zavrtěla hlavou. Neumím, Kájo.
1: A to je škoda, řekl. To naše maminka je umí tuze dobře. Vevnitř jsou trnková povidla a jeden je velký jako talíř. A když někdo umře, tak už nikdy nemůže jíst rozpíčky. Já bych moc nerad umřel. Tak pojď, Zdeňo.
0: Kája se Zdeňou vyšlapovali cestičkou a zašli do březového lesa.
1: Kájo, neškrábou.
0: Kdo? Ptal se Kája.
1: No kočičky. Řekl si, že půjdeme na kočičky a naše minda mě včera škrábla, hele.
0: A natahovala prst, na němž teprve po důkladné prohlídce našel Kája malou stopu mindy na drábku. Dal se do smíchu.
1: Tak ty jsi myslela, že jdem chytat koťata? No to je vidět hloupý holkovský rozum. Každý kluk ví, že jít na kočičky je jít na jívové pruty. Já nevím, Zdeničko, jestli tě vychovám podle svého. Jehleď, tady už máš pruty kočiček.
0: Čerstvé jehnědy se leskly jako stříbro a jak je Zdeňa prstem přijela, byly hebké jako maminčiny parádní šaty.
1: Tak to jsou kočičky, no kdo by to byl řek?
0: Kája opatrně lámal pruty, složil je pod keř a řekl: půjdeme ještě dál, tamhle pod strání jistě už najdeme podlešky. Šli a našli. Drobné kvítky srovnal Kája v kytičku, svázal je a podal Zdeně.
1: To dáš mamince. Tvoje maminka je taky moc hodná, ale neumí rozpíčky a to je škoda. Ty vaše koláčky, víš, ty jsou tuze dobré, ale ty je neumíš jíst. Kousneš do něj, rozdrobí se ti a nic ti na jazyku nezůstane. Máš je jako já, strči do pusy celé. Necháš koláček na jazyku, on se začne rozplývat a potom ti sám sklouzne do ledvin. Jenže já bych jich snědl k tomu kako aspoň 50.
0: Zdeňa zatrnula nad těmi ledvinami.
1: Kájo, odvážila se namítat. Tatínek říká, že co sníme přijde do žaludku a ne do ledvin.
0: No jo, ohrnul Kájarty. Bramboračka, česnečka, loupané brambory, to přijde do žaludku. Ale rozpíčky a jahelník a ty vaše koláčky, no ty jdou ještě níž do ledvin, protože je to tuze dobré.
1: Když jednou naše maminka stonala, řekl pan doktor, to je níž než v žaludku, to bude v ledvinách. A od té doby vím, že všechny dobroty jdou žaludkem rovnou do ledvin.
0: A hele, špačky bys chtěla vidět?
1: Jo? No to chtěla, usmála se Zdeňa radostně. Tak jo, ale buď sticha.
0: Vrátili se k polednímu, když už je vzácná paní vyhlížela a Kája hned hlásil. Zdeničku jsem v pořádku dovedl. Kočičkových prutů jsme přinesli dost, tak opatruj pámbu. Maminka asi bude pomalu doma. Máme dnes jarskou s bramborama. To je moc dobré. Ale do ledvin to nejde. A mrkl přitom na Zdeničku. A mléko? Mléko bys nechtěl? Určitě máš žízeň. Rádo se stalo, ale to bych prosil. A jaké chceš? Teplé, studené, svařené, syrové, sladké nebo kyselé?
1: A to prosím je mi jedno. Já doma, co mamince zbyde. Tatínek říká, mléko půl živobytí, chléb půlka druhá.
0: Kája dostal hrnek nezbíraného sladkého studeného mléka a začal pít. Když paní lesní viděla, že bez přestávky pije, řekla, Kájo, ne najednou, mléko se ti srazí v žaludku a bude ti škodit. Ale Kája už dopil, utřel si pusu čistým šátkem a řekl, je,
1: tak tohle šlo také rovnou do ledvin. To bylo moc dobré. Kde pak taková dobrota, paní lesní, že by mohla uškodit?
0: Zdeňa sebou zavrněla.
1: Maminko, já chci taky mléko.
0: Ty, Zdeňo, vždyť je nikdy nechceš, divila se paní.
1: Ale když Kájovi tolik chutnalo.
0: Paní lesní přinesla i jí. A ku podivu, Zdeňa se neušklibovala jako jindy, ale vypila naráz celou sklenku.
1: Opravdu. To mlíčko šlo rovnou až do ledvin.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

Tam tě voškubem. Lou, technici povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo od duben.

0: Bam! Lo, die koffie geeft graag loop idee. Sem zucker, sem kroog is seď. Voor maku na honi, se, padlitě v ráhouni. Lo, pešník je nesmlouvavý. Lo, pevný ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Pod dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Na věc se podařila hru, bazila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoričí o světě. Lou, pešníci zpovolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
3: Co to je?
5: To je váš kluk, pane Lotrančo.
3: Morce z Hadry, to jsou události.
4: Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste.
3: A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
6: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
2: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
6: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
2: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
7: Správně.
2: Protože na to má.
7: Správně.
0: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
8: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
0: Když zdá lupič písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mlumnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky,
2: když bude mluvit plynně, může

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Kulaté melony, zahnuté banany.
2: Nem, jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádné melony, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
4: Pláce náš, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
6: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
6: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann. Nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
7: Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.

0: Kam přerov.
1: Koukám, koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív?
0: Nebyl čas. Moc práce.
1: Umíš číst a psát, synu?
2: Co pak je tohle?
3: Domeček.
4: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
2: Vyračte být také negramotný, pane...
4: Lotrando menome. Taky, vašnost. Taky. A nebýval jsem. Ale teď konc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
2: Říkejte mi, otče převore, pane Lotrando.
4: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
2: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
4: A tady je taková směska.
2: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
4: Kde se dalo, pan táto převore? Kde se dalo?
5: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: všichni do cel.
1: Dosti se postím a jen když přijdou hosti,
2: tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
3: Však s takhle malinký.
2: Však s takhle malinký.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám!
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořád.
2: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
3: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
4: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl jsi nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
3: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
4: Já povídám písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
3: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
4: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
4: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, povězte ho za nohy.
1: Himmel, Laudon.
4: A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
1: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
5: Lotrando odjíždí.
6: Kde je?
5: Tamhle.
7: Kde je?

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem si.
2: On tatík má už na kahánku.
3: Vincku, ty loudale lína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
4: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
3: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
4: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
3: No jo, všichni mě opustili. Jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
4: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
3: Vím, jak pochodíš v našem řemesle svlídnosti.
4: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
3: Lupežnictví přece. Toho se drž.
4: Lupežnictví?
3: No jo. Hlavně chlapče, nepracuj.
4: Ano, ano, tatínku. Drahý.
5: V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.

0: peníze nebo život.
1: Co to?
0: No, peníze nebo život. Jsem strašlivý loupežník, Lotrando.
2: Aha. No, Jařku, peníze nemám. Tak ti můžu dát jenom ten holej život.
0: Holý život, říkáte?
2: No. A nebo
1: chleba s tvarohem.
0: Chleba s tvarohem nebo život?
1: Hm? Děkuji.
2: Ono, kdyby se to vzalo na správný konec, možná, že by byly i ty peníze.
0: Promiňte, že hovořím s plnými ústy, ale který konec máte na mysli?
2: Tenhle.
1: Na?
2: No.
3: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná, ostrý má zub. Jdi na to s fortelem, nedři se moc,

0: co mi to vyrazilo na čele?
1: To bude asi pot.
0: Není to příznak choroby?
1: Ale kde by. Pot je zdravá věc.
2: Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní.

ten šmuň. Žízni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni.

0: nám truň.
1: Co se mi to děje na ruce?
0: No, jestli oni to nebudou mozoule.
1: A není to příznak choroby?
0: No, kde pak? Mozoule jsou zdravá věc. Uhni.

0: se moc, ať se s tím poperem, než bude noc, ať se s tím poperem, než bude noc.
1: Není to náhodou práce?
2: A co jiného by to bylo?
1: Tak to já bohužel nesmím.
2: Co to povídáš za nesmysle?
1: Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze loupežnictvím.
2: No, potěš pánbu.
1: Abych vám řekl pravdu, tak mě loupežnictví vůbec netěší. Dokonce si myslím, že k němu ani nemám vlohy.
2: No, mně to taky tak připadá. No,
1: jenže tatínkova poslední slova byla nepracuj.
2: Tak to se nemusíš bát, protože tohle žádná práce nebyla. To byl takový šolichání.
1: Opravdu?

0: Já velký Hálí. Kdo?
1: Ty.
0: Já
1: Drvoštěp. A jmenuju se Drnec.
0: Napsat to.
2: Napsat?
3: Já to napíši za něj. Nec jste říkal.
2: Nec?
0: To on! Pane, ty teď uděláš, že půjdeš s námi.
2: No a Japato?
0: Japato, protože náš sultán Solimán.
4: Vládce náš, slunce naše jasné.
0: Tě potřebuje jako sůl. A ty budeš bohatý, jako se ti nezdálo v posteli o tom. Tady ty foršus.
2: Já jsem z toho Tumpachovej. Co tomu říkáš?
3: Práce v zahraničí bývá mnohem lépe placena. Měna je to tvrdá.
2: Jašku, páni velvyslanci, musel bych se zeptat ženy. Mojí.
0: Máni. Když vy u vás musíte ptát ženy, zeptáme ženy.

0: Kdo bude mít málo, může dostat nášup. Je to jen jáhelná kaše. Takový chudý jídlo.
1: Drnecová, když ty pustit drnec s náma, konec chudoba. Náš sultán Solimán.
2: Vládce náš, slunce naše jasné.
1: No, je bohatý.

0: Toto. Dárek. Pro tebe.
1: Božínko, to je krása. Že si děláte škodu.
0: My děláme škodu, že my potřebujeme tvůj drnec s náma. Kaše dobrá, chcina šup.
1: A to myslíte, že by si u vás táta vydělal i na novou střechu?
0: On bude zbohatlík. Tři střecha budeš mít nad sebou.
1: Tři střecha?
2: Velbloud dvouhrbý. Latinsky camelus, ferus, bactrianus. Slovensky ťava. Pojme až 50 litrů vody, aby mohl překonat poušť.
3: A na co má ty hrby?
2: V nich má zásoby tuku.
4: Hrome, chlapče, ty se nezdáš, ale vědomosti máš jak učitelský.
2: A sušený velbloudí trus se používá jako palivo.
5: Jak se jmenuješ?
0: Hálí.
5: A jak ty?
0: Bélí.
5: A ty?
6: Zélí. Já doma taky mít takové dítě jako ty.
5: A jak se jmenuje?
6: Malý zelí.
7: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá, a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: cliché. Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Nesmírně daleko. Tam, kde jsou

0: 不学肉
1: 哪一种
2: 哪要是
0: 不学肉
1: 那么就是一种
0: 一种
2: 一种
0: tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
4: Máš i prohlídnout

0: Jařku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnec.
0: A což o to mě taky. Ale je taková... drobátko tento... nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostala rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasané.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halim, Halim. Pro pána krále, my dva jí máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor Voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme s sebou tyhle fidlátka?
0: Ty... ne doktor?
3: No, ne doktor.
0: Japato. V tom případě vy... pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No... tak v takový šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane drnec.
4: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo. To bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A... tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví.
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo. Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
1: A když je má být poprava?
7: Už je zítra.
1: Už? Toto uteklo. Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
3: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
1: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počkat. Teď mi něco napadlo. Co kdyby se... myslíte celkově?
3: Co říkal?
1: Co kdyby se...
3: ale Psal bych to pořádně. Žádný pížlování.
2: Háli je doutníkovej.
0: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Brnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
7: No proč? Aby nám je někdo neukradl.
0: Drnec, já nespal celou noc.
7: No jo, no.
0: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krka.
7: No to já taky.
2: Hej, pane Háli. Velký pane Háli, na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné Hory. Klasa!
0: Mohu přičuchnout?
8: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužna, ostrý má zub.

0: Co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až to vrát.

0: Dani Słoń.
1: A cože přitom dělají takový rámus?
2: Asi tancujou dupáka.
1: Aha. A dupáka je válečný tanec?
2: Něco na ten způsob.

0: teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando seca kramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to je tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Huvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď.
2: Udělali nám tady pěknou paseku.
1: Co to tu voní?
2: Co by? Dřevo a smůla.
1: Ne, ne, ještě něco.
3: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
2: Princezna loudí o jídlo. Tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda dřeš! Tohle ty vypiješ! Co jste to tady tancovali za dupáka? Všechny stromy na Maďaru! Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Pláče náš! Slunce naše jasné!
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
6: Volejte sláva a pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte!
7: Líbí se ti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlich? Ano. Zatancuj si s ní.
8: Myslíte, že bych směl?
7: To by ne.
9: Páni muzikanti, polku.

0: Já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní? Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
0: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
0: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ovdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
0: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
0: A dost?
1: A dost.
0: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
0: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
0: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
0: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran do stůně.
5: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
3: Tady tak.
5: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
5: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho chlapče nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku. Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupé.

0: krinda pána, ale vy asi musíte umět běhat, když máte tolik nohou.
1: Jenže mě to právě moc neběhá. Ono je jich opravdu trošku moc. Já vím, řeknete, jsem stonožka, ale víte vy, co to je za zoufalou dřinu uvést tohle všechno do pohybu? A jak pak se jmenujete?
0: Já jsem Čelka Mája.
1: Mě říkejte Lízo.
0: Lízo, máte rodinu?
1: Ještě to. My stonožky si vylezeme z vajíčka a stojíme na vlastních nohách, na stovce nohou.
0: A to nemáte nikoho?
1: Nikoho, však si taky zoufám. Já si pořád zoufám.
0: Vy si zoufáte, Lízo?
1: Jsem úplně zoufala. Já už to mám v rodě, živit se a zoufat.
0: Ale nad čím?
1: Teď třeba zrovna nad tím, jak nešťastné místo k odpočinku jste si vybrala. Co pak vy to nevíte?
0: A co bych měla vědět?
1: No, tam na té veliké vrbě, vidíte jí? Tam stojí hrad sršňů.
0: Pro pána král.
1: Však jsem si to myslela. To je jako u zoufání.
0: Já musím okamžitě pryč.
2: Pozdě, malička. Dost zábavy, nikam se nepoletí.
1: Neříkala jsem to. Už je to tu.
0: Au, au, pomoc. Puste mě. Já jsem jako v kleštích.
1: Tohle nedopadne dobře. Já jsem tak zoufala.
2: Nech toho, včelko, nevsmírej se. Nemá to cenu. Bude to jen chvilka a dost. Konec je stejně vždycky krátký.
0: Jestli mě okamžitě nepustíte, bodnu vás. Do srdce.
2: Ale prosím tě, skrz můj zlatý pancíř? Jsi nejmín třikrát menší než já. Tak měj rozum.
0: Bodnu.
2: No to je tedy odvaha. Ty si troufáš.
0: Tu máš.
2: Poslyš, malička, tak tohle víckrát neskoušej. Vidíš sama, že se tvoje žihadlo po mém brnění jen sveze. Teď bych ti mohl ukousnout hlavu a bylo by po všem. Máš štěstí, že naše královna jí raději živé včely než mrtvé. Tak, hajde se, do vězení!
0: Jú, tady je to hrozné. Zatím mě nesežrali, ale každou chvilku to přijde. A ten zápach a tma, to je horší než cokoliv jiného. Leží tu zbytky mých předchůdců. Tentokrát je to opravdu konec. Že mě muselo potkat zrovna tohle. Nestvůry třpitivé, nestvůry žlutočerné. Ale co je to tam za tou zdí? Aspoň s kulinkou nahlédnout. Jú, tady je dírka. Co si to říká?
3: Sláva královně!
4: Sláva!
3: Rozkaz, který nám byl na této tajné poradě předán, platí bezpodmínečně pro každého. Ukažte, že jste hodní jména sršňů. A ty sviť pořádně si, dušáku, nebo tě sežeru.
5: Tak naposled. Zítra, hodinu před východem slunce, nástup všech bojovníků. Směr útoku, včelí úl v Lipové aleji. Úkol, vyplenit úl, přivést do zajetí co nejvíce živých včel. A kdo mi přivede živou královnu, bude mu vlastní rukou pasován na rytíře. Myslete na to? Konec rozkazu. A teď spát.
4: Sláva královně!
6: Konec, kosvíceno. Vidíš, světušáku, přece na tebe přišla řada. Je čas večeře. Tak pojď.
0: To je strašné. Co budu dělat? Chtějí napadnout náš úl a všichni i Kassandra budou povražděni nebo zajati. Něco se musí stát. Musí se stát zázrak. Tohle nejde, to je nespravedlnost.
2: Ticho tam!
0: Tam je jediný strážce a hlídá bránu. Když prokoušu trhlinku ve zdi ještě víc, protáhnu se. Musím to zkusit. Tak, pomaličku. Tak, no vida. A jestli se kolem něj ještě proplížím, můžu všechny doma varovat. Jen odvahu, Májo, odvahu a klid. Tak, takhle ve stínu je to dobré. A kam dál?
2: Kam pak?
0: po všem.
2: Jen pojď blíž, malička. No tak pojď sem přece.
0: Vy jste mě viděl.
2: Pochopitelně, od začátku. Prokousala si z díru ve zdi, pak se splížila stínem až sem. Doufala si, že spím a proklouzneš kolem. Je to tak?
0: Ano, prosím.
2: Zapomněla si, jak dobré smysly mají sršni. A co vlastně chceš?
0: No, víte, chtěla jsem ven. Ale nemyslete si, já se nedám. Já jsem se vás lekla jenom na začátku, že jste takový velký. Teď s vámi budu bojovat. Zemřu čestně.
2: Ale lidi, bojovat se nebude. Vy jste opravdu mocný národ, ale my sršni jsme daleko silnější. Nic na plat. Myslím, že rovnocené by bylo, kdyby vždycky jeden sršeň bojoval se čtyřmi včelami současně. Ale jestli chceš, zůstaň chvíli u mne. Můžeme si popovídat. Až půjdu budit vojáky, zalezeš si zase do své kopky.
0: Vy jste zvláštní. O sršních jsem se vždycky učila, že jsou zlí, ale vy nejste zlí. Alespoň mi tak nepřipadáte.
2: V každém národě jsou tvorové dobří a zlí, ale nezapomínej, že kromě toho my jsme nepřátelé. Tak to musí být. A tak to zůstane navždycky.
0: Ale nepřítel přece nemusí být zlý. Například vy jste mi připadal spíše takový smutný. Jak jste se tak díval před sebe? Myslím, že kdo je takhle smutný, nedokáže být současně i zlý.
2: No, dejme tomu, ale co z toho?
0: Vy jste mocný. Můžete mě dovést zpátky do mého žaláře a nebo mě taky můžete pustit na svobodu. To vy přece můžete.
2: Můžu, ale tu moc mi malička svěřila moje královna a můj národ. Zákon zní, že žádná včela nesmí opustit hrad živá. Kdybych neuposlechl, zpronevěřil bych se svému národu i sobě. Zradil bych. A já vím, jak chutná zrada.
0: Jak?
2: Trpce, poznal jsem to, když mě opustila krasava.
0: Krasava? Která?
2: Do toho tobě nic není. Stejně už nikdy.
0: Krasava síťokřídla? Z rodu vážek? Velice, velice půvabná.
2: Ty ji znáš? Odkud?
0: Prostě ji znám.
2: Okamžitě pověz, kde je.
0: A nepovím.
2: Ukousnu ti hlavu, když mi to neřekneš.
0: To mě čeká stejně. A neprozradím tak líbezné stvoření loupežníkovi, jako jste vy. Abyste ji odvlekl do žaláře jako mě.
2: Jaký žalář, včeličko. Já ji přece nechci ublížit. Já ji miluji jako svůj život.
0: A já taky miluju svůj život. A podívejte, svítá.
2: Jestli mi prozradíš, kde krasava je, pustím tě.
0: Umíte držet slovo?
2: Čestné slovo. Slovo lupiče.
0: Tak tedy, znáte ty staré lípy před zámkem? Za nimi jsou luka a potom ještě kus parku. A v něm leží zámecké jezero.
2: Dál.
0: V jižním cípu vtéká do jezera potok. Tam v rákosí bydlí vaše krasava. V poledne, když je slunce nejvýš, vylétne a tančí své tance. Je tam spousta lekninů.
2: Ano, to je pravda. Vzpomínám si. Mluvila o bílých plovoucích květech. Myslel jsem, že ji už nikdy neuvidím. Poslyš, včeličko, tak leď. A děkuju ti. Ale dej si pozor. Podruhé už sršňům neujdeš.

0: Prosím, mě puste. Musím mluvit s královnou.
1: Ani hnout, kdo
0: to viděl? Je to nutné, musíte mě pustit.
1: K tomu před východem slunce, no to
0: je... Pustíte mě konečně.
1: Hesno.
0: Cože, a tak konvalinky lípy.
1: Jak to víš? Ty jsi od nás?
0: Na tom nezáleží, musím mluvit s královnou.
1: Teta spí, nesmíme jí budit.
0: Jestli ji neprobudíš teď, neprobudí se už nikdy.
1: Tak to je jiná, tak to pospěš, ale tiše, tiše. Je královna.
2: Kdo jsi? Jaké zprávy přináší?
0: Královno, sršni!
1: Sršni! Co budeme dělat?
2: Klid. A ty včelo mluv souvisle. Co se vlastně stalo?
0: Královno, odpust, není čas. Později ti všechno vysvětlím. Podařilo se mi utéct ze zajetí sršňů. Na úsvitu dnešního dne máme být přepadeni a vybiti. Ty sama máš být odvlečena živá.
1: Rome, pomocníci, ke mně.
2: Vyhlašuji platnost obraného systému číslo 1. Dávám minutu k provedení rozkazu. Kdo neuposlechne, bude o hlavu kratší. A tobě děkuji, malička. Zachránila si nás.
0: Královno, já chci taky bojovat.
2: Ale to není třeba. Mezi včelami našeho úlu není jediná, která by za ostatní nepoložila život. A je nás tu víc než 1000. Ty si jdi trochu odpočinout. Vždyť se ještě celá třeseš. Kassandro, odveď ji.
3: Májo, jsi to opravdu ty,
0: Teto Kassandro.
2: A teď z hůru do boje. Budeme se bránit.

0: královno!
1: Co se děje?
2: Královno, jsem poslední z prvního slevu. Ostatní jsou mrtví.
1: A kde jsou sršni?
2: V Lipové aleji.
1: Kolik?
2: Víš, 40.
1: Ani jeden z těch lupičů se nevrátí. Dejte pozor. Vchod z poloviny zazdít. Pak nechte útočníky pronikat jednoho po druhém. Dokud nezazní můj povel, nikdo se nesmí ani hnout. Pak se vás vždy 100 vrhne na každého sršně, který bude uvnitř úlu. A teď...

0: Jaká je situace?
1: Hlásím veliteli, že je to dobré. Celý úl spí. Ale vchod je napůl zazděn a nejsou tam stráže. Nevíme, co to znamená.
0: Všímat si, to je v pořádku.
2: Připravit k útoku! Vpřed!
3: Braňte úl! Braňte úl!

0: Co se to tam u všech všude děje? Proč jsou všichni ještě před úlem?
1: Další do útoku, ale všichni, ne po jednom, hlupáci, před!
2: Veliteli, jsme prozrazeni. Někdo je varoval. Do úlu mohl proniknout vždycky jen jeden slšej. Tak jsme to zkusili a...
0: Kde máš ostatní?
2: Mrtvi. Nebo zajati.
0: Mrtvi?
1: Zpět k lipám!

0: Včelí národ zvítězil. A teď přiveďte Máju.
1: Tady je naše královno.
2: Královno.
0: Májo, za to, že jsi nezapomněla na svůj domov, na náš včelí národ, a za to, že jsi nám zůstala vždycky v srdci věrná, ti oplatíme stejnou věrností a láskou. Ode dneška budeš pořád po mém boku, budeš mi pomáhat. Všechno, co jsi viděla a zažila, a také tvoje věrnost a statečnost ti k tomu dávají právo.
2: Děkuju ti, královno.
0: A jednou možná budeš také královnou úlu.
3: Ať je královna!
4: Hurá, hurá! A ať je Mája!
1: Ale Filíku, nekřič, to se nesluší. Já vím, že máš radost, já taky i ostatní včely. Tady aspoň vidíš, co všechno může včelka dokázat.
5: Když se učí a nepropadává.
4: Ale já už se opravdu učím. Vážně, Májo, například z létání už mám 4 mínus. Tak vidíš, jak se učím.
2: Ale Vilíku, to nestačí. Musíš přidat.
1: Tomu říkám každou hodinu.
5: A zhubnout musí, je moc těžký.
4: Ale já denně cvičím. Podívej. Hop a vajs. Hop a vajs. Hop a vajs. Vidíš to?
2: Je, kdo ti to naučil?
4: No přece, hop.
2: Jú, to je ten milý koník, co dělá?
1: Před chvilkou jsem s ním mluvila před úlem. Sedí tam a ptá se po tobě, Májo.
4: Víš co, poletíme spolu za hopem, Májo. Smíme to, Kassandro?
1: Když s tebou poletí Mája, nemusím mít o tebe strach. Ale za hodinu, ať jste zpátky.
2: Ano, teto, už letíme.
4: Já taky, jo, vajs, zase ta lavice.
5: A vidíte ho, babulu.
2: Hop!

Te děti, tamhle jsou. Někdo si možná řekne dvě obyčejné včelky. Jenomže chyba lávky, my přece moc dobře víme, že je to Mája a Vilík. Já vám povídám, že o těhle dvou ještě lecos uslyšíme. Jestli se bude Vilík trochu líp učit a jestli Mája bude trošku méně zvědavá, jistě spolu zažijí ještě mnoho zajímavého. A hop! Vždyť u nás v říši hmyzu je lecos k vidění a mnohé je tu úplně jinak než u lidí. A hop! Však se z toho taky lidi leckdy mohou i poučit. A hop, ale já už teď musím za nimi, hop, nebo mi Mája s Vilíkem zase uletí, kdo ví kam, tak hop, naschledanou.

Labutí panna. Jedna chudá žena měla syna, který byl velký a silný a chtěl se vydat do světa, aby si vydělal. Nechal se najmout na rok služby u jednoho pána, měl mu pást ovce. Když byl jednou v čase žatvy na poli, uviděl v obilném poli krásného bílého ptáka. Běžel za ním, aby ho chytil, ale pták se pomalu zvednul a uletěl do lesa. Hilmar běžel stále za ním, ale bylo to nadarmo. Nedokázal jej dostihnout. Chtěl se vrátit, ale nedokázal se z toho lesa vymotat. Již se počalo stmívat. Tu uviděl v dálce světlo. Šel tedy za ním a přišel do jednoho zámku.

0: jen do té poslední ne.
1: Hilmar se jeho rozkazu přidržel a když se večer stařec vrátil domů, byl s ním spokojen. A tak to šlo i následující den a po všechny zbývající. Stařec odcházel a Hilmar plnil jeho příkazy. Dlouhý čas Hilmar na zakázanou komnatu ani nepomyslil, ale o posledním týdnu toho roku na něj přišla zvědavost. Už si tu celý rok a brzy odtud odejdeš a nebudeš vědět, co jsou uvnitř za poklady, říkal si pro sebe a nedalo mu to pokoje. Posledního dne šel až ke dveřím, ale dál se mu nechtělo. Nakonec přece jen zastrčil klíč a otevřel. Byl tam obrovský sál a v jeho středu modrý rybník a nad ním volné nebe. Na rybníce byly tři překrásné labutí panny, které se koupaly. Sotva Hilmara spozorovali, uletěly všechny tři jako bílé labutě pryč. Plný obav se Hilmar obrátil zpět. Když přišel večer stařec domů, padl před ním Hilmar na kolena a řekl: Pane, potrestej mne, porušil jsem tvůj zákaz. Stařec však pravil přátelsky: Protože si svou chybu přiznal a lituješ jí, odpouštím ti, ale musíš mi nyní ještě jeden rok věrně sloužit, abys toho ptáka dostal. To spadl Hilmarovi kámen ze srdce, rád s tím souhlasil a od nynějška nad ním neměla zvědavost žádné moci. Když onen rok uplynul, přišel stařec a pravil: Následuj mne. Zavedl ho do té zakázané komnaty. Byly tam tři překrásné panny a koupali se. Po chvíli se ale změnili v bílé labutě, zvedli se k nebi a uletěli pryč. Stařec se zeptal Hilmara, která se mu nejvíce líbila. Ta nejmladší, odvětil. Dobrá, tak jdi dnes večer do této komnaty. Tu najdeš pod postelí tři truhlice. Přineseš mi tu, která bude ležet až tam v rohu. Hilmar se nemohl dočkat večera. Spěchal na určené místo a přinesl truhlici. Teď tu truhlici vezmi a jdi s ní domů. Ta vyvolená panna tě bude pěšky následovat, ale neohlížej se, dokud nedorazíš domů. Pak u své matky teprve můžeš s tou pannou slavit svatbu. Ale tu truhlici střes jako oko v hlavě a nedávej jí své ženě do rukou, jakkoliv by tě převelice prosila. Jinak ji ztratíš na věky. Hilmar slíbil vše tak učinit. Zpočátku mu bylo lehce. Neohlížel se, i když by to byl rád učinil, ale už jednou byl za svoji zvědavost potrestán a to měl právě na mysli. Když byl konečně doma u matky, otočil se rychle a uviděl panu. Popadnul jí kolem krku a políbil ji. Měla na sobě sněhobílé šaty a byla krásná jako den a Hilmar se toho pohledu nemohl nasytit. Tak byly slaveny zásnuby a Hilmar byl celý blažený, ale panna byla smutná a zaražená. Hilmar vynakládal všechnu myslitelnou námahu, aby ji rozveselil, ale vše nadarmo. Dal bych ti cokoliv, jen kdybych tě viděl konečně šťastnou, řekl Hilmar. Tak mi dej moje krásné šaty, které jsou zavřené v truhličce. Tu Hilmar poblednul úlekem, jak mohl tak pošetile vyslovit a nerozvážně slíbit něco, co by ho mohlo přivést do neštěstí. Dlouho a dlouho váhal. Konečně vyhrála oddanost a velká láska k té dívce. Přemlouval se a utěšoval. Snad jí tím nezabijí, řekl si sám pro sebe. A pryč mi taky nezmizí?

Potom Hilmar pečlivě zavřel všechna okna i dveře. Sotva ale truhlici otevřel, dívka kvapně popadla šaty, přehodila si je přes sebe. V tom okamžení z ní byla zase labuť a komínem uletěla pryč. Hilmara zasáhla nesmírná bolest. Vyběhl ven a jen se za ptákem díval. Pak se však rozběhnul do lesa za tím starým mužem, aby si mu postěžoval. Uletěla mi pryč, řekl Hilmar nakonec. Řekni mi, kde ji mohu najít? Kdyby to mělo být třeba na konci světa, najdu ji, nebo ti velmi miluji. Tu stařec pravil. Je daleko na jednom ostrově v moři a hlídá ji sedmihlavý drak. Je velmi těžké se tam dostat. A když už se tam přece jen dostaneš, ten drak tě zabije. Ale Hilmar se nedal zastrašit. Vrátil se domů, pobral si šaty a všechny boty, co doma měl, a vydal se do světa. 7 let putoval, až všechno to oblečení a ty boty roztrhal. Únavou nemohl už dál, ale široko daleko žádné moře neviděl. Klesnul na jeden pahorek a zamýšlel tam zemřít. Tu uslyšel pojednou v dálce nějaký lomos, který se stále přibližoval a konečně viděl 3 svalnaté obry, jak se perou. Tak se jich hned zeptal na příčinu jejich sváru. Inu, řekli mu, no, jedná se o nejcennější věci na světě, o jeden plášť, který toho, kdo jej nosí, činí neviditelným, o jeden klobouk, který toho, který si jej nasadí, kam si přeje, zanese, a o jeden meč, s kterým ten, kdo ho nosí, nad každým zvítězí. Kdo tyhle 3 věci vlastní, může překrásnou panu, která je v zajetí na ostrově v moři, zachránit a spolu s ní si zasloužit velkou říši. Hilmar se nad tou řečí zaradoval a vrátila se mu opět naděje. Jestli je to pravda, já vám to pomohu rozhodnout. Přineste ty věci sem a zápaste jeden s druhým. I prostomyslní obři okamžitě plášť, klobouk i meč Hilmarovi přinesli a popadli se vzájemně za vlasy. Hilmar rychle sebral meč, hodil na sebe plášť, nasadil si klobouk a zvolal – ať jsem ihned na tom ostrově. A byl pryč. A ti hloupí obrové jen koukali jako vyjevení. Když se pak Hilmar objevil na ostrově, sundal klobouk i plášť, vzal si meč a vydal se na hrad. Drak se zrovna slunil před bránou a krásná panna jej musela výskat. Najednou drak ucítil člověčinu, zasyčel a kroutil se vztekem. Ale Hilmar neohroženě přistoupil až k němu a jednou ranou mečem mu srazil všech 7 hlav. Pak se Hilmar rychle zahalil do svého pláště a šel na hrad. Tam našel truhlici s labutími šaty, vzal ji a hodil do moře. Pak si plášť sundal a ukázal se paně, své nevěstě. A ona jej ihned poznala a byla celá přešťastná. Hilmar pak pomocí kouzelného klobouku na dračí hrad na dalekém ostrově přinesl svoji matku. Potom slavili veselou svatbu a Hilmar se stal králem a pánem té země a všech pokladů, které drak nashromáždil.

0: takhle to asi, paní, má být.
1: Počkej, já se teď podívám.
0: Už nebude vám krása vadit. V kožišku budete ošklivá. Nepozná vás, kdyby vás hledal. Můžete jít si, kam jen chcete. A všude, jako myška šedá, v kožíšku šedém proklouznete.
1: A co když nikdy? Chtěla bych být hezká.
0: To je přece snadné, paní má. Vezměte sebou krásné šaty. A kdekoliv je obléknete, zase z vás bude princezna.

0: Do noci planou pochodně ve stanovém táboře krále Kazisvěta. Kejklíři, polikači ohně a orientální tanečnice baví zhýralého válečníka, zatímco v přítmí arkád starého hradu prchá v přestrojení do myšího kožíšku krásná lada, doprovázená starou dobrou chůvou. Na cestě je zastaví všudy přítomní Kazisvětovi pohůdci.
1: Kam tak pozdě?
2: Což to dovoleno není? Do lesa jdem.
1: Co tam?
2: Na koření. Když je v noci natrhané, pak prospívá nejvíce.
3: Pustí, ať nás neuhrane, jsou to čarodějnice.
0: Kazisvěta uhranula očima tanečnice, která po podmanivém tanci padá k jeho nohám. Tlustý král upíjí ze džbánu vína. Tou dobou je už princezna daleko za branami obléhaného hradu.
4: Sama do světa půjdete mi. Nebojíte se?
5: Vůbec ne. Jen válku přinesla bych zemi. Takhle Kazisvět odtáhne. Pozdravuj, tatínka. Řekni, že nemusím to mistra.
4: Dejte si pozor na ty šaty. Je plno prachu po cestách. A tady... Tady jsou buchty.
5: S Bohem, kumo.
4: Stejně mi žalem pukne srdce.
5: Nepláč.
4: A hlavně... Prosím vás... Hlavně si pěkně myjte ruce a všude zdravte starší lidi, ať vidí, jak jste vychovan.
5: Budu. A věřit tatínkovi.
4: Co?
5: Že to takhle bude lepší. A věřit, že ho mám moc ráda.

0: vaše dcera?
1: Nevím. Nevím věru.
0: Nejsem, pane, zvyklý na podvod a klam. Jestli nemůžete najít svoji dceru, všechno prohledám a najdu si sám. Vaši zemi splením vojsky ukrutnými. Pole mohou moje koně rozdupat. Princezna se stane mojí otrokyní. Místo hvězdičky ji značku vpálí kat.
2: Naposledy políbila stařička chůva princeznu na tvář. Ta mizí v černém lese, s jehož temnotou splývá pláštík z myší kůže. Takto nenápadně ustrojená, se zlatou hvězdou pečlivě ukrytou, prchá Lada cestou necestou. Tam, kde si je jistá, že nepotká živáčka, odkládá svoje přestrojení a v prostých šatech putuje neznámou krajinou. Prochází vysokými horami, bloudí stále méně známými kouty, její kroky lemují i exotické kaktusy, až narazí na místa, která jsou jí povědomá. Opět navléká svůj kožíšek z myší, upíná se pod svoji nevábnou plachetku a v zápětí potkává starou babičku.

0: jak rákosníček s vodnářem zařídili, aby pršelo. Když se Skřítek podíval na hladinu rybníka, skoro nevěřil svým očím.
1: Jestli se správně dívám, kroutil hlavou, a já se vždycky správně dívám, tak tohle je přece vodnář. Ale aby dal po tak horkém dni vodu, to ne. Takhle se nám rybník brčálník dočista vypaří.
0: S tím souhlasil jak kapr Matěj, tak žabáci Melichar, Augustín i Bonifác.
1: Nuže, vodnáři,
0: volal rákosníček silným hlasem.
1: Je nejvyšší čas, abys nám sem dolů pustil trochu dešťovky.
2: Pustím, co bych nepustil, ozvalo se z hůry, ale až naprší a bude to tak nejspíš na přezrok.
0: Z téhle špatné zprávy kapru Matějovi přeběhl mráz po všech šupinách a žabáci se strachem rozklepali. Skřítek se ale nedal jen tak odbít.
1: No to bych se teda na to ale podíval. No jo, a proč bych se na to vlastně nepodíval,
0: povídal si. Ke své cestě na oblohu si vybral nejpružnější vrbový proutek, ohnul ho k zemi a přivázal žabincovým provázkem. Když se usadil mezi lístky na samém konci, poprosil raka Vavřince, aby svým klepítkem to uvázání přestřihl. K obloze vyletěl jako prakem vystřelený a přistál rovnou před nebeskou vodárnou. V otevřených dveřích stál vodnář s úřední čepicí a bílým obláčkem si utíral horkem orosené čelo. Rákosníček ještě ani nestačil popadnout dech a už rozlobeně spustil.
2: No, to je mi teda pěkný pořádek, pane vodárníku. Pane vodnáři, v brčálníku není skoro ani kapka vody. A vy ne a ne, nám tam jdou alespoň trochu ucmrtnout.
1: Ucmrtnu, povídal vodnář, ale až naprší a uschne. To už jsem přece povídal.
0: Skřítek chtěl vědět, kdyže to bude, jenomže co slyšel, toho moc nepotěšilo.
2: Jo, všechno je ve hvězdách,
0: povídal totiž ten správce nebeské vodárny.
2: Letošní příděl dešťů už vypršel, račte se podívat sám.
0: Bylo to smutné podívání.
1: Jak můžete vidět, bazén je dočista na suchu,
0: řekl vodnář a ukazoval dál.
1: Tady je prosím oddělení večerní mlhy. Zbyly leda tak potrhané cancůry a ranní rosa došla. Za to tady v krupárně to nevím, kam se vrtnout. Tady máme úplně přeplněno.
0: Všude se opravdu válelo tolik ledových krup a krupek, že to na rákosníčka dýchlo mrazem, až se celý rozklepal a navíc pořádně kýchl.
1: Tak to vám pěkně děkuju, povídá vodárníkovi. Vody se nedočkám, ale za to dostanu rýmu, aby do toho hrombacil.
3: Jenom to ne, vyděsil se vodnář. Zrovna jsme, prosím, v oddělení hromu a blesků a tady se takové řeči nevedou, protože by se mohlo leda co stát.
0: Varování ale přišlo pozdě, protože už se stalo. Skřítek znovu tak mocně kýchl, že udělal kotrmelec a narazil přitom do vypínače pro spouštění blesků. Jeden z nich hned vyletěl a namířil si to rovnou k rákosníčkovi. Začala honička, na kterou v nebi dodnes vzpomínají. Skřítek nejdříve kličkoval mezi obláčky, chvíli se schovával v mlhovině, pak málem spadl do černé díry a nakonec skončil zase v nebeské vodárně mezi ledovými kroupami. Blesk tam za ním vletěl, až to zasyčelo a najednou se ukázal obláček vodní páry s několika kapičkami vody. Rákosníček chvíli udiveně koukal, ale pak se rozesmál na celé kolo.
1: Tak!
2: Tak tohle byla ta správná trefa,
0: liboval si.
2: Teď už vím, jak na to. Vždyť my takhle předěláme všechny ledové kroupy, kterých je moc, na vodu, které je málo.
0: A pak už to šlo jako po másle. Vodnář skoro ani nestačil válet kroupy i krupky před rákosníčka a ten do nich pouštěl blesk za bleskem. Rozpouštěli se zrovna před očima. Ledu ubývalo a vody přibývalo. Za chvíli to všude kolem bublalo, jako když se jarním potůčkem žene vodní příval. Dlouho netrvalo a v nebeské vodárně byl zase plný bazén, takže si rákosníček pomyslel, že už by to mohlo stačit. Jenomže vody bylo tolik, že se valila všude a vzala ho sebou. Jak spolu padali dolů, pomyslel si skřítek, že všechno zlé je i k něčemu dobré.
2: Zlé je to, že až spadnu, udělám si bouli, uvažoval v tom letu. Ale dobré je, že v brčálníku bude zase dost vody.
0: Když byla hladina rybníka jako zrcadlo, třpitily se v ní hvězdy, kterým lidé říkají vodnář. A kdybyste ho nikdy nemohli na obloze najít, tak to určitě v nebeské vodárně roztlouká kroupy.

0: Jak strašidlo Mulisák a Hastrman Brčál potrestali zloděje. Obyvatelé obce Sislova byli vesměs poctiví občané. Byli spokojeni se svým skromným majetkem, který získali jen poctivou prací a po cizím jmění nebažili. A nepamatovali se ani nejstarší sousedé, dědečkové i babičky, že by se tam kdy stala nějaká krádež. Proto není divu, že nastalo v obci pobouření, když se tam pojednou v krátké době staly hned 3 krádeže. Ztratili se husy, slepice a sedláku Pazderkovi tučný vepř. Byla tmavá letní noc. Hastrman Brčál lezl prastarou dutou vrbou z hlouby rybníka na čerstvý vzduch, ale zůstal trčet ještě mezi kořeny, protože zaslechl lidský hovor.
1: To se nám to, Francku, dneska povedlo, co? 12 hus, 10 slepic a 2 peřiny.
2: No, je to dobrý, brumlal druhý. No, copak jsem to neřekl, že se nám ta dnešní krádež povede?
1: Dobrá, Frantíku, dobrá, ale já mám dneska, kamaráde, taky dobrý nápad. Sislovský starosta má pořádnýho čuníka a jak jsem slyšel, už pozejtří má pro něj přijít řezník Sekera. Tak já navrhuju, aby jsme mu prasátko před nosem vyfoukli. No a když už tam jednou budem, aby jsme přibrali k pašíkovi taky toho vraného valacha.
0: Za chviličku potom, když se oba pobertové vzdálili, vystrčil Hastrman opatrně hlavu z vrby a pozoroval 2 temné postavy tak dlouho, až zmizeli záhadí skalkou.
1: A potom se zachechtal. Brakekekeks. A to jste si, kakraholti, vybrali moc špatný místo k svým loupežnickým poradám. Brakekekeks. To se podívejme, tak starostův čuník a valášek vám padli do oka, kakraholti. No, tak si jenom zítra pro ně přijďte a uvidíte, jak tentokrát pochodíte. Myslíte si možná, že vrba nemá uši, ale ona, holečkové, slyší břichem. A teď honem sypu na koženej vrch ke starému kamarádovi na poradu.
0: Co však si tam Brčál s Mulisákem umlouvali, to bohužel vám říci nemohu, ale muselo to být něco velmi žertovného. Neboť časně ráno, když Brčál spěchal z koženého vrchu do Sislova k panu starostovi, tak ještě po cestě se spokojeně pochechtával. Ale do světnice k panu starostovi vstoupil s vážnou tváří a hned mu vypověděl, co v noci u rybníka vyslechl a co se na pana starostu chystá. Ten ovšem byl z toho celý vyděšený a chtěl honem schánět sousedy, aby mu pomohli zloděje chytit a odevzdat soudu k potrestání. Brčál však ho zdržel a pověděl mu, že nemusí být žádný křik a žádná homba, pan táto. Valacha a čuně večer odvedete do kravský stáje a na jejich místo si vlezu já i Mulisák. To snad přece dobře víte, že my oba se kdykoliv můžeme proměnit v co chceme, kromě holuba. A tak já budu dnes dělat vašeho valacha a Mulisák čuníka. Přijdou-li si pobertové doopravdy v noci pro ně, jak se uradili, tak ukradnou mne a Mulisáka. To bude psina, milej pane starosto, a to víte, že my oba se zloději zatočíme, že jim jistě na dosmrti nakrádeže přejde všechna chuť. Pan starosta o tom chvilku uvažoval a pak s radostí přijal všecko, co mu Brčál navrhoval. Bylo už tma jako v pytli, když se oba braši tiše přišourali jako kočky. Řekli starostovi, aby si šel lehnout a staral se jen o to, aby nikdo ze stavení nevycházel na dvůr, dokud oni sami nezaklepou na okno světnice. Potom si šel pan starosta lehnout, ale rozčilením ani oka nezamhouřil. Nastražoval uši, aby aspoň něco z toho pochytil, co se v noci bude dít. Ale na dvoře se do půlnoci ani stéblo nehnulo. Už si myslel, že si to pobertové rozmyslili a že vůbec nepřijdou. Až teprve, když ponocný odtroubil jednu hodinu, zaslechl tiché kroky, slabý klapot, tiché vrznutí dveří a zase tichoučké kroky, které se rychle vzdalovaly. To už zlodějové odváděli v koně proměněného hastrmana a odnášeli v pytli mulisáka změněného v tlustého čuníka. Oba pobertové velmi spěchali, aby byli co nejdříve za vesnicí a potichu se chechtali, jak se jim ta krádež zase pěkně povedla. A zastavili se až na planince mezi lesy, aby si tam trochu oddechli a prohlédli si ukradená zvířata. Jeden ze zlodějů, hubený a dlouhý chlap, byl s čuníkem velmi spokojen, ale druhý, malý a tlustý, nadával jako špaček.
2: Pardie, Parkos, co to vedu za nemehla? Co je to za hubenou kobylu? Vždyť měl starosta takového mladého koně a tlustého jako buchtička. A co teď budu dělat s takovouhle rachotou? Hubený se mu smál. Udělej si z něho trakař, když se tak napálil. Za to já si stav rahnácky pošušňám. Co já? Rozkřikl se tlustý zlostně. Vždyť mi dáš čuníka polavic. Tak jsme si to přece řádně před výpravou ujednali. Ne, jenom si nech svou kobylu sám pro sebe a já si nechám zase čuníka. Nemusel jsi to přece tahat vůbec ven, když si viděl, jaký je to chudáček, posmíval se hubený. Já polovictví kobily nechci, ale ponechám si celý čuně a basta fidli Matěj.
3: Andry, cucky Fransku nedopaluj! Dáš mi půlku vepře, nebo bude zlé?
2: Já jsem si vždycky myslel, že jsi poctivej zloděj, ale teď už vidím, že jsi nepoctivej lump.
3: Cože? Cože? Já, že jsem nepoctivej lump?
0: Rozkřikl se Francek a temnou nocí rozlehlo se žuchnutí. Potom druhé a hned na to se zlodějové dali spolu do pranice a mydlili se, až z nich cucky lítali na všechny strany. Mezitím se mulisák i brčák proměnili zase ve strašidla a hned vykouzlili z březových větví velká košťata. Jedno potom strčili do pytle, vlastně to byly dva pytle do sebe vložené, a druhé položili do koňské ohlávky. A teď si, milé děti, představte, jak se asi oba rváči tvářili, když místo zvířat našli tlustá košťata. Byli na sebe tak dopálení, že popadli ona košťata a počali se zase bez rozmyslu mydlit. Mulisák i Brčál stáli ve tmě na samém kraji silnice a jen se smíchy ohýbali nad tím podařeným divadlem. A teprve, když viděli, že už oba lumpové mají zrovna dost a že už se opravdu navzájem důkladně vyplatili, rozhodli se udělat rvač se rázný konec. Jednoho popadl mulisák a druhého Brčál a oba vstrčili blesku rychle do těch pytlů. Než si oba pobertové pomysleli, cože se to zase s nimi děje, leželi už v pevně zavázaných pytlích. Teprve za dlouhou chvíli se ten dlouhý trochu pohnul a ustrašeně zvolal.
1: Jsi tu někde, Matěji?
2: Jsem tadyhle v pytli, pojď honem a pomoz mi ven, ať se tady nezadusím, hekal Matěj. Já, holečku, nemůžu, já jsem taky v pytli, naříkal Francek. Co se to jen s námi dělo, nevíš, kamaráde zlatý? No jo, kde pak bych já, chudák, věděl, odpověděl Matěj plačtivě. Já se jenom bojím, aby v tom nebyly prokrýle pána zlý čáry. S dobrým to už nejní, kamaráde, ať už je to takhle nebo tak, smutně breptal Francek. To ti už dá rozum, když si jenom pomyslíš, kam se poděl Valách a kam se ztratilo Čuně a že tady po nich zbyla jenom košťata. Tak co s nimi ke všem čertům budeme dělat, Čuníku, povídá Brčál. Přece tady nebudeme čučet celou noc. No co s nimi, kamaráde Valachu? Odnesem je k soudu a tam ať si je řádně potrestají, povídá Mulisák. Co k soudu? Vždyť nás ani oba k soudu nepustí. Prosím tě, Valacha a Čuně, zechtal se Brčál. Nejlépe by bylo chytit oba pytle a hodit je rovnou tamhle do rybníka a byl by od nich navždy pokoj. Ve zlodějích byla ještě menší dušička a vlasy jim hrůzou vstávaly. No počkat, kamaráde Valachu, o život je připravit my sami nesmíme, povídal Mulisák. Ale já mám jiný dobrý nápad. Když mají ti pobertové v pytlích tak rádi Valachy a Čuníky, že je až kradou, tak aj to taky oba zkusí, jaký to je bejt Valachem nebo Čuníkem. Odnesem je pěkně zpátky k našemu hospodáři, jednoho z nich proměníme ve Valacha a druhýho v Čuníka. Náš hospodář nic nepozná a my se zase proměníme v Matěje a ve Frantíka a vrátíme se jako by nic do jejich domovů. Ale všichni lidi se budou ode dneška moc divit, jak se ti dva darebáci napravili, protože my budeme dělat dobrotu. Budeme si toho vážit, že jsme lidi a jako lidé se také budeme slušně chovat. No tak mi je nalož na záda a hajdy zpátky k panu starostovi.
0: A pak se oba dali na zpáteční cestu do Syslova. Na dvoře Mulisák sundal pytle a odnesl je s Brčálem do chlévu. Toho tlustého, co měl být proměněn v Čuníka, odnesli do koňského chléva a Hubeného, na kterého čekal osud Valacha, odtáhli do chléva prasečího. Potom, jak jen mohli nejtišeji, přivedli pravého Valacha do maštale a pravého Čuníka do jeho chlívku. A pak na chvilku ponechali darebáky svému osudu, aby byli za své skutky co nejvíce potrestáni. Mulisák i Brčál přistoupili k oknu starostovi světnice a tiše na ně zaklepali. A pan starosta je už nedočkavě očekával. Za okamžik už strašidlům otvíral síňku a nechal je vklouznout do druhé světnice, kde mu oba braši všecko dopodrobna pověděli, aby věděl, co má se zloději mluvit. Zatím se oba zlodějové trochu v chlévech zpamatovali. Že jsou v skutku v chlévech, to poznali podle zápachu hnoje, ale měli pořád ještě trochu naděje, když viděli, že jsou stále ještě lidmi, třeba byli ještě zavázáni v pytlích. A proto se chtěli přesvědčit, zdali i kamarád je dosud člověkem. A teď si zase, milé děti, všecko dobře představte a dávejte dobrý pozor. Ten dlouhý Francek, který měl být proměněn ve Valacha a který, jak dobře víte, ležel v prasečím chlívku, dodal si odvahy a potichu se zeptal. Matěji, seš taky ještě člověkem? Ale místo lidské odpovědi uslyšel jen hluboké zachrochtání toho opravdového Čuníka. Prokrýle pána Matěji, kamaráde,
1: tak už seš opravdu tím čunětem. Čuně ještě něco zachrochtalo a Francek se dal do zoufalého pláče. Když já ti už, kamaráde zlatej, docela nic nerozumím, co mi tady povídáš. Pro krýle pána, to se nám to dneska vyplatilo.
0: A v druhém koňském chlévě bylo zrovna tak. Když se tlustý Matěj trochu probral z celé té hrůzy a zavolal svého kamaráda, dostal za odpověď koňské zařechtání opravdového valacha. Zatím Mulisák i Brčál všecko panu starostovi pověděli a ještě mu poradili, jak si má dále počínat, aby zloději mysleli, že on sám ta kouzla s nimi způsobil. Mulisák i Brčál zůstali ve světnici, aby je zlodějové nespatřili, a starosta sám vyšel na dvůr. Otevřel dvířka u prasečího chlívku, rozřízl motou z upytle a přísným hlasem poručil zlodějovi, aby lezl z pytle ven. Když tak ustrašený zloděj učinil, poručil mu starosta, aby poklekl a slíbil, že už vícekrát a za nic na světě na krádež nepůjde a že už bude tím nejpořádnějším člověkem. Zloděj všecko rychle a breptavě slíbil a s pláčem prosil, aby už jej pan starosta z těch kouzel propustiti ráčil.
2: Dobrá, tebe teda propustím, protože si myslím, že snad z tebe přece jenom bude zase pořádnej člověk a valacha už z tebe neudělám. Ale Matěje si tady nechám a postarám se o to, aby z něho byl pašácký čuník. A teď už se s ním rozluč a pak se syp rychle domů, nežli si to ještě rozmyslím.
0: Milé děti, přál bych vám vidět ten spěch, s jakým Francek upaloval k domovu. Za chvíličku se podobný výjev opakoval v koňské maštali. Ubrečený, tlustý Matěj musel také starostovi slíbit, že už vícekrát krás nebude a že se napraví. A také musel vyslechnout smutnou zprávu, že místo něho zůstane u starosty za valacha Francek, který těžkou prací bude trestán za krádež a nepořádný život. Při té řeči ten opravdický valach náhodou smutně zařechtal. A to Matěje tak vyděsilo, že nečekal už ani na svolení, aby mohl zmizet, a vyrazil z maštale. Ohromnými skoky upaloval za stodolu, aby co nejdříve byl co nejdál od toho tajemného statku. A přitom trnul strachy, že se třeba ještě dodatečně v polích promění v čuně. Zatím Mulisák i Brčál vyšli na dvůr k starostovi a všichni tři se nad povedenou komedii smáli, až se ohýbali. Druhý den to zvěděl celý Syslov a vesničané Brčála i Mulisáka velmi chválili a byli jim vděční, že zbavili obec nebezpečných pobertů.
4: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i taková řemesla, o kterých jste možná ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět. Slyšeli jste už pohádku o vyšívačce? Tak poslouchejte.
5: Bylo jaro. Krakonoš otevřel ve svém království zemi zlatým petrklíčem a poručil sněženkám i bledulým, aby zazvonili na své zvonky budíček všem zimním spáčům. Sám pak vykročil na obhlídku, jak všichni živáčci přežili dobu zimního hladu ze zásob v podzemních spižírnách a jestli už jsou přichystána a měkce vystlána hnízda pro ptačí miminka a jestli už se odvíčkovali a vystrčili růžky všichni šneci. Zdravil ho myšky z děr, krtci z kopečků hlíny mu mávali včeliba i čmeláci bzučeli na dobré ráno a špaček z bydýlka své budky vykřikoval, že už je zase ze zimního vandru doma a že je ve svém domečku zase špačíček pán, špačíček pán. Krakon škráčel horami jako spokojený hospodář. Jen to se mu nelíbilo, že se u lidí nedočkal žádné vítací jarní parády. Hej, vy lidé, zaburácel na ně jarním hromem. Louky už jsou vystrojeny jako družice, ptáci vyspěvujou slunci vítací fanfáru a vy nic. Na místo svátečního šatu jste se vystrojili za hastroše a na místo mávátek a zelených ratolestí držíte hráby a motyky, očima i rukama zavrtání v hlíně. Pradědeček s prababičkou právě vybírali kámen z pole. Pradědeček s motykou a trakařem na větší kusance, prababička s kbelíkem a košíkem na drobnější kamení. Pradědeček postavil trakař a smekl čepici, aby si dali s krakonošem pozdravení. Ale prababička se zakabonila. Mužky se dají do klábosení, zapálejí si fajfku a práce stojí. Krakonoš neměl rád zachmuřené tváře. Všechno vstává, květy se vytahujou, slunci vstříc, řekl prababičce. Oblékni ku slávě jara sváteční sukni, hospodyně. Nejsem divoženka, abych tancovala polem jako opouti, odsekla prababička a měla pradědečka k práci. Dětku, vykuřuješ daremně a trakař s nákladem kamene stojí v hlíně. Sám od sebe nepojede. Pojede, řekl krakonoš. Mávl troubelí své fajfky jako černokněžnickou hůlkou a trakař se rozjel až k hromadě kamení mezi poli a tam nálož kamene vysypal. A teď si, hospodyně, vezmi sváteční sukni a zatancujeme si spolu. Je mi ne, a proč pak jemnost, pane, vždyť není pouť ani posvícení, divila se prababička. Jen tak pro radost z jara a pro krásu, smál se krakonoš. Já vyparádil louky, že krásnější koberce nemají ani v sále na zámku. A co pak jste vy lidé udělali jaru pro krásu? Pro krásu? Prababička s pradědečkem počítali, co dělali. Já jsem vybílila po zimě chalupu vápnem, řekla prababička. Já jsem natřel na chalupě lomenici, pokračoval pradědeček. Já jsem nakrášila vejce v cibulových šlupkách a mladým žitě v kraslice, až přijdou koledníci na pomlásku, řekla prababička a počítali dál, co všechno udělali na svém kopci jaru pro krásu. Učesali jsme louku, vybíráme kámen z pole, protáhli jsme motykou stružky, aby voda našla cestu k vodě, vybílili postelový plachty na sluníčku. Ale vypadáte oba přitom jak hastroši v zelí a kukuče máte zakaboněný. Udělejte taky sami sobě něco jen tak pro krásu, usmál se na ně krakonoš. Prababičce se tohleto nelíbilo. Jemnost, pane krakonoši, není čas, abych se otáčela před zrcadlem. Musím obstarat všechno na louce, na poli, v chlívě i doma v kuchyni. Nakrmit všechny krky a děti máme v ošatku. Pořád, abych držela v ruce jehlu a nit, než pošiju a polátám, co ti roztrhlíci roztrhali. Aby to nechodilo do školy jako škubani, jsem ráda, když je den za námi a můžu za ním udělat puntík. Krakonoš pošpekuloval a nakonec se znovu jarně usmál. Víš-li co, milá hospodyně, udělej mi za každým dnem ten puntík na plátno a já si pro ten zápis za rok a den přijdu. Když se rok sešel s rokem, přišel si Krakonoš k prababičce pro ten kus plátna. Prababička mu podala bílý pruh, uzlíčky bílou nití na něm byly vyšity a seřazeny jako na maršparádě. Krakonoš ten pruh plátna přeměřil očima a přijal uzlíčky, co zapsané svědectví, jak prožila hospodyně rok. Krása krásoucí, řekl uznale. Matičko milá, pasoval bych tě za rytíře, kdybys byla mužský. Jako ženskou tě korunuju za matičku roku. Koruna patří na královskou hlavu, jemnost pane, upejpala se poctěná prababička. Já jsem jen obyčejná hlava pod čepec. Tu Krakonoš stočil ten vyšívaný kus bílého plátna v čepec. Očepím tě na matičku roku, hospodyně, řekl. Když jsem spočítal všechny uzlíčky, vydalo to dohromady svědectví, že je tvůj život krásný. A to byl první čepec, který zůstává jako svědectví o kráse života na horách. Je splátná a je vyšit uzlíčkovým stehem. Splátna bílého jako vápno, jímž z jara krášlí hospodyně stěny své chalupy do jarní čistoty. Proto se těm čepcům říká vápeníky. Dobrou noc.
6: Tu ozelené hvězdy mám rád. Ale kdy už konečně přestaneš malovat?
7: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
6: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
7: A jak to dopadlo?
6: Myška stonala a já byl na všechno sám.
7: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
6: No jo, ale jak to bylo nebezpečné.
7: No, každé dobrodružství je nebezpečné. Jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: jak Krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku Šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na Krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se Krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouho dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina, matrikária chamomila. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, Sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale Sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Včelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou matrikária chamomila?
0: Kdepak? To jsou přece holandské tulipány. A krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost.

0: Jaká květina, mořská sasanka je přece živočich.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
0: Omylem naložili i Krtka.
1: Ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako do mechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro krtka rázem nastala honička na život a na smrt.

0: přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže, tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůhví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval.
2: Tam tu čahvenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum.
0: Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno, i kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Mále mi ukouslat lapku.
0: Jenom se Krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že jí tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že Krtek i s oblázkem obloukem přiletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl Krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen, jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdaláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se Krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků. Co bys chtěl, Krtku, za ten děravý balón?
3: My si z něj ušijem dresy a budeme

0: hrát fotbal.
1: Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se to jmenuje? Matrikária chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, Krtku, někam jinam.
1: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali Krtkovi klokaní taxi.

0: klokan tu byl, co by dup. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodlíčko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem.
2: Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně.
0: A opravdu se, co nevidět na obzoru v dálce, objevil malý vodotrysk a zanedlouho u mola zakotvila výletní ne loď, ale velryba.
3: Kam to bude?
2: Na severní pól, řekl bílý medvěd.
3: Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: No všem, takové se jinde nevidí, ujistil krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, krtek si málem zoufal.
1: Tady ze mě hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kse bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: jsem stará a mám revma, broukla Neverl. A ty se brzy, milej zlatý, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Copak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával tlapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek? Nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá. A pořád známější a známější.
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko, až přistál rovnou v koruně starého dubu.
1: Co to tady provádíš? Lekla se sova.
2: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou.
1: A to jí hledáš v povětří?
2: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
1: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
2: Tohle přece obyčejný heřmánek.
1: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
2: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.

0: Na zítří ráno stálo na kolejích 10 nových mašinek, které dělníci vyrobili z té jedné ohromné mašinky od kouzelníka Zababy. Přišel nejvyšší pan železničář a řekl panu Blahošovi z Výtopny: přišel jsem, abych se s vámi poradil, co která mašinka bude dělat. Každá je jiná a to je velice dobře, protože potřebujeme mašinky, které tahají rychlíky, a jiné osobní vlaky a jiné, aby vozily těžké nákladní vlaky. Pak šli a každou si prohlédli a zapsali si, co bylo třeba. Nejvyššímu panu železničáři se tajně líbila ta mašinka, která měla komínek z černokněžnické mašinky. Když pak nejvyšší pan železničář o každé mašince rozhodl, co bude dělat, o té mašince s černokněžnickým komínkem řekl, že bude tahat rychlíky ze Smíchova do Plzně. Mašinka, jakmile to uslyšela, zapišnila se a sama od sebe trochu poodjela od ostatních lokomotiv, aby ukázala, že je lepší než všechny ostatní. Ještě odpoledne se mašinky rozjeli, každá za svou prací, a mašinka s černokněžnickým komínkem táhla pyšně veliký rychlík do Plzně. Velice se jí to líbilo, protože mohla jet rychle a předjíždět jiné vlaky, které ve stanici čekaly, až ona okolo nich projede. Její strojvůdce pan Valenta si ji moc chválil, jak krásně a rychle umí jezdit. A mašinka byla na sebe náramně pyšná a dopoledne, když stála na kolejích před Výtopnou a čekala, až bude čas, kdy má odjet s rychlíkem, prováděla nezbednosti. Chlubila se, jak je slavná a rychlá, a posmívala se ostatním lokomotivám. Nejvíc měla spadeno na poctivé nákladní lokomotivy. Vysmívala se jim, že se jen pak plazí, že jsou většině udýchané a špinavé. Nákladní lokomotivy to ovšem mrzelo, ale nebránili se, protože neuměli tak dobře a rychle mluvit jako pyšná mašinka. Uplynul ještě nějaký čas a mašinka s černokněžnickým komínkem zlobila víc a víc. Nechtěla jezdit podle jízdního řádu a když jí její strojvůdce pan Valenta domlouval, odsekla mu: copak jsem nějaká špinavá nákladní mašina, abych poslouchala každou návěst? A vůbec nebudu jezdit pořád jen do Plzně. Chci jezdit jinam. Tady už mě to nebaví. Pan Valenta jí přemlouval a prosil, avšak ona si nedala říct a stále jen odporovala. Když pan Valenta viděl, že nepořídí, šel k nejvyššímu panu železničáři a řekl mu, že jeho mašinka chce jezdit jinam, do Brna a do Ostravy. Nejvyšší pan železničář zavolal pana Blahoše. Pan Blahoš přišel a vážně pokýval hlavou a pak řekl: bude nejlépe, když pyšné mašince vyhovíme, protože jinak se bojím, že by nám ještě něco zlého provedla. Pan Valenta tedy šel ke své pyšné mašince a řekl jí: milá mašinko, nejvyšší pan železničář by tě propustil, avšak já tě velice ještě prosím, abys tu zůstala, protože bych tě nerad ztratil. Avšak mašinka odpověděla: proč bys mě ztrácel? Ty přece půjdeš se mnou a budeš mi sloužit. To nejde, moje drahá mašinko. Mám tady domeček, v něm ženu a děti a králíky a včely. Ty já nemohu opustit. Nyní se pyšná mašinka zakabonila a řekla zvysoka: nechceš-li? Nebudu tě nutit. Však já si mohu vybrat daleko lepšího strojvůdce než si ty. A křičela a zlobila se a soptila. To rozzlobilo i pana Valentu, ačkoliv byl velice mírný. Vyskočil z boudičky a nechal milou mašinku stát. Druhého dne přišel cizí strojvůdce, vstoupil do boudičky a pyšná mašinka si zapískala a vyjela ze Smíchovského nádraží, ani se s nikým nerozloučila. Na Smíchovské nádraží se už nikdy nevrátila. Jezdila do Brna a do Ostravy a byla stále pyšnější a pyšnější. A jednoho dne neuposlechla návěstí a jela a v tunelu se srazila s nákladní lokomotivou a docela se rozbila. Byla tak rozbitá, že už ji nikdo nemohl opravit a tak ji prodali do starého železa. Tak skončila pyšná mašinka s černokněžnickým komínkem.
1: Jak Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš. Už tomu bude hezká řádka let, co byla pod Čertovou horou v Krkonoších založena vízka Dörfl, která byla později přejmenována podle majitelů místního panství na Harachov. Zpočátku jen pár roubených chaloupek a stavení, ale o pár let později zde stála i sklárna a sídlo pana hraběte. Pan hrabě byl vzdělaný člověk a povšiml si, že na úpatí Čertovy hory je velké množství sklářského křemene, ze kterého se vyrábí sklo. A protože zde sklářská tradice má hluboké kořeny, nechal tedy postavit zcela novou sklárnu. Pozval ty nejlepší skláře spod Krkonoší a začal vyrábět. Dílo se dařilo a brzy bylo harachovské sklo známé široko daleko. No a když v Harachově postavili dřevěný kostelík svaté Alžběty, skláři dokázali dokonce odlít i skleněný zvon, který je v kostelíku dodnes. Jenomže to se vůbec nelíbilo bandě čertů, co měli brloch uvnitř Čertovy hory. Byli to lenoši k pohledání, kteří byli tak líní, že jim kdysi v pekle vyhasl oheň pod kotly, protože nepřikládali, ano, bršmazali karty a zrovna jim šel lupen. No a Lucifer je za trest vyhnal z pekla na zem. U všech čertů rohatých krucaj z element, děs, aby to spral, tady už není pro samý člověčí hemžení klid ani na spaní, ani na ty naše čertovské obrázky. Pořád tady někdo courá, rejpá a hraboší se v zemi a buší do skály, jako kdyby rozum pozbyl. Lidí je tu víc, než na nějakým vyhlášeným candrbále. To i v pekle byl větší klid, blé. A co je nejhorší, odnášejí nám křemen, který když s ním o sebe křísneš, tak hází krásné ohnivé jiskřičky a voní po pekle. To nám byl čert dlužen. Rozčiluje se čert Karbund, až se z něj začalo kouřit. Kdybych měl rohy, tak je všechny potrkám, že by se nestačili divit. Přidal se k lamentování čert Lysohlav, který přišel o rohy, když z dlouhé chvíle soupeřil na louce s černým kozlem v trkání. Rozpálil se čert Ťuťa. On vlastně ani nic jiného říct neumí a zrovenka právě proto si vysloužil jméno Ťuťa. No, co vám budu povídat? Harachov se neustále rozrůstal a tak se stalo, že dokonce ani v zimě neměli čerti uvnitř Čertovy hory klid, protože ještě ke všemu z hory do údolí začali sjíždět lyžníci Nasky, kterým ještě jako na potvoru říkali čertovská prkinka. A to už bylo i na čerty moc. I rozhodli se proto, že požádají o pomoc peklo a přivolejí čerta první kategorie, doktora Beltebora. Volám, volám pekelnou bránu, žádost pekelnému pánu. Poníženě peklo prosím, s Belteborem mluvit musím. Dlouho jsem nic nežádal, teď už to však nejde dál. Tf, tvojí, tvojí, tvojí. Beltebore, při mě stůj. V ten moment se před nimi objevila ohromná ohnivá koule, plná kouře a sirného smradu a z ní vystoupil čert první kategorie, doktor Beltebore. Zapráskal bičem a spustil. Usta pekelníků a největších pekelných much. Pekelných muk. Vy jste si to ale zavařili, bandolína. Pán Pekel vás už nechce ani vidět a musíte již napořád na zemi sloužit. Ale abyste věděli, že mám pochopení, poradím vám, jak byste se mohli do pekla vrátit. Musíte však sami najít tajný vchod, který se nachází někde v kotelních jamách, nebo jak místní horáci říkají, v kotli, který je liščím hřebínkem rozdělen a nedaleko odtud mezi dvoračkami a mísečkami leží. Poté si odplivl a zmizel stejně tak, jak se objevil. Čerti na to zírali s vyplazenými jazyky a taky se trochu třásli. Ale ne strachy, nýbrž zimou, protože se nějakým kouzlem, o kterém si mysleli, že už dávno zapomněli, přenesli rovnou do kotle, kde teda na rozdíl od těch kotlů pekelných byla pěkná zima. Čerti okamžitě začali hledat, kde nechal čert díru. Trhali trávu a mech kolem mechového jezírka. Kopity převraceli kameň, lámali kleč, škůbali zimoles a borůvčí. No děs a hrůza na tu pekelnou spoušť a řádění po ledě. V té chvíli z čistého nebe zařnilo a nad nimi stál pán a vládce hor Krakonoš. Co to tady tropíte, vy bando čertovská? Proč přírodu ničíte a chováte se hůř jak lidi? Čerti ale byli vráži a pěkně navstekaní, takže Krakonoše nepoznali a spletli si ho s Forstem, který si myslel, že když je Forst, tak je skoro tak velký pán jako Krakonoš a chodil po horách dokonce ve stejném mantlu a klobouku jako samotný pán hor. Zmiz, červe bídná, než tě roztrháme na kusy, vyprskl čert lisohlav. Dobrá, jaký je libo čertiska zpropadený, povídá Krakonoš. Přitáhl svou kouzelnou sukovicí ty nejčernější mraky a z nich spustila taková chumelenice, že nebylo vidět na špičku nosu. Ze svých sklepů vypustil takový mráz, že země okamžitě zmrzla a bylo jasné, že se čerti touto zmrzlou zemí do pekla nedostanou ani za pomoci pekelných kouzel. Navíc ještě povolal větrné spřežení a hromovým hlasem zvolal. To, abyste věděli, jaké to je, když se řekne, že se venku všichni čerti žení. Ať vás tu vy holoto čertovská už nikdy nevidím, sice vám zle povede. Čerti konečně pochopili, s kým mají tu čest a vystrašili se tak, že vzali nohy i kopita na ramena a pelážili směrem do kraje. Mazali si to kolem Waldheimu, údolím dolů k Jilemnici, dále k horkám a Nové Pace a zastavili si až někde u Jičína. V kotli po nich zůstala jen trocha toho pekelného smradu, ale s tím si vítr brzy poradil. Samozřejmě, jak už to tak s čerty chodí, za chvíli už zase budou vystrkovat růžky, tropit neplechu a dozajista vyvádět všelijaké čertoviny. Protože čert vždycky čertem zůstane. Dokonce bych dal ruku do ohně za to, že si s nimi místní výčině rozhodně ještě užijí svoje. Ale to už je zas jiný příběh. Jenom ničit přírodu se holt nevyplácí. A to platí nejen pro lidi, ale i pro čerty. V pekle možná vládnou síly pekelné, však v Krakonoších je pánem odjakživa Krakonoš. A díky tomu už na Čertově hoře, neboli Teufelbergu, žádného čerta nepotkáte. A místní horáci tak mají o trochu klidnější spaní.

Jak se makový mužiček poznal se zednicí makovou? Jednou zasadil makový mužiček jedno jediné makové zrníčko. Ne na poli, na paloučku. Co to jako udělá? Pak ho trošku pustil z hlavy, ale za pár dní si na ně vzpomněl a rozběhl se k paloučku, jestli náhodou nevyklíčilo. A podivil se. Nejenom, že vyklíčilo, ale i vzrostlo a vykvetlo. Z paloučku svítil do dálky makový kvítek, že se mohlo srdce rozskočit. Jenomže, když přišel až k němu, co to? Vždyť ten kvítek nebyl celý. Vždyť mu někdo vystříhal několik okvětních plátků. Než se makový mužiček z toho vzpamatoval, plátky se rozhrnuly a z nich se vyškrabala včelka.

0: křup, křup, křup.
1: Je, je, tady, tady, proč mi stříháš kvítek? Vždyť je můj.
0: Křup, křup, křup. Jak to tvůj? Kdo pak jsi?
1: O, já jsem ten máček zasadil. Já jsem makový mužíček.
0: Jaký mužíček?
1: Makový.
0: Ty jsi mužíček makový? To musíme být nějak příbuzní. Já jsem zednice maková.
1: Nejsi žádná zednice, jsi včelka. Včelky já znám. A kazíš mi kytičku.
0: Já nejsem obyčejná včelka. Jsem opravdu zednice maková. Žiju úplně sama v žádném roji. A myslím si, když jsi taky makový, že musíme být nějak příbuzní.
1: Ty jsi pěkná příbuzná, když mi kazíš kvítek. Já se tak těšil, že budu mít mák a ty mi stříháš plátky.
0: Tak se na mě nehněvej. Myslela jsem, že jsi ho zasadil pro mě, když já ho tuze potřebuju.
1: Ty? Ty a náč?
0: Pro miminko přece.
2: Makový mužíček nevěděl, co na to říci. Bylo mu líto makového kvítku, ale když jej potřebovalo miminko, bylo to něco jiného. Toho třeba opravdu potřebovalo víc než on.
0: Víš co, mužičku makový? Já ti to své miminko ukážu. Jestli mu nic neuděláš.
1: No, a co pak bych mu dělal?
0: No, co já vím, když ty jsi takový hromotluk.
1: Já?
0: No jej, vždyť ti sahám sotva ke kolenu.
1: No, to ano, ale bát se mě nemusíš. Kdo neubližuje mě, tomu neubližuju ani já.
2: Zednice maková ho vedla po paloučku a pak odklopila dvířka do země. Makový mužiček si klekl nad jamkou a užasl. Komůrka pro miminko byla mrňavá, maličká, ale jak zařízená. Celá byla vytapetovaná červenými plátky makového kvítku a na podlaze od stěny ke stěně byl červený makový kobereček. A na koberci stála zlatá koulička z pilového prachu a ta koulička byla vlastně houpadlem kolébky slepené taky z červených makových plátků. A v kolébce leželo miminko přikryté peřinkou z makového okvětí. A ta peřinka byla zdobená kanýrem. No a to nemluvňátko zívalo a koukalo do stropu.

0: je krása. Nepotřebuješ ještě nějaký plátek?
1: To víš, že bych potřebovala. Ale nemohu tě připravit o celý kvítek. Třeba ještě někde nějaký najdu.
0: Jen si vezmi ten můj. Však si vyseju jiný máček. A ten si můžeš taky nastříhat, až vyroste.
1: Opravdu?
0: Opravdu, Zeničko. Já budu mít takových kvítků, že je ani nespočítám.
1: Ty jsi hodný. A řekni, jak se ti líbí moje miminko?
0: Moc, moc se mi líbí. Ono je, Zedničko, celé ty.
1: Jenomže s ním jsou starosti.
0: Ne.
1: Nechce spát. Pořád kouká do stropu. Miminko, které nespí, tak neroste. Roste pomalu. A je pak slabé a samá nemoc.
0: To ovšem je pravda. Spínkej, malá Zedničko. Dělej hají, hají.
2: Ale miminko nespalo a nedělalo hají. Miminko mělo oči jako trnky. A tu makový mužíček dostal nápad. Sáhl si do kapsy a začal mu sypat na oči jemná maková zrníčka.

0: Zrníčka.
1: Ale miminko si začalo mnout oči, pak zívlo a usnulo, jako když je do vody ho.

0: ne. Ty dovedeš uspávat děťátka. Jak já se ti odměním.
1: Jak by ses mi odměňovala? Nijak. Aspoň vidíš, že ze mne nemusíš mít strach, i když jsem hromotluk.
0: Však já už ho nemám.
1: Hezky se starej o miminko a až budeš potřebovat, nastříhej si z toho makového kvítku, kolik chceš. Je tvůj.
0: Ne.
1: A já ti ho dávám pro to tvoje děťátko. A ještě ti přidám písničku. Písně.

0: zrníčka.
1: Pak strčil makový mužíček ruce do kapes a šel domů. V kapsách mu nezbylo ani jediné makové zrníčko, ale srdce měl tak plné, že mu div nepřetékal.

0: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
1: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
2: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
1: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou. Ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Hoho, hoho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
0: jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je

0: A potom přišlo jaro. Sluníčko šimrlo pupence na mladonkých větvičkách tenonkými zlatými pramínky, to aby se uvnitř vědělo, že už je čas. Hladilo loučky, paseky a stráně, to aby se mladým travičkám víc chtělo na svět. Hřálo tůňky, potůčky i rybníčky, aby první jarní zalití ke kořínkům nebylo tak studené. A prohřívalo i první jarní vánek, aby nezábnul a nezahnal mladé výhonky zpátky do větviček. A straka Kristýna, která je v lese právě pro nové zprávy, roznášela tu novinu už od rána krajem a široko a daleko. Pod lískovým keřem za ostružinovou pasekou u dubového mlází právě počítal Bůbí Ježkovi Cyrilovi jarní bodliny první, když jim nad hlavičkami spustila Kristýna to jarní zvěstování.
1: Je, přišlo jaro do lesa, brundivár, kdo neplesá. Musíme to neprodleně a ihned povědět Teresce.
0: Zavolalo dráče na Cyrila a už peláší přes 20 kořenů k prostřednímu dubu, kde měla veverka Tereska své přebývání.

0: volalo už mezi tím dráče do koruny prostředního dubu, i když dohromady ani pořádně nevědělo, co to jaro vlastně doopravdy je. Na dubu to nejdřív zachrastilo, potom zašustilo, na to zahořelo zrzavým kožíškem a nakonec vykoukla z pavučiny větví střepatá hlavička veverky Teresky.
1: Já vím, Vůby, volala to straka Kristýna. Chceš si hrát?
0: A už se jí huňatý prachový ocásek kmitá přes borůvkový palouk dolů k potůčku rokyťáku, tak, že měli Bůby s Cyrilem pořádně co dělat, aby s ní nestratili krok. Když doběhli k břízkám, vzpomněla si Tereska, že už hodněkrát sluníčko oběhlo celičké nebe, co tady s Ježkem Cyrilem a zajícem Kryšpínem udělali do krajní břízky větvičkové znamínko, jak je dráče veliké.
1: Pojď, Bůby, podíváme se, jak si vyrostl od země po zimním měření naposledy.
2: Právně, zkontrolujeme, jak nám rosteš.
0: Věděl najednou i Cyril a tvářil se důležitě, jako ostatně vždycky, když ho někdo předešel s nápadem. Tereska se postavila u krajní břízky zprava a hledala znamení v bílé, černě kropenaté březové kůře. Když ho našla, zakývala na dráče a to se pěkně postavilo pod malý březový stromek zpříma, to aby měla veverka Tereska lepší oko.
2: Tak se mi zdá, že nám moc nerosteš. No jo, už je to tak. Znamínko je zrovna tam, co bylo naposledy.
3: A proč nerostu vám? To budu pořád takhle maličký, akorát podbedlý klobouk, jak říkala Liška Denisa?
2: Ne, neroste na jaře, poroste v létě. Ať se pěkně postaví do majových deštíků hnedle a poroste jako z vody. Vlastně úplně jako z vody.
1: Co pak zvířátka rostou z vody, Cyrile? Z vody rostou jenom kytičky, travičky a stromečky. Stromečky! Už to mám. On neroste jenom Bůby, ona roste i malá břízka. A tak se znamínko povytahuje do výšky s ní. Břízka roste stejně rychle jako náš Bůby a tak je znamínko pořád tam, co bylo. Tak je to.
3: Tak já přece jenom rostu do výšky vám?
1: To víš, že rosteš. A jak? Břízky rostou ze všech stromků v lese nejrychleji.
0: Veverka Tereska se rozběhla k potoku Rokyťáku, jenomže jak se rozběhla, tak se hned zase zastavila. Od potoka totiž peláší sisel Augustína prská kolem sebe ze strachu. Když uviděl veverku, dal se hned do žalování.
4: Zachraň se, kdo můžeš! Na potoce se usadilo strašlivé strašidlo strašecí.
3: Jaké strašidlo, Augustíne?
4: Strašlivé strašidlo. Nejstrašnější, nejstrašidelnější. Takové klapavé.
0: Zarazil se Augustín z řečí, protože vlastně ani pořádně nevěděl, jaké to strašidlo doopravdy je. Ale už běží ohlásit tu novinu dál.
1: To jsem z toho syslího vysvětlování nezmoudřela ani trošku.
0: Posteskla si veverka Tereska, zavrtila okatou hlavičkou a už se rozhlíží, kam se zase poděl Ježek Cyril. Ten už byl ale zase zpátky na borůvkové pasece a všem, které potkal, vysvětloval, jaké strašlivé klap se usadilo na potoce a že s ním ani on, Ježek Cyril, nic nesvedl a nepořídil.
1: Půjdeš se mnou, Bůby? Nebojíš se? Musíme se přece podívat, jak to doopravdy je. Víš, jaký je Augustín hrdina z dálky.
0: Na břehu bublavého potůčku Rokyťáku pobíhal sem a tam žabák Kvído, co měl potůček Rokyťák a blízké okolí na starosti, a hudroval jako nazlobený tetřev, až z toho byl celý špatný. A potom to uslyšeli taky.
5: Nepřibližovat se, nestupovat, kvaty kvak.
0: Konal žabák Kvído svou mokrou povinnost dobře, ale bylo znát, že má pod třemi žabími srdíčky radost, že už u potoka není sám.
1: Že by už přiletěl čáp Viktorín, Ale na něho je ještě brzy. Jenomže takhle klapat umí jenom on svým dlouhým zobákem červeným.
3: Jaký Viktorín? Čáp? Teresko?
1: Čáp Viktorín. Na zimu odlétá do teplých krajin pro lepší živobytí a proti umrznutí. Proto ho ještě neznáš.
3: Tak proč ho Kvído nezažene zpátky domů, když hlídá potůček Rokyťák proti Rotice?
1: Protože Viktorín je velikánský vysokánský a má na Kvída dlouhý červený zobák. Klidně by ho zachvátil a spolknul najednou.
3: A tebe nezachvátí, Teresko?
1: Neboj, Viktorín veverkám neubližuje.
0: Potom veverka oběhla kámen Placatec, co sem přece schodil krakonož z hor kvůli modravé tuňce a lepšímu napití, a kouká po vodě nahoru i dolů, kdeže jsou vysoké červené nohy čápa Viktorína. A odkud to tedy klape jeho obrovitánský zobec zobatý? A potom, když to uslyšela, tak to také uhlídala a uviděla.
1: Ale vždyť to klape vodní mlýnek. To tady jistě postavili kluci ze vsi. Stavějí vodní mlýnky každičké jaro. Jaro už je ve vsi.
0: Radovala se veverka Tereska do kolečka, div si ocásek nechytila.
6: Tak co je to tady za neplechu, veverčí, dráčecí a ještí? Víte vy tři, že jste mi tím svým potůčkovým klapáním překazili zimní spaní? Právě, když se mi začalo zdát o těch nejsladších jahodách ve světě svěťoucím.
0: Bůby se podíval po tom strašlivém hubování a potom na oči uviděl, jak z nory nad strží k potoku vykukuje nazlobený jezevec Adalbert a prská kolem sebe, až je duha.

0: jako o půlnoci v zimě.
1: Ty jsi tomu dal, Adalberte. Ještě zaženeš Jaro zpátky do pelíšku.
2: Hned to vytáhni.
3: Proučel maličký Bůby a stavěl se kurážně za kamenem, protože se mu to klapání líbilo náramně. A teď se bál, jak řekla Tereska, že Jaro opravdu uteče za les.
4: To tak. Tady bude ticho, tichoučko, paloučkově. Na Jaro ještě brzy. Už jsem řek a jde se spát.
2: A je pryč. Kdo to kolečko teďka spraví, když ne ten, kdo ho pokazil?
5: Tak si budeme muset poradit zase sami, samozřejmě. To je jasná věc.
3: Prohlásil Ježek Cyril, který se po celé jezevčí hubování schovával za kamenem a teď dělal hrdinu příkladně, jak on to jenom dovedl. Na raz, dva, tři, to nešlo. Bůby strkal od potoka, co jenom stačil. Ježek táhnul k potoku obráceně a veverka Tereska pomáhala hned tomu a hned zas tomu druhému, aby byla spravedlnost. Čabák Kvído pobíhal kolem okolo a radil, ukazoval a zase radil. A všichni samou námahou až do úpadu. Už bylo málem po síle, když větvička silně lupla, přelomila se. A mlýnek se roztočil, až voda stříkala na všechny a na všechny strany. Kvído vyskočil na klapací mlýnková křidelka, která se v té vodní duhové záplavě míhala jako koroptví peroutky při letu a skákal do rokyťáku salta, kotrmelce, šipky a přemety, až se Bůby, Tereska i Cyril mohli utleskat. Na chvíli se ještě polekali. To, když se z jezevčí nory vystrčila pruhovaná hlava rozespalého jezevce Adalberta. Ten byl tak naspaný, že vlastně pořád chodil jenom v proužkovaném pyžamu. Jenže potom i jezevec Adalbert chvíli okukoval mlýnek a potom se s Jarem smířil. Protřel si tlapkami oči a skutálil se k ním.
4: Ono se mi stejně tam nahoře v noře začalo zdát, jak mě bolí zuby. A takové sny bolavé nemají jezevci rádi ani dost málo.
3: Zvířátka se točila do kolečka kolem, výskala, až se seběhla všechna lesní i luční chasa a radovala se z jara. Na vrbičky se posadili konipáskové, cíkorky, střízlíčkové a strnátci, konopky i zvonečkové a přiletěla i straka Kristýna, protože nesměla u ničeho chybět nikdy. A když paní Jezevcová přivedla ukázat párek malých jezevčat, co se jí mezi tím narodila v noře pro potěšení, bylo u potoka jako v pohádkové knižce. Ukázal se i jelen Hubert, ale bylo ho o hodně míň, protože mezi tím stačil zahodit svoje parohy 16 teráky, aby mu letos narostly dokonce 18 teráky, největší na hůrce a kolem. Tak, že bude Hubert nakonec kapitální. To už ale sluníčko natřásalo hebonké červánčí podušky a ukládalo se ke spaní. A když z vesničky pod lesem zaznělo klekání večerní, utíkala do svých pelíšků také všechna zvířátka. Bůby se na chvoji sice ještě převaloval chvíli, ale potom usnul spaním vonavým jako usměvavé kvítečky fialek, kterých bylo dneska kolem potoka rozesmáto.
6: Jak dědeček měnil, až vyměnil.

Kováček, Sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi odsloužiti, pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská hlava. Vzal zlato sedlák a šel domů a naproti němu koňař celé stádo koní žene. Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede? Z města, od bohatého kupce. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. Dej mi to zlato a vyber si nejlepšího koně. Vybral si stařík nejlepšího koně, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu pastucha voli žene. Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede? Z města od kupce. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. Vyměň mi koně za vola, kterého chceš. Stařík vybral si vola, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařeček a naproti němu ovčák žene ovčí stádo. Vítej, stařečku, odkud tě Bůh vede? Od bohatého kupce z města. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem ho za vola. Vyměň mi vola za berana, kterého chceš. Vzal stařík nejlepšího berana, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu pastýř žene vepře. Vítej, staříku, kde jsi byl? V městě u bohatého kupce. Co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem za vola. A vůl kde? Vyměnil jsem za berana. Dej mi berana a vezmi si nejlepšího vepře. Vybral si stařík vepříka, poděkoval pastýřovi a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu podomní obchodník s košem na zádech. Vítej, staříku, odkud jdeš? Od kupce z města. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem za vola. A vůl kde? Vyměnil jsem za berana. A beran kde? Vyměnil jsem za vepře. Vyměň mi vepříka za jehlu a vyber si, kterou chceš. Vybral si stařík nejpěknější jehlu, poděkoval a šel domů. Přišel stařík domů, přelézal přes plot a jehlu ztratil. Vyběhla stařenka naproti starouškovi. Ach, můj holoubku, já bych se tu bez tebe byla utrápila. Nu, vypravuj, byl jsi u kupce? Byl. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Proměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Proměnil jsem za vola. A kde vůl? Proměnil jsem za berana. A beran kde? Proměnil jsem za vepříka. A vepřík kde? Proměnil jsem za jehlu. Chtěl jsem ti, stařenko, přinést ti dáreček. Přelézal jsem přes plot a jehlu ztratil. Nu, chvála Bohu, můj holoubku, že jsi ty sám se vrátil. Pojďme do jizby povečeřet.

a pohádkám je děti konec. Že byste ještě poslouchali dál, tak si poslechněte tuto pohádku bez konce, kterou také vždycky vypravovala dětem babička Bužiny Němcové, když žadonili o další pohádku. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunečko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů, však přes potok byla jen úzká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat. Už ty ovečky přešly? I co vás napadá? To bude hezky dlouho trvat, než přejdou. Ještě pořád nepřešli. Než přejdou, to už bude ráno. A pasáček je už ani domů nepožene, ale bude je na novo pást. A další pohádka bude taky až zítra.

Přestože šlapali už hodně dlouho, měli ho nad hlavami pořád stejně vysoko. Takhle k němu nikdy nedojdeme, prohlásil Bzůb. Musíme najít cestu, která vede nahoru do nebe. A pak takovou objevil. Byla trochu zarostlá, šplhala se po ruce do kopce a končila v oblacích. Pustili se po ní. Když však došli až na vrchol kopce, zjistili, že dál ta cesta nevede do nebe, ale do údolí.

byli moc sklamaní. Najednou ale ťuk povídá, vždyť sluníčko už není nahoře. Ukázal dolů do údolí na velkou louži. Na její hladině opravdu bylo vidět sluníčko. Koupe se tam, chce být čisté, aby se nám líbilo, usoudil Bzuk. Honem se běhli k louži. Nemuseli ani tolik spěchat, sluníčko se pořád ještě pohupovalo po vlnkách. Však ono ho to za chvíli přestane bavit a vyleze na břeh, povídá Bzuk. Jenže sluníčku se z vody nechtělo, a tak se čmeláčci rozhodli, že ho vytáhnou sami. Vylovíme ho jako rybu, navrhl ťuk. Na břehu seděl ptáček rybáček a před sebou měl do vody ponořený rybářský prut. Rybáček podřimoval a tak Bzuk pošeptal ťukovi, my si tu udici na chvíli půjčíme. Pak se ale ukázalo, že má na konci háček. Kdyby ho sluníčko spolklo, jako to dělá rybička, určitě by leknutím zbledlo a už by nebylo zlaté, strachoval se ťuk. Co takhle chytit sluníčko do rybářské sítě, povídá po chvíli Bzuk.

0: Oči mu padly na pavučinu, kterou si mezi kopertinou a čekankou natáhl pavouk Štísko, aby měl po obědě kde odpočívat. A protože bylo do oběda ještě daleko, byla síť prázdná. Jenže když ji chtěli čmeláčci sundat, protrhla se. Báli se, že by tou dírou sluníčko propadlo, a tak hledali dál, čím by ho z vody vylovili. Nedaleko odtud vařila Myška Mlsálka ve své polní kuchyni jahodové knedlíky. Stála u hrnce s cedníkem v ruce. Čmeláčci schovaní za blatouchem na ten cedník chvíli koukali a pak si Bzuk vzpomněl, já jsem jednou viděl, jak jeden rybář vylovil z vody rybu pod Běrákem. A tak, když se Mlsálka rozběhla do komůrky pro cukr, popadli ten její cedník a pelášili s ním klouši. Pozor, ať sluníčko nepoškrábeš, napomínal tam ťuk Bzucha. Bzuch si vzal jeho slova k srdci a ponořil cedník pod sluníčko hodně hluboko. Pak ho ale ne a ne vytáhnout.
1: To bude tím, že je sluníčko hodně těžké, povídá Bzuch.
0: A tak ťuk přispěchal kamarádovi na pomoc. Cedník se najednou vymrštil nahoru tak rychle, že čmeláci udělali kotrmelec dozadu. Sluníčko ale v cedníku nebylo. Za to z něho na břeh vyletěla obloukem stará velká bota. Bzuk byl nemile překvapen, ale ťuk ten úlovek uvítal. Budeme si hrát, že to jako není bota, ale loď. A my na té lodi poplujeme hodně daleko, třeba až na Růžový ostrov, povídá. Tak jo, řekl na to Bzuk. Pak si ale vzpomněl, že k pořádné lodi patří vesla, a tak se pro ně vypravil. Ťukovi nařídil, aby tu počkal a loď dobře hlídal. Když se však s vesly udělanými z kapradí zase k lodi vrátil, ťuk tam nebyl. Asi se mi ten uličník někam schoval, pomyslel si Bzuk a začal ťuka hledat. Nenašel ho ani za žádnou kytičkou, ani za žádným kamínkem. Naklonil se nad vodu, co když tam ťuk spadl, strachoval se. Určitě je tam hloubka. Najednou nad hladinu vystrčil hlavu starý žabák.
2: Ty tady někoho hledáš? Zeptal se.
1: Kamaráda ťuka, asi se mi utopil. Rozvlikal se Bzuk.
0: Žabák navíc nečekal. Vyskočil na balvan uprostřed louže a začal kvákat na všechny strany. Z vody se vynořovala jedna žabí hlava za druhou.
2: Kolegové a kolegyně, povídá žabák, právě jsem se dověděl, že se tu někde topí malý kluk, jmenuje se ťuk. Musíme ho rychle najít dřív, než bude pozdě.
0: Žáby se zase honem ponořili do vody. Začali důkladně prohledávat dno. Nevynechali ani jednu zátočinu. Žádného kluka ale nenašli. A jako kdyby nebylo dost na jednom neštěstí, přišla další pohroma. Velká černá bota na břehu z ničeho nic zvedla špičku, potom patu a začala sama chodit. Kam šlápla, tam šlápla a všude zanechala po sobě spoušť. Bzuk před ní jen tak uskočil.
3: Zachraň se, kdo můžeš, křičela zvířátka a poschovávala se, kam se dalo. Pomoc, křičeli kytičky, které na tom byly hůř, protože nemohly utíkat. Nejstatečnější ze všech byli mravenci. Rozhodli se, že si svoje mraveniště pošlapat nenechají. Jedni začali stavět barikády, druzí se zřadili v bojový šik a všichni společně volali, kde jste, kdo, pojďte sem, nepřítel se blíží, musíme s ním bojovat.
1: Bojový ryk jsem přivolal i včelku Alku. Rozhlížela se, co se tu vlastně děje, ale vůbec toho nebyla moudrá. Bota přece sama chodit nemůže, říkala si. A tak se k ní odvážně rozletěla a nakoukla do jejich útrop. A pak už jí bylo všechno jasné. Chytla tkaničku, která z boty visela, a hodila ji dovnitř jako lano. K překvapení všech najednou z boty vykoukl Ťuk. Vyšplhal se totiž po tom laně nahoru. Ty ses neutopil, divil se Bzuch. Já jsem chtěl jen tu loď přitáhnout blíž ke břehu, koktal Ťuk. Nešlo to a nakonec jsem do ní spát. Nemohl jsem se z ní dostat, kam jsem se hnul, tam se hnula taky. Bzuk byl šťastný, že je Ťuk živ a zdrav. A Ťuk se radoval, že je zase venku, na světle, u kamaráda. Oba z té radosti zapomněli i na sluníčko. To se ještě jednou podívalo na hladinu vody jako do zrcadla a když zjistilo, že není rozcuchané, vydalo se na další cestu po obloze.

jak se jezevec skamarádil s pudinkem. Hned z kraje dávejte moc dobrý pozor, protože je to trochu složitější. Jezevci jsou totiž náramní podvodníci, neb umí čarovat. Jak? Třeba takhle. Jezevec má hlad. I přišmatlá na rozcestí, kudy má projít vyhlášená kuchařka, ulehne na zem a promění se v nový hrnec. Kuchařka, když ho spatří, se zaraduje, strčí hrnec pod zástěru a utíká s ním domů a na zkoušku v nalezeném hrnci uvaří něco dobrého. Sotva je však hrnec plný dobrého jídla, promění se zase v jezevce a ten s chichotáním, ale hlavně s plným břichem dobrot, uprchne do lesa. Už to chápete? A teď dávejte ještě víc pozor. Tenhle náš jezevec si vyhlédl obzvlášť lakomého, ale jinak znamenitého kuchaře. Předběhl ho, ulehl na cestu a byl z něho krásný hrnec. Lakomý kuchař k němu přištrachal a div nevykřikl úžasem. Pak se opatrně rozhlédl kolem dokola. Nikde nikdo. I šup s hrncem pod kabát a honem domů. Doma si hrnec se zalíbením prohlíží a takhle tiše uvažuje. To je ale nádherný a pevný hrnec. V takovém by bylo škoda něco vařit. Dám si do něj svůj zlatý poklad a zakopu si jej na tajném místě ve sklepě. Tohle ovšem jezevec nemohl slyšet a jen se těšil, kdy se v něm začne něco dobrého kuchtit. Jenomže místo omastku, cibule a masa se do něj začaly sypat zlaťáky, stříbrňáky a vzácné kamínky. Jezevec se podivil. Když byl plný až po okraj a byla na něj drátkem přivázána poklička, zkusil se proměnit zase v jezevce. Ale kouzlo zřejmě platilo jen na jídlo a ne na poklad. Ať se snažil dělat cokoliv, zůstával stále hrncem. A kdyby mohl hrnec naříkat, zoufale by naříkal. Ale toho už popadl lakomý kuchař za ucha a štrachá se s ním do sklepa s motičkou pod paží. A teď se stala zvláštní věc. V chodbičce měl kuchař nadělány do zásoby na prkénku pudinky. Stály tam pěkně vychladnuté, vanilkové, malinové, jahodové, čokoládové, každý nahoře ozdobnou třešinku. A jak se tak kolem nich lakomý kuchař pachtí s těžkým hrncem a motičkou, o jeden pudink zavadil. Ten spadl a začal kuchaři poskakovat pod nohama tak nešikovně, až na něj kuchař chlápl a bác! Sjel po zadku po schůdcích do sklepa, přičemž mu hrnec vypadl z rukou a poklad se z něj rozsypal po celém sklepení. Tu chvíli, kdy byl hrnec prázdný, stal se z něj okamžitě jezevec a než se lakomý kuchař vzpamatoval, jezevec vyběhl ze sklepa a pelášil k lesu, sice hladový, ale zase svobodný. Kuchař měl sice chvíli pusu otevřenou údivem, ale když pochopil, co se stalo, zlostně vyskočil, rozhlédl se po zemi, o co to vlastně zakopl a tu spatřil ještě stále veselé hopsající čokoládový puding. I zařval jako lev a nakopl ho. Puding vylétl po schůdcích na chodbičku a protože byl dobře vychladlý a tedy pružný, vyhopsal ven před dům a když už byl v tom hopsání, hopsal dál po cestičce k lesu a zvolna dohopsal až k belhajícímu jezevci, který se na okamžik zastavil. Puding řekl, ahoj, to jsem já, co ti zachránil život. Jezevec si k němu přičichl a mlsně se olízl. Puding se ulekl, opovaž se, jestli jsem ti zachránil život, tak ty bys mi mohl být trochu vděčný, ne? Jezevec zahambeně ucouvl a pak se dal zase raději do běhu k lesu. Puding ho s veselým hopsáním následoval. U lesa byla mlha, ve které oba ve chvilce zmizeli. Zajímá vás, co bylo dál? No tak to by teda zajímalo i mě.

0: Vyprávění 12. O tom, jak se děti učí jezdit na Pepíčkově kole. Pepíčka mrzelo, že Vojta letěl v letadelku Káněti a on se musel jenom dívat. Utěšovalo ho jedině to, že má nové kolo. Vojta s Aneškou mají doma kolo u trakaře a u vozíku, ale kde pak by vzali takové pěkné jízdní kolo, jako má Pepíček? Pepíček vytáhl kolo z kůlny a vodil ho po dvorku i kolem hnoje. Slepice před ním utíkaly, i koza se hlekla, ale Pepíčkovi to bylo málo. Přál si, aby kolo viděli Tomešovic děti. Pepíček na něm sice ještě neumí jezdit, ale to se časem naučí. Snad by mohl kolo dětem alespoň ukázat. Na dvoře bylo prázdno, z okna se nikdo nedíval. Pepíček zavedl kolo k vrátkům a šup, už byl venku. A teď rychle najít děti. Hráli si pod strání.
1: Pepíčku, ty máš kolo,
0: užasla Aneška.
1: Ukáž, půjč mi ho,
0: vykřikl Vojta a vytrhl Pepíčkovi řidítka z ruky.
1: Počkej, abys ho nerozbil,
0: volal úzkostlivě Pepíček a běžel za Vojtou. Ale kde pak už byl Vojta? Palouček byl pěkně vysekaný a mírně se svažoval dolů. Na pravé straně stál borový les, jinak obklopovalo palouk husté křoví. Vojta v běhu vyskočil na kolo a fičel dolů jako vítr, až se straky na smrku rozkřičely. Na spodním konci palouku vjelo kolo do křoví. Vojta do něho zapadl jako do vody. Než se vydrápal ven a kolo zase vytáhl, přiběhl Pepíček a jen se mu třásla brada, jak se rozčílil. Nevěděl, jestli se má zlobit nebo plakat. Jeho krásné kolo vjelo takovou rychlostí do křoví. Jistě se celé poškrábalo.
1: Vojto, už ti kolo nepůjčím,
0: křičel Pepíček zlostně a tahal Vojtovi řídítka z ruky.
1: Budeme se střídat. Teď pojedeš ty,
0: řekl Vojta a v očích se mu blýskalo. Dobře věděl, že Pepíček na kole jezdit neumí a že by se to rád naučil. Pepíček se cestou k hořejšímu konci palouku přestal zlobit a nahoře ho Vojta s Aneškou vysadili na kolo. Dalo jim to hodně práce, protože Pepíček dost vážil a neustále ztrácel rovnováhu. Nebudeš se bát? Ozvala se Aneška.
1: Ne, ne,
0: odvětil Pepíček, ale jeho malé oči ustrašeně bloudily ze strany na stranu. Děti kolo roztlačili a Pepíček uháněl dolů, jako když ho vystřelí. Řídítek se držel, jako by je chtěl rozmačkat. Do spodního křoví vletěl po hlavě. Než dopadl na zem, zpřelámal plno větviček. Vojta s Aneškou čekali, že bude Pepíček vyvádět, ale nic takového se nestalo. Pepíček se zdvihl sám od sebe, vylovil kolo a kulhal s ním nahoru.
1: Já letěl, jako by se mi kolo splašilo,
0: řekl důrazně a spokojeně se usmíval. Jel přece na kole přes celou louku až dolů do křoví.
1: Vidíš, jak umíš jezdit,
0: pochválil ho Vojta. A Pepíček se natřásal jako krocan. Řada byla na Anešce. Aneška sjela palouk pomalu a před křovím zastavila. Naučila se už trochu jezdit o školních přestávkách a teď se jí to hodilo. Učila oba chlapce brzdit a správně zatáčet. Vojta i Pepíček jezdili jako draci a vůbec jim nevadilo, že jsou celý potrhání, potlučení a poškrábaní, že také kolo se, jak se patří, odhřelo, že slunce už začalo zapadat za borový les. To jim bylo všechno jedno. Jen když budou umět jezdit na kole. Vojta se to naučil tak, že mohl jít z paloučku rovnou na závody. Pepíček o trochu méně, ale už by se jistě vyhnul silnici i velkému autu. Když se večer vraceli domů, přicházel Pepíček pomalu k sobě a začínal mít strach. Stačilo, když se podíval na odřené kolo a na svoje kalhoty. A to ještě neviděl škrábance na vlastní tváři. Marně mu Vojta sliboval, že ho sveze v Káněti. Marně ho Aneška ujišťovala, že dnes pan Sláma není doma. Pan Sláma doma byl. A byla doma i paní Slámová. Zhrozili se Pepíčka i jeho kola. Paní Slámová se zlobila a od pana Slámy dostal Pepíček co proto. Až musela paní Slámová synka bránit. Pepíček jindy naříkal, ale tentokrát zaťal zuby a mlčel jako pařez. Pak si hned vlezl do postele, strčil hlavu pod peřinu a tam se potichoučku tajně radoval, že umí jezdit na kole. Už ho nebude vodit po dvoře, jako se vodí třeba koza, ale pojede na něm jako velcí kluci.

Království krasavic. Bylo modro, bylo bílo. Jaká radost šlapat světem. Lesy v zádech, řeky v boku. Cesty jakoby sami pobízely pocestného ke spěchu. Šel už dlouho. A les býval. Černá, modrá, bílá, zlatá, otvírejte v zámku vrata. Šel kolem chalupy, před níž stál s botou švec. Dupal a zpíval si, až tomu Švíckovi čapka se na temeni třásla. Barvy plátna, štětce rámy, ať pan král už otvírá mi. Švec jakoby nevěřil svým očím. Zrudl a pak si zavrtal malíkem do ucha a houkl nevrle. Jsi blázen? Nebo chraň pámbu, mám už uši v troubeli? Pocestný zpomalil. Jak to? Zpívám si, co je na tom divnýho? Zpíváš, bručel dratvička. Jenom však nesmysly. Odkdy pak tady máme pana krále? Pocestný zůstal stát. Co? Vy jste bez krále? Pěkné mi království. Švec sebou cuknul. Mlč. A hned se rozhlížel doleva, doprava. A hned se přikradl po špičkách k cizinci a mluvil takřka šeptem. Mlč. Co to meleš? Máme královnu. Královnu černou růži. Jsem malíř. Co mě do panstva a do všech potentátů, mračil se pocestný. No, dobrá, měkl dratvička. A kam pak cestuješ, ty mistře čmárale? Do zámku, výsosti kopitoševcovský, durdil se cizinec. Neb už mu byly dlouhé tyhle dovětýrku řeči. Do zámku? Vyjekl dratvička a smál se o 106, až se mu o 107 botička skutálela do škarpy. Ty a do zámku? Smál se, až ochraptěl. A pak si v kolečku obcházel malíře, jenž na něj úžasle a nechápavě zíral. A kolik pak ti je? 50? 60? Vyzvídal dratvička a prst mu zabodl do kulatého břicha. Co ti do toho? A co s tím má můj věk? Jdi, nebo... Však mistr Ševcovský, jak by to neslyšel, popad ho za rukáv a přitáh si ho k uchu. On totiž na náš zámek smí jen ten, kdo je mladý. A kdo je pohledný, drmolil pošept mu. A když se přesvědčil, že malíř poslouchá s očima do kořán, lehce ho odstrčil. Ty s tímhle kukůčem se vyhni na 100 honů. Tohle je holoubku. Království krasavic. Království krasavic? Nechápal cizinec. Jo. Ženy tu mají peklo na zemi. Která je škaredá, nemůže na ulici. Pro pána, co to mluvíš, koktal pocestný. Taková hloupost, mlč, sykl mistr Švec a zase rozlížel doleva, doprava. Toť příkaz naší paní, královny černé růže. A pustil malíře a zdvihl z příkopu rzavou botičku a bral se zpátky k nizonkému domu. Pak ještě naposled se u zdi otočil a řekl dobrácky: Nic ve zlém, mazálku. Však zámku vyhni se. Pro lidi staré, jak my dva, je tam vstup zakázaný, ba hrozí se i smrtí. Malíř mu zamával a zase vykročil. Jo, mě tak postrašíš, bručel si do vousů. A znovu z kuráži zadupal do prachu a znovu začal si chutě a nahlas zpívat. Rudá, žlutá, sivá, hnědá, kde pak malíř, ten se nedá. Notoval srdnatě a nedbal pocestných a tváří za okny, co si ho úžasle zlekaně prohlíželi. Jenom ho mýlilo, že žen jen poskrovnu. A ty, co potkával na vsi či ve městě, byly jak z růže květ. Marně se rozhlížel po krámech, po tvrzích,
marně si potkat přál bábu, či mladici, na které by byl pánbů s líbezností šetřil. Aby to kozel mlel si do kroku. A čím víc blížil se královským palácům, tím větší úzkost svírala mu hrdlo. Vždyť zde i starců, jak byl on, pomalu ubývalo. Všude se courali jen švarní mladíci a sem tam holčice krásné jak obrázek. Po moudrých šedinách ni vidu ani slechu. Dost špásů, malíři, houkl mu do uší sám anděl strážný, jenž ho provázel. A táh ho za rukáv daleko od lidí, kde malíř usedl, posmutnělý až běda. Ne, tomhle království ti, stará vojno, růže nepokvetou, vzdychl si do vousu. A břízy v lesíku si táhle vzdychly s ním. A borovičkám skápla po kmeni slzavá mokrá smůla. Tu se však malíř náhle vymrštil jak bič a začal tancovat. A křičel na lesy, až všechno na blízku zlekaně utichlo a začalo pátravě po očku sledovat, jestli se, Maria panenko, malíř snad nesfamfrněl. Asi ano. Asi ano, sykala tráva v křovinách. Leč on už držel paletu a bral se ke studni, aby si nabral do mističky vodu. Potom začal míchat barvy. A nebe s ním. Začal si natírat tváře a nos a čelo. Nejprve bílou, pak zlatou a pak světle růžovoučkou barvou. Stromy se v lese začaly poplašeně drkotat a on si přidal k očím trochu černě a potom k ústům purpurek a nach. Ach, náhle stál tu mladý, krásný, jako by omládl na moutě kutě. O 40 roků. Les se klátil ustrašený, až mu větve po korunách chrastily jak staré kosti. Studánka, jak by se zalkla. A pár srn se tratil v doubí, že to v listí bubnovalo jak opanském honu. Malíř však nedbal. Sebral si míšek a šel ku městu, jehož vše věže královské sahaly skoro k nebi. Dveře zámku královského nejsou buben kůželíná, křičel strážný v černé helmě. Šaty máš jak strašák v poli. Co bys rád, ty zelenáči, vrčel zlostně, neboť větřil v malířovi nezvaného hosta. Co se ptáš, ty šavle s třapcem? Honem běž a řekni paní, že chci v barvách vymalovat nejkrásnější ženu světa. Cože, hekl stěžka voják. Paní s třapcem, šavle v barvách, drmolil a zmaten couval, jak by ho ta divná slova byla skoro uhranula. Blejskavka šavle pletla se mu mezi koleny, div přes ní neupadl. Brzy přišel schlíplý zpátky. Pojď ty štětče, šilhal stekle. Spíš bych tě sám měl trochu zmalovat. To bys teprv dostal barvu. Ale malíř neposlouchal. Napřímil se, prohráb vlasy, v nichž to čerstvou lesklou černí hedvábňonce zašustilo a už mířil za vojákem, který zlostně dupal. Vešli v síň, kde 20 svícnů zářilo jak zlatý oheň. Meče, štíty po všech stěnách bliskotaly v kalném světle. Bledá perleť jenom hrála na křehounkých stolech. Malířovi hrkly slzy. Z toho třpitu, z toho lesku. Koberec, na který vstoupil, skoro se s ním rozjel. Ty jsi malíř? Řekl kdosi. A ten hlas byl jako nitka.
plyšový a tenký. Malíř vzhlédl. Na bělostném štíhlém trůnu tyčila se blízko před ním divukrásná mladá žena. Na hedvábu prostřed prsou skvěla se jí v bílém poli černočerná růže. Padl na zem. Ano, paní, a mým snem je vymalovat nejkrásnější ženu světa. Usmála se? Či to jenom plavé slunce pohladilo bledá ústa? A kdo je ta ze všech první? Slepí vaší krásou, paní, bojím se i dopovědět. Jsem si jist, že právě vidím nejkrásnější obraz světa. Mluví, že vzletně, usmála se. A jen kývla krásnou hlavou, až to v temných dlouhých vlasech blízklo zlatým prachem. Štěstí, že jsi ještě mladý. Nemám ráda šeť a vrásky. Žiji s mládím. Sama mladá, ozvala se ostrým smíchem. A hned vstala a šla k oknu, obřadně mu podávajíc ruku k políbení. Kdypak začnem s malováním, přimhouřila černé oči. Trochu zlé a trochu dobré. Malíři v tom okamžení zatrnulo kdesi v prsou, jako by v něm čísi ruka zastavila srdce. Třeba hned, má vzácná paní, uklonil se popás k zemi. Malovat tak vzácný půvab mohu třeba o půlnoci. Ne dnes, nesem unavena. Zítra ráno, loučila se. Ale věz, máš čas jen týden. Po tu dobu jes a pij si, co ti chutná. Co ti libo. Potom ale s Bohem. Odcházela jako přízrak. Dlouhý háf jí sykal v patách, jak by za ní kvapem běžel něčí dlouhý nářek. Malíř skoro zavískl si a hned chystal barvy, štětce a hned chystal čisté plátno, nedočkavý toho rána, kdy tu krásnou vzácnou paní na obraze zvěční. Maloval ji 7 jiter. Jednou, dvakrát, potom znova, neboť se mu pořád zdálo, že tu krásu nepobere. Však jí bylo v temných očích, v dlouhých vlasech, v křehkém těle, že by věru vystačila 7 jiným ženám. Ach ty oči! V jejich svitu jak by plálo čirým bleskem rozčísnuté červencové nebe. Ach ty vlasy! V jejich vlnách jak by tonul celý rudý, celý zlatý úplňkový měsíc. Ústa, líčka sametová, černá růže prostřed hrudi, na níž visel na řetízku smaragdový kříž a skevěl se, až bolely oči. Malíř střídal modře, černi, šarlaty i zlatožluti. Nosil vodu, máčel, míchal, klekal, stával, smál se, vzdychal. 7. den pak k polednímu svěsil ruce. Poodstoupil. Prosím, paní, a jen hlavu skromně sklonil, jak by čekal ortel. Krásná paní černá růže sešla zvolna ze 3 schůdků. Aj vydechla udiveně. Ty jsi mistr na mou duši. A pak dlouze dívala se, spokojená, sebejistá, že tak sličný vlastní portrét nemá v celém širém světě ani jedna žena. Jak ti splatím, zeptala se, když už malíř skoro bál se, že na něj v tom přemítání dávno zapomněla. Nijak, paní. Děkuju ti. Vezmu si jen na památku jednu z těch 3 podobizen. Ať mám věčně před očima krásu, která věčně trvá. Bude mi s ní v těžké chvíli lehčeji než dosud. Potěšena usmála se. Budiš, však to tvoje dílo. Ale tu máš přilepši si.
hodila mu plný měšec. A už zase odcházela, tichá, přísná, jak se sluší na vládkyni země. Stál a hleděl po zácloně, co se za ní smíkla v koutě. Jaká úzkost, jaká tíseň dýchala z těch soch a skříní, jaký divný hořký smutek tichounce tu přešlapoval po měkonké zemi. Ba, i krása někdy studí, pomyslil si, a šel k vratům, ranec plátna přes rameno, zrovna jako přišel. Zaplať pámbu, že jsem venku, vydechl si potom v dálce, umytý a zas už stařec. Království krasavic a člověku tam ousko jako v cele smál se a těšil se na vsi a na města, kde lidé orají a sijí obilí, junáci, dětkové, hezcí i škaredí a nebojí se ukázat se bližním. Ale měl smůlu. Zem, kterou loudal, se byla jak po pohřbu. Nikdo se neusmál, nikdo si nevýskl. Lidé se trousili po mezích zamlklí a sotva zdravili, když na ně cestou mával. Dlouho se vyptával, leč všecko nadarmo. Krčili rameny a hlavy skloněné jen teskně hleděli ke královskému městu. Šel tedy přímo tam. A když se konečně dostal až ke králi, polekán prázdnotou a tichem nádvoří i šerem pokoju, kterými procházel, skoro že nevykřik. Stařičký panovník, jemuž se na stěně vysoko nad hlavou skvěl v erbu zlatistém, lev s modrou korunkou, stál sotva na nohou a chvěl se slabostí. Slova mu zrtů rozechvěně plynula, jak zaškrcená žalem. Malovat, vzdychl si, když malíř pověděl, kdo je a co by rád. A koho, cizinče? Žena mi umřela. Dcera se ztratila. Můj svět už pozbyl barvy. Hlas se mu zadral. Král stěžka usedal do stříbřitého křesla. Ztratila? Jak pak to? Vyhrklo z malíře. Což může se kdo z ničeho nic ztratit? Pákýval panovník, nikdo to nechápal. Chodila zahradou, hleděla do studně a náhle zahradník začal jak divý křičet, že mu zmizela. Všude jsme hledali, v komnatách, v zahradě, v lesích i v osadách a nikde ani stopy. To je divné, zašeptal návštěvník. A toto neštěstí nestihlo jenom mě, pokračoval král. I v zemích sousedních prý rody královské pohřešují své dcery. Král zmlkl. Ale co smutného, ale co steskného, jak by tu bez konce chodilo po špičkách a tiše lomilo bledýma rukama a šeptem plakalo v tapetovaných koutech. Mlčel i malíř. Náhle ztratil řeč. Jen se mu najednou zoufale zachtělo alespoň potěšit, alespoň skonejšit usouženého starce. Žal vleče vladaři člověka ke hrobu. Zbývá jen věřit, řekl po chvíli. Sám dobře vědom si, že pouhá slova pomohou jen málo. Věřit? A na co pak? Na zázrak? Ech, co s tím? Zázraku na světě míň nežli v ohni vody, vykřikl plačtivě schrbený sivý král. A vstal a belhal se k potemnělému oknu. Na chvíli zapomeň, hles malíř laskavě. Já taky nemám už na světě nikoho, jenom ty obrazy. A když mi nejhůř, kleknu si před nimi a těším se z nich jako z živých lidí. A když král u okna jen mlčel a stál, bez vzdechu, bez hnutí, vytáhl z ranečku své nejnovější plátno a postavil je k vykládané almaře. Podívej,
Právě jsem v sousedství maloval královnu, které se na světě snad žádná nevyrovná. Král sebou trhl. Královnu černou růži? Ukaž, je prý zlá. Slyšel jsem o ní, obracel se s obrazem ke svícnu. Zlá, smál se malíř? Ani bych neřekl, jen trochu střeštěná a podivínských zvyků. Však dál se nedostal. Král, jako v mrákotách, se chvatně rozešel šeravou komnatou a prstem mířil na třpitivý obraz. Kříž! Její kříž! Volal a v očích mžikly se mu slzy. Co je ti, králi, trnul umělec, myslíš ten smaragdový kříž? Král mlčky přikývl a řekl chraptivě. To je kříž Elišky, mé dobrotivé dcery. Měla ho tenkrát na krku. Malíř se přežehnal, panenko skákavá. A chtěl se cosi ptát a chtěl cos ještě říct, však zmaten dočista jen ústa otvíral a civěl na svůj obraz. Leč to už král se rozeběhl ke dveřím a kdesi nablízku cos spěšně otvíral a pak se navracel v pravici bělostnou šperkovní truhličku bohatě vykládanou zlatem. Tu máš. No vezmi a už jdi. Vrať se tam naspátek a brzo přiveď mi ji. Ruce se mu třásly, až zlato chrastilo. Malíř nic nechápal. Ano, ten náramek je stejný jak ten kříž,

A malíř po chvíli stál zas už za městem a cesta naspátek se před ním kroutila a zvala k nové toulce. Byl sám. Jen mraky nad hlavou loudavě plynuly a prach se nad krajem krouživě vznášel jako sivé peří. Líčice? K čemu, což jsem komtesa hučel pak u hranic a jenom klel a klel a jenom mračil se na holky, na kloučky, co po vsích chodili celý jak z pozlátka, jako by jim svět patřil. Brzy však zvykl si. Vždyť co mu zbývalo, než jako oni chodit z lehounka a jako oni nahlas zpívat si a vzletným gestem přičechrávat vlasy. Šel, přišel do zámku. Co tu chceš zás, barvičkáři, bručel strážný mezi vraty. Leč už mu otvíral, leč už ho vedl, ač si nasupený, tou stejnou cestou k trůnu. Malíř klekl na kolena. Copak, ozvalo se. A ten hlas byl jako nitka, hebonký a tenký. Chceš mě zase namalovat? A nebo se rozsypaly zlaťáčky a stříbrňáčky, které jsem ti dala? Krásná paní Černá růže měla na rtech lehký úsměv. Ale hlas byl cize chladný. Plamen svic se bledě třásl, při hrbení lokajové zdvihly bílé hlavy. Nemá paní, vím, jdu nevhod. Našel jsem však na svých cestách cosi, co snad na chviličku udělá ti radost. Ano, řekla laskavě její krásná paní Černá růže, mluv. Jsem celá nedočkavá, zasmála se. A sál stichl. Slyšet bylo jenom oheň špitající v krbu. Na přímořském trhu v dáli zahlédl jsem mezi šperky tento kousek, řekl malíř. A už sahal pro náramek, který mu král půjčil. Vzpomněl jsem si na svůj obraz, na tvůj kříž a nedomluvil. Ukáž, vzkřikla Černá růže. A už byla u malíře a už brala z jeho dlaně smaragdový klenot. Zeleně se rozsvěcoval, jako jíní v zimním lese, jako oči krásné šelmy. Královna jak uhranutá provlíkla jím štíhlou ruku. Skvělý, šeptala si. A když zvedla ruku k hruti, náramek a kříž jen svitli jedním dlouhým bleskem. Jak jsi bystrý, řekla sladce. Řekni si, co za něj žádáš, podala mu vlídně ruku a jak pírko pozvedla ho na třaslavé nohy. Nic má paní, lesl malíř. A hned ruku políbil jí, skloněný až k zemi. Snad jak tenkrát na poprvé, kdybych tu směl týden zůstat. Jíst a pít, co hrdlo ráčí, spát si v měkkém loži. Smála se, až zlato na ní zacinkalo křehkým zvonkem. Stýská se ti po nádhře? No, jak žádáš? Kuchařky mám trochu zvláštní, němé, hluché, ale vaří, smaží, pečou dočista, jak v nebi, volala. Už ode dveří k hodovnímu sálu. Nastal týden blahobytu. Malíř jedl, pil a dřímal. Náruče tří kuchařinek snášeli mu, co si žádal. Koroptvičky, srnčí, víno, med a křest a ryby, raky. Byly mladé. Byly krásné. Jako jejich vzácná paní. Jenom se jich darmo tázal. Nemluvili, neslyšeli. Kývali jen, klaněli se, jako by v nich každé ráno natáhl kdosi strojek. Chudáčkové, vzdychal malíř a jen brousil po komnatách, po chodbách i po zahradě, jestli není někde skryta dcera pana krále. Naslouchal i u všech sklípků, u věznic. A umaštali, ale nic. A nikde nikdo, kdo by aspoň připomínal panovnickou dceru. Je to marné, bručel v chůzi, kdybych aspoň

aspoň podobu znal, ale takhle lamentoval. A den po dní směřoval se svou marnou poutí. Navíc mu tu brzy byla sakramensky dlouhá chvíle. Jenom jíst a jenom dřímat? Jaký pak to vlastně život? Bez práce a s plným břichem zhloupne člověk dřív než jindy. A ta jeho líná kůže začne se mu natahovat až jako bečka, vzdychal stěžka na procházkách. A když už ho čerti brali, zašel aspoň do kuchyně, kde si s chutí vymaloval ty tři tiché pany. Byl den sedmý. Týden končil. Zaplať pámbu, šeptal malíř. A dal s Bohem krásné paní, kuchařinkám, zlatu, stříbru, a jak sudce koulel z města, trochu nesvůj, že nic nemá pro smutného krále. Umytý a stár, jak býval, vcházel malíř do paláce, v němž jak by i zakašlání bylo těžkým hříchem. Všude ticho, všude trudno. Ve výšinách na půl žerdi visel splihlý černý prapor s panovnickým erbem. Já to věděl, vzdychal vladař. Ještě blečí, ještě suší. Já to věděl, že jdeš marně. Chudák moje dobré dítě. Tu už neuvidím. Malíř klekl k jeho nohám. Všecko darmo, veličenstvo. Týden jsem tam pátral, bloudil. Týden věřil, že jí spatřím. Ale ouvej, všecko na nic. Král jak křída jenom kýval. Ano, ano. Všecko marné. Mně už nikdo nepomůže. Snad jen smrt. Jen ta by mohla. Ale pane, vzpamatuj se. Nač se rouhat. Nač hned zoufat, chtěl ho malíř upokojit. Ale král až zrudl zlostí. Co mi lžeš? Jen podvedl sně. Za můj šperk si dobře jedl, pil a spal a hodoval si? A teď ještě dovolíš si napomínat krále? Bylo ticho. Jen pár stromů tlouklo měkce do skel oken. Jenom vítr teskně hvízdal na prostydlé prsty. Odpusť králi, pípl malíř. Já se snažil na mou duši. Ale král jen hleděl k zemi. A pak vstal. A lítostivý vzal ho zlehka za rameno. Však já vím, to jen ta bolest. Ale lvíno, a už vlídný, zvolna zvídal, co v té dálce malíř namaloval. Nic, můj pane, koktal malíř, nic. Jenom tři kuchařinky, co tam v zámku černé růže strojili mi celý týden jak velkému pánu. Ukáž, šeptal starý vladař, ač i hlas ho prozrazoval, že ta věc mu vzdálenější než loňské sněhy. Tady, pane, řekl malíř a už kladl na stoleček tři barevné kresby. Můj ty světe, vzkřikl vladař. A jak vstal? I stůl, i křeslo káceli se k zemi. To je ona, volal šťastně. To je ona, dceruška má. Žije. Slyšíš? Žije! Žije! Malíř stál jak skamenělý. Kuchařinka, koktal šeptem. Můj ty smutku, to jsem hlupá, klál si tiše. A jen bál se, co teď řekne, až se vladař začne tázat, jak tam dcera žije. Vždyť by musel říci pravdu, že je hluchá, že je němá. A že dře tam od svítání až do samé noci. Stál a třás se. Král však mlčel. Jen už zase kam si běžel a jen co si marně hledal. Kde to mám? A pak se vracel v ruce truhlu šperkovnici vykládanou zlatem. Tady. Tu máš. To je prsten. Smaragdový, jak ty předtím. Poslední, co ještě zbývá z Eliščiných skvostů. Ruce se mu bíle chvíli. Jdi a dej ho černé růži.
Vypros na ní ještě týden. A já se tu budu modlit za tvou šťastnou cestu. Malíři se z toho spěchu zatočila stará hlava. Z toho spěchu a z té tísně, že zas musí, odkud přišel. Do té klece z porculánu. Do té klece z per a třásní. Kéž mi duše nescepení. Kéž mi barvy nevyblednou v teplíčku a nudě. Ale král už objímal ho a už tak ho k těžkým vratům. Neboj se, vše zaplatím ti. A zas mraky táhly k moři. A zas prach se bíle zmítal jako pták, jak bledý průvan nad stezičkou k horám. Malíř šel a jen se mračil. A pak začal přes moc zpívat, aby aspoň pozapomněl na svůj krušný úděl. Černá, bílá a tak dále, aby čert vzal všecky krále. Buď mi vítán, vzácný hosti, řekla hebce černá růže, sotva malíř ukázal se v těžkých dveřích sálu. Máš-li pro mě, přítelíčku, zas co si tak líbezného, buď si tu jak doma. Malíř klekl na koberec. Mám, má paní, řekl pišně. A když k němu po třech schodech sprchly drobné rychlé krůčky, a když krajka sněhobílá zmekla se mu kolem hlavy, vyňal z kapsy pod kabátem smaragdový prsten. Ach, vydechla krásná paní. A už ruku chtivě zdvihla a už na prst navlíkala divukrásný klenot. Ve svících to zaškubalo. Lokajové, jako slípky, se běhly se kolem paní a jen hlavy ohýbali a jen oči clonili si před nádhernou září. Prsten hořel, skvěl se. Planul. Náramek a kříž a prsten, šeptala jak omámená krásná paní černá růže. A snad ani nevěděla, že tu stojí přede všemi bez dechu a bez přetvářky. Plavý svit těch skvostných šperků ji snad očaroval. Malíř mlčky sledoval ji. Divná žena, pomyslel si. Moc a zlato jsou jí dražší nežli všichni kolem. Stála jako skamenělá. Oči štěstím rozšířené bloudily jí z hrudi k prstům a zas zpátky pětkrát, stokrát, jako by se potácela v uhrančivém kruhu. Teprv když se kdesi za zdí ozval křik a skřípli židle, procitala z omámení. Děkuji ti, přítelíčku, sametově usmála se, děkuji. Teď mluv, co žádáš za ten skvělý klenot. Nic, má paní, smál se malíř, nic. Jen týden na tvém zámku, jíst a pít a měkké lože, jaké nikde není. Smála se, až zaslzela. Líbíš se mi, dobrý muži? A když ruku políbil jí, za loket ho zvedla k sobě. Jdi a žij tu jako doma. A byl konec rozhovoru. Malířovi začal týden potulek a hodů. Nelenil však. Ač ho dech a tíseň stáří pod barvičkou tiskly k zemi, rozběhl se jako chlapec tam, odkud se po všem zámku táhly sladké vůně. Dobrý den, mé kuchařinky, volal bujně mezi dveřmi. Neslyšeli. Ale všecky na to tata se běhly se kolem něho a už něžně hladili ho a už mu cos nabízeli, šťastný, že ho vidí. Zobímal je, zulíbal je. A pak si je rozesadil v kole kolem sebe. Dívejte se, nařizoval. A oni, ač neslyšeli, tiše střehli jeho ruce, zvědavé, cože to nese z dalekého světa. Vyňal uhel, vyňal plátno. A už kreslil něčí hlavu. Vlasy bílé, vousy, vrásky. Dívky zrakem nechápavým hlídali mu ruku. Kreslil, hleděl na Elišku. Dobře věděl, která je to. Měla oči poměnkové,
Kolem úst jí bloudil úsměv něžný jak stín květu. Náhle vstala. Náhle zbledla. A už plátno vytrhla mu. A už celé zulíbala. Otázka a plachá úzkost hleděly jí z očí. Ano. Je to král. Tvůj otec řekl, i když dobře věděl, že mu dívka nerozumí. To jen, abys pochopila, odkud jdu. A co tu dělám, usmál se. A objal dívku, jako by ji přesvědčoval, že už není sama. Usmála se mírně po něm. Ale když pak zavřel dveře, stesk ho dusil. Smutek bolel. S dcerou, která řeč ztratila, s dcerou, která sluch ztratila, líp snad zůstat tady v dálce, než se vracet domů. Chodil, vzdychal. Bloudil zámkem ve dne v noci, chodbami i komnatami. Brousil stájí, brousil parkem. Hledal klíče k temným kouzlům, k tajemství, jež zastíralo osud sličných panen. Mhouřil oči u děr v zámku. Kladl uši k oknům jizeb. Ptal se. Zvídal. Všecko marno. Kdysi nudný, vleklý týden prchal skoro tryskem. Nadcházel už šestý večer. Malíř, takřka smířený už s nezdarem a trpkou sudbou, kradl se jak zloděj k oknům, v kterých přál si aspoň spatřit krásnou panovnici. Předem věděl, že jak předtím navrátí se s prázdnou. Šel a střežil škvíry Prahu. Ano, zde je modrý salon. Ano, zde je obrazárna. A tam vzadu je minánku. Malíř klekl k bledé spáře. Královna. A v její tváři? Pro pána, div nevykřikl. V té krásné královnině líci, z které až oči štěstím přecházely, jak by se cosi rozpilo? Jak by se cosi všeru rozmazalo? Horečně si promluvil Víčka. Paní, můj ty boží světe, jako byste zestarala, šeptal v kleče, oči v hrůze přičištěné ke zdi. Panovnice Černá růže klekla na mžik před zrcadlem. Smaragdové šperky v rukou. Smála se a sem tam slovo smeklo se jí tiše ze rtů. Darmo malíř rozlížel se, na koho to mluví. Teprv začas porozuměl, že je sama. Že v tom smíchu mluví sama k sobě. Ať se stane, co se stane, rozhodl se bez váhání. Tohle musím slyšet. A už skřehka tlačil na sklo. A už lehce přitiskal se k okennímu rámu. Bohu díky. Okno se mu pod rukama ocoul, o dva rozestouplo. Tichý hlas se zvnitřku ozval zajíkavým smíchem. Jsou jen moje. Ach, ta krása. Slyšel malíř přikrčený, volnou ruku prostřed prsou, jak by tišil srdce. Ta, které to všechno patří, vaří mi a peče, smaží. Smála se a pablesk šperků rozžíhal jí v temných očích potněšilé světlo. Ty tři nikdo nezachrání. Muselo by co sjezděsit. Museli by potkat starce. Nebo bábu po běhlici. Ale ty já pro jistotu ženu zebran k čertu. Volala a smích jí z hrdla tryskal jako divý. Darmo slečny, hluché, němé, dožijete tu jak služky. Zvedla kříž a zvedla prsten. Tančila, až světlo šperků rozsvěcelo pokoj. Pro pánička, vzdychal malíř. A už běžel ke kuchyni. V očích tvář tu rozmazanou, uších těžký dech té ženy, kterou znenáviděl.
Blízko dveří u kuchyně myl se dlouho v kádi s vodou. A pak vešel, svět mu odpusť, náhle sivý, náhle starý, ke třem kuchařinkám. Lekli se, až hrůzou křikli. Jemináčku, paní, pomoc! Ale malíř už je hladil. Už je těšil. Už jim zpíval. Barvy, plátno, štětec, štětka, princezny se lekly dětka. Jak to víš, že jsme princezny, ptala se Eliška, když zas už mohli nahlas promluvit a skoro po špičkách se přiblížili k starci. Vím všecko. Neboť jsem kouzelník, komáří noha pátý, smál se malíř. A všichni začali se točit a objímat, a všichni začali se všelijak pitvořit, od samé radosti se rozechvíval zámek. Kýdiv, že po chvíli se rozletěly dveře do kořán a celá synalá v nich náhle stanula královna černá růže. Co je to tady, vzkřikla strašlivě. A už mířila do prostřed kuchyně a už zvedala nad hlavou těžkou hůl, když náhle všimla si starého člověka a náhle zaslechla princezen jasný hlas a jako uštnutá ucouvla do síně. A chtěla běžet zpátky. S tím malíř počítal. Chyťte ji, přikázal. A když ji popadli za ruce, za lokty, přitáhl zvenku káť a milou královnu postrčil k vodičce. A mil ji. Mil a mil, až voda veškerá byla jak boží duha. Paní se vzpřímila. Ježíšku na křížku, vzdychlo to na třikrát v tichounké kuchyni. Proti ním stála stará bledá žena. Jak je to možné, šeptla Eliška. A malíř sklonil stříbro-bílou hlavu. V hrůze a úzkosti, že bude bez moci, stará a bez dětí, nechtěla poddaným přiznat svůj dlouhý věk. A tak všem lidem strpčovala život. V kuchyni bylo ticho jako v kostele. Královna mlčela, jen k zemi hleděla. Po tvářích tekly jí drobounké třpitné slzy. Jakoby stáří byla pohana, vykřikl starý muž. A tichým palácem znělo to velebně jak rozbouřený les. Jak tisícletá kletba. A proč jsem stila nám, vyhrkla Eliška. A malíř utíral harírkem paletu a skládal do rance barvy a štětečky a sněhobílá plátna. To jí tak pícha pomátla. Když barvy změnily jí ostaralou tvář, začala se sama sobě líbit čím dál víc, až chtěla stát se ze všech nejkrásnější. A v tom vy jste jí příliš vadili. A hodil na záda svůj ranec vandráček a strkal ke dveřím zlekané princezny, jak by se o ně bál, jak by si nebyl jist, že mohou jen tak beze všeho zmizet. Jdem! Vaši tatíci jsou už jak na trní, volal. A nedbal na stráže. A nedbal na královnu, která mu podávala přes onemlou dvoranu veliký měšec peněz. Děkuju, královno, nechci. Jen pamatuj, jestli hned nezrušíš svůj zákon o stáří. Díval se do slunce. Šli před ním dívky tři, jak svaté obrázky. Vítr jim v sukních rozjíveně hrál, jako by po světě troubil kdo z volenku uhrančivému tanci. A jen se uklonil. A s Bohem, vykřikl, vykročiv ku bráně, v níž strážný v pozoru mu hleděl v ústrety a strachy salutoval. Všem lidem prozradím, že už si stará bába.

0: O jablíčkové posteli. Ježeček Bodlinka zabloudil. Seděl uprostřed louky sám a sám a smutně se rozhlížel, nevěděl kudy kam. Vyšel si po obědě na procházku a teď neznal cestu domů. Slunce se koulelo k vršičkům stromů a ptáci už přestali zpívat. Motýli si hledali nejlepší místo ke spaní. Včely a čmeláci zmizeli ze strání. V blízkém lese zahoukala sova, na chviličku stichla a pak začala znova. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát celý kraj se chystal spát. V Bodlinkovi byla malá dušička. Seděl v trávě na placatém kamínku, v duchu slyšel starostlivou maminku. Říkala, nechoď nikam daleko, ať se nestratíš, běž jen tam, odkud znáš cestu zpátky.
1: Ale já ji neposlechl, vzdychal. Teď to mám, zavinil jsem si to sám, co budu dělat?
0: Najednou zaslechl věteli pod strání, tichoučké dupání. Než se nadál dupy dup, stál u něj zajíc a hned se ptal, co pa tady děláš, Bodlinko? Utíkej domů, za chvilku bude tma jako v pytli.
1: Já bych utíkal, až by se mě hlava třásla,
0: zakňoural ježeček,
1: ale nevím kudy kam.
2: Snad si nějak poradíme, chlácholil ho zajíc. Kde pak bydlíš?
1: U maminky a tatínka,
0: řekl ježeček a bylo mu málem do breku.
2: To je pro mě novina, smál se zajíc. A kde máte pelíšek?
1: Na pasece, v haldě klestí, pod kopečkem, u rozcestí. Já nevím,
0: vzdychal Bodlinka a přemýšlel. Najednou se ťukl do čumáčku a vyhrkl.
1: Už jsem si vzpomněl. Když jsme si hledali nové bydlení, povídal tatínek, nejlepší spaní je pod jabloní. Jablíčka nám budou padat rovnou do postele.
2: No vidíš, jaký jsi chlapík, pochválil ho zajíc.
0: Teď už si poradíme. Rozběhni se kolem šípku a podle příkopu doběhneš až k jabloňové aleji. Tam to dobře znáš. Ježiček si oddechl, poděkoval za radu a běžel. Spokojený, veselý, za chvilku už ležel doma v jablíčkové posteli.

0: Já teda vážně nevím, proč se říká zoologické zahradě zahrada, když to žádná zahrada není. Nerostou tam trafiáty, ani gerbery či fuchsie, nerostou tam ani řetkvičky, angreš nebo mladá kapusta. V zoologické zahradě roste něco úplně jiného. Rostou tam mladá slůňata, medvíďata, klokánci a opičky, jako například žovka orangutánová, což je mezi námi řečeno pěkné číslo. Zoologická zahrada není žádná zahrada, ale spíš velikánský činžák plný bytů. Co dveře, to jiná partaj. Tady bydlí Ješkovi, tady Bažantovi, tady zas Liškovi, Vidrovi a Dudkovi, o kousek dál Papouškovi nebo dokonce Krokodýlovi, Zubrovi a Tuleňovi. Nájemníci jsou z celého světa, z Afriky, Ameriky nebo až z Austrálie, a tak se nedivte, že je chodí plno lidí okukovat, tatínkové, maminky a děti, někdy tetičky a babičky, a všichni dávají za to okukování dokonce peníze. Někteří ty návštěvníci jsou milí a slušně vychovaní, chodí ve směru prohlídky, nešlapou po trávě a neodhazují papírky od bonbónů, chodí zkrátka hezky po cestičkách, koukají na ta zvláštní zvířata a říkají si, no ne, to je pane kapsa, co má ten kloka na břiše, ta by se hodila v pátek při nákupu, anebo koukněte se na tu žirafu, to je pán krk, no s takovým jsme koukali až do druhého patra k Navrátilovům. Jenže všichni návštěvníci nejsou stejní. Někteří se tak hezky nechovají a tak pak jsou z toho různé problémy a potíže, které musí nakonec řešit paní ředitelka, jen si o tom poslechněte. Jednou, asi tak v 5 hodin odpoledne, když už slečna pokladní počítá peníze, které dostala za vstupenky, objeví se takový zamračený pán s žlutým motýlkem a s ním paní v ohromném klobouku plném třešní, oba si koupí lístky a pak chodí a říkají, foj, to je ale smrad, cítíš to, Emilie? Já se vsadím, že páchne tady ta gorila, co zrovna spí a chrápe, je, ta je ale hnusně chlupata. Podívej, jaký má rozpláclej nos, to je frňák, to je vážně příšerný ksicht. Z toho se zvedá jednomu žaludek. A žovka orangutánová, která ty dva pozoruje z protější klece, povídá. Mami, slyšíš ty dva nevychovance, co říkají o panu gorilovi? Měli by se nejdřív podívat do zrcadla. Vypadají jako z té pohádky o dvou strašidlech a budou nám tu něco povídat. Jen se koukni na toho motýla, na ten klobouk. Jenže ten zamračený pán to zaslechne, obrátí se a začne křičet.
1: Tak to prr, to si nenechám jen tak líbit, abych si koupil vstupenku do zoologické zahrady a pak se nechal urážet nějakými opičáky, víte? Víte, kdo já jsem? Já jsem rada nejvyššího rady zdejší městské rady.
0: A žovka řekne. To jsem ráda, že jste rada, ale já bych vám ráda řekla, že se vůbec nechováte jako rada a že ta vaše elegance, co by ráda byla paráda, je akorát maškaráda. Ostatně ty třešničky na klobouku by potřebovaly kapku zalejt. Načež vezme konec hadice, kterou se do klece přivádí voda na pití, a z paní radové kapy jako z hastrmana. Takže ten zamračený pán s žlutým motýlkem zalapá po dechu a řekne.
1: To je teda vrchol, jdeme si stěžovat.
0: Bafne svou Emilii za ruku a táhne ji k paní ředitelce. Paní ředitelka se zrovna baví se slečnou pokladní, která přišla uložit do trezoru peníze za vstupenky, a jak se tak baví, povídají.
2: Jestli pak víte, že večer jdeme s manželem na maškarní ples, já jdu za medúzu, koukněte se na tu krásnou paruku, no zkuste si ji, jak by byla vám.
0: Jenomže slečna pokladní řekne, to bohužel nepůjde, tu bych na hlavu za boha nedostala, vidíte, jakou mám ohromnou hřívu, chci si ji dát ostříhat nakrátko.
3: A zrovna, když tohle povídá, objeví se rozuřený pán se svou pokropenou Emilí a začne křičet.
1: Před chvíli jsem byl uražen jednou drzou opicí. Koukněte se na mou paní, jak vypadá. To si pište, že si to nenechám jen tak líbit. Rozhodně si budu stěžovat na městské radě, kde zastávám funkci rady nejvyššího rady.
0: A paní ředitelka si říká, pro pána Jána to nám ještě chybělo. Vidí, že se blíží velký průšvih, protože když je někdo rada nejvyššího rady, městské rady, tak to je vážná věc a žádná legrace. A tak říká,
2: bože, To byla určitě zase ta žovka orangutánová, s tou holkou je jenom trápení.
3: A zavolá pana Veverku, co krmí zvířata, aby žovku okamžitě přivedl, takže než bys řekl švec, žovka je v ředitelně a paní ředitelka jí povídá.
2: Proboha, žovko, co si to zase provedla? S tebou to vážně není k vydržení, samé vylomeniny, samé patálie. Okamžitě se tady panu Radovi omluvíš, jinak si mě nepřej.
3: A žovka vidí, jak je paní ředitelka nešťastná, má s ní soucit a tak se tedy omluví, řekne.
2: Vážený pane Rado, nejvyššího rady městské rady, ráda bych vám řekla, že jsem vás a paní Radovou nerada urazila.
3: A pan Rada se chvíli radí se svou Emilí, jestli to stačí, načež paní Radová řekne, že mohou být rádi, že to dopadlo takhle a oba s mocným funěním opustí ředitelnu. A paní ředitelka si odechne, že je průšvih zažehná, načež řekne.
2: Poslouchej, žovko, řekni mi, proč vyvádíš samé skopičiny. Proč si nedokážeš bavit nějak rozumně? Vezmi si příklad z nás, inteligentních lidí. Už si někdy viděla, abych kropila návštěvníkům klobouky?
3: V tom se ale podívá na hodinky a vykřikne.
2: Ježkovi oči, ono je 7:15 a já mám ten maškarný ples. Marš zpátky do klece.
3: A spěchá na tramvaj. A žovka se loudá zpátky z ředitelny, v zoologické zahradě už není ani noha, slečna pokladní je pryč, pan Veverka je pryč, odešli s paní ředitelkou, je už dávno zavřeno a když je v zoologické zahradě zavřeno, všechna zvířata v tu ránu spí, akorát mláďata nemají na spánek pomyšlení. Scházejí se tajně, aby si aspoň kapánek popovídala. To víte, v zoologické zahradě bývá večer příšerná otrava. Není tady ani biograf, o diskotéce nemluvě a věčně spát a spát, koho by to bavilo. A tak si mláďata dávají k večeru rande jejich celá parta. Květoslav Slon, Standa Klokan, Karolína Mišová, Emil Tučňák, Bořivoj Panda a hlavně žovka orangutánová, která má ve všem hlavní slovo a která právě povídá.
2: Poslyšte, panstvo, tak jsem vám před chvíli málem lítala v průšvihu. A to hlavně proto, protože si prý neberu příklad z inteligentních lidí a nebavím si jako oni. Takže jsem slíbila, že se polepším a tím pádem mám pro vás senzační návrh.
3: Tak jsem s ním, řekne Karolína Mišová a zapálí si cigaretu, ačkoliv ještě není 15.
2: Jsem s tím, moc nás nenapínej a řekni, o co jde.
3: A žovka řekne, tak abyste věděli, uděláme si dneska maškarní ples, to koukáte.
1: A všichni koukají, jak spadlí z višně a pak volají, hurá, to je přece nápad, to je úplná senzace, to je prostě geniální, to může vymyslet akorát žovka.
3: A jak tak volají, zároveň přemýšlejí, za co kdo půjde. Květoslav uvažuje, že půjde za kovboje, Bořivoj volá, já půjdu za trpaslíka, Karolína, já půjdu za princeznu.
2: Jenomže žovka řekne, vážení, to je všechno úplný nesmysl. Kde chcete vzít kovbojský klobouky a zlatý koruny? Já navrhuju, aby jsme šli za záhadný tvory z planety X a jde si schánět masku.
3: Probudí jemně pana Mrože, starého dobráka, a půjčí si od něho knír. Pak zaťuká u zubrů a půjčí si jedny rohy, jde to jako po másle, u supu si vyprosí křídla, u pelikánu zobák a záhadný tvor z planety X je jako vyšitý. Bořivoj takové štěstí zdaleka nemá. Rád by si půjčil výhřívu, jenže pan Lev je rozespalý a mrzutý, bručí, aby mu dal Bořivoj pokoj, nic půjčovat nebude, ale paní má naštěstí zlaté srdce a tak manžela přemluví.
1: Vzpomeň si, kdy jsi byl malý, taky jsi chtěl hrát.
3: Řekne a pan Lev nakonec kývne hlavou.
1: No tak si tu hřívu vem.
3: A tak se pomalu celá parta schází v kanceláři paní ředitelky, kde je rádio. Je to pohled za všecky drobné. Emil Tučňák si půjčil pštrosí nohy a netopíří křídla, Karolína Mišová žirafí krk a tulení ocas, Standa Klokan má na nose roh od pana nosorožce, jenom Květoslav Slon nemá vůbec nic. Chtěl si půjčit chvost od pana Páva, jenže ten ho vyhodil, ať neotravuje,
2: Žovka však naštěstí objeví na psacím stole paruku, kterou tu zapomněla paní ředitelka, takže šťastný Květoslav má hlavu jako medúza, všichni se smějí, rádio hraje veselé písničky, pije se červená limonáda, kterou jim koupil pan Křepelka za posledních 5 peněz. Pan Křepelka má totiž strašně dobrou povahu, ať se mládí vydovádí, řekl Žovce, když přišla prosit o příspěvek na občerstvení. A tak mladí dovádí, zpívají a tancují. Květoslav Slon se přitom motá jako slon v porcelánu, porazí jednu láhev a Bořivoj má v mžiku celou lví hřívu červenou od limonády, což ale není to nejhorší. Nejhorší ze všeho je paní ředitelka, která stojí náhle ve dveřích, zapomněla si paruku na maškarní ples a vrací se pro ní, stojí ve dveřích jak solný sloup. Tohle ve své kanceláři tedy rozhodně nečekala. Pokouší se o ní mrákoty, čemuž se nelze divit. Paní ředitelka však mrákoty různě překoná a volá. Žovka ke mně, kdo jiný si mohl tohle vymyslet? A Žovka vidí, že je zle. Sotva skončil průšvih s panem radou nejvyššího rady městské rady, už je tady další malér, teď je každá rada drahá. Žovka neví, co říct, breptá, co si o tom, že chtěla uspořádat zábavu po vzoru inteligentních lidí, jenomže paní ředitelka ji okamžitě zarazí a řekne, meč, kde jsi to viděla, abych si na maškarní bál půjčovala uši od slečny Pokádní a nohy od pana Veverky. Podívej si, jak všichni vypadáte. To není zoologická zahrada, ale hotový blázinec. Kdyby sem vešel nějaký přírodovědec, tak omdlí jak špalek. Ať už je to všecko dole a spát, křičí paní ředitelka. Okamžitě spát! Jenomže na spaní není ani pomyšlení, protože pan lev křičí ještě víc než paní ředitelka. Pan lev přímo řve. Bořivoj panda mu totiž vrací hřívu celou červenou od limonády.
1: Tak to teda ne,
2: huláká pan lev.
1: Nebudu dělat nikomu šaška, vyprat a honem.
2: A tak paní pandová pere lví hřívu v mydlinkách a druhý den jí suší na sluníčku. Ale jak se ta lví hříva suší, tak se srazí, je panu lvovi malá.
1: To není hříva, ale brindáček,
2: burácí pan lev. Kde kdo se mu směje, manželka i děti a dokonce i návštěvníci, nedivte se, že toho má tak akorát, žádá pro Bořivoje to nejpřísnější potrestání. A když se ho paní ředitelka ptá, co by to jako mělo být to nejpřísnější potrestání, zařve pan lev.
1: Osobně ho sežeru.
2: A paní ředitelka si myslí, no nazdar, s Bořivojem je, jak se zdá, amen. Takové neštěstí, bože, bože. A celá zoologická zahrada si myslí totéž. Celá zoologická zahrada má smutek, to víte, je to rána. Chudák Bořivoj, je tu ještě dítě, celý život měl před sebou a najednou takový konec. Paní pandová pláče, pan krokodýl roní krokodýlí slzy. Paní želva brečí jako želva, kde kdo smutně pofňukává. A tak se nedivte, že plno zvířat vyčítá Žovce, že je to všecko kvůli ní. Kvůli těm jejím praštěným nápadům, nebý toho maškarního bálu, mohl se Bořivoj dočkat vnoučat, penze a tak dále. A Žovka sedí doma jako oukropeček. Přemýšlí, co by se dalo udělat pro záchranu kamaráda, kterého čeká tak hrozný konec. A jak tak přemýšlí a mne si čelo, najednou vykřikne. Už to mám, už to mám. Bořivoj je zachráněný, že jsem na to nepřišla dřív. A běží do lví klece, řekne, moment. Vezme tu nešťastnou maličkou hřívu, co si tak srazila, pádí s ní do pokladny a povídá. Tohle je přesně to, co potřebujete, slečno pokladní. Vydáte panu lvovi tu svou velkou hřívu a vezmete si tuhle maličkou. Chtěla jste být přece nakrátko. A slečna pokladní je docela spokojená, pan lev je taky docela spokojen, spokojený i Bořivoj, to dá rozum, spokojená je celá zoologická zahrada v čele s paní ředitelkou, ale nejspokojenější ze všech je Žovka orangutánová, protože má zase celou partu pohromadě a že už nikomu nic zlého nehrozí.

0: Zapomenutý čert. Mezi Kácíní a Dalskabáty ve starém bukovém lese, odkud se Šero nedá vyhnat ani poledním červencovým sluncem, stála rozedraná chaloupka, bývalá hájenka nebo co. Nikdo už v kraji nevěděl, k čemu ji tam lidé postavili, ani proč z ní potom odešli. A možná dost, že kvůli tomu strašení. Pekelná direkce tam už dávno poslala takového obstaršího, nejmíň sedmistiletého čerta, původně se jmenoval Kunigund, nebo Trepifajxl. Ale protože tam žil už léta letoucí a o samotě, sám svoje pravé jméno takřka zapomněl. Dokud tam ještě byli lidé, bydlíval na půdě ve starém seně plném myších pelechů a mezi 11. a 12. strašíval. Jak padla jeho hodina, trhl rámu, jako když se železo po železe válí, také pouštěl kalafunové blesky a smradlavé pekelné pšouky. A když nepršelo, lítával někdy kolem chalupy jako bezhlavý pes, anebo ohnivé pometlo. Víc z toho čertovského řemesla neuměl. Leda nějaké menší čáry a kouzla, jaké trefí leskterá vesnická čarodějnice. A trošinku šidit s kartami. Ale protože tam brzo nebylo koho strašit, když se domácí vystěhovali a z přespolních se každý tomu místu vyhýbal, tak Trepifajxla strašení omrzelo. Nejdřív si povyrazil jen tu a tam, den dva, ale pak už vynechával celé dlouhé neděle. Pravda, měl strach, že mu na to v pekle přijdou. Když už to trvalo hnedle rok, najisto čekal nějakou revizi. Ale ono nic. Nejspíš na milého Trepifajxla v pekle zapomněli. Nebo se jim při nějakém tom stěhování lejster ztratila jeho kartička. Čekal 5 let, 10, ale když už celé půl století z pekla nikdo nepřicházel, ani mu nedali nic vědět, pustil svou domovskou obec z hlavy a žil, jak se dalo. Někdy v zimě, když se choulil v tom svém zdrchaném seně a chladem zrovna skojíkal, zastesklo se mu po plamenech pekelných. Nakonec uzmul dřevařům v lese zapomenutou sekiru a třeba, že mu práce na 100 honů smrděla, pospravil v chalupě rozpraskanou pícku. Začal v ní topit bukovými větvemi. Buk má dřevo výhřevné, rozřeřaví se nastálo jak uhlí a dýchá horko celé hodiny. Nad ním si nahrával Trepifajxl prokřehlé ruce a tu a tam si upekl i zajíčka, když jej vyrval vranám pod zobanem nebo čmojzl pytlákovi z oka. Toť se ví, že ta pečínka byla z kůží i s vnitřnostmi, protože čerti sami od sebe žádnou lidskou práci neumějí a dřevorubcům odkoukal jenom, jak se zachází se sekirou. Jinak se živil, jako všichni čerti. Žral žáby, myši, chrousty, zemní mloky, černé plže slizáky a když ani toho nebylo, znouze lapal mouchy masařky. Z takové stravy nestloustl, ba dalo by se říci, že vypadal jako nekrmený šindel. Ale protože taky málo co dělal, krom lámání dříví v lese, a jinak jenom posedával nebo polehával, přece jen se silami vystačil a ještě si v duchu libedil, že má živobytičko pokojné, bez prohánění a bez maléru. A byl by tak žil do skonání světa, nebo aspoň do té doby, než by se chalupa načisto rozsypala. Nepřijít mu do toho, jak už to bývá, baba. Jednou v červnu, kdy po večerech hořívali v křovinách a mezi stébly trav živé ohníčky světlušek, když loutlo hadí mlíčí a bělalo se v květu chebzí, strhla se nad lesem nedaleko těch míst, kde stála Trepifajxova chalupa, náhlá a prudká bouřka. Voda se lila jako z otevřených stavidel, učiněná průtrž, a hromotřas třískal svým kyjem do skal a do dubů křemeláků, div třísky nelítali. Čert to dopuštění chvilinku pozoroval oknem v starosti, aby mu voda střechu neservala, ale za chvilku ze samé lenosti se stulil na lavici a začal podřimovat, že tu hřímavici pěkně v dřímotě přečká. Už se mu víčka k sobě klížila, ještě tak jednou mrknout a zhasnout docela, když tu najednou na zápraží dup, dup a dveře prásk. Tak se rozletěli, až průvan zvedl všechno smetí z podlahy. Čert na lavici leknutím nadskočil. Myslel si nic jinak, než že mu na pekelné direkci na to jeho lenošení a ulejvání přišli. A teď, že sem na revizi posílají na ostrokovaného ďábla. A zatím... Fuj, tady byl. Uprostřed sednice bába, vymáchaná lijákem, že by si celou mohl ždímat. Ale docela nic vylekaná tím, že vidí živého čerta. Trepifajx vyskočil rovnýma nohama, udělal už tak ze zvyku hudry hudry a zrovna se chystal, že se promění v oblak silného smradu, ale bába po něm chmátla, chytla ho za roh jako trkovou kozu, přitáhla k sobě a povídá: jen se nevyrušujou, pane Čerkmant, však je tu pro nás pro oba místa dost. Já jenom na chvilinku, jen co se před tou činěnicí ukryju. Pustila čerta a jako by nic si začala zaždímávat podolek u sukně. Ale přitom těma svýma ještěrčíma očima po sednici tak rejdila, že jí ani smítečko neušlo. Trepifajx, co už taky měl dělat, se vrátil na lavici a myslel si něco o pekle horoucím. A bydlet? To tu vlastně nebydlí nikdo, že jo? Spustila bába stavidlo. Trepifajx chtěl odpovědět, že zrovna teď se sem bude mandel rohatýk stěhovat. On, že sem přišel jako kvartírmajstr. Ale protože už dlouho s nikým nemluvil, vyšlo mu z huby jen takové mé, jako když starý kozel dává kozám dobrý tr. Tak vida, taková klícka pěkňoučka, a já hloupá ženská mám takových starostí, kam složit hlavu, když mě ten sedlák nelida vyhazuje z podruží. Trepifajx vyvalil bulvy, div mu z očních jamek nevypadly. Zamektal tady, že je jako tento, víme, vládnou pekelné mocnosti, ale nebylo mu to nic platné. Však my se nějak porovnáme. Já jsem se vždycky s každým dobře snášela, mávla bába rukou a už se točila ode zdi ke zdi jako čamrda. Tuhle, že přijde postel, tamhle stůl, semhle do kouta špajska a do druhého truhla moučnice, nad pec bydlo na hadry a vedle kamen misník. Trepifajx zoufalstvím celý tumpachový zkusil svůj nejparádnější kousek. Třeba, že bylo teprve půl čtvrté odpoledne, proměnil se v bezhlavého psa. Zasmrtil celou sednici sírou a pekelným pochem a pak vyrazil oknem ven, až tabulka zavřížela. Ale kde pak bába?
1: jen otevřela dveře, aby průvan ten zápach vytáhl, rozbitou tabulku slepila kváskem natřeným na lněný klůcek a jináč, jako když se nechumelí, dál prohlížela sednici a sumírovala, co kam přijde.
0: Trepifajksl, pořád ještě v psí podobě, ze samé dišperace třikrát oběhl chalupu, štěkal a vyl. Třeba, že byl bezhlavý, takže mu to dalo obzvláštní práci. A taky škrabal ohnivými pazoury po dveřích, až se dřevo připalovalo. Když to nepomáhalo, vyletěl na půdičku, hodnou chvíli dupal vší silou na strop, až se celý zadýchal a nakonec ze žalosti a ze slabosti usnul v trouchnivé slámě. K soumraku ho probudil hrkot kol. Vyhlédl z vikýře a vidí, jak sedlák s koňským povozem uhání horem pádem z těch strašidelných míst. Před chalupou stála Almara s mysníkem, štoudev na vodu a rozebraná postel. Bába se zrovna lopotila s jednou pelestí. Nejdřív Trepifajksla napadlo, aby skočil sedlákovi na hřbet a zvochloval ho, nebo aby naplil koním do ucha čertovskou slinu, či dokonce přistrčil pod ocas horký oblázek. Ale pak si uvědomil, že sedlák taky za nic nemůže a že se jistě víc bojí baby než čerta. Bába zmerčila Trepifajksla ve vikýři a chutě na něj zavolala. Tak dál? Pomůžou člověku, ať se s tím netahám sama. Trepifajksl jí dal najevo, že mu může vlézt na chlupatá záda. Plný vzteku se vyškrábal na pícku, aby bylo jasno, že si své vlastnické právo na chalupu upřít nedá, a tam začal mrzutě blemcat jazykem, jak to umějí právě jenom čerti. Jiné ženské by to možná šlo na nervy, ale bába, jako když neslyší, byla na čerta jako milius. Však ona to znala, že s každým mužským je nějaké to trápení. Sama už 3 neboštíčky vyprovodila pod drnovou střechu, ale i špatný, bručlavý, vzteklý a já nevím, jaký šelma chlap je ve stavení lepší, než stavení bez mužského. Nakonec Trepifajksl upadl do zlostné dřímoty, skroutil se do klubíčka a tiše vrčel jako hajného pes, když se mu zdá o zaječím bále. Ale než stačil z té dřímotičky přejít do hlubokého spánku, najednou ho uhodila do nosu nějaká divná, nevídaná a neslýchaná vůně, která se roztáhla po celé chalupě. Zvedl na peci hlavu a našpicoval svůj čertovský nos, co se to děje. Ale tu už na něj baba vlídně volala. Tak jdou, pane Čertmant, nic se neostejchají, vezmou si se mnou krapítek majové houpovky. Sluší se říci, že Trepifajksl ten den, kromě 3 zasmrádlých stračích vajec, kterými by pohrdla i kolčava, a kromě brouka krajníka nic v žaludku neměl, a že ta houbovka, do které bába nazbírala mladé smrže a světlohlavé májové hříbky, voněla jako nevím co, trošku posmažené cibulce, a trošku po česneku, trošku po celeru, petrželce a mrkvi a trošku po zlatisté na másle smažené jížce a taky po kmínu, po bramborách, po majoránce, po pepři a trošku i po jarních bylinkách, které do ní bába přidávala. Plnou hubu slin vrtěl se Trepifajksl ve svém koutku na peci a ještě trochu trucoval, ale nebyl to už ten pravý zatvrzelý truc, protože Vůně houbovky mu vnikala do chřípí a odtamtud zadní cestičkou i na jazyk, na půnebí i na požerák a vůbec kam jen se mohla vloudit i přilepit a jako ve snu mu klouzala jícnem dolů až do žaludku. Takže Trepifajksl byl jako omámený. A bába dole u stolu jedla a jedla jako nezavřená. Nalila si z černého železňáku první talíř, pak druhý, třetí. Dojedla, zástěrou utřela hubu, drobátko se zamyslela, ale hned si nalila čtvrtý a pátý talíř a za chvíličku už nabíračka hrkala po železném dně hrnku. A tu bába zvedla hlavu k peci po druhém. Tak co? Opravdu nepůjdou na tu houbovku, že bych to jako dorazila, ten krapánek, aby to do zítřka neskyslo. To už se Trepifajksl neudržel, rovnýma nohama skočil z pece, popadl železňáček, ani si do talíře nenalíval a všechnu polívku vystrkl jedním douškem. Zasyčela v jeho hladovém chřtánu, jako když plivneš na rozpálenou plotnu, a čertovi zbyly jen lítostivé oči nad prázdným železňáčkem. To dá rozum, že mužský má větší hlad než ženská, však má taky větší žaludek. Po druhé musím uvařit aspoň o 3 talíře víc, povídala bá.

0: Tak Trepi Fajksl, aniž se nadal, dostal jméno po bábině posledním manželu a nezbývalo mu, než si na ně zvyknout. Hned první noc, když tak spal za pecí, slyšel, jak bába z druhého konce sednice, kde stála její postel, volá: Matés, Matýsku, nechrápej tolik. Copak chrápu, zabručel Trepi Fajksl nevrle, protože mu i v rozespalosti bylo jasné, že to může platit jen jemu. Chrápeš, Matés, lehni si radši na pravý bok.
1: No, dobře, zabrumlal, tak já si teda...
0: A nevida jiné pomoci, poslechl bábu. Tak se bába Pleisnerka z Dalskabátů, kořenářka a vůbec oučenlivá ženská, která se živila devaterem poctivých způsobů, usadila na strašidelné chalupě a velmi si libovala, co tu všude kolem na lukách i na pasekách, na mokřadí, kde kvákají žáby, i na sušinách, kde se hřejí zmije, v zákampí i na slunci roste a kvete rostodivných bylin a koření. Začínaly se červenat jahody, babí plesk i blednivka už dávno odkvetly, ale za to se tu modrala kloubnatička, skvěl se krasovlásek, rostla jánoklika, babí kořen, babí hněv, babí zub i babí pisk, protáhlička, outrobník, třebule, skejchavice, blešnivec, vlčí ocas, čertův blázníček, smrtěnka, bělozvonce a čapiny, bezuzlice, plesnivec, zaječí česnek, hadí mort, námožníček, sviniveška, hladimor, hořikvět, prostřelenec a hromotřesk. To všechno bába Pleisnerka sbírala a sušila. Květy, listy, řapíky a stvoly. Někdy každé zvlášť, jindy zas všechno dohromady, i s kořenem nebo oddenkem. Míchala protáhličku s bezuzlicí, přisypávala trošinku chcípalky, trošinku outrobníku, jenž dělá dobře na játra, trošinku děravce, co čistí žaludek, huby hrachu, co by se mezi dva prsty vešlo, špetičku průtržníku, bouchavce a myšího dřeva. Když se to spařilo a pěkně zahorka vypilo, na mou duchu, po takovém lektvaru člověk jak těživ nedostal ani mze, ani ujímání a blednička se mu na 100 sáhů vyhýbala. Trepi Fajksl, co teď musel slyšet na jméno Matés, ze začátku tu a tam trucoval. Přehazoval bábě pytlíky s kořením, rozhazoval otýpky, míchal outrobník s myším trusem a do pytlíků přisypával králičí, zaječí a srní bobky, co nazbíral v lese. Pleisnerka ani muk, ale jak Matésovi na nějakou takovou nekalost přišla, v tu ránu bylo ámen po polívce, trápila čerta hladem třeba 3 dny za sebou. Ale jak začal sekat dobrotu, měl milý Matés blaho. Bába Pleisnerka mu uvařila kulajdu z brambory, nebo couračku z kyselého zelí, hladkou ančku, zavrcené brambory s koprem, lepenici, uhlířinu se škvarky a se smaženou cibulkou, chlupaté knedlíky, bác nebo kramfleky a vůbec taková jídla, která měl rád její neboštíček a která dávají mužskému sílu do roboty. Div divoucí, nad těmi plnými talíři Trepi Fajksl pomalu zapomínal na

0: tou čertovskou přirozenost, zvykal si na matesa a hubu měl za chvíli paškrtnout a jazyček chlupatý. Mohl se utlout si po škubánkách vykrajovaných zrnce mastnou lžící a opékaných do zlatova na sádle. Ale po nahatých, jen tak mákem sypaných, se vůbec nehnal. Z buchet měl nejradši tvarohové, hlavně když byl tvaroh rozdělán žloutkem a prosypán rozinkami. A to si šelma vybíral hlavně ty rohové, které mají nejvíc promaštěné kůrky. Ale Trepifajxu se neměnil jenom v tom, že přestal chroustat tesaříky, cvrčky, majky, krajníky, střevlíky, mravkolky a jinou žoužel. A naučil se jíst škubánky i oukrop s česnekem. Plajznerka panečku, ta si ho vzala vůbec do parády. Pár dní se matez potloukal po chalupě jen tak, v čertovské kůži, kterou měl už na mnoha místech olisalou a prošoupanou. Ale jednou po obědě sáhla bába do šatníku a vytáhla odtamtud pěkné soukené kalhoty chrpově modré barvy, zrovna takové, jaká se matesovi tuze líbila. Kuchej, matez, povídá, neboť mu hned druhý den začala tykat. Vyzkoušej si tyhle nohavice, nemůžeš tu přece pořád chodit jako kozel. Co kdyby sem někdo přišel? Matez neměl nic proti, třeba že předtím celý život vystačil jen se svou čertovskou kůží a něco podobného nohavicím neměl jak živ na těle. Vstrčil do nich jednu nohu, sukno příjemně hladilo a hřálo. Vstrčil tedy i druhou, chtěl je vytáhnout do pasu, ale ouvej. Teď nastal úraz. Neboť matez, či vlastně Trepifajxl, jako všichni čerti měl na kostrči pořádný ocas ometák, za jaký by se nemusela stydět žádná jalovice. A na tuhle zpropadenou okolnost nebylo na kalhotách pamatováno. I podíval se matez bolestně po bábě plajznerce, protože dostal strach, že mu zas ty kalhoty vezme. Ale to by nesměla být plajznerka. Ta si věděla rady jedna dvě. Přistrčila milého matesa pěkně pozadu k bukovému špalku, do kterého byla zaťata sekira na dříví, a povídala oulisně. Zavři oči, mates, alespoň na chvilinku, a já ti uchystám překvapení. Čert poslechl. Částečně i proto, že byl hloupý a na to překvapení zvědavý. Plajznerka chňapla pravičkou topůrko sekirky, levičkou si přidržela čertovský ocas pěkně uprostřed špalku a než mohl milý matez něco namítnout, sek! A už se ocas válel na zemi, jako by nikdy k matesovi ani nepatřil. Matez skojíkal hodnou chvíli jako pes, ale bába mu dala na ránu roztlučenou mořskou cibuli, převázala to lněným klůckem a za půl hodiny bylo po bolesti. Matez bez ocasu, ale za to v kalhotách si vykračoval po dvoře jako pán a liboval si, jak to ty jeho zimomřivé hnáty pěkně hřeje. Ke kalhotám mu bába přidala i košili, ke košili vestu, k vestě kabát a ke kabátu i pěkný strakatý šátek na krk, jaký nosívají dřevaři. Na nohy, či jak se těm končetinám u čertů říká, mu dala nízké holínky z měkké teletiny. A matez sám sebe ani nepoznával, jak mu to všechno dohromady slušelo. Zbývali zatrachtilá věc už jen ty čertovské rohy, které matesovi prokukovali mezi černými kudrnami na hlavě. Sluší se říci, že nebyli o nic větší, než mývá pořádná koza, ale marná věc, pod žádnou čepici se schovat nedali. Mates se celý třásl strachy, že mu je bába Pleisnerka, až se dostane do kuráže, taky sekerou ocekne. Ale přitom by se jich sám byl rád zbavil, hlavně protože se mu tuze líbila ta kostkovaná čepice po neboštíkovi, koupená na jarmarku v Padrnosicích od čepičáře Stýbla. Ta hrála všemi barvami a taky všemi krásami. Kraj světa takové čepice nebylo. A tu Mates, když se tak trýznil laskominami na čepici, sám přišel na nápad. Strčil pravý roh do kulaté díry, kterou strakapout vysekal v bukovém kmeni, natočil hlavu a trošinku zapáčil. Co to bude dělat? Zabolelo to sic. V hlavě ho louplo, ale najednou rup. A pravý roh odskočil od hlavy jedna radost. Zůstala po něm u samých vlasů jen střepinka, která se beze všeho pod čepici vejde. Mates si na chvilinku sedl, aby se vzpamatoval, a po chvíli to zkusil i s tím druhým. A zase rup. A bylo pomoženo. Když přišla bába Pleisnerka z lesa, seděl Mates u stolu a tu kostkovanou čepici, památeční po neboštíčkovi, měl naraženou na obě uši. I ty, můj Matýsku, přiskočila k němu Pleisnerka, neboť hned poznala, kolik uhodilo. Vždyť je z tebe teď docela obstojný mužský, ještě mi tě budou ženské závidět. A ze samé radosti mu dala hubičku, až to mlasklo. Od ševce ze vsi si vypůjčila rašply a tou každý večer Matesovi ulomené rohy hladila, připilovávala a zarovnávala, jen tak spolehoučka a spomaloučka, jako když ho ve vlasech výská, až se mu za pár dní v té černé koudeli ztratili. A to byste teprve koukali, jaký teď byl z Matesa kudrnáč, třeba že mu šlo už na osmistý rok. Hubu měl, pravda, trošinku nakřivo, jako bývají všichni čerti. Ušní polce drobátko zašpičatělé a na nose, jak bylo poněkud chladněji, se mu komíhala kapička, ale jinak nebyl o nic ošklivější než ostatní muští ve vsi a vlasů měl na hlavě víc než celá obecní rada dohromady. Sluší se však říci, že bába Pleisnerka byla i ženská pracovitá a jako sůl v očích se jí protivilo, aby mužský, když už je ve stavení, celý den jenom chytal lelky. A to byla zrovna Matesova nejslabší stránka. Čerti jsou od přirozenosti líné kůže a myslí jenom na špatnosti, na pokoušení a svádění lidí. Oje. V tomhle punktu měl Mates s bábou Pleisnerkou v těch prvních časech velikou polízanici. Sekeru, pravda, uzmul dřevařům ještě v těch časech, kdy byl na chalupě sám a žral brouky a plže, ale zacházet tím nástrojem uměl pramaloučko, leda tak suchou větev přerazit nebo přepižlat, aby se vešla do pícky. Osekat klínek, zatlouc jej čepem tam, kam patří, nebo přitesat pěkný čtyřhraný trámek, to byla pro chudáka Matesa zhola nemožná věc, ačkoliv v dalskabátech to trefil každý větší kluk. A bába Pleisnerka pořád jen doráží. Mates, nadělej mi dříví, naštípej třísky, ale pěkně smolné. Připrav louče na podpal, ty nejpěknější vyber na svícení. A tu svou sekeru si aspoň trochu pilníkem obtáhni. Už je zubatá jako štika. A což teprve ty druhé práce, které její neboštíci všichni tři, jak šli za sebou, uměli, jako když bičem mrská. Šindelem střechu pobít, plaňkami plotvy spravit, kolíky k hrábím přiříznout, motiku na topůrko nasadit, dřeváky z jasanu vydlabat, zlípik vedlaček, měchaček i okřínu vyřezat. Matesovi se hlava točila, když mu to bába vypočetla. Ale co naplat? Nějaké mužské práci se naučit musel, když chtěl být s bábou za dobře. A znovu louskat šváby, to už se mu nechtělo. Nezbylo mu, než se udělat neviditelným, což není pro čerta zrovna ta největší obtíž, a chodit potají do vsi k řemeslníkům, aby jim něco z těch jejich fortelů pod rukama odkoukal. Sedával u truhláře na hoblici, za tesaři lezl na krov, u mistra krejčího se krčil pod žehlicím prknem, u ševce se tlačil k verpánku. Ach, ouvej, byly to těžké začátky u těch řemeslníků. Takový přicmrdálek v dílně, kde ničemu nerozumí, se tuze těžko vrtí. A taky žádný div, když semhle támhle nějakou slízne. Truhlář milému Matesovi přiskřípl pracku do svěráku, když se ochomejtal u hoblice. Švec ho rýpl rovnou pod oko, jak se nenadále nad kůží rozehnal knejpem. Pače si měl Mates celé ulepené a sknocené od truhlářského klihu i od prťáckého popu. Krejčí mu nasypal žhavých uhlíků ze žehličky na záda, až Matesovi kůži přiškvařil. A tesař, to nejhorší, srazil Matesa tránkem se střechy rovnou do vápené jámy a to nedohašené vápno chudákovi Matesovi z polovičky zad chlupy sežralo. Ne, nadarmo se říká učedník, mučedník. A jak se večer přišoural domů, bába se hned vyptávala, dřív než mu polívku na talíř přichystala. Tak se jen pochlup, Matýsku, čemu ses dneska přiučil? Než se rok s rokem sešel, přes všechno trápení odkoukal Mates řemeslníkům tolik fortelů, že se vyrovnal nejšikovnějším mužským ze vsi. Ze všeho nejlíp se mu zalíbila kovařina. Snad proto, že v kovárně se dmíchá do ohně jako v pekle. Že tam při každé ráně perlíkem vesele skáčou žhavé hvězdičky okují a všechno voní tou zvláštní vůní železa, která připomíná hromy a blesky a která proto Matesovi přiváděla na paměť jeho pradávné čertovské mládí. Tam skrčen za výhní nebo ukryt nahoře na měchu, proseděl často celý den až do večera a tajně foukával do žhavých uhlíků, až bylo kováři divné, proč mu ta výheň tak dobře hoří. Občas, když se mistr zrovna nedíval, lokl si Mates na zkoušku piva z mistrova džbánu. Panečku, to lahodilo v takovém žáru. Ba stalo se párkrát, že Mates za tou výhní i usnul a musel po zamčení kovárny utíkat domů klíčovou děrou nebo komínem. Ale do roka uměl ohnout a vykovat všechny druhy podkov. O zuby zimní i letní pěkně vsadit, kopyto přibrousit, podkováky ukout. Zkrátka a dobře, od hodiny mohl jít ke kovářovi za tovaryše, zvlášť když se, jako všichni čerti, náramně dobře vyznal taky v koních. bába Pleisnerka měla radost, že se jí mateř tak pěkně vybarvil. S bylinkami jí někdy pomáhal, dobytčí koření míchal, třezalku sušil, kořínky osladiče ze země vyhrabával, pestrce a laníže líp než psy vyčenichával, pro zelené jmelí až do jedlových vršků šplhával. Jen to jí mrzelo, že s ním těžko může do vsi mezi lidi, aby jí zlí jazykové neroznesli. Ale ženské zvědavosti se stejně neubránila. A co pak to máte za mužského v chalupě, bábo? Ptávali se hospodyně, když Pleisnerka roznášela dobytčí koření po vsi. Ale starého čerta, říkávala popravdě. Kdo pak jiný by se hodil k takové bábě, jako jsem já? I třeba čert, jen když je mužský ve stavení, aby měla slabá ženská zastání, přitakávali jí hospodyně žertem. Až jednou, takhle na podzim, v pondělí po Václavském posvícení, popadla bábu Pleisnerku nezřízená žádost, aby se s tím svým matesem podívala dromádko mezi lidi do vsi. Poslouchej, mates, povídala, jako když másla ukrajuje. Co kdybychom tak zašli do vsi na pěknou hodinku? Oblečení máš zánovní, stydět se před lidmi nemusíš. Na nějaký žejdlík piva taky máme, tak proč bychom seděli na pěknou hodinku o samotě? Mezi lidmi se ti zalíbí, uvidíš. Mates se trošku zdráhal, protože byl stydlivka, ale jinak ho to mezi lidi táhlo. Kovář tam bude taky, ptal se báby pro jistotu. I to víš, že bude, kovář s kovářkou a všichni tovaryši. Ty, já mám rád, usmál se Mates, oni tak pěkně voní železem. A když mu Pleisnerka slíbila, že si sednou ke kovářovi stolu, dal si Mates říci a šel. Šátek na krku měl tmavočervený s bílými podkovami, na hlavě tu krásnou kostkovanou čepici, zkrátka byl jako ze škatulky. Kovář už tam seděl. Matesovi jen zablýskali oči, jak ho uviděl. Bába Pleisnerka posadila Matesa rovnou ke kovářovi a povídá, tak, pane mistře, tohle je ten můj starý čert Mates. Kovář myslel nic jinak, než že to bude nějaký starý voják, vysloužilec, kterého bába pod svou střechu sehnala, a stiskl Matesovi pračku, až mu v ní zachropalo. Já jsem zase dal schabácký kovář, dal se do smíchu. Však já vás, drovátko, znám, tak od vidění. Možná, že jsme spolu už někde pivo pili, prohodil kovář, ani nevěda, jakou má pravdu. Ale Mates šibal na to ani nemrkl, jenom čichal, jestli kovář i ve svátečních šatech voní železem. Voněl. Jen co je pravda, až se Mates celý rozehřál. Bába Pleisnerka s kovářkou a s vůkolními ženskými začala propírat ten světaběh a Mates s kovářem se zatím pustili do koní. V tom byli oba znalci, to se musí nechat. Začali zkoušet jeden druhého, jací jsou na světě bělouši, jak se jedna sorta od druhé rozezná. Nejdřív se pustili do medáků, co mají po sobě rozsázeny žlutohnědé skvrny jako medové koláče. Pak přišli na kropenaté mušáky, z mušáků na grošáky, z grošáků na mourky s tmavší hlavou a tmavými slechy. Z mourků na červenouše, z červenoušů na pálené šemíky, z pálených na železité, u kterých převládají modrošedé až černé skvrny. ze železitých šemíků na jablečňáky. U každé té sorty si dali načepovat novou sklenici, aby nemleli jen tak na sucho. Než se dostali ke pstružákům, co mají po bílé srsti rozhozeny hnědé čočkovité tečky, leželi si už na prsou, druh druha držel kolem krku a tak se hubičkovali na bratrství, až se lidé vůkol ohlíželi, co to tak hlasitě mlaská. Kovář nalezl zalíbení v čertovi a čert v kovářovi. Hned se smluvili na zítří k večeru, že může Mates přijít do kovárny, že mu mistr půjčí okovat nějakou tu kobylku, když Matesa ta kovařina tak baví. Zrovna v ten čas potřeboval mistr okovat sedláku plavcovi tříletou klisničku Majku. To byla kobylka zrovna z dračích vajec vylíhnutá. Tekutý oheň jí hrál všemi žilami. Mistr kovář už to s ní zkoušel před posvícením, ale jak se k ní poprvé přiblížil, aby ji na čele povískal, hned mu schramstla z hlavy čepici a celou ji rozryzala. A když to zkoušel podruhé, vyskočila všemi čtyřmi najednou, vypěla hřbet do oblouku jako kočka a potom tak vypálila zadními, že kus dřeva z pažení urazila. I kdo pak by se dal před posvícením zmrzačit? Když už to musí být, necháme to až popěkné, řekli si kováři a poslali Majku sedlákovi domů. A tak v úterý po posvícení povídá mistr tovarišům. Dnes na večer sem přijde ten plajznerčin Mates, že prý by rád zkusil okovat nějakou kobylku. Nejspíš je to vysloužilý voják nebo koňák světem jdoucí, ale stavět se umí jako zmrzlá košile. Tak mu přiveďte tu plavcovu Majku, ať s ním užijeme nějakou legraci. Marná sláva, mistr je mistr. Takových není 12 do tuctu. Přece jen ho to dnes drobátko mrzelo, že se včera s tím Matesem tak bratříčkoval. Třeba, že spolu husy nepásli a ten poběhlík Bůh ví, odkud přivandroval. Tak si potají umínil, že dá Matesovi znát, co je to pořádná kovařina a že jeho troufalost přede všemi zahambí. Když na večer Mates přišel, hlavičku drobec s těžklou po té pěkné hodince, ale jinak celý nedočkavý, Majka už stála u sloupu před kovárnou a nohy jí hrály jako strunky. Kovářovým tovarišům, ať se tvářili jak chtěli vážně, to v koucích úst cukalo čtveračinou, jak se těšili, co si Mates s tou kopavou a kousavou divoškou počne. Už měli po ruce i škopiček s vodou, kdyby Majka toho brázna až do mrákot udeřila, aby mu mohli vodu vychrstnout na hlavu. Ale Mates nic. Přichystal si nářadí, nastrkal podkovy do výhně a pěkně ke kobylce jako k nevěstě. Majka jen ušima stříhala. A tu k ní Mates šel od hlavy, pohladil jí rukou po nozdrách a popleskal po krku. Dive divoucí, ta trojčivá Majka v tu ránu schlípla, dívala se po Matesovi jako družička a jednu po druhé poslušně zvedala tančivé nohy, jak Mates přikazoval. Po celém těle se přitom drobonce chvěla. Mates nedal pokoje. Přibrušoval, připaloval, zkoušel, až té vyhlášené fúrii Majce na všechny čtyři přibyl horké podkovy. Mistr zíral, jako z hrušky spadlý. Takového kováře na moutě duchu jak živ neviděl. Jašku, člověče, povídá uznale, vy na mou duši umíte drobátko víc, než jen pivo pít. To byste nám leckdy, když máme fofr, mohl v té kovařině vypomoci. Mates blahem celý bez sebe honem kýval, že rád vypomůže, že mu kovářská práce dělá jen radost. Od těch čas byl v kovárně pečený, vařený. Ty nejhorší, nejkopavější kobily si bral na starost. Koval je, překovával, kopita čistil a v jeho rukou z těch nejdivočejších třeštidel byla učiněná jehňátka. Taky ráfy na kola narážel, do výhně, když bylo třeba, dmíchal, srpy a kosy kalil, korby kováním pobíjel a přitom se skamarádil s kopou mužských z kácíně i z dalskabátů a pochytil od nich mnoho moudrých i prostořekých mužských řečí i moresů. Bába Pleznerka byla ráda, že si vesnice na Matesa zvykla a že už ho nemusí před lidmi schovávat. Neděli co neděli, když šla do kostela, doprovázel ji Mates až na dalskabátskou náves a tam se jejich cesty pěkně rozdvojily. Pleznerka zamířila pod kruchtu a Mates do hospody u věnce. To bylo jeho nejmilejší, dát si natočit do korbílku chmelku, poklábosit s chlapy o koních, o práci v lese, kde hořelo a komu potlouklo a jak to vůbec na tom světě chodí. Když se bába vracela z kostela, nakoukla do okna, Mates honem zhledal krejcary za mázy, vyzunkl zbyteček ode dna a zase ve svornosti šupajdili s bábou na tu svou chalupu. Co kázal, ptával se Mates báby jen tak ze zvyku. Ale zase jsi opekle, říkávala bába mrzutě, protože pan farář měl síru a plameny pekelné v každém kázání. Jako kdyby to Pleznerce dělal na troc a někdy k tomu přidával i skřípění zubů. Ten Drizda může nejvíc povídat, ušklíbil se Mates pohrdavě a raději zavedl řeč na koně, protože toho daleko víc bavilo. Toť se ví, že se to neutajilo, jak je ten Pleznerčin Mates koňař. A tak se s ním sedláci často i radívali, když koně chytli ozhřivku nebo dostali špánky, a taky když se chystali koupit, prodat nebo vyměnit, protože Matesa v koněřině neošidil ani handlíř, ani cikán. A že při takové koupi i pro Matesa něco káplo a kovář na něm taky za pomoc neškudlil, měli ti dva, bába s Matesem, zrovna hedvábné živobytí. Ale nikdy není dobře, aby taky nemohlo být zle. Žili spolu už 7. rok, když tu na Matesa zčista jasna trhlo. Zrovna takhle v červnu, k polednímu v neděli, se vracel s babou ze vsi, a v hubě se mu sliny zbíhaly na koprovku z kyselé husté smetany, co bába nesla v kamenném džbánku. Najednou pochytil, jako by vzduchem něco zasyčelo docela blízko u Matesových uší a chřípě mi ucítil drobátko syrného smradu. Pleznerka se taky zarazila, jako by čula nějakou nedobrotu. Ale v Matesovi by se byl v tu ránu krve nedořezal. On dobře věděl, kolik uhodilo. To letním vonavým povětřím zrovna proletěl čert. A to tak blizounko, že si nemohl Matesa nepovšimnout. A taky, že si všiml. Než Mates ušel dalších 10 kroků, byl tu čert znova. Zafrčel vzduchem jako brouk chrobák, dokonce si k Matesovi trochu přičichl, jestli se nemýlí, a v tu ránu byl zas ten tam. Matesovi zašla chuť na smetanovou omáčku s koprem, třeba že jí spořádal jindy celý kastrůlek. K Knedlík jen tak mdle převaloval po patře a očima pořád bloudil z kouta do kouta, jako by tam hledal nějaké pekelné znamení. Přiznej se, Matýsku, co tě potrefilo? Vyzvídala Pleisnerka znepokojeně. Ale Mates jen němně hlavou zakýval, jako že je to marnost vyzvídat. A kdyby čerti vůbec uměli plakat, jistě by byl měl v tu chvíli plné oči slzí. Tak mu toho všeho přišlo líto, toho hedvábného živobytí s bábou Pleisnerkou, té její bramboračky s majoránkou, mužských kamarádů v dalskabátech i té zlaté kovařiny, která mu tak zachutnala, že mu to div srdce neutrhlo. Nic na plat, teď tyhle krásné časy naráz skončí. Ten hejhula, co se myhl Matesovi kolem uší, jistě už podal na pekelné direkci hlášení, že se tu potlouká nějaký ztracený nebo zdivočelý čert a z pekla už ho přijdou přiskřípnout. Celé půl dne bloumal po chalupě, jako kdyby mu myši pupek zatáhli. Bába mu nejdřív navařila třezálky, pak divizny míchané s jahodením a řebříčkem. Na žaludek mu přikládala spařenou přesličku, ale nic na plat. Ujímání Matesa nepřestávalo. Jak se smrklo, začala se v něm dušička třást, jako by ji měl bezovou. Mohlo být tak okolo desáté, když najednou na okno buch, buch. Mates vyšel na zápraží, kolena ho ani unést nemohla. Kolem chalupy běhal černý pes s očima jako ohnivé bochníky a docela tak, jako kdysi Trepy Fajksl pouštěl syrnatý pekelný smrad. Sotva zahledl Matesa, mrskl sebou, proměnil se v čerta a spustil.
1: O majdinko, prtefájo, poslouchej, že ty jsi Trepy Fajksl.
0: Durmi, fajteke dro, to teda jsem, blekotal Mates celý synalý. Medo, ustan esparvilo, co má jako být?
1: Trublante mordomáre, kdybys ty chlape věděl, jak je kvůli tobě rambajs na direkci, čiko drante bastonado, ajvej muchry kostoduro, vždyť už tě hledají 150 let. Máš štandopede přiletět k nejstaršímu Luciferovi. No, má úcta, z toho budeš mít pěknou polízanici.
0: A protože při té řeči zahlédl, jak bába Pleisnerka zvědavě juká za přivřenými dveřmi, plivl po ní horlavou čertovskou slinou, až to do dveří dolíček vypálilo. Třikrát, ouvej, Matesovi nezbývala než ta cestička do pekla. Tak na mě počkej, kamaráde, povídal celý zkroušený, ve dvou nám to líp uteče. A šel se do chalupy rozloučit s bábou Pleisnerkou. Bába celá ubrečená stála mermomocí na tom, ona že Matesa nepustí, že s ním chce snášet dobré i zlé, ba že je skrze něj taky ona do pekla příslušná a že tam tedy půjde s ním. Však by se i s tím Luciperem nějak dalo mluvit, aby Matesa vrátili do dalskabátu na chalupu. Když je v dalskabátech farář, jistě by tam měl být i čert. Ty nepořídíš nic, Matýsku, ty jsi taková stydlavka, ale já jsem ženská vejřečná, objímala Matesovu hlavičku a hladila mu ty nešťastné upilované rohy. Ale Mates ani slyšet, do pekla s ním bába nemůže, to by to schytal dvojnásob. Když ty jsi byl, Matýsku, ze všech těch mých neboštíčků ten nejhodnější, zakvílela bába, že by se srdce utrhla, a mocí mermo mu vnutila do ruky uzlík tvarohových buchet s rozinkami. Mates vyletěl s druhým čertem do vzduchu a cesta necesta pádili nocí k bráně pekelné. Sotva vlezli do brány, vyrojilo se kolem nich čertů až černo. Někteří, co Matesa znali ještě od dřívějška, se mu vyšklebovali, jak si to od Lucipera vypije a slízne. Ti druzí si dělali šprťouchlata z jeho kabátu i z té památeční čepice. A nejmladší čírťata se mu vyšklebovala, že smrdí člověčinou. Nikde vlídný pohled, vlídné slovíčko. To holota čertovská ani neumí. Matesovi se udělalo ještě víc ousko, když si vzpomněl, jakou vážnost měl mezi mužskými u kováře nebo v dalskabácké hospodě. A teď bude muset navěky zůstat mezi tou chlupatou rotou, protože ho Lucifer naspátek mezi lidi jistě nepustí. Nejhorší na tom bylo, že už Mates sám za ta dlouhá léta odvykl pekelnému puchu a smradu a ten ho teď dusil a štípal do očí. Div se mu zvracet nechtělo. Hned Matesa popadli a rovnou s ním k Luciperovi. Nejstarší Lucifer seděl na trůně. A protože to bylo v červnu, kdy se líhne hodně much a všelijaké jiné nezdoby, měl jich na sobě i kolem sebe jako na seto. Občas se ohnal, některá moucha mu uvízla mezi drápy a tu ji Lucifer s chutí schramsnul jako rozinku. Jak se na to Mates koukl, žaludek se mu začal nepokojit.
1: Padni na kolena, mizero čertovská, a klaň se před mou velebností, rozteklil se Lucifer na ubohého Matesa, který už zapomněl, co je předepsáno před knížetem pekelným. Ale dva čerti ho tak pěkně rýpli do beder, až Mates opravdu na kolena upadl. Při tom pádu se mu skutálila z hlavy i ta krásná čepice a Matesova ouhona před celým peklem vyšla najevo.
0: Nemá rohy, nemá rohy, řehnili se čerti, kolik jen se jich do Luciperovy síně natlačilo a ještě to hlasitě sdělovali těm druhým, co museli zůstat za dveřmi. V minutě se to rozkřiklo po celém pekle.
1: A kde máš? O co spotvoro?
0: Zahřímal Lucifer. A pekelníci z Matesa se drali kalhoty, až mu všechny švy popraskali.
2: Má ocas uťatý jako myslivecký pes,
0: hlaholilo to celým peklem a chudák Mates, či vlastně Trepifajxl, nevěděl pro samou hambu, kam oči schovat. Lucifer se strašně rozuřil, že Trepifajxl udělal peklu takovou ostudu. Ani slovíčka omluvy nechtěl slyšet a hned chudáka Matesa nařídil uvrhnout do černé děury, zítra, že ho bude soudit nejvyšší pekelný tribunál. U soudu si vzali Matesa na paškál, až se z něho kouřilo. Hned ze začátku si to sám sobě poškaredil, když se ho ptali, jak se jmenuje.
2: Mates, zamektal ustrašeně a protože soudce strašně zakoulel očima, dodal ze samého zmatku, máte splaznejčinej.
0: Teprve, když na něho zařvali, řekl své pravé čertovské jméno. Žaloba, pravda, moc pevně na nohou nestála, protože Trepifajxl celou tu dobu, co byl z pekla pryč, se zdržoval jen v dalskabátech, jak měl z pekelné direkce přikázáno, a tak se mu zběhnutí přišít nedalo. Ale celých 5 paragrafů i s literami A, B, C, D mu napařili za to, že 165 let zanedbával strašecí povinnost mezi 11. a 12., kdy měl podle předpisu za mokrého počasí běhat kolem chalupy jako bezhlavý pes a za sucha lítat jako ohnivé pometlo. Žalobcem byl doktor Solfernus, a to byl známý ras, který hned tak nikoho z drápů nevydal. Připustil sice, že je obžalovaný Trepifaxl mdlého rozumu, ale napařil mu přitěžující okolnost za to, že si svévolně ulámal rohy. Jen to nechal jako neprokázané, že by si byl Trepifaxl vlastními silami ocas utěl, nebo druhou osobou totéž učiniti dal, nebo jí k useknutí téhož dobrovolně přivolil. Soud se protahoval druhý den, třetí den, protože doktor Solfernus z toho chtěl udělat slavný případ. Pro Trepifaxla to bylo čím dál blečí. Dokázalo se, že odmítá chroustat plže a šváby, ba že si je ošklivý a nehorázně vychvaluje knedlíky se zelím a nebo i s omáčkami, což je u čerta neslýchané. Dále byl slyšen, jak prohlásil, že je to fujtajbl, když jeho jasnost Lucifer poliká masařky. Přišli však najevo i vážnější a strašnější věci. Že si Trepifaxl zvykl kamarádit se s mužskými, že pomáhal lidem v komárně někdy za peníze a někdy dočista zadarmo, že má rád práci, že se mu v samotě stejská, že se spřátelil s bábou, s kovářem, se šenkýřem, s ševcem, s formany, že se naučil několika řemeslům. I napařil mu pekelný soud. 580 let jen to břinklo. Když mu ten rozsudek předčítali, Mates jen lítostivě posmrkával. A když se ptali, zda přijímá, tu řekl zkroušeně, co se dá dělat? Já bych to teda přijal, když nemám na vybranou, jen bych si vyprosil, abyste mi tu dali nějakou práci, třeba čertům kopita brousit, aby mi to líp utíkalo, a kdybych takhle jednou za rok mohl mrknout za kamarády do dárskabácké hospody. Pokoušet je? I kde pak? Potěšit se. Tu se vstyčil ten nejstarší Lucifer a zařval, až mu z hrdla plameny vyšlehly. Žeňte ho z pekla, mizero! To není žádný čert! Vždyť nám ho ta baba dočista počlověčila. Popadli milého Trepifaxla, a nebo teď vlastně už zase Matesa, a jedním šmejknutím ho vyhodili jako psí kůži na smetiště před bránu pekelnou. Mates dopadl na záda jako žok, jen se mu v očích hvězdičky rozjiskřily. A za zády se mu s třeskotem zavřela brána pekelna. I zvedl se a pokulhává je chvilku na pravou, chvilku na levou, mastil si to dodal z kabátu, za bábou plajznerkou, za mužskými kamarády, za tím zlatým kovářským řemeslem. Oči mu radostí jen hráli. A když byl od pekla kousínek dál, aby ho nemohli zaslechnout, začal si ten šelma pěkně do kroku pobrukovat. Kopravou s knedlíkem, jo, tu já mám nejradši. Kopravou s knedlíkem, jo, tu já mám rád.

0: houba se vůbec nedá utrhnout.
1: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
2: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

dnes. Kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed přes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

Pohádka psí. Pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No, voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co se dá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně, aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekočíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek, jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli. Aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Nýčko už tedy opravdu běží dědečku vůz do vesnice, Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek, požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci sákra, to jsme to sjeli. Já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sám císař jel. Ba jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk! Napravo, že támhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na Žaltmanu a Neřkuli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihala radostí, když tohle natropil. Inu měl být načpišný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba, že už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. Ale co ji tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně by se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček.
a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila. A Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty Tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček. Ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně a tuhle i prachku Jone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak snechal rozum? Vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá. Ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou. Kde pak snechal rozum? Kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním do stáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme?

takový malý uličník s hloupou hlavou hynu štěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové. Zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby nešlápl na to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes, veselý a zubatý, jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička, copak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, 3 dny chodí jako tělo bez duše a 4. dne povídá dědečkovi. Copak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, 3 dny chodí a pořád vrtí hlavou. 4. dne povídá Šulitkovi, kočímu. Copak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně, šel do hospody a přemýšlel tam 3 dny a 3 noci. 4. dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy 4 za outratu. Počítal, počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Inu Šulitko, povídá hospodský, copak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli Šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu voříšek nezná. Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není, a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si Šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Haf, haf, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrrr, tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, vrrr, vrrr, haf, haf, haf. Voříšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné. Kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý Šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už Šulitky nevážili. Ale voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu to dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se Šulitkou a kočírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na své místě, usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdi spát, Karle, já dám na všechno pozor.
Dědeček ho tedy pochválil.

pálil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledacos jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák, a tehdy běžel voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždy to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého. Inu, taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši, jedli tam domácí lidé jetrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. Zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se honem jmenoval? No, třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel támhle tam, a ukazoval rukou. Tohleto voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl, to bych byl blázen, tadyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo. Harfy jako by hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančily psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehýncí, že ani rosu z trávy nestřásly. Inu, psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nepohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nedrbala ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusalky hlavy a začaly jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak, ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím, byl by zpíval sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny.
Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když Pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy Pán Bůh psů: proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes: víš, Pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází. Ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a s tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že si to ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám psům tu se schází. Pročež, o Pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se Pán Bůh a řekl: přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. A byla pak těch kostí velká hromada. A z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému si můžou čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodily po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev Páně. Když přijal krev Páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrskají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a velký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla. Je to takový sál
přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných, kdepak je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam úzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic a na těch střívkách je prejtu naprst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal: Haha, kde je ten poklad? Haha, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči, nebylo tu nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství, a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

Několik stránek jsme museli přeskočit, tož vám tu mezeru vyplníme vlastními slovy. Nastaly mrazy a na Bystroušku dolehly těžké starosti se zásobováním. Dostavil se hlad, pak si ale Bystrouška vzpomněla na plný kurník v jezerské myslivně. Hoho, Bystrouško, dnes budeš jíst jako pán, jenom žádný strach, jenom spíli, pitoma lapák. No a jedla, a jak? Odnesl to chudák lapáček, seca krapes, prohlásil rivěrník Bartoš. Nelenil však, nabil dvojku a políčil do díry ve zdi železa. Tak, teď víte všechno a vyprávění dnes už páté může začít.

Nadešla noc, jasná, měsíčná, mrzlo až na střechách šindele praskalí. Všecko zmrzalo, pouze louž uprostřed dvora nezamrzla docela. Jednak se pařil hnůj, jednak se krávy přičiňovaly úsilovně, aby teplota její neklesla hluboko pod bod mrazu. Lapák se divil, že toho večera nezhasla v myslivně všecka světla jako obyčejně. Bylo to znamení, že dívka Andula čeká svého milého? Čisto nás nad Pepík? Nebo mládenec Celestín, mrzout nemluvný, sepisoval buď milostný dopis, buď výpočet pokáceného dříví? Záhada se zanedlouho vyjasnila. Vyšel revírník ve starém kožichu, dlouhém až na paty, který si brával na cestu do saní, v bačkorách, noční čepici pod kloboukem na uši staženou, v jednoprstých rukavicích a s puškou v ruce. Lapák nad tím zavrtěl hlavou, tak to pán přece nikdy nechodíval na čekanou, ba ani na sluky. Avšak revírník neměl daleko namířeno, přitáhl si starý škopek, který se válel u hnoje, postavil ho k louži a usadil se pohodlně na něm. Aha, už vím, řekl si lapák a vrtěl radostně ohonem. Přihnal se opatrně a začali si opět rozumět. Pán dojat, pohladil věrné zvíře, lapák hleděl chápavě na něho a revírník, zvednuv napomínavě ukazováček, přikazoval mu. Hlídy, lapáčku, hlídy. Nemám tu ze velkého spaní, ale co kdybych přece usnul. Dvakrát už pro ňu dostal z pohřbetě, neděle si z toho nic, však se snou této noci spravíme, jenom hlídy, hezky hlídy. Lapák věděl, že pán neřekne nikdy slova nadarmo a nadarmo ho tentokrát revírník nenapomínal k ostražitosti. Po nějaké čtvrthodince v skutku spal, jako by neseděl na škopku, nýbrž ležel v pohodlné posteli. Nic nedbal, že by bylo hanba, kdyby si liška směla v myslivně bez trestu lovit kuřata. Hlava mu poklesla a nadnesla se zase v taktu, puška klátila se mu v rukou a lapák se pouze bál, aby nechrápal jako obyčejně a lišku nevyplašil, nebo aby z neopatrnosti nevyšla rána. Zatím bystrouška ve své mlsnotě zatoužila večer po čerstvé slepičině. Lup včerejší velkomyslně zůstavila vranám a kunám a jiné chudé zběři, která nemá co do krku strčit. Dnes už byla zkušenější a proto najisto rozběhla se k myslivně. Spatřila světla v oknech? Zarazila se trochu? Avšak záhy se uklidnila a plížila se k známé díře ve zdi. Tu padl její zrak na divný předmět vyčnívající ze sněhu. Aha, zde vězí něco lidského. Řekla si, posadila se a jala se přemítat. Rozpomněla se na rozmanité nástrahy a úskoky myslivecké, avšak dlouho bádala popravdě. Když se jí to přece podařilo, zasmála se a povídala radostně. No jo, kleště to jsou, je, vida, poznali včerejší návštěvu a na mě políkli. No, to bych byla pěkný blázen, kdybych jim do toho vlezla. Jo, jo, máš ho vidět. Měsíc zaskočil za mraky, tajemné šero obestřelo krajinu a myslivnu, les tiše zašuměl tichoučko jakoby šeptem. To vítr šel po špičkách a díval se, dobřili se spí stromů a zdaj jsou pokojný jejich zimní sny. Lišku pomlel mráz po zádech, zívla rozpačitě a takým žikem problesklo hlavou, zda by nebylo lépe nechat dnes výpravy a vrátit se. V zápěti však se zastyděla, ještě by si řekli, že liška opravdu zhloupla. Plísnila se, alo, běž, vykašli se na pséka, skrčenca a starýho dědy. Oběhla opatrně myslivnu, zpočátku pomalým mírným klusem, pak přiostřila v prudký cval a houp, přeletěla zítku a dopadla do zahrady. Obezřeli jen co noha nohu mine, kradla se k plotu, vyhlížejíc, kde by se dalo bez potíží prolézt. Za plotem co si zašustělo. Byl to drobný kolísavý krok, podobný v lidských poměrech chůzi pekaře. Zbystřila sluch a zrak. A to lapák vykonával obchůzku. Vykračoval si pravidelně, dojista si bedlivě čítal, raz, dva, raz, dva, ocas vzhůru jako piku, hlavu důstojně vysoko jak hasič stříkačník, tvářil se dokonale hloupě a bystrouška byla jista, že ji určitě mine.
Ve své drzé smělosti plížila se vedle plotu jemu takřka po boku a vyprovodila ho tak až ku brance. Že bych se podíval taky do zahrádky? Povídal si lapák v tom okamžení, avšak podle všeho neměl příliš odvahy. Mrkl tudíž do branky půl okem a tu se ti dva staří přátelé a nyní soupeři konečně střetli. Zmizni, hňupé, zavrčela liška a napěla se výhružně ke skoku. Strať se, nemáš-li Hanca na krýv? Lapák, cítě se v bezpečí na dvoře v dosahu revírníkova dostřelu, postavil se do elegantního úniku a odsekl. Nenadávej a pojď, čuchni si u nás, cítit tvým krchovem. No, bystrouška postřehla, že jí lapák vábí do léčky. Vždycky jindy býval důkladný strašpitel a teď se tu stavil na paty jako německý generál. Němé ticho rozestřelo se mezi oběma nepřáteli na život a na smrt. A v tomto tichu zaslechla liška povědomý výrazný zvuk. Zapísklo to vysokým tónem a na to následovalo silné basové zachrápání. No, bystrouška se zasmála, rozšklíbla se od ucha k uchu a řekla jedovatě: hlídáš vepřa nebo vašeho starýho? Bolí je břuch? Nedopověděla, neboť lapák se rozlítil. Marš, marš, zaštěkal splna hrdla. Však už jdu, ale ty, abys někde neupadl, odvětila pokojně liška, obrátila se a běžela zcela odměřeně a tu ji napadla myšlenka ďábelská. Buď je pobouchanca, dostanu revírníkovi na ranu a nebo zatáhnu do kleští. Obávajíc se, aby neprohlédl její lsti, zaštěkala výsměšně. Nestydíš se, chlape, čučet ženské na podolek? No, dívej se, a neoslepni. A držíc se ustavičně v rovnoměrné vzdálenosti, klusala podél zdi. Zrovna míjela kurník, když revírník na škopku procitl. Neměl kdy ani řádně přilícit, rána zahřměla, kulka zahvízla a kamsi pleskla. Bystrouška chtěla se ohlédnout, avšak bezprostředně potom ozval se strašlivý třesk, zašplíchala voda, revírník zahromoval a mrazivým vzduchem rozléhal se táhlý ječivý nářek. Dvojí pohroma byla dílem okamžiku. Stará puška revírníkova měla mocný zpětný náraz, kterému byl zvyklý revírník, ale kterému nebyl zvyklý rozeschlý škopek. Zhroutil se, dužiny se rozpadly, obruče se sesmekly a revírník, pozbyv rovnováhy na této žalostné trosce, padl pozadu střemla v dolouže. Lužovice nebyla dost zamrzlá, ale také nebyla příliš teplá. Uložil se do ní až na dno, starý kožichy pil jako houba, do pušky se nabírala a nejhůře byl z bačkory. Nabobtnali tak, že byli jako cent a revírník nemohl se zvrávorat. Býval kdysi znamenitým střelcem a slukaře jemu rovného nebylo široko daleko v celém kraji. Jsou však zrádné chvíle, které s námi zahrávají ošemetně. V mládí vodívají nás vytrvale za dívčím přeludem a když dospějeme cíle na dosah ruky, jak by na nás vyplázli jazyk, přelud patří dávno jinému. A čím blíže stáří, jsou tyto hry chvíl ošemetnější, baj jsme skoro stále kuličkami, s nimiž si vrtošivé mocnosti osudu hrávají podle libosti na grc a píť nebo do důlku jako kluci na jaře. Tak i s kulkou vypálenou z revírníkovy pušky pohrála si rozmarná náhoda hezky na grc. Kulka si zahvízla furiansky a vznesla se nad dvorem, jako by chtěla zaskočit někam do vršku bukových. Pak narazila letmo na okap, snesla se nízko nizoučko, vlétla do dvířek krmíku pod kurníkem a zasála rovnou srdce vepře, který vzburcován varovným snem drbal si o stěnu hřbet. Modré oči nevinného zvířete zalily se slzami nad podlostí lidskou,
jež mu nedopřála zhynouti přirozenou smrtí pod nožem řeznickým. Vepř položil se na bok, zanaříkal bolně táhle nad životem svým předčasně zmařeným, neboť hodlal v několika týdnech dostihnout 2 metráků. Smrtelný jeho vzlik rozryl noční tiš v témž okamžiku, kdy revírník pohrouzil se do temných hlubin lužovice. Ničemná kulka, dokonavši zákeřnou vraždu, padla netečně do hnoje. Páni učitelé a profesoři, kteří žáku mnohdy pohnutlivými slovy líčí příslovečnou věrnost psí, kladouce jí člověku za vzor, zůstávají prostě věrní vzorům starým a hodně otřelým. Psí věrnost je pouze příslovečná. Ve skutečnosti pes umí být někdy dokonale nevěrným jako člověk. Či je pes opravdu tak věrný svému pánovi jako dvorní nové milovnice židovští věřiteli a zbožní podaní panujícím rodům? Ne, pes je zkrátka hloupý a nemyslí. Představme si, kdyby si byl vymyslil nějakou zásadu tak pěknou, jako je lidské dávejte, což je božího bohu a císařovo císaři, jak by byl teprve dokonalým strážcem našeho domova? No, u pána by se chytře nažral a nad zlodějem by zamhouřil oko. Tož také lapák zapomněl se nad věrností psí. Ani kletby revírníkovi, ani smrtelný chropot vepřův nezadrželi ho ve vytrvalém pronásledování lišky. Stal se v tu chvíli jen a jen sportsmanem a chtěl výhradně získat rekord v běhu. No, liška to s ním ale uměla. Několikrát ho zašimrala pod nosem huňatou svojí oháňkou a to u ní vyznamenává asi tolik, co sukínka pěkně ke kolínkům vykasaná. A když už lapákovi začalo srdce divoce bouřit a on zahořel touhou přitřít se k ní, najednou šmrnc dostal oháňkou po nose. Liška se zachechtala jako ďábel a vyhoupla se na zeď. Co bys ještě nechcel, psino? Křikla uličnicky a její ohon zavlál nad zdí na rozloučenou. Šak já tě doběhnu, zasýpal lapák a vrhl se k díře. Rozplameněn chtivosti pomsty zapomněl na železa, jež tam byla nalíčena a vzpamatoval se, až v nich byl. Srdce lomně zabědoval, převalil se zadkem vzhůru a tu ke všemu nakoukla bystrouška dírou, jako by se dívala z okna zvědavě za hezkým chlapcem a politovala ho farizejsky. Nedělej si z toho nic, lapáčku milé, to bylo pro mě, měl jsi tam nelíst. Škoda, že spíchám, však ti místová mě pán pomůže, hnedké tu bude, tož se mívejte dobře. Políbila si způsobně tlapku, poslala mu pusinku, zasalutovala oháňkou a nespěšným plavným během pustila se úvozem k lesu. Lapák, ač bolesti omdléval, skřípal zuby, když slyšel, jak si liška skolí do pochodu. Když jsem mašíroval, o kruci ty feno. Jakmile vyšla paní revírníková poprvé ráno na dvůr, vždycky ji zdravilo veselé chrochtání vepřovo. Ať se na něj nechodila denně podívat, vepř dobře tušil, že ona mu přilepšuje a tak raním pozdravem projevoval jí svůj vděk. Onoho jitra po noci plné událostí vepř se neozval. Nevděčník nezdvořilý, řekla si paní revírníková, to proto, že včera dostal místo mlíka syrovátku. Chopila se putny s prasečím chlebem ve zdejším a šla ke krmníku. Čím více se k němu blížila, tím více vzrůstal její nepokoj. Posléze jata neblahým tušením otevřela dveře. Prase leželo tu chladnou mrtvolou, nohy vzhůru, kol rypáku výraz nevinného mučedníka. Spráskla ruce zděšena a zanaříkala, dech se v ní tajil hrůzou. Ježišmárja, Andulo, ono to pošlo, zaúpěla. Krista pána, co temu řeknou, milost pán, prohodila Andula a tvářila se také, jako by jí obcházela hrůza, zatím však vycházejíc ze sklepa, pohodila spupně hlavou. Včilte ho, majo, pomyslila si, já je křísit nebudu. Paní revírníkové přišlo téměř maně podívat se na dveře a tu spatřila v nich velkou díru. Podívala se na prase a uviděla v jeho boku díru stejnou. Já tož tak, proto staré ani nedutá a nestává.
Rozběhla se do manželovy ložnice, zatřepala revírníkem a když vytřeštil oči, probírají se prasně ze spaní, zakřičela: starý, ty z vnoci zastřelil prase. No jaký prase? Zabručel. Říká se černá a ne prase. 20 roků jsem tu žádné černé nespatřil ani jedním okem. Ale ne, divočák, naše prase je střelený. A nemáš dost na mě. Odsekl nevrle, převalil se na druhý bok a dodal, že jsou tak zbědovaný. Nech mě včil spát, jsou celý nesvý. Až stanu, však mi to můžeš povědět. To si myslím, stydíš se, co? Na líšku si vindy a vepřa zabije, řekla vyčítavě, avšak revírník již neodpověděl a spal. Zatracená šlivovica, ulevila si. Zavolala potom Andulu a kázala jí, aby šla rychle do městečka pro řezníka Fárlíka, který už po léta u nich zabíjel. Řekni mu, ať všecky ho nechá, nařizovala Andule, když vycházela ze stavení. Ať si veme nůž, ocílku, všecko, co potřebuje k zabíjačce, kromě píchání, a pověs mu, že budeme hned pářit. Dal neříkej nikému ani půl slova, co se stalo. Pán by se tuze zlobil. Zaskoč taky do školy, na fáru, ať páni přijdou. Mr. Farley přišel, podívil se velice, kterak se pan revírník vyzná v jeho řemesle. Aspoň práce nebude tolik, řekl klidně. Bez tak taková smrť málo který prase potrefí. Padlo jako muž na policti a slávy, jak se psávalo v novinách za vojny. Voda vřela v kotli, necky byli připraveni, mistr uchystal si smolu a za pomoci ženských měl se k dílu. Když bylo prase opařeno a leželo tu posmrtně bílé jako šátek, přišoural se z nenadání a ostýchavě i pan revírník. Povítal se s mistrem Fárlíkem, podali si šňupec a pak prohodil rezignovaně. Týden spíš či později a všecko stejný. No, co včil s něm poděláme, když už má po smrti. Trefeny bylo dobře a smrt mělo levkou. Ba, levko a vojansko, přisvědčil mistr Fárlík. Však jsou střelec, ještě porád dobrý set, sakra pes, přichvaloval si revírník. Největší radost nenadále zabíjačky měl přirozeně vnuk Pepík, ani kanibalské vnouče neraduje se tak při hostině ze svého vlastního dědečka. Všude bylo Pepíka plno a nepostačili ho odhánět. Ještě vlezlejší byl Lapák, přiškrabal se, zapomenu v bolestí a s účastí sledoval každý pohyb řezníkův. Fárlík uvelebil se zatím v pokoji se vzácnými hosty. Za živý svět by byli jinak nedali. Hodovalo se tam jako o svatbě. Kousíček ováru, že, drobíček laloušku a slezinka, játra, plíce, srdce, oušku. No a vrchol všeho rypáček. Ajajaj, jako mandle, pomlaskoval si pan revírník. V parádní světnici bylo tedy jídla a pití a kouření a hovoru a žertu a smíchu. A nebylo to bujné, bouřlivácké veselí jako v hospodě u pásku, ač společnost byla táž, neboť zde bylo nutno dbát ženských uší. Za to bylo možno oledačem zpomudrovat. Velebníček se přičiňoval, aby seštval hned od počátku revírníka s rektorem. Já sice málo střílím, prohodil učitel, kterému řezník prozradil tajemství náhlé zabíjačky, ale domnívám se, že na prase je potřeba silné rány. No tož podlíváte ho jak a které, odpovídal revírník. Je-li to čuníček neskušený, a i odkvětlý měsíc je porazí. No, farář postihl hrot narážky, neboť soused Fritz, zednický mistr, vyspovídal se mu po oné neděli v září, která tak škaredě končila po partii u pásku, že se dopustil cizího hříchu, nepokárav hřešícího blížního. Podrobně vylíčil rektorovu příhodu se slunečnicemi, kterým se na horách říkává také měsíc. No, včera, zabrousil nyní velebníček do obou, byl měsíc asi velice silný. Kdo ví, zdali by vepře neporazil?
Revírník rozuměl a vzpomněl si na noční koupel. Nebylo mu do žertu a proto obrátil řeč docela vážným směrem. Pánové, řekl, vy jste všetci svobodní mládenci z vlastní vůle a důstojně pan kromě vátého z povinnosti. Porád jsem vám říkával až do včilka, nežeňte se, važte si svobody, ale včil vám řeknu, ožeňte se a hezky brzy. Člověk svobodný je jak to zvíře. Je-li uvázané tak či onak, pak teprv se z něho může ta divočina vytratit. No, příkladně táto líška, nebyl to včera poslední svízel, co od ní zakouším, a jsou si jisté, že jich bude víc. A všecko jenom proto, že je nevázaná. No tož smíjete se mi pod kůžo a já vám toho neberu. No zasmíte se. Povídal jsem a zasi povídám, že jedno taky musí zhloupnout. A dočkám se toho. Ale pak. Nebude-li přitom zasi vepř. Broukl mistr Fárlík jen tak koutkem úst vedle Věřinky. Rozvykládali se o starých zlatých časech, o láskách, o mladistvích, čtveráckých kouscích. Piva ubývalo, noci přibývalo a najednou už bylo k půlnoci. Bylo na čase vstát a jít. Mr. Fárlík by byl rád mrkl ještě po andule, ale pocitoval, že jazyk a nohy neslouží mu povůli. A sakra, to by bylo něco. Poliboval si hlasitě, dobře stavěná, do dílky i do šířky. Rektor nivě vzpomněl navadnoucí svůj ideál na slečnu Térinku a povzdechl tiše, že bohužel nejen slunečnice dozrávají. Pan farář mlčel. Rozloučili se a vybrali se k domovu. Dnes byla noc pod mrakem, bylo lze čekat sníh a lesem šlo se jako po peřinách. Spleť kořenů se tu táhla přes cestu a každou chvíli o ně zaklopítli. Páni, bylo by hamba, kdyby upadl jeden z nás. Lepší bude opackáme-li všetci rovným dílem, pravil rozvážně mistr Fárlík. Jsou zvyklí vodit aj pár volů v jedné ruce, poté chytníme se. Chytili se a cesta skutečně lépe ubíhala.

0: Veselou ozvěnou zahlaholili velké prostory nové radnice. Čerstvě namalované stěny poradního sálu zazářily ve světle pochodní a pan starosta rozbalil před sebou papír se slavnostní řečí. Než začal číst, poprosil přítomné ještě o něco.
1: Slavná městská rado, zhaste prosím vás ty pochodně, mě už škrábe od dýmu v krku a ještě byste tu mohli něco zapálit.
0: Páni radní sice kdesi cosi, že ne, že by nezapálili, takový nešikové přece nejsou, ale přesto poslušně položili pochodně na zem a oheň zašlapali. A když poslední pochodeň zhasla, obklopila všechny černá, neproniknutelná tma.
1: Co to má být?
0: Starosta znepokojeně zakaštal.
1: Ale pánové, kdo to dělá takové hloupé žerty? Kdo pak schoval světlo?
2: To jistě špindíra,
0: popíchl radní Semtele.
1: Jak to já? Vůbec ne. Kdo se to o mě opovážil tvrdit? Světlo zmizelo samo, abyste věděli. Já jsem se dobře díval.
0: Někteří už se také nesměle přidávali. Ano, také myslíme samo. A dokonce začali světlo hledat. Protřepávali si pláště, obraceli kapsy, lezli po zemi pod stůl, otevírali dveře do sousední místnosti. Ale nenašli nic. Ještě štěstí, že se do hledání dal také strážník Zimbaba. Napadlo ho pootevřít dveře ven a už to měl.
1: Světlo zůstalo venku,
0: vykřikl do poradního sálu.
1: Venku, světlo je venku,
0: volali všichni o překot a už se řítili jeden přes druhého z radnice ven.
1: Což kdybychom si světla trochu nachytali,
0: osmělil se navrhnout radní, nesmějte se mě.
2: Nejlepší by bylo do pytle,
0: přihlásil se s návrhem já taky rád a vida i přitom byli hned všichni. Honem tedy domů, každý si přinesl pytel a otevřel jej proti sluníčku. Radní, neradní, všichni se chopili práce, za chvíli stáli na náměstí s otevřenými pytly a chytali do nich sluneční světlo. Držmíšek náhodou nemohl žádný pytel nahmátnout, přitáhl tedy celý povlak na peřinu, aspoň co tam víc bejde. A Krupař hrom do toho zase chytal sluníčko do papírových kornoutů. Jakmile byly pytle, povlak i kornouty tak plné světla, že se už i zahřívali, honem je svázali nebo zavřeli a utíkali s nimi do radnice.
1: Počkejte, počkejte, až všichni najednou,
0: volal na ně, nesmějte se mě. Počkali tedy a když tam byli všichni, otevřeli pytle najednou a nic.
1: V pytlích byla tma a v radnici také.
0: To byla ovšem svízelná chvíle a nikdo ji nemohl lépe rozřešit než starosta.
1: Sousedé, řekl, v Kocourkově dosud vždycky na všechno přišli. A my na to, jak sem dostat světlo, přijdeme také. Uděláme to tak. Sedneme si zde v zasedací síni a nevyjdeme odtud, dokud se nám to nepodaří. A kdo na to přijde, ten bude z nás nejchytřejší. A protože v Kocourkově bývá vždy ten nejchytřejší starostou, stane se i starostou.
0: Když se už začínal třetí den a páni radní nemohli hladem a žízní opravdu vydržet, povstal konečně šišlavý radní Myšišlápek a začal slovo za slovíčkem vážně odříkávat svůj nápad.
3: Pánové, já myslím, že jsme to dělali všechno špatně, když jsme nosili světlo v pytlích, no ne? Přece pytlem nevidíme, no ne? Vidíme očima, no ne? Co kdybychom si nachytali světlo do očí a posvítili si potom tady očima, no ne?
1: Výborně, konečně nápad,
0: zajásali všichni hladoví radní, šťastní, že mohou vstát a hrnuli se ven. Jenže nastojte, venku byla právě noc a tma jako v pytli.
1: No nevadilo. Kocourkovští si věděli rady. Zavolali si na podocného s Lucernou a dali si pořádně posvítit do očí.
0: A je světloučko, libovali si radní, kteří seděli tak dlouho ve tmě. Jenom důkladně posvíť, posvíť.
1: A potom honem utíkali se světlem v očích do radnice. Ale v radnici zůstala tma jako dříve a páni radní si neviděli ani na vlastní nos.
4: Pánové, u všech rohatých, možná, že nám to všechno dělá to prachmilionté slunce schválně. To bychom se na to hrom do toho podívali. Což bychom je, ať je husa kopne, přinutili jí do radnice z moci úřední.
1: Výborně, volali opět všichni hladoví radní. A hle, slunce vyšlo a mezi stíny domů vykreslilo na náměstí ozářený pruh právě blízko radnice. Samo jim přišlo pod ruku, jako by je vyzývalo. Světlo, světlo, vykřikli páni radní a jali se světlo zahánět úřední mocí do radnice. Každý vzal hůl a tloukl do světla jako divý. A vida, jak se slunce po obloze pohybovalo, přibližoval se osvětlený pás stále ke vratům radnice. Sláva, jásali páni radní, světlo už poslouchá a byli do světla ještě více, až se konečně vraty vplížilo do budovy.
5: A teď honem zavřít vrata, zavelel starosta. Vrata práskla, až se radnice zatřásla,
1: ale světlo bylo zase pryč. Odebrali se tedy zase do zasedací síně a čekali na nový nápad. Nový nápad nepřišel, za to přiběhl obecní strážník.
6: Pane starosto, z nové šatlavy utekl zloděj.
1: Všichni se zvedli a horrem pádem utíkali s panem starostou do prázdné šatlavy.
6: Ale co to?
1: Šatlava nebyla vůbec prázdná. Šatlava byla plná plnička zářivého světla. Zloděj totiž vyboural kus zdi a dírou, kterou uprchl, vnikalo dovnitř veselé sluneční světlo.
6: Radní, já to vím, se udeřil do hlavy. No tady je to, sousedé, vždyť my jsme zapomněli do radnice udělat okna. Podívejte se, díra ve zdi, zloděj na to přišel, jak sem dostat světlo. Zloděj je nejchytřejší. Sousedé, toho uděláme starostou.
3: Ano, zloděj bude starostou a páni radní se vyhrnuli branou ven honit zloděje.
1: Leč zloděj už dávno zmizel za kopcem. Co si měli nyní kocourkovští počít? Vrátili se smutní domů, vybourali v radnici okna a litovali, že jim utekl tak chytrý starosta.

přišla koza. V poledne šel dědeček pro oběd do kuchyně a Honzíka vzal sebou. Dědeček nesl tašku s dvěma hrnci na jídlo a Honzík cupal vedle něho. U okénka kuchyně museli chvíli čekat. Lidé si nosili talíře polévky do vedlejší jídelny a tam jedli. Konečně došla řada na dědečka. Dnes tři obědy, řekl dědeček do okénka. Kdo vám přibyl? Ptal se v kuchyni ženský hlas. Ale tuhle vnouček, náš Honzík, odpověděl dědeček a usmál se na chlapce. Honzík se podíval nahoru a přitiskl se k dědečkovi. V okénku se objevil rozpálený ženský obličej. Sníš velký oběd? S ním? Přikývl Honzík. Jídla se nikdy nebál. Snědl vždycky tolik jako maminka. I ty jeden, ozvalo se z okénka. A taky nám pomůžeš? Já půjdu do práce s dědečkem, řekl rozhodným hlasem Honzík a znovu se podíval na svého dědu. Ten ho dobrotivě hladil po zježených vlasech. To ti musím opravdu přidat, ozval se znovu ženský hlas a Honzík zdvihl bradu. Je pravda, že ještě není moc velký, ale oběd už dostává jako dospělý člověk. Když se vraceli domů, Honzík utíkal napřed k vrátkům dědečkova domku. Chtěl být u babičky dřív. Otevřel prudce vrátka a vběhl na dvorek. Ale tam se zarazil. Na dvoře stála velká bílá koza. Na hlavě měla zahnuté rohy a ocásek se jí třepetal jako osikový lístek. Podívala se na Honzíka, zakývala hlavou nahoru a dolů a šla k němu. Honzík se lekl, koza jde k němu a na hlavě má rohy. Dědo, vykřikl Honzík, ale zůstal stát. Díval se na kozu, která se pomalu blížila. Dala hlavu o něco níž. Vypadalo to, jako když chce Honzíka nabrat. Honzík viděl, že má rohy velmi ostré. Dědo, vykřikl znovu Honzík, ale ani teď neutekl. Bál se, že by koza běžela za ním a že by mu vrazila dozad. Stůj, Honzíku, koza ti nic neudělá, zavolal odvrátek dědeček. Slyšel z dálky Honzíka volat a rychle k němu pospíchal. Když děda přišel, Honzík se přestal bát. Koza došla až k němu. Čichla mu k ramenu, potom mu očichala nohavici, sklopila uši a poodešla stranou. Ocas jí rejdil jako papírový větrník. To není moc hodná koza, řekl dědeček. Ale když na tobě viděla, že se nebojíš, dala pokoj. Dědečku, začervenal se Honzík, já jsem... Co jsi? Já jsem se přece jenom trochu bál. Ale nebylo to na tobě vidět, odpověděl dědeček. A taky si neutíkal. A dědečku, copak, jak je ta koza zlá? No, do všeho trká a je umíněná. Někam se postaví a nechce se hnout. Ale já vím, jak na ní, usmíval se děda. Dědo, jak? Řekni mi, jak? Žadonil Honzík. Ulomím akátovou větvičku a koza za ní jde kam chci. Akátové listí má nejraději. Koza zatím přecházela dvůr. Tu utrhla řídkou travičku, tam se žvíkala stéblo sena, tady zaslízala zeď, pak trkala chvíli do stromu a nakonec začala u plotu okusovat nízké akátové křoví. Protože se jí zdálo, že má hlavu moc nízko, postavila se na zadní nohy a před níma se opřela o plot. Silnými pisky přitahovala akátové lístky a rychle je žvíkala. Listy voněly, mezi zuby se drtily skoro sami a na jazyku se rozplývaly v několika chutích. Koza byla spokojena. Ocas jí vlál jako praporek. Vidíš ji? Smál se děda. Jen když má akátové listí.
Čí je to koza? Ptal se Honzík. Máme ji ve vepříně, jejím mlékem přikrmují malá prasátka. A co chce u nás? Zapomněl jsem ji podojit, tak jde za mnou, řekl dědeček a zamlaskal. Koza se rychle spustila na přední a drobným krokem běžela kolem Honzíka do babičiny síně. Tam vyskočila na starý stůl, natáhla hlavu daleko dopředu a čekala. Dědeček vešel do kuchyně, dal babičce tašku s obědem a přinesl díšku na mléko. Hned začal kozu v stoje dojit. Koza stála jako přibitá, citlivým nosem očichala stůl a pak dlouho slídila po modrobílé zdi. Honzík se na to úžasle díval. Konečně ze sebe vypravil: dědo, proč koza stojí na stole? Ale Honzíku, bolí mě v zádech a tak jsem naučil kozu na stůl, abych se nemusel schýbat, říkal dědeček a dojel dál. Mléko stříkalo do díšky a bylo ho čím dál víc. Najednou koza zčista jasna seskočila ze stolu a hnala se ven. Dědeček měl sotva čas utrhnout díšku, aby do ní nekopla. To mi dělá vždycky, koza jedna, zlobil se dědeček. Honzík se chtěl ještě zeptat, jestli za ní dědeček poběží, ale než otevřel ústa, volala babička k obědu. Honzík se už raději neptal a utíkal do kuchyně. Div nezakopl o prach, takový měl hlad. Dědeček se loudal za ním. Oči se mu taky točily po jídle. A opravdu, na stole stály plné talíře. Smetanová omáčka s vařeným vejcem. To si Honzík pochutná.

Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko, co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jej nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný

Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho, selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu napřes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu. Nasel jí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče. Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za čtyři na mě nakládá, na jíst mi nedá ani do polosita. Pocestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj. Pomohl jsi ty mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde samo. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jako by v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený,

0: hučel divné, řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl: odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tuze děkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá: to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě a pocestný s veselou odnášel si 2000 dolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému: máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl, ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který 2 dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá: kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to: to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl: neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil: takli zpamatoval moje slova? Neodejdeš-li, bude tvá smrt. Ale pocestný řekl: já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážet.
1: Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to Jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou. Až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na Jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla Jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj, na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely Jedličku, ozvalo se prasknutí a Jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se Jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, Jedličku litoval. Rány Jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo ji to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. No nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala Jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká Jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála Jedlička. Tuhle Jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se Jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas Jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla, nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala Jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích. Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K Jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl, krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: Maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: Táto, kam zdal oči? Vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici: máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptákem.

0: Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny, třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
3: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
3: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
3: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
3: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo, mrzel se v duchu Škubánek. Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku, jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku.
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš i máma myš i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky podle toho slavného filmového herce.
3: Skoč se podívat, co se to tam děje,
0: poslal táta synka.
1: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
0: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
1: Ten ořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
0: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním.
3: Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina,
0: sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
3: Ten ořech sedal na box,
0: žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
3: Tak ho pěkně knokautujem,
0: hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
3: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta.
3: Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky,
0: přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit, ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
1: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
2: No, to tedy mám po večeři. Někdo mí snět? Nejspíš ty zatracené myši,
0: žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
2: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
2: To snad není pravda! Uf, druhá jitrnička je pryč!
1: Tohle na mě neskoušej, mračila se Káťa. Vyčistit zuby a do postele.
2: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky zamlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem, ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
3: Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu.
0: Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
2: Káťo, vstávej! Uf, v kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
1: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
1: Vždyť je to masožravá kytka.
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
1: Pomoc!
0: Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
2: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
1: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
0: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
2: No nazdar, stěhujou se do kůlny, ke kocourovi.
4: To se za chvíli budou stěhovat znova, sázela se Káťa.
0: Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
2: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl v noční košili, vyskočil do zahrady.
2: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
2: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
2: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
4: Proč? Ta kytka je docela hezká, hájila ji Káťa. Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
2: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla,
0: olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

Jediný pučmelout na světě. Všichni malí čmeláci se bojí pučmelouda, protože pučmelout je čmeláčí strašidlo. Ale když povyrostou a mají víc rozumu, tak se samozřejmě bát přestanou. A Čmelda s Brumdou dokonce na pučmelouda vymysleli past. Takovou, co ho klepne přes prsty, až jim zase přijde něco ukrást. Do pasti nalíčili hrnek s medem a čekali. Jenže pučmelout nešel a nešel.

Místo pučmelouda se objevil kvapník. Nesu důležitou zprávu, volal. Pučmelouda chytili a dali do muzea jako exponát. A byl pryč. No ovšem něco takového Pučmeloudovi nikdo nepřál. Dát mu na pamětnou, klepnout ho přes jeho zlodějské prsty, proč ne? Ale být navěky vystaven v muzeu? Chudák Pučmelout. A tak se Čmelda s Brumdou vypravili Pučmelouda vysvobodit.

0: V muzeu byly samé skleněné skříně a z těch skříní hleděli na čmeláčky krásní motýly. Čmelda s Brundou na ně mávali, ale žádný z motýlů nepohnul ani tykadlem.
1: Ti jsou nějaký nafoukaní, zlobil se Čmelda. Už je zdravit nebudu. Pozor, sova, vykřikl Brunda. Chce nás chytit.
0: Ale sova hleděla upřeně na čmeláky a také se nehýbala.
1: No, každá sova ve dne spí, poučil Brundu Čmelda. Vypadá, že kouká, ale nevidí vůbec nic.
2: Hele, tady jsou naši bráškové. Ahoj, čmeláci, co tu děláte? Proč nejste radši na louce? Neviděli jste tady někde pučmelouda?
0: Ale čmeláčci za sklem mlčeli. Že by všichni spali?
3: Pojď radši pryč, bráško, zašeptal tichounce Brunda. V tomhle muzeu už dávno všichni usnuli a nikdo z nich se už nikdy neprobudí.
0: Čmelda se polekal.
2: Myslíš, Brundo, že se něco takového stane i pučmeloudovi? Holem, poleď, poleď, třeba ho ještě zachráníme.
0: A za chvíli ho uslyšeli i uviděli.
4: To mám krásnou ubikaši, to jsem krásně zavřený. Študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát, exponát, exponát, exponát, exponát.

0: vystaven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Pučmeloune, ničeho se neboj, my tě zachráníme, volali čmeláci. Pučmelout se zarazil. Hleděl na čmeláky z hluboké sklenice, ale radost z nich moc neměl.
2: Co tu chcete, brundibáři?
1: Vždyť slyšíš, ne? Přišli jsme tě vysvobodit z vězení.
2: Mě z vězení?
1: Divil se Pučmelout.
2: Já jsem přece tady jako vzácný tento exponát.
1: No už je to tak, přeskočilo mu. On se zbláznil, šeptali si Čmelda s Brundou. Tak proč tě tedy zavřeli do sklenice?
2: No, aby mě nikdo neukradl,
1: odsekl Pučmelout.
2: Já jsem totiž jediný Pučmelout na světě.
3: Opravdu? Ukaž se mi, ať si tě líp prohlídnu.
1: Ozval se chraplavý hlas a vedle sklenice se objevila stará, opelichaná myš.
2: Ke mně nikdo nesmí,
1: rozčiloval se Pučmelout.
3: Já ano, řekla myš. V tomhle muzeu totiž rozhoduji já. A o čem rozhoduješ?
1: Zabručeli, jak nejvíc hrozivě uměli, Čmelda s Brundou.
3: Co rozkousat? A co jen okousat?
1: Ohnala se po nich ta stará ošklivá myš.
3: Čmeláky nejím, jsou moc chlupatí, ale ty jsi pěkný, vykrmený, celý hladoučký.
1: A hned vycenila na Pučmelouda zuby. Pak strčila do sklenice, až se celá zakymácela.
2: No, já jsem jediný Pučmelout,
1: vykřikl Pučmelout.
3: No, to už si říkal, jediný a taky poslední. Tak pojď, pojď, pojď, ty můj jedináčku. Už jsem si na tebe udělala apetít.
1: A myš znovu strčila do sklenice, ta se převrhla a rozbila na tisíc kousků.
2: Pomoc, pomoc,
1: vřískal Pučmelout.
2: Jsem vzácný exponát, zachraňte mě.
1: No proto jsme přece tady, řekli čmeláci. Popadli ho každý z jedné strany a vznesli se s ním do výšky.

Jméno. Breptal dojatý Pučmelout, když už zase byli všichni šťastně doma. A Čmelda s Brumdou si říkali, že potom všem už Pučmelout jistě na med chodit nebude. Jenže co s tou pastí, kterou kvůli němu sestrojili, když se teď polepšil? Ale kde pak? On se nepolepšil. Hned druhý den ho zase nachytali, jak jim krade med. Pučmelout je zkrátka Pučmelout. Pučmelout je totiž jediný na světě.

0: Maničko!
1: Ano?
0: Rozsvít lampu.
1: Ano?
2: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
1: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
3: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
0: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
4: Já.
2: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.
3: Skončil náš poslední večerníček.
1: Ach jo.
3: Světlo dne nahradil plamen svíček.
1: To jo.
5: Podzim nám vklouzl do zimy. Než jsme si napřásli peřiny.
0: Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
1: Dva králíci nám z klobouku vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, v spánku leh si den.

0: plači, přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Být ředitelkou není žádný met. To mi teda věřte. Všechny ředitelky čeká ráno vyřizování, obvykle to bývá slušná porce, a jak se tou porcičkou Žovka prohrabuje, vidí dopis Anglie a říká si, no ne, kdo pak nám to píše? A potom málem padne domdlop. Je to totiž, podržte se, nabídka k sňatku. No vážně, nabídka přichází z londýnské zoologické zahrady od pana Harryho orangutana, což není jen tak nějaký obyčejný orangutan. Nedávno byl totiž povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. A večer říká Žovka Pardě, já jsem z toho Janek, to se mám jako vdát, nebo co? A Standa se chechtá, no proč ne? Získat šlechtický titul není přece k zahození. Ale Karolína řekne, jen jestli ten slavný Harry není nějaký podvodník. Nači Žovka řekne, tak to zase ne. Viděl jsem ho v novinách. Královna ho povýšila do šlechtického stavu u příležitosti založení zoologické zahrady spolu se slavným slonem Bimbo. A Karolina, když to slyší, povídá, víš co, Žovko, pozvi ho, ať vidíme, co je zač. A Sir Harry Orangutan pozvání opravdu přijme, přiletí z Londýna v pondělí, kdy je zavídací den, z letiště ho přiveze pan Veverka, na první pohled je jasné, že to není žádný obyčejný orangutan, ale pravý gentleman, ví, jak se má chovat, má vznešené způsoby, lehký šarm a těžké kufry. Žovka ho pozve na kávu do své ředitelské pracovny, aby si mohli v klidu popovídat. A Sir Harry Orangutan se usmívá a říká, o, to víte, nějakou obyčejnou opici by si nevzal, to by bylo pod mou úroveň, jenže vy jste ředitelka, madam, to je úplně něco jiného. Vy jste významný lidoop, já jsem významný lidoop, patříme prostě k sobě, že ano. A Žovka přemýšlí a říká si, pozdrav pánbu, tohle bude nějaký mimořádně zajímavý exemplář. A pak se jde Žovka s Harrym projít po zahradě, je pondělí, zvířata mají volno, některá se věnují domácím pracem, jako tahle paní Medvědová. A Sir Harry povídá, tedy s londýnskou garden, s zahradou se to nedá srovnávat. U nás má každé zvíře plačku, anebo tohle, no to je nějaký bazén, kde jsou káchlíčky, schludky a zábradlí, to je hrůza. Ale Žovka řekne, jen žádný strach, váš bazén bude s kachlíčkama. A zavede Harryho tam, kde bydlívali Brkofrkovi, ta exotická dvojice podvodníků, jestli se pamatujete. A Sir Harry řekne, no, žádná sláva to není, ale po svatbě s tím něco uděláme. Ale proč je tu tolik lehátek, mon dieu? A Žovka řekne, pozvala jsem na večírek svoje kamarády, Větoslava Slona, Standu Klokana, Emila Tučňáka, Karolínu Vyšovou, ale Sir Harry řekne, cože? Já se mám stýkat s nějakou myší. Promiňte, to není společnost pro mne. Ani pro vás, madam. Večírek prosím, ale pozve se někdo úplně jiný. A tak pan Veverka roznáší pozvánky, jde o samé nobl hosty. Pan Bažant, diamantový, paní Liška, stříbrná, pan Hrozníš, královský, a samozřejmě pan Páv, ozdoba každé lepší společnosti. Bude to společenská událost na patřičné úrovni, k večeři budou samé dobroty. Například švestkový kompot od maminky, jenž Harry s tím zásadně nesouhlasí. Vyloučeno. Lepší společnosti, jen lepší věci. Obyčejný švestkový kompot, fuj, no to by byla ostuda. A tak pan Veverka kupuje kaviár, artičoky, ústřice a další vzácné lahůdky. A pan Páv je ochutná a skřehotá. Výborné, znamenité. Tohle bychom měli dostávat každý den. A proč ne? Jsme přece lepší zvířata. Žofinka nám to zařídí. A všichni ti vznešení hosté říkají, že už bylo na čase jíst něco lepšího. Zvedal se mi žaludek, když jsem musela jíst totéž, co nějaký obyčejný klokan. Mimochodem, Žofinko, rád bych sežral tvou bývalou kamarádku, Karolínu Myšovou. Nemáš nic proti tomu, vy? Takže když tahle povedená večeře skončí, spěchá Žovka se svou partou. Načež spustí hezky zostra. To bylo přímo geniální, pozvat toho opičáka. To byl tvůj nápad, že jo, Karolíno? Tak aby si věděla, pan Hrozniš Královský by tě chtěl místo moučníku. Co se divíš, kolem pana Harryho se sešla ta správná společnost, to byste koukali. Chtějí extra kuchyni, sluhu a jídlo až do postele. Přišel s tím ten Harry a ti druzí se opičí, aby vypadali nobl. Jenže ten Harry, milá Karolíno, ten vznešený Harry, který si mě chtěl vzít, aby se tu měl jak prase v žitě, ten na mě hned tak nezapomene a ty mi v tom, Karolíno, pomůžeš. To si piš. A potom přijde ráno. Sluníčko už je hodně vysoko, ale sir Harry je ještě v limbu a jak tak spokojně spí, někdo zaklepe, sir Harry řekne dole. Je to pan Veverka, něco nese, co by to tak mohlo být?
2: To bude snídaně, uvidíte, řekne sir Harry, ale je toho nějak moc, to já nemohu sníst.
1: A pan Veverka řekne,
3: to teda opravdu nemůžete, hlavně proto, že to není k jídlu.
1: Vy to pouze po sobě perfektně umyjete, je to nádobí od večeře, řekne Žovka a dodá. A dokud to nebude umytý, kufry jsou v úschovně. Načež sir Harry zařve,
2: o co to má znamenat?
1: A Žovka řekne, vážený pane, to znamená, že žádná svatba nebude a vy pojedete hezky domů, ovšem až umyjete to nádobí. A tak náš vznešený orangutan mi nádobí, až se z něho kouří. A když je s tím hotov, nastoupí zpáteční cestu do londýnské zoologické zahrady a Žovka řekne. Tak vážení, bylo to poučné. Aspoň jste viděli, kam to vede, když někomu vleze na mozek, že je něco extra.

0: chce potlačit, přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umama, umama, umama, umama.
1: Jednou, bylo to zrovna v pátek 13., došlo v zoologické zahradě k strašnému maléru. Tak se mi zdá, povídá slečna pokladní, že se tady krade.
2: No vážně, paní ředitelko, říká pan Veverka, určitě tu máme zloděje.
1: No to snad ne, povídá Žovka, to bych se na to podívala. A tak se na to jdou všichni tři opravdu podívat. Jdou do skladiště, kde se ten hrozný malér stal. Pan Veverka odemkne a v tu ránu je Žovce jasné, že je to s tou krádeží pravda pravdoucí. 5 konzerv zajíce na smetaně je pryč, je to jasné jako facka. Ještě včera, prosím, pěkně tu byli. Tak ono se u nás krade, povídá Standa Klokan, když se parta večer sejde. Kdo pak toho zajíce na smetaně asi tak čmajzdl? Že by pan Lev nebo pan Zubr? Že by paní Medvědová nebo pan Ptakopisk? Ale Žovka řekne, o těch pár konzerv ani tak nejde. Horší je, že jestli se to nevyšetří, přestaneme si všichni navzájem věřit, což by byla tragédie. A Karolina řekne, to je teda fakt. A zatímco parta takhle smutně uvažuje, na druhém konci zahrady je veselo. Pan Nosatý slaví své životní jubileum, k večeři mají zajíce na smetaně, hostům náramně chutná, je to na nich vidět, vůně se táhne až do vedlejší klece a paní Pštrosová povídá. Cítíš to, Gerharde, zajíc na smetaně, to musí být dobrota, kde to asi vzali? V tom ale slyší, jak pan Nosatý povídá.
3: Ta pitomá Žovka dlouho ředitelkou nebude, to mi věřte. Ředitelem budu já, mám k tomu všechny předpoklady.
2: Správně, no ano, bravo, to je ono, podle nosa poznáš kosa.
1: Volají nadšeně hosté.
4: To bude Žužo, až bude táta ředitele, pochvaluje si Eman.
1: A tak ta slavnostní večeře pokračuje dlouho do noci. Ale druhý den sotva začne Žovka úřadovat, vtrhne k ní Karolina a řekne. Teď se podrž, potkal jsem Emana, toho kluka od Nosatý. A představ si, že je samý vlek od smetanový omáčky. To je přece důkaz jako hrom. To není důkaz, to je na nejvíc stopa, řekne Žovka. To by chtělo svědky. A Karolina řekne, když svědky, tak svědky. A jde rovnou Pštrosovu. Jenže paní Pštrosová, když slyší, o co jde, zavře ji rovnou před nosem.
2: To tak, Gerharde, pan Nosatý se stane ředitelem a pak si to s náma vysítí. Žádný svědky dělat nebudem. Vyhnem se maléru a uděláme tohle.
4: A jsme v háji zeleném, řekne si Karolina. Teď už z nich nikdo nevypáčí ani slovo.
1: A večer, když se parta sejde v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni jsou celý schlíplí a dokonale bez nálady. Škoda, mohli jsme odhalit zloděje. Měli jsme dokonce svědky. Jenže s těma Pštrosovejma nikdo nehne. Je to jejich starý trik. Strčí hlavu do písku a vyhnou se odpovědnosti. Ale Žovka z nenadání řekne. Jenže vážení, my je převezeme. Jde se. A hned taky jdou, ale strašně potichu, aby nikoho nevzbudili. Manželé Pštrosovi spí, pravda, trochu nepohodlně. Nemají vůbec ponětí, co se děje. Květoslav má sílu jako pravý slon, takže to jde hladce a pak začne veliké stěhování za naprosté tichosti, což pokračuje, věřte, nevěřte, celou noc. Takže ráno, když vyjde sluníčko na obzor, vypadá to u Pštrosů jako před malováním. Ale to už se míří pan Veverka s větrákem, což byl samo sebou taky nápad Žovky. Pštrosovi si řeknou, a Hergot, nějak se zvedá vítr. No, taky se ochladilo, vezmeme si něco na sebe. Jenže pak vykulí paní oči.
2: Ger! Gerharde, pro pana Jana, koukni se, někdo nás přes noc vykrát.
4: Vypadá to tak, řekne pan Leverka. Měli byste to hlásit, aby se zahájilo pátrání.
1: A pštrosovi běží hlásit krádež, běží, co jim nohy stačí, a když doběhnou, volají. Paní ředitelko, to je hrůza. Byli u nás zloději a vzali nám, co mohli. Nemáme nic, ani kartáček na zobák.
4: Ale Žovka řekne,
1: ba ne, já vám nevěřím, že by se v naší zoologické zahradě mohl vyskytovat nějaký zloděj. Tady žijí pouze zvířata poctivá, která by neocizila ani jednu zaječí konzervu. Natož celé bytové zařízení, s tím mě nechoďte.
4: A ti dva si řeknou, bližší košile než kabát, a tak paní křičí,
2: co jednu, pět, pět jich ukradli, no viď, Gerharde, my jsme svědci, ten zloděj je pan Nosatý, abyste věděla, paní ředitelko.
4: A pan Nosatý se nakonec přizná, má z toho náramnou ostudu, ale od toho dne si celá zoologická zahrada zase navzájem věří.

0: Jednou, zrovna když má Žovka nejvíc práce, otravuje jí celé dopoledne moucha Irča. Nedá pokoj a nedá pokoj, až se Žovka rozčílí a povídá: Irčo, ty si koleduješ o malér, to by tě mohlo set sakramensky mrzet. Leď si hrát někam jinám, radím ti dobře. A Irča si říká:
1: koho bych tak mohla otravovat, takhle pana tapíra s rodinou, zkusím to, la la la.
0: A opravdu u tapíru otravuje a otravuje, takže to netrvá moc dlouho. Pan tapír je v ředitelně a rozčilně povídá:
2: Teda já jsem klidil s paní ředitelko, vy mě znát, ale jestli nám ta otravná Irča nedá pokoj, pak, tak za sebe vážně neručím.
0: A tak, když se večer sejde parta v prázdné kleci po panu Pásovci, řekne Žovka: poslyšte, vážení, co kdyby si někdo z vás vzal na starostu Irču, co věčně otravuje v klecích a výbězně? Nebylo by marný naučit jí slušnému chování, než jí někdo něčím praští? Načež řekne Květoslav: no a co? Tak bude ho jednu mouchu míň. Ale Karolína na něj vyjede: ty jsi teda pěkný sobec, Květoslavi, jen co je pravda. Jestli si myslíš, že jenom velcí tvorové mají právo na život a ti mrňaví ne, tak jsi vedle jak ta jedle. A Žovka řekne: správně, Karolíno, právo na život se centimetrem neměří. Příští den dojde k maléru, jaké se občas v zoologických zahradách stávají. Stačí maličkost a je zle. Paní vůbec netuší, že něco vyvedla, je to hrůza. Tentokrát na to doplatí Zbyněček tapír, chudinka malá, kdo ví, čemu ta hloupá dáma pokazila bříško. Pan doktor Slepička je z toho jelen. Tohle ještě v životě neviděl. Tohle vypadá na něco vážnějšího, opravdu. S tím jsem se ještě nesetkal, aby dítě měnilo takhle barvu. Paní tapírová samo sebou naříká: naše jediné dítě, zachraňte ho. Pan doktor by rád vyhověl, ale neví jak. Chtěl by to speciální léky, paní ředitelko, nejlépe z Jižní Ameriky, kde tapíři žijí. Já s tím bohužel asi nic nesvedu. Pan doktor Slepička se vrací zpátky k Zbyněčkovi a Žovka uvažuje, jak to zařídit s tím lékem z Jižní Ameriky. Ono to není tak jednoduché. Pane bože, taková dálka, uvažuje Žovka, a jak tak uvažuje, dostane nápad a zavolá Irču. Potom čeká, dokud moucha nepřiletí, a když se objeví, řekne jí: koukej, Irčo, ty nemáš co dělat, pořád jenom otravuješ. Nechci zaletět do Jižní Ameriky a něco tam zařídit? A Irča celá nadšená letí na letiště. Žovka jí všechno vysvětlila, takže stihne přímou linku do Caracasu. Všechna místa jsou bohužel obsazena, ale Irče to nevadí. Sedne si hezky na strop, hned vedle lampičky, seznámí se tam s jednou starší mouchou, je to paní Alžběta. Letí už po třetí za dcerou, ve všem se vyzná, říká Irče: tak, a teď si dáme něco na zub. Leď hezky za mnou. A pak spolu hodují v kuchyňce, kde je připraveno jídlo pro pasažéry. Cesta příjemně ubíhá, hodiny letí, než se Irča naděje, Jižní Amerika je tady. Jsme na

0: a hůř, vystřídal už všechny barvy a paní Tapírová prosí.
1: Zachraňte nám ho, pane doktore, pro boha živýho, dělejte něco. Teď dostal další barvu a ta vypadá obzvlášť nebezpečně.
0: A opravdu, tohle je nepěkná barva. Zřejmě se blíží konec. Pan doktor Slepička je z toho chudák na mrtvici, přibíhá i Žovka, poslali pro ní. Nedá se nic dělat, paní ředitelko, říká pan doktor. Ale zrovna, když tohle povídá, vrací se Irča z Jižní Ameriky, sotva dechu popadá a řekne.
2: Abyste věděl, pane doktore, ten speciální lék se jmenuje Hermánek, Hermánek.
0: A tak paní Tapírová vaří celou noc Hermánek. Ta nemocná chudinka ho pije a pije. A když ráno vyjde sluníčko, Zbyněček tapíruje úplně fit jako rybička. A Žovka si pozve celou partu k sobě a řekne k Větoslavovi.
2: Tak vidíš, ty chytrej, i ten nejmenší tvor na světě může být někdy někomu dobrý, jako ta malá Irča, co nás všechny sem tam otravuje. A pamatuj si, kdo je nějak užitečný, ten má taky právo žít. Načež to Květoslav pochopí a řekne,
3: jasný.

Je právě 1. července, venku je jako v ráji. Žovka úřaduje ve své ředitelské kanceláři, brouká si veselou písničku. Když v tom někdo zaklepe na dveře, je to pan Fenek, pozdraví, bez říkání se usadí a začne číst ze svého notičku prapodivné věci. Tak například 3. června nadával pan Mandril na pana Veverku. 18. června řekla paní Medvědová, že oběd se nedá jíst. A 25. řekl pan Jaguár, že Žovka je nána pitomá. A Žovka kouká jako spadlá z višně a pak se ptá, proč jí to pan Fenek klindy-pindy povídá. Mám nejdelší uši a všechno slyším. A co slyším, to hlásím vždycky 1. na ředitelství. Vaše předchůdkyně vás prosím, jak si neinformovala? To je chyba. Vždycky jsem za to prosím dostával buchtu cukrem bohatě sypanou. Žovka zalapá po dechu, pak se ale uklidní a zavolá do kuchyně, aby připravili buchtu pro pana Fenka. Nače se pan Fenek s úklonou odporoučí. A když se večer parta sejde a Žovka vypráví, že pan Fenek je prach zprostý donašeč, Květoslav řekne, no to je hrozný. A Bořivoj řekne, no to je strašný. A Emil řekne, no to mě podržte. To musí být teda příšerný charakter. Akorát Karolina řekne, ne, s tím by se měl něco dělat. Aby se to ten Fenek odnaučil. S tím ovšem Žovka vřele souhlasí a řekne, výborně, panstvo, tak něco vymyslete. A potom plynou krásné červencové dny jeden za druhým. Parta přemýšlí, jak odnaučit Fenka donášet, ale ať přemýšlí, jak přemýšlí, nikoho nic nenapadá. Dokonce i Karolina, přestože sežrala tolik knih, je dokonale bez nápadu. To jsme vážně taková parta zabedněnců, říká si Emil, je to vůbec možný? Taky Žovka je pekelně nervózní, zítra je totiž 1. a pan Fenek zase přijde. V tom se ale objeví Standa a šeptá, mám nápad. Zavře okno, aby ho pan Fenek těma dlouhýma ušima náhodou neslyšel a sdělí Žovce,

0: že k tomu nápadu potřebuje akorát dvě buchty cukrem bohatě sypané, což Žovka okamžitě zařídí, Standa si dá buchty do kapsy a řekne Žovce: dnes za náma nechoď, ale drž nám palec. A odpoledne zajde Bořivoj k panu Fenkovi, pozve ho na kus řeči večer v prázdné kleci po panu Pásovci. Pan Fenek slíbí, že určitě přijde, takový zájem o jeho osobu mu pochopitelně lichotí. Doma si poznamená, že se ta mládež tajně schází v té a té kleci a večer se do té klece vypraví. Po sezení je to velice zajímavé. Jeden říká to a druhý zase ono. Karolina vypráví o krutovláci Neronovi. A v tom na to Standa povídá:
1: poslyšte, to mi připomíná naši ředitelku. To je taky pěkný krutovládce. Ten Nero je proti ní hadr. Přitom je pitomáš běda, řekne Květoslav. A jak je drzá, řekne Emil.
0: A jak je chamtivá, řekne Bořivoj. A zrovna když se pan Fenek modlí, jen aby to pro Boha všecko nezapomněl, povídá Standa:
1: doufám, že to na nás neřeknete, pane Fenku. To by byl malér,
0: zhrozí se Květoslav, ale pan Fenek se málem urazí.
1: No dovolte, mládeži, co si o mě myslíte?
0: Načež mu za to mlčení dá Standa dvě buchty cukrem bohatě sypané. A pan Fenek si v noci pochutává na buchtách a říká si:
1: to bych byl blázen, abych tu partu prásk. Dali mi víc než ředitelka. Tu mládež si budu naopak pěstovat, jako v peřince.
0: A ráno se ozve zaťukání na dveře. Pan Fenek vchází, je totiž první, ho vytáhne notýcek a řekne:
1: moc toho tentokrát není, paní ředitelko. Akorát 9. pan Mravenečník nadával na klimatizaci. Paní Supová měla remci kvůli teplé vodě a to je tak všechno. To víte, červené, čokurková sezóna, můžu si jít pro svou buchtu.
0: Jenže v tom se sem hrne parta jako velká voda a Standa povídá: jdeme se vám omluvit, paní ředitelko. Včera jsme o vás moc ošklivě mluvili. Já jsem u vás řekl, že jste drzá, já zase, že jste úplně pitoma. Zkrátka, mluvili jsme o vás příšerným způsobem. Byl u toho pan Fenek, všechno to slyšel, ale dali jsme mu dvě buchty cukrem bohatě sypané, aby na nás nic neprozradil. A Žovka povídá: mládeži, pan Fenek na vás opravdu nic neřekl. Je to čestný jedinec a opravdový charakter, který slouží poctivě tomu, kdo dá víc. A pan Fenek jde domů, stydí se, je červený jak rajské jablíčko, notýcek zahodí a v ředitelské kanceláři se už víckrát neukáže.

0: zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Umbaba, umbaba, umba, umbabu.
2: Jednou pozve Žovka slečnu pokladní k sobě, aby se koukli na přehled návštěvnosti. Uvaří si k tomu vonavou kávu, ale zrovna, když jí slečna nese ke stolečku, objeví se ve dveřích starý pan Vlk, největší dobrák z celé zoologické zahrady, který by kuřeti neublížil, očividně na tom velice špatně, ne-li hůř. Žovka se ptá, co se mu pro boha stalo, co se mu přihodilo, jenže pan Vlk místo odpovědi prosí o prádelní šňůru, aby se mohl v klidu oběsit, přestal ho totiž bavit svět a nechce se mu žít. Žovka tedy pošle slečnu pokladní pro prášek na uklidnění a pak řekne: konec legrace, chci vědět, co se vlastně stalo. Načež pan Vlk vypráví, že šel ráno jako obvykle pro noviny kolem lví klece, že lvíčata začala z nenadání příšerně ječet, řvát a prchat jako před nějakým strašidlem, že se ptal pana lva, co to má vlastně znamenat, a že mu pan lev řekl:
3: už se tu prosím nikdy neukazujte.
2: A starý Vlk pláče:
4: to jsem dopad. Víďte, paní ředitelko.
2: Ale Žovka řekne: počkejte, pane Vlk, počkejte. A zjistil jste si, o co vlastně jde?
5: To bylo totiž tak, paní ředitelko,
2: vypráví ten starý dobrák.
5: Paní Plameňáková měla včera narozeniny, manželé lvovi ji šli přát. Děti jim slíbila ohlídat paní Tigrová a neměla nic lepšího na práci, než číst zrovna tu pohádku, jak můj dávný předek, který musel být tedy naprostý šílenec, no jinak to není možný, napřed snět jednu starou brýlatou paní, která mu tedy vůbec nic neudělala, a potom její milovanou vnučku jménem Karkulka. Ale ani ty dvě veliké porce mu nestačily, paní ředitelko. A tak zbod ještě nadlesního, no což si paní Tigrová nejspíš vymyslela. Lvíčata potom křičela ze spaní. Chudák pan lev, no ten nezahmouřil oka. Paní zkusila dát dětem nějaký obklady, ale byl to ještě horší. No zkrátka, no z hrůzy, paní ředitelko, co vám mám povídat? A když jsem se ráno objevil já v živé podobě, začalo to všechno znova, možná ještě hůř. Zkrátka, dělám té rodině vážné starosti. Nejmladší prý ze mě dostalo cukaturu. Takže teď víte, proč chci tu prádelní šňůru. Takový život mě totiž netěší.
2: Ale Žovka řekne: o té šňůře už ani slovo, to vám povídám. Slečna pokladní má pro vás prášek, teď se jděte domů hezky vyspat, však ono to nějak dopadne. A když se večer sejde Žovka s partou a řekne kamarádům, co se stalo, Bořivoj se začne smát.
6: To jsou mi teda pěkný lvy. Copak to jsou nějaký lvy? To jsou strašpitlové. Z těch rostou ty pravý králové zvířat, se mi zdá.
2: No právě, řekne Žovka, to je právě to, co mě trápí. Ta lvíčata by měla dostat pořádnou lekci, jenže jak na to? V tom ale Žovka řekne:
6: správně.
2: Panstvo, už to mám, dostanou lekci, jak se patří. A vede partu do skladiště prádla. A tak se před lví klecí objeví 6 záhadných strašidel, lvíčata vyskočí z postele a řvou jako pominutá. To nejmenší strachy dokonce omdlí, je to hrůza. A tohle se prosím opakuje noc co noc. Paní Lvová každé ráno energicky žádá, aby se to strašení přísně vyšetřilo. Žovka jí každé ráno řekne, že se na tom pracuje, táhne se to už dobrých 14 dní, ale když něco trvá dlouho, kde kdo si na to zvykne. Lvíčata pláčou čím dál tím míň, nakonec už nepláčou vůbec a když se jedno strašidlo přiblíží moc blízko, dostane pohlavek jako hrom a uslyší hlásek, který říká: Moci s náma nehlej, my jsme lvi. A když se pak parta sejde v prázdné kleci po panu pásovci, řekne Žovka: Tak přátelé, to bychom snad měli. O budoucnost levíčat se nemusíme bát. A pak se prostěradla odnesou do prádelny a Žovka si pozve pana Vlka a poradí mu, aby si pro ty svý noviny chodil tak, jako si pro ně chodil dřív.

0: Vánoce se v zoologické zahradě poznají jako všude jinde. Žovka má víc práce než kdykoliv jindy, vymýšlí dárky pro zvířata, což není vůbec nic jednoduchého. Pan Veverka ji radí, jak umí nejlíp. Pan Medvěd by měl dostat láhev pravého medu od lesních včel. Pan Mravenečník aspoň kus mraveniště, což vůbec nebude jednoduché. A jak tak ten seznam dávají spolu dohromady, objeví se ve dveřích slečna pokladní se zprávou, že přijeli ti páni z televize, kteří se už ohlásili včera. Přijeli natočit aktuální reportáž o tom, jak zvířata v zoologické zahradě tráví své Vánoce, což bude mimochodem pro zahradu užitečná reklama. Žovka to vítá a požádá pana Veverku, aby byl televizním pracovníkům celý den k dispozici a ve všem jim vyhověl. Načež pokračuje v práci na tom dlouhatánském seznamu. Jenže pár hodin uteče jako voda. Lidé z televize skončili svou práci a jsou tu zas. Režisér je tedy naprosto spokojen, práce šla jako po másle až na jednu maličkost. Až na jeden zádrhel v kleci lenochodu. A když se Žovka zeptá, co se stalo, řekne pan režisér.
1: Zbláznil se vám lenochod, paní ředitelko, měla byste ho dát do cvukárny. No, to je všechno. Tak, nashledanou.
0: A tak sotva ti lidé z televize odjedou, žene se Žovka ke kleci lenochodu.
1: Píká se to Jirky lenochoda,
0: říká pan Veverka.
1: To je ten malý kluk vpravo, no, tam nahoře.
0: A Žovka řekne, poslyš Jirko, co má tohle znamenat? Ty nevíš, že tohle lenochodí dělat nesmí? Podívej se na svoje rodiče. Podívej se na svého bratra Stanislava. Lenochod je nejpomalejší zvíře na světě. Co pak vůbec může skákat po větvích? Vzorný lenochod visí hlavou dolů a ani se nehne.
1: Říkáme mu to 100krát za den, paní ředitelko.
0: Stěžuje si tatínek.

0: from Veli na stěnu.
1: Řekne maminka. Jenže mě to nebaví. Vysět jako hruška na stromě, řekne Jirka. Mě baví tohle. Koukněte se. Já chci být takový umělecký akrobat, jako jsou kočkodaní. A já jim budu. On se vážně zbláznil, řekne Žovka, když se sejde večer se svou partou jako obvykle. V kleci ho přece nechat nemůžu, lidi by to vyloženě mátlo. Lenochod se musí chovat jako lenochod, to je marný. Veřejnost by si mohla právem stěžovat. Poslyšte, a co kdyby jsme mu kolektivně domluvili? Třeba by to pomohlo. A tak si naše parta Jirku skutečně pozve. Kolektivně mu domlouvá a domlouvá, jeden mluví líp než druhý, až se chudinka Jirka rozplačí jako malé dítě, ale nakonec však řekne. Nezlobte se, vážení, já bych vás rád poslech, ale já nemůžu, koukněte se. Já chci být umělecký akrobat, jako jsou odškodaní, a taky jim budu, to máte marný. Mám to prostě v krvi, jinak to nejde. Tohle mě baví, tohle chci dělat a basta fidli. A když to nemůžu dělat jako lenochod, tak tím lenochodem nechci být. Takže mousta, mousta. Tak tohle tedy nikdo nečekal. Tohle tady ještě nebylo. Lenochod, který pověsí svůj úděl na hřebík, to je teda gól. Ale když všeobecný zmatek opadne, povídá Karolina. Mně se na tom klukovi líbí, že je do té akrobaci takový zapálený. Je to vyložený talent. A talentu se má, pokud vím, spíš pomáhat. A Žovka uzná, že má Karolina pravdu, jde pro chudáka Jirku, který mrzne venku na dvoře a zavede ho do pavilonu opic mezi kočkodany, kterým se teď Jirka docela podobá.

A pod stromeček dá Žovka Jirkovi jako dárek slavnostní potvrzení, že to tak už zůstane, protože Vánoce mají být svátky radosti, a to pro každého.

0: Když se vypravovalo hajadlo na cestu se zimním snem pro jezevce a chystalo se obléci hajadlovský létací pláštík, řekl mu správce skladiště snů: pláštík si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk.
1: Klobouk? A tvrdý pánský? Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli. No ano, kýval správce a nahlížel do zápisků.
0: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání, klobouk, jako pan Rada.
1: Kdo je to pan Rada?
0: Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
2: Pan Rada se dává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk. Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
1: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav, a štítkem čepice se nařídí směr cesty. Tvrdé a kulaté klobouky přece nemáme.
2: Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
0: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy holčičky Verunky. Verunka si tu ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložená v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kolegu ze všech stran. Maličký skřítek v létacím pláštíku vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek z borového lesa.
1: Vypadáš spíš na houbu, než na člověčího pana Radu,
0: soudilo jedno hubaté hajadlo.
3: Nebo jako voják v helmě,
0: mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku.
2: Je to tvrdé a těžké, tlačí to do čela a chce mi to hapat z hlavy, fňukalo jezevčí hajadlo,
0: které se samo sobě v tvrdém pralinčím klobouku pranic nelíbilo.
2: Jak pak s tím poletím?
1: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila, radili všichni dohromady. Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
0: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram Je jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi a dalo se radši trávníkem. Stébla zesláblé podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo, a pralinkový klobouk se vznášel nad trávou jako ve vlnách.
2: Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý, dlouhý čumák.
0: Strachy zapištělo a dalo se na útěk, ale ten čumák do něj vlídně drcnul, zafuněl jako na omluvu:
3: odpustíte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
0: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné.
2: Vypěl se a vytkl: pane, sežral jste mi klobouk, byl tvrdý a kulatý.
3: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskalo. Bývali za parkovou zdí čmeláci, bydleli v mezi,
2: Lidé udělali veliké pole, mez zaorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru, ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
0: Mlsné zvíře vzdychalo za čmeláky, kteří měli červená gaťata jako řezníci, bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
2: Čmeláci nejsou, nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka, až bude pršet.
1: Potřebuju zpátky svůj klobouk,
0: zlobilo se Hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
1: Klobouk, jako má pan Rada a jak si to přáli u jezevců.
2: Ale já jsem jezevec, řeklo zvíře, a s kým mám tu čest?
1: Jsem jezevčí Hajadlo a mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek, řeklo Hajadlo.
0: A pro jistotu se podívalo do zápisků, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
1: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák, svousisky, drápy hrabavé,
0: přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku psáno.
2: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené Hajadlo,
0: zafuněl jezevec.
2: Má rodina vás očekává. Je to kousíček, 5 metrů pod zemí, za jasmínovým keřem, tam je klid. Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž se dává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
0: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
1: Pozdravím váženou paní jezevcovou jen pouhým pozdravením halíbelí.
0: Smeknout na pozdrav nemám čím.
1: Nemám klobouk.
2: Ale s tím kloboukem to bude mílka,
0: řekl jezevec a zastavil se.
2: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené Hajadlo osobně. Já sám jsem si přál ve snu mít klobouk tvrdý kulatý, jaký přináší, čili aportuje panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. Uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on a třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka, mám totiž děti.
0: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé a třetí.
2: Vedu vám přítele, řekl otec jezevec. Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan Rada volat Dakl k noze.
1: Přinesu takový sen, slíbilo jezevčí Hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka.
0: A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
2: Dneska budeme mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk, vykládal. Když chceme mír se psem, musíme umět všecko jako pes, aby se na nás pes nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám! Pozor!
0: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel:
2: všichni jezevci za kloboukem teď!
0: A jezevci vyrazili. Vítr si s nimi hrál na honičku po všech cestičkách a celý park byl rád, že si tu někdo hraje, když děti odešly. Jezevčí učitel zavolal: žádné hraní, přinést klobouk, aport. Jezevečkové kutáleli klobouk k lavičce. Jak pak se nosí klobouk, v zubech přece, káral je a učil jezevec učitel. Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech, dakl bude koukat.
2: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen. Jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi, jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění, a jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem a odkud nehrozí jezevčí rodině už žádné nebezpečí.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl.
1: Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
2: O co?
1: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
2: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
2: Nejsem moc olitý, no tlustej, nejsem.
1: A seš, měl bys trochu sportovat.
2: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Třem vás hrát kopanou.
1: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
2: Jak pak moc? 4.
1: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy.
0: Fík radostně přikývl.
2: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
1: Neumí se přihlásit sám?
2: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
1: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbila Ája.
0: Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli.
1: Prosím, já bych chtěla tohohle pejska přihlásit na závody.
3: Pejska? Vybavil pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák. Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne konňů. Tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako čbánek slané vody.
1: Nebreč, řekla Ája, vezmu tě do chuchle. Však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat.
0: Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro.
1: Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle ps... tohodle koně, řekla Ája v chuchli.
0: Pán s páskou na rukávě řekl... Jo. No, dobře. No. Potom si fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, no, divný, víš?
1: Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí...
0: Jo. No dobře, no, řekl zase pořadatel.
3: No, vyhrát nemůže, no, to tedy ne, no, to ne. No ale závodit ho necháme, aby nám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
1: Prosím, fík.
3: Jo, dobře, no, ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
1: Víš co?
3: Napíšeme Fikus, ano?
0: Napsali teda Fikus. A závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si, podívejte,
3: támhle, no, co je támhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří.
0: Ale fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali fíka mocně pozbuzovat. Fikus. Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem fík celý ulíchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
4: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec
3: a nabídli mu hrst ovsa, no, jak se to dělá. Fík tomu čichl a řekl:
2: fuj, fuj.
3: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
1: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
3: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
1: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla, ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
2: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.

tajemném vrchu Svákově. Již od pradávných časů je vrch Svákov opředen tajemnými i posvátnými událostmi. A pověst tu nešetřila zkazkami. Vypráví, jak se tu mnozí churaví zázrakem uzdravili, když pili z pramene léčivé vody, jenž na Svákově vytryskl. První neděli v červenci bývala u svákovské kapličky slavná pouť, na níž se scházela procesí požádat modlitbou o pomoc nebes a nabrat si do baňky zázračnou vodu. Jediné procesí nepřinášelo nic dobrého a zanechávalo po sobě zármutek a slzy. Záhadné procesí duchů, neblahý průvod, jenž se zjevoval v pravé poledne. Jednou šlo na svákovskou pouť procesí z Dráchova, ze vsi, o níž je prorokováno, že u ní skončí svatý Václav zlou válku, až jednou vypukne v Čechách a už se bude zdát, že nepřátelské roty promění zem v oharek a všechny lidi v neboštíky či otroky. Procesí sebou mělo ševce, jenž předzpěvoval nábožné písně tak výtečnou notou, že mu ostatní procesí záviděla. Když spustil před Svákovem o svatých mučednících, až v Brně plakali. Tentokrát však jaksi nebyl ve své kůži. Už za Dráchovem prospěvoval jak moucha v konci a za mokrou to za něho musel vzít někdo jiný, třeba že nebyl tak jistý v nápěvu. Ale v nouzi Franta Dobrý a dráchovský švec byl rád, že se může loudat vzadu, co noha nohu mine. Procesí došlo na Svákov k polednímu, nábožně se vrhlo k modlitbám a k léčivé vodě, švec však zůstal stranou, díval se přes řeku do polí a odpočíval. Tu najednou vidí na silnici před sebou další procesí. Safra Porte, zabručel. Byl jsem tu tolikrát, že bych to sám nespočítal. Mrknutím oka a nastavením ucha poznám, odkud které procesí je. Ale tohle se mi nějak nezdá. Když přišlo blíž, seznal švec, že lidé v něm jdou tiše a zamlkle, bez zpěvu a bez hlasitého modlení, jako by ani nebyli živí. Přes řeku se to procesí přeneslo jako mlha a pak, jako by se vznášelo ve vzduchu, zamířilo rovnou v tu stranu, co seděl švec. Dráchovskému ševci bylo najednou tak divně úzko, že ani pořádně dýchat nemohl. V zádech ho mrazilo. Nebylo pochyb, že na svákovskou pouť nejdou lidé, ale duchové. Tváře měly bledé, ponuré, hlavy schýlené a oděni byly do bílých rubášů starodávného střihu. Když došli ke skále, zmizeli v ní, jako by se rozplynuli. Švec honem vyskočil, běžel za svými a vyprávěl jim, co právě viděl. Všichni mu kývali, ale mysleli si své, že švec má horkost a že se mu něco zdálo. Se ševcem to opravdu šlo nějak z kopce. Od svákovské pouti posedal ho stesk, zžírající smutek a jakási nevýslovná tesknota. Do roka se utrápil. Další pouti na Svákov se už nedočkal. Teprve po jeho funusu se v Dráchově dozvěděli, že se loni ševci na Svákově nic nezdálo, že se tamto procesí objevuje každý rok v pravé poledne, ale že ho spatří jen ten, komu je souzeno zemřít. Poblíže skály, v níž mizí rok co rok procesí duchů, je ukryt poklad. A jeden krejčí z hlavatců tam nabil jmění. Oháněl se cihličkou a jehlou dost obratně, ale řemeslo mu valně neneslo. Často kupoval na křídu a po obědě mu bývalo jako po výprasku. Takový život mnoho radosti nepřináší a krejčíka to mrzelo dvojnásob. Na vandru obešel kus světa a myslel si, že sezobal veškerý rozum.
Jednou, o Filipojakubské noci, se mu zdálo, že byl kdesi ve světě a že tam zbohatl. Když se probudil, řekl si, že sen o Filipojakubské noci není jen tak obyčejný sen. Kousek po kousíčku probíral všecko, co se mu zdálo, aby přišel na to, v kterých krajích zbohatl. Ačkoliv mu ty končiny byly ve snu nějak povědomé, nepřišel na to. A protože se mu zdálo totéž ještě dvakrát, rozhodl se, že pověsí krejčovinu v Hlavatcích na hřebík a půjde do světa. Stejně mi tady pšenice nekvete a když bude nejhůř, všude je chleba o dvou kůrkách. Bez velkého váhání zavřel jednou večer chalupu, klíč strčil pod práh a za tmy, aby ho nikdo neviděl, odešel za štěstím. Zbrousil hezký kousek světa. Viděl různé končiny, ale žádné se nepodobaly těm, které spatřil ve snu. Přiživoval se všelijak, dělal u sedláků, sem tam něco spíchl, ale hladu užil ještě víc, než když krejčoval v Hlavatcích. Když přišel někam do vsi, psi se mohli uškrtit na řetězu, neboť podle Krejčíkova zevnějšku mínili, že přišel hadrník. Nakonec byl už Krejčí strastí a nuzování syt a hořce si přiznal, že šel kupovat zajíce v pytli a blechu v kytli. Zamířil rovnou cestou k domovu a konejšil sám sebe, že nikdo v Hlavatcích neví, kam se poděl, a že si už cestou najde nějakou výmluvu, až se budou lidi ptát, kde ho čerti nosili. Když se vracel přes Soběslav, volali tu na něho posměšně, že šlape ševci na krk, neboť měl podpatky na obou botách dočista ušoupané. Krejčík se vytratil z města jako duch, aby ho tu náhodou nepotkal někdo z Hlavatců. Zamířil rovnou na Svákov, že tady počká do večera. Až se setmí, půjde dál, neboť po tmě je těžko rozeznat, zda je někdo oděn jako pán nebo kmán. Táhl tedy ke Svákovu a tu mu najednou přišlo, že vidí krajinu, kterou hledal křížem krážem daleko odtud. Rázem z něho všecka rozmrzelost spadla. Zbystřil zrak i sluch a kráčel jako bedlivý vlk, jenž větří na blízku kořist. Byl zrovna Velký pátek. V nedvědickém kostele zpívali pašije a poklad ve Svákově byl otevřený do kořán. Krejčí před sebou najednou spatřil velikou klenutou chodbu a v ní zář, jako by z ní vycházelo slunce. Skokem byl u chodby. Oběma rukama si musel v té chvíli zaclonit oči. Tolik zlaťáků se tu blištilo nahromadě. Krejčí se vrhl k penězům, jak lačný k míse. Plnými hrstmi si je cpal do kapes, do čepice i do pinglíku. V tom se mu však zdálo, že se pod ním země zachvěla. Dostal strach, vylezl ze sklepení a měl na čase, protože zem temně zaduněla a v zápětí se chodba ve Svákově srámu sem zavřela. Poklad zmizel a po chodbě nezůstalo ani památky. Ajci si, mávl rukou Krejčí, já mám dost. Ubezpečil se, zda se mu peníze neproměnily v listí nebo v kamení, a když viděl, že má skutečně zlaťáky, poskočil radostně a udělal na nedvědice dlouhý nos. Vidíte, vy trulanti, vy tam krákoráte pašije a zatím tady za vašimi zády leželo jmění, že by za ně koupil celé Čechy. V noci se Krejčík vrátil domů. Vytáhl zrezivělý klíč spod prahu, vyhnal z chalupy myši a pavouky, rozsvítil si oharek svíčky a začal počítat peníze. Počítal až do rána. A když nastal na návsi schon, že se Krejčí ani nepropadl, ani neutopil, vyšel před chalupu a zamířil k hospodě. Celé dopoledne si tu dával bene, cvrnkal zlaťáky o stůl a rozkládal, jak je ve světě přece jenom líp než v Hlavatcích, protože tam člověk přijde snáze k penězům. Toho uctil, tomu dal zavdat
a ke všem se choval jako velký pán. Neboť se vždycky najdou lidé, co lezou před mocnými a zámožnými po břiše s nadějí, že za zobanci upadne z kapsy nějaký přebytečný peníz. Tak si ten Krejčí v Hlavatcích počínal jako papež. Jenomže neměl Řím, žil na vysoké noze a peníze se kutálely, až se rozkutálely. Nešť, říkal si Krejčí, až budou příští rok zpívat v Nedvědicích pašije, zajdu si zase na Svákov. Zašel tam, ale poklad už nenašel. Čekal tedy trpělivě ještě jeden rok, pak ještě jeden, ale svákovský poklad se před ním už nikdy neotevřel. I nezbylo Krejčímu, než se opět vrátit k řemeslu. Pracovat jako dřív a přemýšlet o tom, že nic stálého v světě není, neboť všecko se svým časem změní.

0: Bez jalovců se žádný kopec neobejde. Rostou na stráni, jako na pasínku, pod jedličkami i při hlohu, některý u země a jiný do výše stromku, i v té nejjalovější zemi se uchytí. Lidé z hor už na ně přivykli, že je ani nepíchají, když o ně zavadí. Jalovčinky se užívají jako lék, protože jalovec roste z tvrdé země a tu tvrdost natáhne do sebe. Proto se u nás praví, kdo nemá hnízdo v jalovčí, to není žádný pták. A kdo se v jalovčí nevyválí, to není žádný chlap. Věru, není divu, že se kolem jalovců ledaco událo. Jako zrovna ta podivná příhoda, kterou zažil strýc Horehleď. Toho dne měl strýc vyřizování v dědině a vrátil se domů na samotu až v podvečer. Domácí ještě nepřišli spole, byl v chalupě sám. Protože se cítil ušlý a znavený, ulehl na lavici ke kamnům a usnul. V tom se po izbě zatočil vítr a před strýcem stál vysoký člověk v černém kabátě a se špičatým kloboukem. Byl to černokněžník.
1: Seber se a pojď, a to hned,
0: přikázal strýci Horehleďovi.
1: Vezmi si motiku, budeš ji potřebovat, dodal ještě.
0: Strýc se pravda ulekl, ale vstávat do práce po té štrapáci, co měl za sebou, se mu dvakrát nechtělo.
1: Jen pojď,
0: řekl ještě černokněžník, když viděl jeho neochotu.
1: Dobře se ti odměním.
0: Tož to byla jiná řeč. A že byl Horehleď na peníze, jak čert, vstal z lavice, vzal motiku a šel. Venku se už zatím docela setmělo a na horách seděl ze široka měsíc. Ale černokněžník nedbal měsíce ani tmy a dlouhým krokem mířil rovnou do stráně. Došli až pod les a zastavili se. Plošina byla plná skalin a balvanů a mezi nimi rostly jalovce. Černokněžník vytáhl spod černého pláště jakési sklíčko a díval se přes ně po plošině. Potom ukázal na jeden vysoký jalovec a poručil:
1: tady budeš kopat.
0: Strýc Horehleď dobře věděl, který jalovec černokněžník myslí, ale dělal se nechápavým. Černokněžník mu tedy podal sklíčko, aby se podíval sám. Strýc přiložil sklíčko k oku a najednou spatřil celý svět barevně. A také viděl, že pod tím vysokým jalovcem svítí červenkavý oheň. Poznal, že to je zázračné skélko. Ví, zase mu praví, hledět přes ně značí být jasnozřivý. Přes vízu je vidět všady. Dodaleka i hluboko do země. Proto se její pomocí odkrývají zakopané poklady. Na stříbře hoří ohníček bělonký nebo domodra, na zlatě se barví červenkavo. Strýc Horehleď by se rád rozhledl dále po kraji, ale černokněžník mu skelko vyškubl a svou dlouhou rukou ukázal k jalovci.
1: Teď už víš, co máš dělat? Tak se dej do práce. Po jiném ti nic není.
0: Co zbývalo? Strýc musel uposlechnout. Pod jalovcem ležel veliký balvan. Ten musel nejdříve pozdvihnout, aby mohl kopat dál. Balvan byl těžký a strýc se div nesvalil, jak jej zvedal. Ale nakonec přece jen odkulil na stranu. Práce mu šla stuha, země byla kamenitá a motika co chvíli zazvonila o břidlici. Horehleď kopal jak o závod, říkal si, že po zbojnicích zůstalo mnoho pokladů v zemi zakopaných, tak co by si nepomohl? Však víza neomylně vyzradila, že tuto pod jalovcem leží ukryté zlato. Avšak najednou, kde se vzala, tu se vzala, stála u jalovce podivná postava. Takový neduživec to byl. Vyschlý a hubený, očím dle, spíše přízrak než skutečná bytost. Stáhl vyzáblou ruku nahore hleďa a pravil.
1: Já se zastrážím duchu pokladu, co tu leží. A jestli kopání nenecháš, zajdeš.
0: Strýcovi přešla hrůza po hřbetě, ale pravil si, že teď by byla věčná škoda odejít po prázdnu, a tak se vymlouval, poručil mi, a ukázal na černokněžníka, který stál opodál.
1: Špatného rozkazu poslouchat značí, za cizí svědomí se ukrývat,
0: řekl strážce pokladu hrobovým hlasem.
1: Ujdi, dokud je čas.
0: Jenomže strýc horehleď se už viděl, jak přepočítává zlaťáky, a ze všeho nejméně měl chuť odejít, když je poklad na dosah ruky. Lakota mu dodala kuráže a on nedbal a znovu se rozpřáhl motykou. Tu k němu strážný duch přiskočil a takový mu dal lepanec, až se mu huba skřivila. Jenomže ani černokněžník nelenil, vytáhl spod černého pláště čarodějnou knížku a začal ducha zaříkávat, aby jim neškodil. A strážný duch pokladu se opravdu v ten ráz ztratil. Ať byl, jak chtěl kurážný, strýcem přece jen strach tetelil. Však považte, takové čáry, máry, jde při nich o život. Ale černokněžník na nic nehleděl a jenom rozkazoval.
1: Kopej, ještě chvilku a budeš na dně.
0: Strýc horehleď se už nerozhlížel a kopal, jak by hořelo. Najednou škrrk. Cítí, že se mu motyka svezla po čemsi hladkém. Také černokněžník přiklekl k vykopané díře, když zaslechl to zaškvrčení. Strýc hrabal dále rukama, nahmatal cosi oblého. S námahou to vytáhl z díry, byl to železný hrnec plný zlatých peněz. A když strýc nahlédl do díry, spatřil druhý, třetí takový vrchovatý hrnec, kdož ví, kolik jich tam bylo.
1: Naber si dvě hrstě a můžeš se vrátit domů,
0: vyrušil ho černokněžník.
1: Už tě nepotřebuju.
0: Strýcovi od lakotnosti až nos špičatil, když viděl, že tam jsou toliké peníze. Ale musel uposlechnout a vzít si jen dvě hrstě. Pravda, měl hrstě veliké a ještě je rozevřel, jak nejvíce mohl. Avšak co to je? Pouhé dvě hrstě, když

0: němu nedalo. Pořád musel myslet na ty hrnce s penězi, ani rána dočkat nemohl. Jak začalo svítat, už se bral z chalupy a rovnou na jalovcovou stráň. Vysoký jalovec bez nesnází našel, odvalil spod něho balvan a ze samé nedočkavosti jalovcem tak smíkl, až ho vytrhl i z kořeny ze země. Železňák tam pravda byl, jenže plný kamení. A druhý zrovna tak, i třetí. Samé kamení. Ať strýc jak chtěl hledal, neuviděl ani penízek. Tu se horehleď převelice dopálil. Jalovec pohodil ze stráně a hybaj domů.
1: Ještě, že jsem si schoval dvě hrstě zlatých peněz, aspoň to mám za ty cesty, utěšoval se.
0: Když přišel domů, hned se hnal k truhle, aby se potěšil pohledem na zlaťáky. Ale zůstal jako solný sloup. V truhle místo peněz ležely dvě hrstě kamení. Div, že ho mrtvice neranila od zlosti, ale platnému to stejně nic nebylo. Strýc horehleď o té své příhodě nesmlčel a časem se přiznal, jak se mu vedlo s pokladem. Ale na jalovcové stráni už stejně nikdy nikdo nekopal. Lidé se báli. Říkali, že tam mámení obloudí každého, jako se to stalo horehleďovi.

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi režné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
2: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořálka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prásk a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
2: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas.
3: Ach, ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravdaže?
0: Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil, co mi dáš,
3: když ti pomohu z nouze?
2: No, co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
3: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřáhali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v

0: duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil. Co si přeješ? Chceš zase pomoct? Ptal se Formana posměšně.
1: Svoje děcko chci zpátky! Zlobil se hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
2: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
1: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný hrkoděj.
2: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
2: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co běž? A ptej se, kdy skončí svět. Když mi to povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím.
0: Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc. Ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvíc, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivína, ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
3: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
1: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
3: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
1: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
3: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale když se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
3: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
1: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: vyhrkl Forman s nadějí v hlase.
3: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulotka ukázala Hrkodějovi čbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou odčasné vesny na lukách. Březnovou, Matičkovou, Josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěj.
3: Nejvzácnější je ale májová,
0: pravila.
3: Zítra ji skoro ráno půjdu na palouk sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulotka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel Hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulotka si libovala.
3: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že ty jsi mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: A potom pověděla Hrkodějovi, aby šel do hor. Tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. A také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe hodin. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil Hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se hřmotným hlasem.
4: Hej, ještě lidé na světě dávají pocestným chleba.
0: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
3: ano, je tomu ještě tak.
4: Ech, tož zase nic,
0: zařval železný muž rozlobeně.
4: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
0: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve Hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
1: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
3: Kdy?
1: Povím ti, ale vrátíš mi děcko.
3: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv.
0: Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil. Jaký div. Neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a Forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastal.

0: Spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se Krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Měl toho nakonec plný kočárek. Ještě štěstí, že se první den po povodni všude prodávalo zadarmo.
1: Ptáčátko! Už jsem tady!
0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne zlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.

0: Byla jednou jedna stařičká matička a ta měla hejno bílých hus a žila v chaloupce na samotě v horách. Každé ráno vstala, vzala svoji berličku a vydala se do lesa, který se tu rozprostíral všude vůkol. Na svůj věk to byla docela čiperná matička. Celé dny šmejdila po lese, kosila trávu pro husy, trhala divoké lesní plody a vše to pak nosila domů v nůši. Člověku se nad tím tajil dech, jak těžká břemena zvedala zlehka ze země a pak s nimi z čerstva cupitala k domovu. Když někoho potkala, měla pro něj srdečné křesťanské pozdravení.
1: Dobrý den, milý pane. To máme dneska krásné počasí. Divíte se, že vláčím tolik trávy? No, každý si musíme nést své břímě.
0: Přesto jí lidé moc rádi neviděli a raději obešli, než by ji potkali. A když už nebylo zbytí a do cesty jí přišli třeba otec se synkem, tu mu otec pošeptal.
2: Před touhle stařenou se měj, synku, vždy na pozoru. Ta má za ušima, jistě je to čarodějnice.
0: Jednoho rána do toho lesa zavítal krásný mladý muž. Sluníčko jasně svítilo, ptáci zpívali a skrze listí vál svěží větří. A to vám bylo člověku k radosti. Cestou nepotkal ani živáčka, až najednou zahlédl nějakou stařenku, jak klečela na zemi a žala srpem trávu. Vedle ní ležela travnice a opodál stály dva koše, plné planých jablek a hrušek.
3: I toto,
0: řekl.
3: Matičko, jak to chcete všechno odnést?
1: Inu, musím, synáčku, musím. Křivá záda nám sedlákům přidávají na kráse.
0: Odvětila.
3: Mohu vám nějak pomoci?
0: Zeptal se mladí.
1: Nu, holenku, máte dosud rovný hřbet a mladé nohy. Pro vás to bude lehké a moje chalupa není daleko. Stojí na pasece, tam nahoře. Vy tam vyskáčete jako kamzík.
0: Mladík se nad stařenkou slitoval.
3: Můj otec není žádný sedlák.
0: Odvětil.
3: Je to bohatý hrabě a já jsem jeho syn. Ale myslím, že to, co dokáží sedláci, s tím si taky poradím.
1: No, uvidíme.
0: Řekla stařenka.
1: Jedna hodinka čerstvé chůze, co to pro vás je? Ještě tady ta jablka a hrušky, mladý pane.
0: Ta hodinka chůze přišla mladému hraběti trošku podezřelá, ale stařenka mu nedala čas na dlouhé rozmýšlení, na záda mu naložila travnici a do rukou strčila oba koše.
1: Vidíte, je to docela lehké,
0: řekla.
3: Kde pak? Není to lehké,
0: řekl hraběcí syn a zašklebil se.
3: Ta trávnice mě tíží, jako kdyby byla plná kamení. A ty jablka a hrušky váží, jako kdyby byly z olova. Sotva popadám dech.
0: Měl chuť všechno to zase položit, ale stařenka ho nenechala.
1: Podívejme se,
0: pronesla výsměšně.
1: Mladému pánu se nechce nést, co stará ženská vláčí každý den. Hezkými slovy se k člověku přitočí, ale pak najednou otočí a bere se k Vaňkovi o radu. Co pak tu tak stojíte?
0: Pokračovala ve své lamentaci.
1: A otálíte? Hýbněte kostrou, nikdo vám ten ranec už nesundá. Teď to byla lehká cesta, holenku. A po rovné cestě se jde dobře. Ale připrav se, čekají nás docela velké kopce.
0: Povzbuzovala stařena. Začali stoupat vzhůru a kameny pod nohama uhýbali a uskakovali, jako by byly živé. To už bylo na Dýnochovi síly. Na čele měl krupěje potu. Chvíli mu bylo horko, chvíli zase zima z toho, jak mu ten pot stékal po zádech.
3: Matičko,
0: řekl.
3: Nemohu už dál, musím si trochu odpočinout.
1: Nic takového.
0: Odpověděla mu stařena.
1: Až tam dorazíme, můžete si odpočívat do aleluja, ale nyní musíme jít dál. Kdo ví, třeba vám to přinese štěstí.
3: Ty jedna čarodějnice.
0: Zvolal mladý hrabě a chtěl zhodit travnici dolů, ale snažil se zbytečně. Visela mu na zádech pevně, jako by mu přirostla. Otáčel se a kroutil sebou, ale zbavit se jí nemohl. Stařena se mu smála a zvesela poskakovala o berličce kolem něj.
1: Nezlobte se, milý pane.
0: Smála se.
1: Jste v obličeji rudý jako kohout. Neste to břemeno trpělivě. Až dorazíme domů, dostanete dobrou odměnu.
0: Co mohl hraběcí synek dělat? Musel se podrobit svému osudu a trpělivě se vléci za stařenou, která vypadala s každým krokem čilej a svěžej, zatímco jeho břemeno bylo čím dál tím těžší.
1: Synku, nohy už mi přestávají sloužit. Budeš mi muset trochu pomoci.
0: Řekla a v tu ránu mu vyskočila nahoru na záda a usadila se na travnici. Stařenka byla sice vyschlá jako tyčka od plotu, ale vážila víc jako tlustá selská děvečka. Mladý hrabě poklesl v kolenou, ale když mu nebylo do kroku, tak ho měla ke skoku a k ruce si vzala prut a kopřivy, kterými ho šlehala po nohách.
3: Ta cesta je nekonečná, matičko. Melu z posledních sil, je to ještě daleko.
1: Blizoučko, synáčku, blizoučko. Tamhle mezi těmi stromy,
0: ukázala stařena do dálky. Přesto dorazili ke stařenčině chalupě, kde by se nejraději rovnou poroučel k zemi. Když husy uviděli stařenku, roztáhli křídla do stran, protáhli krky dopředu a běželi jí s radostným kejháním naproti. Uprostřed hejna kráčela nestará nemladá děvečka, silná a velká a ošklivá jako noc.
4: Matko,
0: řekla stařeně,
4: co pak se vám stalo, že jste byla tak dlouho pryč?
1: Zaplať pámbu,
0: odpověděla.
1: Nic se mi nestalo. Naopak, tento milý pán mi pomohl nést moje břemeno. Díky tobě, panáčku. Když jsem byla unavená, vzal mě dokonce na záda. Takže cesta nebyla dlouhá, ubíhala mi vesele a zažili jsme spolu spoustu legrace.
0: Konečně stařena se skočila dolů. Zalal mladému pánovi s ramenou travnici a s rukou koše a přátelsky řekla.
1: Teď si sedněte na lavici přede dveřmi a odpočiňte si. Svoji odměnu jste si poctivě vysloužil a bude tu hned.
0: A pravila k husopasce.
1: Běž do domu, moje dcerunko. To se nehodí, abys tu byla sama s mladým mužem. Člověk nesmí přilévat oleje do ohně. Ještě aby se nám do tebe zamiloval.
0: Hrabě neviděl, má-li se tomu smát nebo plakat.
3: No, to je mi věru pokládek.
0: Pomyslil si.
3: I kdyby byla o 30 let mladší, zůstalo by moje srdce v klidu.
0: Ta žena zašla s dcerou do chalupy. Hraběcí syn se natáhl na lavici pod divokou jabloň. Vzduch byl čerstvý a svěží. Kolem dokola se rozkládala zelená louka, posetá petr klíčí, divokým tymiánem a tisícem jiných květí. Opodál curčel potůček. Jehož voda se na slunci třpitila jako křišťálová a něžný venkovský kolorit dokreslovali sněhobílé husy, které se špacírovali sem a tam, nebo se čvachtali ve vodě.
3: Je tu opravdu překrásně.
0: Pomyslel si mladý hrabě.
3: Ale já jsem tak unavený, že už neudržím oči otevřené. Trochu se prospím, snad mi vítr na trout vyschlé nohy neodnese.
0: Zdálo se mu, že spal sotva chvíli, když přišla stařena. Staňte, a probudila.
1: Tady nemůžete spát.
0: pravila mu.
1: Arci, jsem ti život trochu přikyselila, ale důležité je, že jsi ho nestratil. Teď dostaneš odměnu. Peníze a jiné bohatství nepotřebuješ. Tady máš něco jiného.
0: A strčila mu do ruky krabičku, která byla zdobená jediným smaragdem.
1: Dobře ji opatruj.
0: Kladla mu na srdce.
1: Přinese ti štěstí.
0: Mládenec vyskočil a cítil se najednou úplně svěží a při síle. Tak stařeně poděkoval za dárek a vydal se na cestu bez toho, že by se rozloučil s její úchvatnou dcerkou. Už měl hodný kus cesty za sebou, ale stále slyšel z dálky veselý husí křik. 3 dny bloudil hraběcí syn v divočině, než konečně našel cestu ven. Přišel do velikého města a protože tam byl cizí, popadla ho stráže a předvedla na královský zámek, kde seděli na trůnu král a královna.
5: Vaše veličenstvo, dovolili jsme si předvést tohoto podivného cizince, který dorazil do našeho města.
6: Kdo jsi a odkud přicházíš?
0: Zeptal se král.
3: Jsem pocestný a bloudím 3 dny, než mě cesta přivedla do vašeho města.
5: Měl u sebe tohle,
0: řekl velitel stráží a ukazoval královně smaragdovou krabičku.
5: Asi ji někomu ukradl.
7: Povstaň, hochu, a podej mi tu krabičku,
0: řekla královna. Sotva ji však otevřela a podívala se dovnitř, sesunula se jako mrtvá k zemi.
6: Stráže, chopte se ho!
0: Zvolal král. Na hraběte se rázem sesypali královské stráže a chtěli ho odvést do vězení. Tu královna otevřela oči a vykřikla.
7: Okamžitě ho puste a nechte nás tu o samotě.
0: Když osaměli, počala královna hořce plakat a pravila.
7: Na co je mi sláva a bohatství, kterým jsem obklopená, když se každé ráno probouzím do trápení a bolesti? Měla jsem 3 dcery. Ta nejmladší byla nejkrásnější. Takový zázrak bys na celém světě pohledal. Byla bílá jako sníh, růžová jako jabloňový květ a její vlasy zářily jako sluneční paprsky. Když plakala, nepadaly jí z očí slzy, ale čisté perly. Když měla 15 let, nechal si ji můj muž spolu se sestrami zavolat před trůn. Měl byste vidět, jak se lidé tvářili, když předstoupila ta nejmladší, jako kdyby vyšlo slunce. A můj manžel řekl.
6: Mé dcery, nevím, kdy přijde moje poslední hodina, a tak chci určit už dnes, která z vás se stane královnou. Všechny mne máte rády, ale ta, která mne má ráda nejvíce, té bude náležet trůn.
7: Každá ho ujistila, že ho miluje. Nejstarší řekla.
8: Miluji tě, otče, jako nejsladší cukr, protože mi děláš můj život nejsladší na celém světě.
7: Ta druhá pravila.
9: Já tě miluji jako své nejmilejší šaty. Jsou vzácné, krásné, stejně jako ty jsi pro mě, můj otče.
7: Ale ta třetí mlčela.
6: A ty, moje nejmladší, moje dítě nejmilejší, jak ty mne miluješ?
10: Já nevím. Nic podobného tomu, jak tě miluji, mě nenapadá,
7: odpověděla.
6: Přece mě musíš nějak milovat,
7: naléhal otec, až konečně pravila.
6: Co je ti sladší a vzácnější, jak si mě ceníš?
10: I to nejlepší jídlo mi nechutná bez soli. Miluji tě tedy jako sůl. A soli je všude potřeba, stejně jako tvé vlády, otče.
7: Když to král uslyšel, velmi se rozhněval.
6: Když mne miluješ jako sůl, obyčejnou sůl, kterou má každý, já ti tedy tvou lásku zaplatím solí. A tak jsem rozdělil říši mezi ty 2 starší, ale ten nejmladší jsem nechal naplnit pytel solí a pověsit jího na záda. 2 pacholci pak museli zavést do hlubokého lesa. Má žena za ní prosila a žadonila o milost, ale byl jsem tak rozhněván, že se mnou nic nepohlo.
7: Když nás opouštěla, plakala a celá cesta byla pokrytá perlami, které jí padaly z očí.
6: Za nějaký čas mě hněv přešel a nechal jsem dceru hledat.
5: Vaše veličenstvo, Celá naše armáda pročesala les křížem krážem, ale po princezně ani stopy, ani jediné perly. Musela ji nejspíš roztrhat divá zvěř.
7: Já ale nepropadla smrtelnému zármutku, neboť jsem se ve skrytu duše utěšovala nadějí, že je ještě naživu. Že se ukryla v nějaké jeskyni nebo našla přístřeší u dobrých lidí. Ale vězte, když jsem otevřela vaši smaragdovou krabičku, tak jsem uvnitř uviděla perlu úplně stejnou jako ty, které vyplakala má dcera. Umíte si jistě představit, jak se v tom okamžiku zachvělo mé srdce. Můžete mi říct, jak jste k té perle přišel?
0: Hrabě ji vyprávěl.
3: Dostal jsem ji od jedné stařeny, které jsem pomohl hluboko v lese. Ale určitě to musela být čarodějnice, protože mě vystavila kruté zkoušce. Bohužel vaši dceru jsem u ní neviděl, ani neslyšel.
6: Škoda,
0: řekl král.
6: Doufali jsme, že kde bude perla, může být i naše dcera. Musíme vyhledat tu stařenu. Třeba bude o naší dceři něco vědět. Musíš nás k ní zavést.
0: A tak se vydali na cestu. Plese se rozdělili. Mladík dorazil k jednomu prameni, u kterého stály 300leté duby. Kulatý měsíc se vyhoupl nahoru a byl tak jasný, že by při tom světle člověk mohl hledat na zemi špendlí. Tu si všiml dcery husopasky.
3: Hej, tady jde jedna, ta druhá nebude daleko.
0: To, co se ale stalo, mu vyrazilo dech. Žena si pojednou stáhla kůži, kterou měla na obličeji. Sehnula se k prameni a začala se omývat. Když byla hotová, ponořila do vody taky kůži a pak ji položila na louku, aby se na měsíčním světle vybělila a usušila. Ale jak se ta děvečka změnila, to by člověk ještě neviděl. Šedivý cop odpadnul a vyvalila se záplava zlatých vlasů, která jí zakryla celé tělo jako zlatý plášť. Jakoby vyšlo slunce a její oči se rázem leskly a třpitily jako hvězdy na nebi. Tváře byly v jemném rumněnci, podobný jabloňovým květům. A ta překrásná dívka byla smutná. Posadila se a hořce plakala. Jedna slza za druhou se jí trala z očí a koulela na zem. Mladík se zatajeným dechem vykukoval skrze listí, aby na tu krásu co nejlépe viděl. A protože se natahoval moc daleko, tu pod ním nečekaně praskla větev. Dívka vyskočila jako postřelený jelínek. Měsíc zrovna zakryl černý mrak a v tom okamžiku si natáhla dívenka ošklivou kůži a všechna ta záře zmizela. Jakoby jí sfouknul vítr, třásla se jako osikové listí, když běžela zpátky domů. Stařena stála před dveřmi a dcera jí chtěla vypovědět vše, co se jí přihodilo. Ale stařena se přátelsky usmála a řekla:
1: všechno vím, děvenko.
0: Zavedla jí do světnice a přiložila další polínko do krbu, ale už si nesedli ke kolovrátku. Stařenka popadla koště a dala se do zametání a smíčení.
1: Musí to tu být čisté a uklizené,
0: řekla děvečce.
4: Ale matičko,
0: zeptala se,
4: proč pak v této pozdní hodině uklízíte?
1: Jestli pak víš, co je za hodinu?
0: Odvětila jí stařena.
4: Ještě není půlnoc,
0: odpověděla dívka.
4: Krátce před 11.
1: Co pak si nevzpomínáš?
0: Pokračovala stařena.
1: Je to právě 3 roky, co si ke mně přišla. Tvůj čas vypršel. Musíme se rozloučit.
0: Děvečka se polekala a zeptala se.
4: Oh, milovaná matičko, chcete mne vyhnat? Co si počnu? Nemám žádné přátele, žádný domov. Kam se podíj? Vždyť jsem udělala, co jste si přála a byla jste spokojená. Neposílejte mě pryč.
0: Ale stařena jí o tom, co s ní bude dál, neřekla ani slůvko.
1: Já tu končím,
0: řekla jí.
1: Než ale odejdu, musí být dům a světnice čisté, proto mne nezdržuj od práce. Kvůli sobě buď bez obav. Přístřeší najdeš a s odměnou, kterou jsem pro tebe připravila, budeš také spokojena.
4: Ale řekněte mi, co se děje?
0: Zeptala se dívka opět.
1: Ještě jednou ti říkám, neruš mě v práci. Už ani slovo. Jdi do své komůrky, sundej si z obličeje tu kůži, obleč si hedvábné šaty, jaké jsi měla, když jsi ke mně přišla, a pak čekej, než tě zavolám.
0: Mezitím mladý hrabě nelenil a pokračoval v cestě. Nešel dlouho, když uviděl ve tmě dvě postavy, jak pospíchají přes louku. Byl to ztracený král a královna, kteří zahledli v dálce světýlko a spěchali k němu.
3: Viděl jsem vaši dceru u podivuhodného pramene. Měla krásné zlaté vlasy a plakala perly.
6: To bude naše dcera.
0: Nezapochybovali oni. Radostně spěchali za světýlkem a brzy přišli k lesní chalupě. Všude kolem leželi husy, hlavy měli schovány pod křídly a spali. Žádná se ani nepohnula. Podívali se dovnitř oknem a uviděli stařenu, jak mlčky sedí u kolovrátku a přede. Pokyvuje hlavou a ničeho si nevšímá. Světnice byla čistě uklizená a vycíděná, ale svoji dceru neviděli. Nějakou chvíli tam jen tak stáli a koukali. Ale nakonec dostali odvahu a zaklepali na okno. Stařena, jako by to byla čekala, vstala a zavolala na ně přátelsky.
1: Jen pojďte dál, už vás očekávám, vaše královská urozenosti.
0: A když vešli do světnice, stařena pravila.
1: Tu dlouhou cestu jste si mohli ušetřit, kdybyste svoje dítě, které je tak dobré a láskyplné, před 3 lety nevyhnali. Tady u mne pásla po ty 3 roky husy. Nic zlého se tu nenaučila. Vedla jsem ji k dobrotě a čistotě srdce. A vy jste byli strachem o její život dostatečně vytrestáni.
0: Pak šla do komůrky a zavolala.
1: Pojď ven, moje dcerunko.
0: Tu se dveře otevřely a ven vyšla královská dcerka. V hedvábných šatech, se zlatými vlasy a zářícíma očima. Padla jim kolem krku radostí a políbila je. Hrabě stál vedle a když ho spatřila, zrůžovila jí tvář, sama nevěděla proč. Král řekl.
6: Milované dítě, svoji říši jsem již rozdal, co pak dám tobě?
1: Ona nic nepotřebuje,
0: řekla stařena.
1: Já jí dám slzy, které kvůli vám vyplakala. Jsou to čisté perly, krásnější, než jaké kdy člověk nalezl na mořském dně. A mají daleko větší cenu než celá říše. A jako odměnu za svou práci dostane moji chaloupku.
0: Když to byla stařena řekla, zmizela a bylo to na věky. Tuto trochu zapraskalo ve stěnách a když se rozhlédli, místo chaloupky tu stál překrásný zámek. Byla prostřena královská tabule a sem a tam běhali sloužící. Říkalo se, že ta stařena nebyla vůbec žádná čarodějnice, nýbrž sudička, která napravuje vše zlé. Možná to právě byla ona, kdo dal při křtu princezně dar plakat perly místo slz. A princezna s milým hrabětem žili šťastně až do konce svých dnů.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jdi s tím pryč, odbylý macourek. My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva, lekla se pacička.
2: Ale ne, jen jeden.
1: Vy si děláte legraci, že?
2: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
1: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek. Bolí jen jeho a já ho lituju.
2: Leda tak, připustila pacička.
1: A to najednou, jen tak samo od sebe.
2: Z ničeho,
0: zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou, a taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul.
1: Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička.
0: Jenže než to dořekla,
2: zakvílel
0: camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním prudce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře.
2: Krucíš, to nám nedělej, zlobil se macourek. Jestli chceš, můžeš s náma hledat.
1: Už nebudu, vážně, sliboval camfourek. Jenže nevím, co hledáme.
2: Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti.
1: Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím, prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla.
0: Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice. A to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub.
1: Tady píší, četla pacička,
2: že se to má řádně nakouřit.
1: Jenže vůbec neříkají čím?
2: Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strajda Mour před námi schoval.
1: Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky,
0: hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl, i s tabákem.
2: Teda, slídit umíš parádně, uznal macourek a hned začal čibuk nadspávat.
1: Víť já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem,
0: bránila se pacička.
3: Ale v tom, uf,
1: Uf!
0: Jen tak zalapala po dechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek jau, ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá.
1: Uf, teda, ale že to byla síla,
0: liboval si Macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň.
1: Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček?
2: No jo, safra,
0: vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal. No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky.
1: Ten František tenkrát ale dýmal.
0: Tence, modravě, voňavě, docela jinak než Strejdův čibuk.
2: Ty, packo,
0: zkusil to Macourek.
2: Nevíš, kam dala teta Františky?
3: Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
0: To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby neurazila. Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí.
1: Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
2: Honem, nastav zub! A ty, packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, než to přečtu,
0: nařídil Macourek. A hned se do toho dal.
1: Já, bába babice, vyháním nemoce, za hory vysoké, za vody hluboké.
2: Co zub? Ještě bolí?
3: Pořád tě neslyší.
2: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek.
1: Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem.
2: Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody.
3: Co je zás?
2: Proč se tak divně šklebíš?
3: Protože mě ten František šimrá v nose.
0: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc Mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil.
2: Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu.
1: No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec.
2: Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
3: To jinak nejde, strejdo,
0: vysvětloval Macourek.
3: To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub.
1: Jenže on bolí dál,
0: stěžoval si Camfourek a to neměl.
1: Budeť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
2: Víš co, zajden spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá.
3: Ne, ne, k zubaři ne!
0: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo, a ne že ne.
1: Chudáček Camfourek, vzdychla pacička. Myslíš, že moc naříká?
2: To si piš. Piš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
1: Ale to asi nemůžou,
2: uvažoval Macourek. Jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
3: Snad abychom ušli naproti. Bude asi moc bídný, starala se Pacička.
2: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
2: Zahlaholil Camfourek. Honem pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť.
1: A co Zoubek?
0: Vyjevila se Pacička.
1: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
2: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek.
0: No a tak šli na ty hrušky.
4: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník, taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum, Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht.

0: zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
1: Já, velice dobré a velice vtipné.
0: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
1: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? Ha. No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
0: No kováři se nechtělo, ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, po lešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, ochlup dřív, anebo ochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesní, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra.
2: Aby to tak byl čert,
0: myslí si kovář.
3: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádný nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
0: To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala.
4: Zítra budu vdova, hola, hej.
0: A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji.
3: Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit.
0: Víte, mužský, to je divnej národ.
1: Když věří své ženě, tak neprokouknou.

0: co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím, kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a nej vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej, jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořád se rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
1: Inu, těšil by, kdyby...
0: No kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra... To je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho, a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít a když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek. Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze. A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
2: Co, cože on to plká, cože?
0: Fimfárum, jasnosti. Fimfárum.
2: co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic, jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
2: On má ale nápadný fimfárum, šmik a bude viset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finiš, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
1: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
1: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
1: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
1: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zaříceným mlejně mariáš těma strašidlama, co tam mají službu.
3: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jak je pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
1: Fimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlý duše, tolik zlých lidí neznám.
1: Ha, ha, ha, ha. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
0: Platí.
1: Tak pozor. Tohle to je fimfárum.
3: Povídá čert a přitom vytáhl z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
1: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici. Ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
0: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co?
3: A v tom z lesa zalehla rána. Pohla se to byla jeho vlastní kulovnice. a hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancují a libujou si, ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářka a první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce. A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme fimfárum a švih! A baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal fimfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad fimfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za fimfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil fimfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice, drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Štaflík a Špagetka staví dům. Štaflík a Špagetka se vydali na cestu. Poskakovali za sebou po pěšině a zpívali si do kroku. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Falešný psí zpěv tahal za uši. Vyrušení ptáci odlétali a myšky si zacpávali uši. Špagetka náhle o něco zakopl.
1: Oh, co to je? To je divná věc? A co to asi je?
0: Zvedl krátkou trubku a ukazoval ji Štaflíkovi. Oba si podivnou věc prohlíželi a očuchávali ji.
2: Pojď mi to, já to prozkoumám.
0: Tahal Štaflík Špagetkovi tu věc z tlapek. A jak se oni tahali, trubka se natahovala a natahovala, Špagetka se plácel packou do čela.
1: Když je to skládací dalekohled. Takový přece dostal Péťa k Vánocům.
2: Jú, já vidím velikánského Špagetku,
0: divil se Štaflík. Špagetka naopak viděl druhým koncem dalekohledu malilinkého Štaflíka. Pak se oba dívali dalekohledem kolem sebe.
1: Podívej, Štaflíku, tamhle se staví dům. Tam bysme mohli bydlet.
0: Ale zedníci je ze stavby vyhnali a ještě se jim vysmáli. To je ale legrace. Psi a chtějí bydlet v domě místo v psí boudě.
1: Víš co, Štaflíku, postavíme si dům sami. A bude to ten nejhezčí domek na světě,
0: zasnil se Špagetka. Vybrali si místo vedle dětského hřiště a těšili se, jak si budou hrát s dětmi.
2: Jak by měl ale domek vypadat?
1: Bude takhle dlouhý,
0: roztáhl Špagetka tlapky,
1: abych se tam vešel.
2: Uf, uf, a takhle vysoký, abych se nemusel krčit,
0: ukazoval Štaflík.
1: Chci mít z postýlky výhled do lesa a taky chci balkon,
0: kreslil svou představu do vzduchu Špagetka. Šermovali tlapkama ve vzduchu a nemohli se dohodnout.
1: Víš co, Štaflíku, nakreslíme si obrázek domku nejdřív do písku.
0: Kreslili a kreslili, ale co jeden nakreslil, tomu hned druhý smazal, protože se mu to nelíbilo. Zatímco se psi hádali, přiletěla na pískoviště vrána. Když se nedívali, hned opravila obrázek domku zobákem podle svého vraního vkusu. Psíci se divili, že se ztratilo okno, zmizely dveře i komín. Oba se vzájemně podezírali, že to ten druhý maže. Vrána se radovala, jak si ze Štaflíka a Špagetky udělala legraci. To už se psi začali prát a domek nakreslený v písku rozdupali. Teprve teď vrána zasáhla.
2: Když se nemůžete dohodnout, poproste děti, ať vám poradí.
0: A měla pravdu. Děti nakreslili Štaflíkovi a Špagetkovi tak hezký domek, že psíci podle obrázku hned začali stavět. Hrabali základy všema čtyřma, až hlína odletovala na všechny strany.
1: Ne, já jsem se někam propad a spad něco chlupatého,
0: hlásil Špagetka Štaflíkovi, který koukal, kam jeho kamarád zmizel.
3: Já vám dám něco chlupatého. Zničili jste moje čtyřpokojové douple.
0: Z díry vykoukl rozespalý křeček, kterému spadl Špagetka na hlavu.
3: Já to tak nenechám, budu si stěžovat,
0: prskal rozčíleně. Psíci ho konejšili, že mu byt opraví, nebo že u nich může bydlet ve sklepě a dělat jim domovníka.
3: Tak jo,
0: upokojil se křeček.
3: Opravíte mi strop, stejně mi tam zatékalo.
0: Štaflík a Špagetka pilně pracovali a za chvíli byl domek postavený. Hned se nastěhovali, lehli si na podlahu a opalovali se. Najednou na ně padl stín, nad domkem poletovala vrána a lomila křídly.
2: Vy tromberové, vždyť nemáte strachu, bude vám do domečku pršet a sněžit.
0: Ale psi už nechtěli nic dělat a jen se protahovali a lenošili.
1: Střechu nepotřebujeme. Aspoň nám sem bude svítit sluníčko a bude tady čerstvý vzduch.
0: Sotva to psíci dořekli, zatáhlo se doopravdy a spustil se liák. Lilo tolik, že se domek rychle naplnil vodou jako bazén a Štaflík se Špagetkou vyplavali na hladinu. Plácali tlapkami kolem sebe, aby se udrželi na hladině. Naštěstí voda rychle vytekla okny a dveřmi ven a psíci byli opět na suchu. Když se po nedobrovolné koupeli otřepali, uznali, že bude přece jen lepší na domku střechu mít.
2: No, co si to ta vrána dovoluje? Poučovat nás. Stejně jsme si chtěli střechu udělat.
4: Jen jsme si chtěli nejdřív trochu zaplavat.
0: Vytahovali se promočení psi. Vůbec ale nevěděli, jak se taková střecha dělá. Přece se nebudou ptát vrány. To už ale vrána létala nad domkem a nadšeně krákala.
2: Mám pro vás střechu. Je skoro nová, našla jsem ji v lese. Jeleni pod ní dostávali kamení, ale teď se přestěhovali do obory, tak je volná.
0: Psi nevěřili svým očím. Od lesa se blížila střecha, zavěšená na nafouknutých dětských baloncích. Vznášela se směrem k psímu domku jako vzducholoď. Teprve když střecha doletěla nad domek, uviděli překvapení psíci, že jí zezadu zobáky postrkuje hejno vran. Všechno řídila naše vrána.
2: Ještě trochu doprava, kousek dopředu, stát!
0: Krákala. Vrány posunovaly střechou, až byla přesně nad psím domkem.
2: Balonky propíchnout!
0: Zavelela, vrány propíchly zobáky balonky a střecha si dosedla na domek. Štaflík a Špagetka si prohlíželi domeček s novou střechou.
1: Sedí, jako by byla udělaná na míru,
0: liboval si Špagetka.
2: Vrana je pašák,
0: chválil vraní pomocnici Štaflík. Najednou zaslechli podivné zvuky.
1: Co to je? Že bychom měli pod střechou slepičky?
0: Divil se Špagetka.
2: Budeme mít vajíčka a budeme si dělat omelety.
0: Těšil se na budoucí hody Štaflík. Psíci vylezli na půdu a užasli. Nebyly tam slepice, ale hnízdo plné mladých vlaštovek. Otevírali hladové zobáčky a dožadovali se jídla. Vrány přitáhly střechu i s hnízdem ukrytým pod střechou.
1: Co budeme dělat? Kde se ženeme žížaly?
0: Lekal se Špagetka.
2: Ať se o vlaštovčátka postará vrána. Ať je vrátí rodičům,
0: žádal Štaflík. Ale vrána nikde. Vylezli na střechu a volali a mávali na všechny strany.
2: Vráno! Vráno, vrať se! Vráno!
1: No, vrať se!
0: Kde se vzala, tu se vzala, vrána byla tady a hned se ujala rodičovských povinností. V hnízdě bylo brzy ticho.
2: To jsme to vyvedli,
0: krákala vrána.
2: Vlaštovicky jsem nakrmila, ale musíme najít jejich rodiče, než se zase probudí.
0: Nad domkem zapadalo slunce. Vrána odletěla hledat vlaštovčí rodiče a psíci usnuli, stejně jako ptáčata, tím nejtvrdším

0: Při jedné procházce mezi stromy v hlubokém lese obdivovali listí dva čipmankové jménem Chip a Dale. Dale nasál okolní vzduch svým docela velkým červeným nosem a přitom doufal, že narazí na nějakou lahodnou vůni, která se bude linout odněkud z nedaleka. A jak se tak díval nahoru do listí, řekl:
1: Teda, ty listy, to jsou fakt takový legrační tvorové. Nejdřív se jim přestane chtít zelenát a tak zhnědnou. Pak už se jim nechce viset na stromě, tak se skočí. Co pak se nemůžou pro jednou rozhodnout?
0: Chip se na Dale netrpělivě podíval a odpověděl:
1: Nebudeme marnit čas zjišťováním, na co myslí listy. Jdeme najít něco k snědku.
0: V tu chvíli si Dale všiml něčeho na zemi a jeho očka se rozzářila. Byl to velký vlašský ořech.
1: Božíčku!
0: Vykřikl.
1: Když už jsme u oběda, tak tady je ten můj.
0: A utíkal jej zvednout ze země.

0: Když Dale ořech zvedl a chystal se její zuby rozlousknout, stačil ještě dodat.
1: Mňam, škoda, že je tu jen jeden Čipe, ale já ho našel jako první.
0: Jenže se mýlil. Nedaleko byl totiž další ořech a byl velice blízko. Spadl se stromu a uhodil jej přímo do hlavy. Čip se musel smát. Takhle je to vždycky. Pokaždé, když se Dale začne chvástat, nějaká nešťastná náhoda mu to překazí. Jenže světe, div se. Když si tak Dale třel čelo, vůbec se necítil nešťastný. Místo toho ukázal na ořech, který ho praštil a vykřikl.
1: Hele, Čipe, rozlouskl se. Už se nebudu muset nalát s louskáním. To mám ale kliku.
0: Pak dal Dale půlku ořechu Čipovi a jednu část z kořápky si posadil na hlavu.
1: Teď jsem chráněný před padajícími ořechy.
0: Smál se.
1: Chytré, že?
0: A Čip nevěděl, co na to říct. Jenže Dale neměl takovou kliku, jak si myslel. Během procházky totiž čipmankové narazili na tchoře.
1: Fuj! Utíkej, Čipe!
0: Věkl Dale.
1: To je jeden z těch, co tak strašně smrdí!
0: Čip a Dale se otočili a utíkali, co jim nohy stačily. Rozhodně se nechtěli nechat postříkat tím strašným a hrozitánsky páchnoucím tchořím sprejem. Čip a Dale věděli, že tchoři svůj zápach používají na ochranu před nepřáteli. A že by si ani jeden z nich ani náhodou nedal k obědu tchoře. Ať už by trpěli hladem sebe víc. Jenže na tomto malém tchoři bylo něco divného. Něco jiného. Ten malý tvor byl především celý uplakaný. A za druhé, ten smutný chudáček vůbec nepáchl. Čip a Dale vyšli z úkrytu a přiblížili se k tchoříkovi. Dale si k němu znovu přičichl, usmál se a řekl.
1: Hele, zmuž se, vůbec nesmrdíš.
2: Ale to je právě můj problém,
0: odpověděl mu smutně malý tchoř. Tchoř pověděl Čipovi a Dalovi, že se jmenuje Silvestr, a protože je jediným tchořem na světě, co nepáchne, všichni ostatní na něj dorážejí a dělají si z něj legraci. Pak se Silvestr otočil a smutně odešel. Čipovi a Dalovi bylo malého tchoře moc líto. A jak tak šli, Čip nahlas přemýšlel.
1: Kéž by tak existoval způsob, jak bychom mohli Silvestra rozveselit. Bude to asi prýma chlapík.
0: Zrovna v tu chvíli dorazili malí čipmankové k tábořišti. Čip a Dale zůstali stát jako opaření. Nevěřili vlastním očím. Rodina táborníků, která tábořiště zrovna využívala, se balila a připravovala k odjezdu. A tábořiště bylo pokryté jejich odpadky. To byl ale nepořádek. Všude ležely poházené lahve a plechovky a obaly od jídla.
1: Božíčku,
0: vykřikl Dale.
1: Vsadím se, že tu nechali i nějaké jídlo.
0: Dale měl pořád hlad, a tak pádil k odpadkům a vrhnul se přímo do nich. Chip se také ozval.
1: Měl by se stydět, Dale, jen se podívej na ten nepořádek. A ty nemyslíš na nic jiného, než na svůj žaludek.
0: Dale se ale začal hrabat v odpadcích ještě hlouběji a odpověděl.
3: ale čipe. Můžou tu být hamburgery a hranolky a kousky pizzy.
0: V odpadcích ale nebyly ani hamburgery, ani hranolky, ani pizza. Místo toho našel nešťastník Dale pytlík, ve kterém byl schovaný velký, přezrálý kus syrečku. A jak všichni víme, syrečky jsou ten nejsmrdutější sýr na celém světě.
1: Fuj!
0: Volal Dale.
1: Rychle, Chipe! Odnes to pryč!
0: Chip si ucpal nos, aby ten zápach necítil a rychle pomohl Daleovi pytlík zavřít a hodit i s páchnoucím sýrem do odpadkového koše. Pak se spolu s Dalem vrhli do úklidu nepořádku, který táborníci za sebou zanechali. A když tak uklízeli, Chip se najednou usmál a zvolal.
1: Počkat, Dale! Myslím, že vím, jak můžeme pomoci tomu nešťastnému tchoříkovi Silvestrovi.
0: Dale netušil, o čem Chip mluví, ale běžel za Chipem, který se hnal lesem a hledal malého tchoře. Nakonec Chip Silvestra uviděl a zavolal na něj.
1: Počkej, stůj, Silvestře! Víme, jak vyřešíme tvůj problém!
0: Pak začal Chip vysvětlovat.
1: Našli jsme sýr, Silvestře! Je to ten nejsmrdutější sýr na celém světě! Když se jim pořádně namažeš, všichni ostatní tchoři ti budou ten nový pach závidět a budou se s tebou chtít kamarádit.
0: Ale Silvestr se na Chipa jen smutně podíval a řekl.
2: Děkuji, že se mi snažíte pomoci, ale to bych podváděl. A kromě toho chci, aby mě ostatní tchoři měli rádi takového, jaký jsem. A ne proto, jak hodně páchnu.
1: Chudák Silvestr,
0: řekl Dale po cestě domů.
1: Jo,
0: souhlasil Chip.
1: Ale musí se mu nechat, že chce být čestný. Kéž bychom tak mohli pro něj ještě něco udělat.
0: V tu chvíli, zrovna když procházeli kolem velkého kamene, se ocitli tváří v tvář velkému medvědovi. Hladovému medvědovi grizzlymu. Medvěd si je zlým úšklepkem prohlédl a řekl.
4: Ha, mám šťastný den. Nemusím se trápit hledáním králíků. Místo toho si můžu dát k obědu tyhle dvě tučné veverky.
2: To si nás budeš muset nejdřív chytit.
0: Vykřikl Chip, otočili se s Dalem na podpadku a pelášili od medvěda, co jim jejich malé a krátké chipmunkovské nožky stačily. Jenže medvěd měl obrovský hlad a rozhodl se, že je musí chytit. Chudáci Chip a Dale. Medvědovi nemohli uniknout. Jediným místem, kde se mohli schovat, byl dutý kmen. Malý tchoř byl zrovna nedaleko. Chvilku měl pocit, jako by slyšel bručení grizzlyho a zoufalé volání o pomoc. A poznal hlasy Chipa a Dalea. A tak se běžel podívat, jak by svým novým přátelům mohl pomoci. Brzy na to uviděl Silvestr velkého, zlostného medvěda grizzlyho, jak rve starý kmen ze země a hladově se snaží dostat ven dva malé čipanky. A taky slyšel, jak se zevnitř ozývá jejich zoufalé volání o pomoc.
2: Hej, ty jeden tyrane, nech to!
0: Vykřikl nazlobeně Silvestr.
2: Jestli mé přátele nenecháš na pokoji, tak na tebe vystříknu trochu té své tchoří voňavky.
0: Samozřejmě, že stateční Silvestr jenom blafoval. On přece vůbec nezapáchal. Velký medvěd Grizzly se nejdříve vylekal. Jinže pak, když kolem začichal a jeho nos mu prozradil, že Silvestr vůbec nepáchne, zabručel.
4: Ztrať se ty, podfukáři. Nevidíš, že mám práci?
0: Pak se medvěd znovu pustil do vytrhávání starého kmene a Silvestr se smutně otočil, odběhl a usilovně přemýšlel, jak by svým malým kamarádům pomohl. Po dlouhém, předlouhém přemýšlení si Silvestr vzpomněl, jak mu Čip řekl o starém páchnoucím síru. A tak se malý, dobrosrdečný tchoř rozběhl směrem k tábořišti, aby jej zkusil najít. Naštěstí ten strašný sýr ještě nikdo nesnědl. A tak je jeho vlastní nos dovedl až přímo k němu.
2: Jamina,
0: usmál se.
2: Tohle páchne skoro stejně jako celá moje rodina.
0: Silvestr si s radostí rozmazal sýr po celém těle. Silvestr utíkal zpět k medvědovi, jak nejrychleji to šlo. Jak běžel, proběhl kolem několika zvířat. Všichni zalapali podechu a omdleli, protože je strašlivý zápach toho sýra dočista omráčil.

0: O chvilku později našel Silvestr medvěda.
1: Cože? Ty jsi tu zas?
0: Zabručel medvěd grizzly.
1: Možná si místo toho dám k obědu tebe.
0: Jenže jakmile se k medvědovi dostal závan pachu těch strašných syrečků, stuhnul na místě a zalapal po dechu. Když medvědova tvář začala zelenat, začal prosit.
1: Ne, fuj, běž ode mě pryč. Jsi ten nejsmrdutější tchoř pod sluncem.
0: A pak se medvěd otočil a utekl pryč. Nikdo ho už nikdy více neviděl. Ba co víc, na to představení se přišla podívat většina tchořů z lesa, protože je zburcoval hluk a hrozitánský zápach. Všichni viděli, jak si statečný Silvestr poradil. Ze Silvestra se stal hrdina a všichni tchoři mu provolávali slávu a nosili jej na ramenou. Silvestr věděl, že jakmile zápach syrečků vyprchá, už nebude tím nejsmrdutějším tchořem v lese. Naštěstí však všichni jeho přátelé budou vědět, že je nejstatečnější. Zvláště Chip a Dale.

Auto ve škole. Děvčata a kluci z ulice, kde bydlel pan Honza, vyprávěli o mluvícím golfíku v pondělí dětem ve škole a měli co dělat, aby jim to kamarádi uvěřili. Jednou takhle odpoledne stojí u pana Honzy před domem Kája a celý spocený táhne přenosnou televizi. Ale já přeci televizi mám, řekl pan Honza. No jo, říká Kája. Ale já ji přines pro golfíka, aby mu nebylo v garáži smutno. No smutno mu snad není, řekl Honza. Ale pojď, třeba bude mít radost. A tak dali tu televizi před golfíka na žebřík, aby na ní hezky viděl, a Honza mu pustil zrovna jednu legrační soutěž. Golfík otočil obě světla nahoru a po chvíli řekl, to se mně docela líbí, můžeš mi tu televizi tady pár dní nechat? To víš, že jo, zvlášť, když mě občas svezeš, řekl Kája a utíkal Kirkovi a Patrikovi, aby jim sdělil, co je nového. A najednou měli kluci i Michala, která s nimi právě hrála na schovávanou, nápad. Poprosíme paní učitelku, jestli by se mohl golfík někdy podívat, jak se ve třídě učíme. Paní učitelka souhlasila s tím, že auto může stát těsně před otevřeným oknem, protože je teplo a svítí sluníčko a golfík uvidí přímo na tabuli. Jinak by to ani nešlo, protože po schodech do třídy by těžko vjel. Děti souhlasili a tak hned ten večer pana Honzu přemluvili, aby golfíka přivezl zítra ráno do školy a nechal ho stát před třídou celý den. Kluci museli ale slíbit, že budou obzvlášť hodní a že dají pozor, aby se golfíkovi nic nestalo. Dovedete si představit, jakým kluci a děvčata z jiných tříd toho nového spolužáka záviděli? A golfík pozoroval, jak děti počítají a snažil se si to zapamatovat. Nejvíc se mu líbilo, když děti kreslili na tabuli. To bylo hezčí než televize v garáži. A najednou uviděl, že si Jirka s Petrem hrají s něčím pod lavicí, místo aby dávali pozor, co paní učitelka říká. A tak se najednou přes celou třídu ozvalo. Jirko a ty druhý kluku, dívejte se radši na tabuli, to hraní počká. Paní učitelka se přísně zadívala a kluci se zastyděli, zvláště když řekla, vidíte hoši, ten golfík je rozumnější než vy. A chtěla dodat, a je to jenom auto. A pak se zarazila, protože vlastně tohle auto bylo docela jiné, neobyčejné. A možná, kdyby chodilo víc do školy, tak by vědělo všechno, co děvčata a kluci u ní ve třídě. Po škole si hráli děti na hřišti a čekali, až se pan Honza pro golfíka zastaví. Jeden přes druhého mu vyprávěli, jaké to bylo. A aby to měl pan Honza, jak se říká, z první ruky, ozval se golfík a řekl, Honzo, mně se v té škole tak líbilo, škoda, že není škola pro auta. Hned bych se tam zapsal a sám bych si tam jezdil. Sám by si tam jezdil, říkal si pan Honza pro sebe. To by tak ještě scházelo, aby si to auto začalo jezdit samo. A při té představě trochu zbledl. Cestou si golfík ještě pobrukoval. 7 + 8 = 15, 14 - 3 = 11 a přeříkal si různá slova. Ne sice moc nahlas, ale přesto se lidé na chodníku otáčeli, protože mluvení ze silnice, to se neslyší každý den, zvláště, když nikde kolem nebylo živého človíčka. V garáži ještě dětem golfík nabídl, ať k němu přijdou, kdyby chtěli vyzkoušet z počtů, ale protože to byl pro všechny dlouhý den plný zážitků, šli ten večer všechny děti brzy spát a nechali si zdát krásné barevné sny.

0: o čaroději Rejrichovi. Tak to vám kdysi dávno za starý časů žil zrovna pod Krkonošema hejtman Jan Václav Vejrych. Mimo jiné spravoval malé město a panství, které mělo ve znaku vzrostlý strom Jilm, který v těch dobách stával na náměstíčku a podle něhož se město do dnešních dnů jmenuje Jilemnice. Byl to tvrdý a neúprosný mocipán, který se k podaným choval krutě a ještě ke všemu se oddával svým prapodivným zálibám, zaříkávání, čarodějnictví a černé magii. Lidé jej považovali za ďáblova pomocníka, který je zpřízněn s různými běsy, čerty, čarodějnicemi a dalšími nadpřirozenými bytostmi a temnými silami. A jak už to tak v těchto případech chodí, raději se mu vyhýbali jak čert kříži, protože nikdy nevěděli, co od něj mohou čekat a hlavně se jej báli. Tento hejtman žil během strašlivé 30leté války a snažil se toto těžké období překonat právě pomocí kouzel a magie. Vlastnil totiž čarodějnou knihu a ta mu dávala obrovskou moc a byla mu v těchto dobách nedocenitelným pomocníkem. Za svoji horlivost při správě panských statků získal dokonce šlechtický titul a erb Jana Václava Vejrycha z Gemsenfelsu. O tomto legendami obsedeném hejtmanovi se dochovaly mnohé strašidelné historky, všelijaké poudačky a přehršel písemných záznamů o zázracích kouzlech a neuvěřitelných kouscích, které tento jilemnický čarodějník během svého života a dokonce i po něm konal a kterými sužoval a děsil svoje okolí. Jednou, když čeledín Joska čekal na svého pána, vstoupil do sednice ve dvorci, ale pán nikde. Na stole ležela otevřená kniha. Čeledín do ní nahlédl. Ale jednak neuměl moc číst. A ještě ke všemu písmo bylo prapodivné a ještě nikdy takové nespatřil. A najednou oknem do komory vlétl černý havran a usedl na almaru. A za ním druhý, třetí, až jich nakonec bylo 12. Joska začal máchat rukama a křičet, aby je vyplašil, ale nebylo to nic platné.
1: Co pan pohoučí? Co pan pohoučí? Co si léčí pchát? Co si léčí pchát?
0: Střehotali havraní jeden přes druhého. Náhle čeledin pochopil, že to nejsou havrani, ale pekelná stvoření, která mu dozajista oči vyklovou a odnesou do pekla. Podlomili se mu nohy a omdlel. Když opět přišel k sobě, skláněl se nad ním sám Vejrych a povídá:
2: Tomáš, holomku, za to, že strkáš nos, kam nemáš.
0: Čeledín ještě dlouhý čas proležel v horečkách a blouznil o všelijakých běsech, skřících a raraších. No, nebudete tomu věřit, ale dokonce ani bába Kořenářka nebyla schopná poznat, zda se Juska klepe strachy, či s ním lomcuje zimnice. Skoro na chlup stejně dopadl i další soused, který přišel k Vejrychovi. Jen co zahlédl čarodějnou knihu, o níž již byla řeč, ozvala se veliká rána. A najednou od stropu visí chlupatá noha. Vstřímila se jako živá a na konci kopyto. Najednou se ozve další rána a spadne druhá noha. Jakoby to nestačilo, ozve se třetí rána a spadl trup, pak obě ruce a nakonec s děsivým dunivým zvukem se po místnosti kutálí i hlava. Soused omdlel a když se probral, viděl nad sebou čerta, který po něm natahuje pazoury. Stihl se jen pokřižovat, zavřít oči a schoulit do klubička. V tu chvíli vešel Vejrych, pokynul čertovi rukou a ten se rozplynul jak pára nad hrncem a zůstalo po něm jen trochu kouře a sirného smradu.
2: S čím si to zahráváš, opovážlivče?
0: Zahřměl Vejrychův hlas.
2: Máš velké štěstí, že jsem přišel včas. Byl by se svěru se zlou potázal.
0: Také byly známy případy, kdy se správce Vejrych na vícero místech ve stejnou dobu vyskytoval. Zřejmě proto, aby své podané měl pod dozorem. Dokázal prý, aby jeho povozy sami bez koní jezdili a rozmetali hnůj po polích. Po své smrti byl Vejrych dokonce spatřen, jak kráčí za smutečným průvodem a vlastní rakví a pobaveně se usmívá. Čert ví, jak ono to vlastně všechno bylo. To už se dnes asi nedovíme. Je pravda, že v těchto dobách se v zemi české vyskytovala všelijaká peleš lotrovská. Ale také je docela dost dobře možné, že správce Vejrych nebyl žádný čaroděj ani ďáblův pomocník, ale nadaný vynálezce a rozumem obdarovaný člověk, který byl zvídavý a zabýval se všelijakými pokusy a bádáními, neboť chtěl přijít věcem na kloub a pochopit je. A vzhledem k tomu, že prostý lid v této době nebyl nijak vzdělaný a spoustu z těchto věcí nebyli lidé schopni pochopit, tak prostě z Vejrycha udělali čaroděje a ďáblova za prodance. Ono je to totiž mnohem jednodušší, než si lámat hlavu a trápit se přemýšlením. Kdo ví? Inu jedno je jisté.

kozelky se na letišti nesmí nic dělat. Děda Kozelka, už černý kastrůlek toužebně vyhlížel, přecházel mezi hangárem a svou hlídačskou budkou a vytrvale se díval nahoru na kopec, kdy se objeví babička s kastrůlkem v ruce. Pilot Hejduk už v domku jedl a dědůšek Kozelka pořád nic. Najednou dědeček přece jen jako ho uviděl. A nešel sám, šli dva, tři a ke všemu pes. Dědeček si hned vzpomněl, kdo by to asi mohl být. To byli ti lotři z pekel, kteří mu posledně tak záhadně utekli z hangáru. Děda Kozelka si nebyl jistý, jestli ho nemá mý zrak. Potřásl hlavou, protřel si oči a podíval se znovu. Nebylo pochyb, byli to oni. Rozeznával je docela zřetelně. Co tu chtějí? Dědeček zapomněl na svůj hlad a trochu se rozčílil. Basama, heligon, zlámaná vrdule, co mám dělat? Mám na ně zase číhat a zavřít je do hangáru jako posledně? Hrnajs, fernajs, to přece ne. To nedopadlo dobře. Dědeček se až potil, jak usilovně přemýšlel. Konečně na to přišel. Zavolal pilota Hejduka, aby se na ty uličníky se psem běžel podívat. Pilot si otřel ústa a přišel k dědečkovi. Toníčku, řekl spocený dědeček. Vidíte je? No, křičel mladý pilot dědečkovi do ucha. To se ví, že je vidím. A taky vidím černý kastrůlek. To vám jistě nesou oběd. Kastrůlek? Koktal dědeček a hned se mu ulevilo. No, opravdu. Aneška nesla kastrůlek a pes mlsně běhal kolem ní. Konciáne, jedeš? Bručel dědeček a přitom si uvědomil, že má skutečně velký hlad. Děti poslední kousek cesty běželi jako o závod. Babička vám posílá škubánky, křičela Aneška a podala dědečkovi kastrůlek. Sama nemůže přijít, protože jí píchá v nohou. No, asi bude změna počasí, řekl děda a odklopil pokličku. V hrnečku bylo všechno, na co celé dopoledne myslel. Můžeme si prohlédnout tamhle to letadélko, odvážil se zavolat Vojta do dědečkova ucha a ukázal na malý stroj uprostřed letiště. Letadélko, odpověděl dědeček, ne, to se nesmí. A můžeme jít do hangáru, křičela Aneška. Ne, odpověděl dědeček Kozelka a sedl si na trávu. Tam se taky nesmí. A pomyslel si, posledně jste mě pěkně vypechli, ale dneska vás nespustím z očí a nic vám nedovolím, i když jste mi přinesli škubánky. A co se tu vlastně smí? Vykřikl netrpělivě Vojta. Nic! Odvětil přísně dědeček a pustil se do škubánku. Moc mu chutnali, nejraději by do nich strčil celou hlavu. No tak vidíš, řekl Pepíček Vojtovi, tady se nic nesmí. Tohle všechno slyšel i pilot Hejduk. Pomalu si děti prohlédl a nakonec se podíval i na psa. Děti, pojďte se mnou, řekl pilot. Všechno vám ukážu a psa můžete vzít sebou. Děda Kozelka se tak zabral do svých škubánků, že už si dětí nevšímal. Ať si s nimi Toníček dělá, co chce. Dědeček proti tomu nemohl nic namítat. Pilot měl na letišti hlavní slovo a děda Kozelka tam jenom hlídal.

0: Jakubo!
1: Povídám, Jakube, pojď sem. No jen hezky pojď, nedělej, že ti uši vypověděli službu. No pojď na kousek řeči a moc se neušklíbej, nebo na tebe houknu, že tě na dosmrti přejde žert a smích a na culení dočista ztratíš chuť.
2: Ale Kačenko, co pak
1: já se... Žádný ale nechci slyšet. Nemysli si, že mě udindáš svou vyřídilkou. Já si od tebe nenechám nic nabulíkovat. Mě neobalamučíš.
2: Co pak tebe bych někdy dokázal?
1: Abys tak ještě roztruboval, jaká já jsem hubatá. No nic po mně nekoukej. Nedělej nevinátko, netvař se jako svatej utřinos a radši přiznej barvu.
2: Když já nemám tušení, o čem je řeč, Káčo.
1: Podívejme, tak on mu Jakoubek najednou nemá tušení. Náš ovčáček se nedovtípí, neuhádne, jenomže já se nedám nachytat na ty tvý vejmluvy. Já moc dobře vím, jaký ty jsi vypečený ptáček.
2: Kdybys mi dovolila jen slovíčko.
1: Tak já jsem vejřečná. Ještě řekni, že mi jede pusa jako šlejfírnici. Roztrup o mě do světa, že tě tou vyřídilkou uháním, že tě chci svejma řečma dokučírovat až k milost pánovi na kancelář, abys mi tam dal slovo, že ti není hamba, Kubo, vykládat o mě takový báchor.
2: Ale já na mou duši, jak tě živ před nikým ani necek.
1: A kdo na mě dělal cukrkandlový oči? No kdo mi sliboval, že si pro mne přijde u muziky?
2: Jak ti můžu říct o tanecká, čo když mě nikdy nepustíš ke slovu?
1: Cože já že tě... No ne, lidi, podržte mě. Tak já ho, chudáka, nepustím ke slovu. Kdo není zrovna slepý, vidí, že ze mne se musí každý slovíčko páčit.
2: To ano.
1: Tak já ho prý nenechám vypovídat.
2: To ne.
1: No schválně, honem to napravíme. No pojď se mi svěřit. Proč pak se po tobě dnes už od rána po třetí scháněl milost pánův dráb?
2: Po mně, že se scháněl?
1: No proč pak asi nakukoval do okýnka tvý pastoušky a špicoval uši u dveří?
2: A říkáš po třetí?
1: Tak honem spust, co si zase proved. Zatoulalo se ti stádo. A nebo si pustil ovce milost pánovi do jeteliny. No, povídej honem. Mám to z tebe tahat párem koní.
2: Stačí, když mi chvilku nebudeš skákat do řeči.
1: Já? Vždyť já tě tu celou dobu prosím o slovíčko a ty jen děláš drahoty. Co? Cože? No snad ti nakonec nejsem k smíchu.
2: To bych se mohl opovážit.
1: Co jsi to řekl? Tak já ti snad naháním hrůzu. Ty se mě bojíš. Slyšte lidi tu novinu, světe, zbor se. Lám železo, Kuba prý má strach z ubohý, osamělý ženský. Háři jeden, po tomhle tě už nechci ani vidět. Kam jdeš?
2: Dala jsi mi vale? Tak co bych tu ještě pohledával?
1: Počkej, počkej. Jestli někdo z nás dvou by mohl dělat uražený kukuč, tak jedině já. No hned se vrať. Kubo, slyšíš? Co bude s tou muzikou? Vyvedeš mě do kolečka. Kde pak je mu konec? Paličákovi.
3: Jsou to věci na tom světě.
1: Vždyť povídám, udělá čelem vzad a je pryč. Co byste tomu řekla, tetka?
3: Těžko soudit, když jeden není očitým svědkem.
1: Ještě řekněte, že jsem si to vymyslela.
3: No tu no,
1: radši mi nalejte kapku kmínky.
3: Na truckáču nebo na žalost?
1: Kvůli Kubovi se budu trápit.
3: No, je to chlapík k pohledání.
1: A já snad nejsem...
3: Zaplať pambu za ty dary, Káčo. Jen bys neměla být vždycky hned tak hr. S mužským se musí opatrně. Na zajíce se taky nechodí s bubnem.
1: Ale radši mi podejte tu kmínku, šenkýřko. Nepřišla jsem si pro radu, ale pro kapku sladkosti.
3: Tak na tvoje zdraví.
1: Podívejte, kdo to míří do vašeho šenku.
3: Pěkný nadělení.
1: To je mě šenkýřka. Do dveří se šine host a ona lamentuje.
3: Lepší morová rána, než takovej snína, co přijde, vypije půl sklepa, ale jakživ nezaplatí ani krojcor.
1: Tak před ním zavřete dveře.
3: No, a on mě vžene ze vsi, kde pak, kde pak.
4: Hospodo, chystej pohoštění.
3: Ach, to je převzácnej host. Poslušně se klaníme, milosti.
1: Můj hřbet nechte na pokoji, tetka.
3: Tiše, Káčo, nepopichuj. Co bude libo, milost pánovi?
4: Ze všeho nejdřív plná holba piva s takovou čepicí.
3: Ano.
4: A pak, až se svlažím, přineseš mi, šenkýřko, něco... Ne, na zakousnutí.
3: Ano.
4: Mám čertovskou chuť na šrůdku uzeného.
3: Ano, milost pane.
1: Řekněte, ať si jde horovat do pekla, když má čertovskou chuť.
5: Co pravíš, osobo?
1: Dvakrát se nekáže, milost pane, ale když dovolíte, povím vám, že jsem Káča a žádná osoba.
0: Řekl bych, že jí nějak moc jede pusa.
3: Radši neposlouchejte, milost pane, tady je pivíčko. Hned přinesu uzení. A ty, Káčo, drž jazyk za zuby.
1: Na vašem místě bych teďka radši zatloukla dveře do spíšky pořádným hřebíkem.
3: Povídám, buď sticha, nebo nás obě přivedeš do neštěstí.
0: Pivo jako malvas. Hospodo, repete.
3: Už letím.
0: A co ty ženská na mě cívíš jako na zjevení?
1: Hádám, kolik toho asi spořádáte.
0: Třeba soudek v tomhle parnu.
1: Těšte se, šenkýřko, věderko piva, to je 10 zlatek. A třeba milost pán přidá jednu navrch.
0: Ani vindru. Tyhle řeči oplacení nemám rád. A jestli ti to stará nejde pod nos, můžeš si spakovat svých 5 švestek.
3: Vždyť já si nestěžuju, milosti, tuhle je má z piva. A ty se, Káčo, honem seber a vypadni. Nakonec bude zlá krev jenom kvůli tvý vyřídilce.
1: Pěkná vděčnost. Já vám chci pomoct od pijavice a vy místo poděkování máte pro mě leda houby.
3: Pšt.
0: Abych ti nedal zmalovat záda, hubojedovatá.
1: Vždyť jsem jako pěna, milost pane. Na dílku si račte schovat pro příhodnější osobu.
0: Pro toho tvého nejspíš.
1: Jakýho mýho? Vůbec nevím, o čem je řeč.
0: O Kubovi, který pase moje stáda.
1: On něco proved?
0: Zapřel mi nejpěknější ovci. A 2 jehňata. Ale až ho dopadnu, spočítá mu dráb, kde jakou kůstku v těle. Můžeš to ovčákovi ode mne vyřídit?
1: Nemůžu. Sama nevím, kde zrovna je.
0: Však my si ho vyčíháme. A pak běda mu.
1: Kubo. Co si proved, milost pánovi, s tou ovcí?
2: Radši mi pověz, jak jsi mě tu našla.
1: Jako bych neznala tvý skrýš.
2: Já myslel, že tě za mnou vedlo milostní srdéčko.
1: To zrovna, za neplechou, co po něm slídí dráb.
2: Neproved jsem nic nepoctivýho. Odvedl jsem jen ovečku s mladejma do mlází. Bylo mi líto dát jí na pospas panskýmu řezníkovi.
1: Víš, co tě čeká, jestli se ti milost pán dostane na kobylku? Nemáš okventlík víc rozumu než tamhle ten beran, víš, co jsi?
2: Bzučíš jako sršeň.
1: Koukej, abys nedostal žihadlo.
2: Kdyby bylo z lásky plného srdce?
1: No, ona tě přejde legraci, až ti milost pán dá zahrát skočnou.
2: Zatancujem si spolu. Co ty na to?
1: To jsou pořád jenom sliby. Jenže jak je rok dlouhý, ani jednou si mě u muziky nevyved.
2: Nemám čím zaplatit kapelníkovi.
1: Však já bych někde vyštrachala 6. Kdybys přišel a řekl, milá Káčo...
2: Napřed bych musel zakusit, jak umíš bejt milá.
1: Ty poťouchlíku, chceš mi rozbouřit žluč? Nesnad jednou kvůli tobě trefí šlak?
2: A já se tím pádem konečně dostanu ke slovu.
1: Nezačínej, vždyť já jsem jako ta němá tvář. Každá ovečka ve tvým stádě toho nabečí a nabrbentí 100x víc než já.
2: Ovečky, slyšíte jí?
1: Nech ovce na pokoji a mne taky, jen kvůli tobě mě pomlouvají, že jsem hubatá.
2: Já zase o tobě mezi lidma sbírám jen samou chválu.
1: Co?
2: Jaká jsi skromná a plachá.
1: Kde jsi to slyšel?
2: Prý Kačenka je Milius.
1: Cože?
2: Děvenka dobrá jako skýva chleba.
1: Co?
2: Jen kdyby člověk z ní nemusel každý slovíčko mámit.
1: Ty taškáři si potněšili kulišák.
2: Koukejte na ní. Jen po otevře pusu, jako by kolem začaly rozkvítat růže.
1: Růže.
2: Štěbetat 7 hlásky.
1: Já ti dám růže, já ti dám 7 hlásky.
2: Na mou věru už nevím, jak se ti zavděčit. Nakonec opravdu nezbude, než abych tě při muzice pořádně roztočil.
1: Kubo.
2: Když hezky poprosíš.
1: Já tě mám prosit. Já tebe.
2: Když chceš, abych splnil tvý nejtoužebnější přání.
1: Tak já mám přijít s prosíkem a ty se smiluješ. Lidičky, slyšeli jste? No koukněte na tu ovčáckou mátohu, nohy z olšovýho dřeva. No to by, panečku, byl tanec, to by byl pro mě honor skočit si s pacholkem v odrbaný ovčině. Přestaň se už naparovat, Kubo. Ty bys mohl leda tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
2: Třeba si to ještě rozmyslíš, Kačenko.
1: Než bych tobě řekla o tanec, to si radši strčím do uší koudel, abych neslyšela, až začnou vyhrávat. Radši si nechám nohy svázat, než bych s tebou šla dokola.
2: To je tvý poslední slovo?
1: Jo. A dočista.

0: Sama bych se zatočila, aspoň na trávníku, nemít na hřbetě těch 5 křížků.
1: A já, teta.
0: Já vím.
1: Roztočila bych to, až by mi všechny pentle ve vlasech takhle zavlály.
2: Však jsi si jich uvázala na 2 tucty.
1: Kubo, kam pak tak chvátáš?
3: No, jdu kolem, koukám, kapela muzicíruje, ale Káča postává jako dřevěná štátuje.
1: Taky jsi přišel zatancovat.
3: Víš, co se říká? Bez peněz do hospody neles.
1: Možná by se našla jedna, co by ti podstrčila zlatku pro muzikanty.
3: Ty snad víš o takový dobrý duši.
1: I holbu piva by ti přinesla.
3: Ne.
1: Kapelníkovi poručila, jakou spustit.
3: Jo.
1: Ty bys jen tancoval.
3: Jenže podle tvý noty.
1: Až do bílýho rána.
3: To já se radši natáhnu pod hrušku za humna.
1: Čerta by tě vzal.
3: Co by se mnou dělal? S tebou by si užil 100x víc.
1: Když já bych tancovala, až je mi do breku.
2: Mládenci, který z vás skáče, pořádně provětrá faldy, dostane má z piva. Honzíku, Petře, Vašku, tak co si dáte zahrát? Kvapík anebo polku?
3: Nikdo se nemá k dílu, vidíš to sama.
1: A ty bys, Kubo, nešel?
3: Snad by ses nezahodila s pacholkem v odraný ovčině.
1: Kožíšek zahoď, však se zahřejeme.
3: Já tak pískat kudlu za vraty a ne hejsovat u muziky.
1: Jakubku, pojď, dokud vyhrávají.
3: Nohy mám z olšovýho dřeva, to by, panečku, byl tanec. Radši si dej koudel do uší, abys neslyšela, jak vyhrávají.
1: To je tvý poslední slovo.
3: Tvoje, Káčo, tvoje. Poslední slovo přece musíš mít vždycky ty.
1: Když nechceš, on se najde jiný. A to ti povídám. Dneska se vytancuju, kdybych měla jít do kola třeba se samým čertem.
4: Dobré odpoledne. Ve spolek.
5: Safra, Porte, nějaký vzácný dočista neznámý host.
4: Přineste mi vrchovatý tuplák, šenkýřko. A skleničku něčeho sladkého. Pro tu roztomilou pannu.
1: To jako pro mne?
4: Je tu snad ještě jedna taková, jako ty?
5: To teda ne, v celém kraji.
4: Tak co? Děvče milé, připijem si spolu?
1: Slyšíš to, Kubo, říká mi děvče milé.
4: Jak pak se jmenuješ?
1: Káča, vzácný pane.
4: Na tvé zdraví, Káčo.
1: Ať vám slouží urozenosti.
4: Páni muzikanti, vemte instrumenty a zahrajte nám Káčinu z nejmilejší písničku. Zatancuješ si se mnou?
1: A jak ráda, ať se na nás kouká celá ves.
4: Tak šumaři, S a jedem! Řekni, kdybych tě vytáčel moc rychle.
1: To já mám nejradši, když se mi stance až točí hlava.
4: Můžem čerstvějc, kolik vydržíš?
1: Takový blaho jsem jak živa neskusila, pane lesní.
4: Proč pak si myslíš, že jsem fos?
1: Máte lesácký klobouček s pírkem a osmahlý tvář, jako byste celý dny chodil po kopcích.
4: Nelíbím se ti snad.
1: Co vás napadá, takový černý kurnáč, to je přesně podle mýho gusta. Kam se na vás hrabe nějaký ovčák? A tancuje se mě s váma jako v ráji.
4: No, tohle ohavný slovo podruhé nepouštěj z pusy.
1: Jak tě živ jsem neměla takovýho tanečníka, vždyť my se dočista vznášíme, pane Hajnej.
4: To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty.
1: Až do skonání bych takhle tančila. Víte co? Přidejte ještě muzikantům šesták, jinak za chvilku začnou skládat partesy.
4: Přidám, aspoň si trochu vydechnu po tom rejdováku.
3: Káčo, netroufáš si až moc. Na tvým místě by se mi ten chlapík tolik nezamlouval.
1: S takovým tanečníkem bych si dala kvapík třeba až do pekla.
3: Je to divnej pán, černej. A z levý nohavice na místo holinky mu čouhá kopyto.
1: A co ještě? Rohy a čertovská voháňka. Všichni do jednoho mi ho závidíte. Máš zlost, že z ostrouha.
3: Káčo, pošli ho k vodě, dokud je čas.
1: Just nepošlu. Tobě na truc se ho budu držet. Radši nám uhni z cesty.
5: Na slovíčko, pane uhlíř, nebo co jste zač?
6: Co pak bys chtěl?
5: Dát vám dobrou radu. Pozor na Káču, je to ženská jak řemen.
6: S tou já si poradím jako nic.
3: Kdybyste se jí přece nemohl zbavit, zarejdujte s ní tamhle k rybníku na kraji vesnice.
6: Děkuju za radu, ovčáku, ale nebude jí třeba. Prý nám zahrajou už jenom na rozloučenou.
1: Tak honem dokola, můj milý pane Forste.
6: Kapku pomalej, skačenko, aby se se mnou nemotal svět.
1: Proč pak mě rejdujete ze šenkovny ven?
6: Na trávník nám nebude tolik horko.
1: Tančila bych s váma třeba do soudnýho dne.
6: Nic ti nebrání, pojď se mnou. Užiješ si tance do omrzení.
1: A kam je to s váma?
6: Chyť se mě okolo krku a uvidíš. Hromety umíš stisknout, až praskají žebra. Hnedle si mi vyrazila dech.
1: Řekl jste si o to?
6: Vyskoč mi na záda.
1: A hop.
6: A ve chvíli jsme doma.

0: Tak pohyb, pohyb, pane Hajnej. Minula pěkně dlouhá chvíle a pořád nic nevidím.
1: Nech mě chvilku vydechnout.
0: Klobouček nosí jako panský lovčí a plouhá se jako vejminkář.
1: Nemůžu popadnout dech.
0: Vždyť jsme ještě ani nezačali s tím slibovaným tancováním, kacafírku.
1: No před mě pust.
0: Kde pak, chytráku?
1: Jak pak můžem spolu tancovat, když na mě sedíš jako vosa na cukrlátku? Pust se mě, aspoň na chvilku.
0: To tak, pustím a víckrát neuvidím.
1: Jestli si nedáš říct po dobrém, tak tě vyválím v mravništi.
0: Jen se nekasej, nebo ti nasadím uzdu.
1: Oj, kačo, pust mě.
0: Kde pak, ženská se tanečníka musí držet jako klíště.
1: Co z toho pojde, takhle schvácený překročit pekelný práh.
2: Já koukám a nevěřím svým očím. Ty s tou ženskou smlouváš jako na jarmarku. Jsi pekelníka nebo hokinář?
3: Co je to za mrzouta?
2: Buď ticha.
1: To je sám náš nejvyšší.
2: Kam by se takhle poděl pekelný majestát? Pojď blíž, ty čertovský utřinose, ať vidím tvoji ostudu zblízka.
1: K vašim službám, pane Belzebub.
3: Proč se tak rozčiluje, dědek?
2: Poručil jsem, aby ke mně přišel můj čert a ne soumar s bábou na zádech.
3: To je ale poděs.
2: Kruci písek! Jsi rarach nebo balach? Chci říct, tažný kůň.
1: Prosím, když ona se mě prosím nechce pustit, můj pane.
2: No, snad si ještě umíš poradit s jednou treperendou.
3: Pomalu, staříku, pomalu. Jestli já jsem treperenda, tak vy jste plesnivej pahejl.
2: Ty bábo, princ Metálová.
1: Nemůči se s ní nehádejte, milosti, to není ženská, ale učiněnej satán.
2: A ty si potrlý hňup. Přivandruješ mi domů s čerticí na zádech.
1: Z začátku se na mě usmívala jako Milius, že já neposlech toho ovčáka. Ach, můj ctěný pane, na vás třeba dá víc než na mě. A když na ní spustíte hromy a blesky, třeba se mě pustí.
2: Začneme pro jistotu diplomaticky. Milá kačenko, já tě u nás srdečně vítám. S otevřenou náručí podívej. Pust čerta a pojď obejmout mě.
3: Že vám není hamba, starý pane.
2: Přece nebudeš bloumat po pekle na zádech mého podřízeného.
3: Proč by ne? Já mám pohodlí a on si časem zvykne.
2: Kdybys ho laskavě pustila, vynahradil bych ti to jinak.
3: Na vaše sliby já nic nedám. Ten mi taky nasliboval, jak prý budeme spolu tancovat od jara do podzimku a zatím tu jenom trajdáme z jednoho zakouřeného sklepa do druhého.
2: Chápu tě, kačenko. Některé sliby se mají někdy plnit. Jenomže tohle je peklo a ne hospoda na trlování. Máme tu jinou práci a já tě naposledy důtklivě žádám, abys měla rozum a dohodla se po dobrém.
3: A co když nebudu chtít?
2: Tak udělám takovou paseku, že jsi to co živa neviděla.
3: Jeden dělá, že je hajnej, druhý se zaskasá jako drvoště.
2: Však on tě přejde smích.
3: Jsem celá žádostivá.
2: Vychrlím na tebe plameny, že se ti vlasy na hlavě zježí hrůzou.
3: Pořád jenom slibování, ale skutek utek. Jste zrovna takovej cinta, jako je tuhle můj Polesnej.
2: Dobrá. Žebráš si opeklo, budeš ho mít. Donr vetr ramset smazec. Roztopte hned pod největším kotlem. Nalejte na pánev olej, připravte trojzubec na obracení, tady tu osobu mi osmažíte jako jitrnici.
3: Kdyby takhle měla vyvádět každá ženská při zatápění.
2: Já tě naposledy vyzývám, aby spustila mého služebníka a okamžitě se pakovala. Jinak se budeš na olej škvizit jako fašírka. Tak, pustíš ho?
3: Nepustím.
2: Mně z té ženské trefí šlak.
1: No, a to vám nesedí na zádech jako mě. Co s ní budem dělat, pane Belzebub?
2: Co? Tak já ti povím, co. Nařizuju, abys okamžitě opustil pekelné území a vrátil se skáčou zpátky na zem. Do pekla nepatří, protože Protože se neumí bát.
1: A to jí mám pořád tahat na zádech?
2: Leda byste se dohodli, že se chvílema budete střídat osle. Koukej vypadnout a v cukuletu se jí zbavit. Do úplníku ať si zpátky u raportu před mým trůnem. Jo. A za to, jak jsi pokazil renomé touhle driáčnicí, musíš odvést jinou práci. Tam, co poneseš káču, vládne starý milost pán kníže. Porozlíní se, jestli už není zralý pro naši kotelnu.
1: Milosti, já vám ho naservíruju, že bude celý peklo kulit oči.
2: Jenom zas neproveď nějakou nejapnost ze samé horlivosti. Pamatuj si, hlavu máš na přemýšlení a ne jako věšák na rohy.
1: Když jsem z té ženské uondaný, že nemůžu popadnout dech, natož si vymýšlet čertovské finty.
2: Aspoň si budeš příště pamatovat, že hříšnou duši máš nad pěšky a ne vláčet na zádech. Poklusem trdlo.
1: Tak jo.

0: Kvůli tobě jsem si nejspíš unal záduchu.
1: Netlaď se k muzice, když máš slabý dech. Proč pak se mnou rejduješ k rybníku?
0: Ale jen tak. Prosím tě. Káčo, slituj se nade mnou. Už se mi dělají mžitky.
1: Teď hekáš, ale v hospodě to bylo medových řečí.
0: Konec. Dál ani krok.
1: Vstávej. Mám vzít koště.
0: Nemůžu. Se mnou je amen. Už mám i vidiny. Ze všech stran mě obklíčily jakési čtvernohé potvory.
1: Vždyť jsou to Kubovi ovce, Moučko. Postav se trochu do figury, ať mi před ním neděláš ostudu.
2: Kdo pak to bloumá pomezi? Snad ne Káča? Na Moutě, kde se tu bereš? Čert s tebou nemohl trefit do pekelný díry.
1: Leď si ovcí, aby se ti nezaběhli do jetele.
2: Snad se spolu aspoň přivítáme, ne? A co ty, chlupáči, proč se obracíš zády?
3: Jakobku ušlej.
2: A nezačal ti dokonce pelichat?
0: Však ty bys taky vypadal jinak. Nosit celý čas na zádech Káču.
2: Já tě varoval, roha nerohatej.
3: Však si ho zas vyfešákuju.
2: Napřed bys měla sebe, Kačenko. Taky ti to vandrování nepřidalo na kráse.
1: Co to plácáš? Kde mám zrcátko? Kde jsme ho vytřásli, ty moulo?
0: Jo.
2: Podívej se do tůně. A tuhle máš, co mi zbylo z hřebínku.
1: Lepší než nic. Pohlídej mi ho zatím, aby neutek, Jakube.
0: Pro všechno na světě, ovčáku, poraď, jak se jí zbavit.
2: A koho jako?
0: Zachraň mě před Káčou. Nechtěl bych to zadarmo.
2: Však by to taky nebyla lehká práce. Zaplatil bys hotovejma?
0: Peníze nemám, ale mohl bych ti vyplnit nějaké přání.
2: No, když já zrovna teď žádný nemám.
0: No, já bych chtěl splnil i pozdějc. Koukni, už se vrací. Dám ti, co budeš chtít, jen mi od ní pomoct.
2: Tak hele, drž se hezky stranou a poslouchej, co já s Káčou. A pak, až ji ponesu tamhle na hráz rybníka, vem do zaječích a počkej na kraji lesa. Ale zadarmo to nebude.
0: Udělám ti, co si vzpomeneš.
2: A teď uhni Káče z cesty. Zkusím ji přivíst na jiný myšlenky.
3: Kde pak je ten můj chundeláč, Kubo?
2: Nechci ti nic rozmlouvat, Kačenko. Ale tenhle už toho moc nenatancuje. Co kdyby se ohlídla po jiným tanečníkovi?
3: Neřekl bys mi, kde?
2: No, jeden stojí před tebou.
3: To jako ty? A co tvý olšový nohy?
2: Dneska mi jen hrajou, jako by si rádi skočili. A ve vsi se zrovna chystá muzika.
3: A co když mi jen maluješ straky na vrbě?
2: Jestli nechceš věřit, to je pak těžká domluva.
3: Doopravdy mě vytancuješ.
2: Že roztrháš podrážky.
3: A co za to?
2: Nic, Kačenko, pranic.
3: A to je mi právě divný.
2: Že si chci skočit s děvčetem, co mi dávno padlo do oka. Vždyť nás celá ves už dává dohromady.
3: Ale běda, jestli mě ošidíš.
2: Žádný strachy. Jen si hodím kožich přes ramena, ty mi hupneš na záda, aby ses nebála, že vezmu do zaječích a pomaštírujeme spolu kolem rybníka.
3: Tak jo.
2: Ty ale hřeješ do zad, jako kamínka. A k tomu ten kožíšek...
3: Pořád se ti smyká.
2: Je to už jen kousek, drž se, co máš síly.
3: Nemůžu, Kubo, kožich se ti svlíká, přidrž ho nebo slítnu do rybníka.
2: No a co, padneš do bláta jako do peřin.
3: Ty šizuňku, ty podvodníku.
2: Nepovykuj, ještě se ti lidi vysmějou, že Káča neví, co dřív, jestli pekelný žár nebo studenou lázeň.
3: Tak tohle ti, Kubo, nedaruju!
0: Tak co, ovčáku, jak si dopad?
2: Káči se nemusíš bát.
0: Jejda. To se mi ulevilo. Tak co jsem dlužen? Máš už nějaké přání?
2: Doteďka mě nic nenapadlo.
0: Oh, chyba. Kamaráde, já nemůžu čekat, až se ti rozsvítí. Musím ještě na zámek.
2: Co tam?
0: Podívat se na zoubek vašemu milost pánovi.
2: Docela milá novina. Ale poslyš, pekelníku, nebylo by rozumnější, kdybys ho jen postrašil? Aby lidem vrátil, co z nich vydřel? Takhle ho odneseš, jenže jeho dědic bude stejný, Kvítko, ne-li horší.
0: To nejde. Mám v pekle pošramocenou pověst a musím si ji honem napravit.
2: Škoda. Ale jedno mi udělej kvůli. Jdi na zámek až za chvíli, abych si mohl předtím s naším milostpánem v klidu popovídat.

0: poslíš, ty darebo. Co je moc, to je moc, troufnout si na zámek zrovna, když tě všude schání dráb. A ještě mi do očí tvrdit, že se pro mě chystá přijít. Čert! Víš, co bys zasloužil?
1: Přinejmenším dobrý slovo, anebo štědrou vejslužku.
0: Dostaneš ji.
2: 25 holí na zadek.
1: Ne, já myslel, že mi položíte na dlaň dukát jako housátko do kukaně.
0: Za tyhle drby? Za ty klevety?
1: Jen abyste se, milost pane, jednou nedivil.
3: Jednou? Ještě dnes?
4: Zrovna vyšel úplněk. Tak se můžeme vydat rovnou na cestu.
0: Počkat. Človíčku, co si vlastně zač?
3: Žádný človíček. Čert.
0: Co?
3: Jako poleno.
0: Cože? Co to blekotá?
1: Už jo, milost pane. Přišel si pro vás pekelník.
4: Chceš si šáhnout na mý růžky? Nebo přivonět k mý úzený kůži?
0: Dej pokoj s tou bláznivou maškarádou.
3: Jo, tak, ty to chceš mít se vší parádou.
5: Tak, strejdo, a jdeme.
0: On je to doopravdy pro pána. Ovčáku, pomoz, přece mě nenecháš na pospas peklu.
3: Kuba už do toho nemá co mluvit.
6: Nespěchej tak moc, chlupáči. Já si vezmu milost pána do kouta a kapku s ním poklábosím.
3: Ale jen na chvilku, mám velice na kvalt.
0: Proč si mě chce odnést?
1: Vždyť vám to lidi prorokovali už dávno.
0: Nikomu jsem neublížil, Jakoubku.
1: Ne, nechte se vysmát. Každý děcko, ba i čertiskoví, že si zasloužíte pořádně zatopit pod pekelným kotlem.
0: A nemohl bych to ještě napravit. Prosím tě, Kubo, pomoz mi z brindy.
1: No, zkusit bych to mohl. A co vy za to?
0: Dal bych dukát.
1: Jejda, celej, nebo půl?
0: 10.
1: No ne.
0: Chceš stovku?
1: Tak šťastnou cestu do pekla.
0: Dobrá, dám celou tisícovku, ale víc ani groš.
1: Milost pane, s tímhle troškařením by to nešlo. Musel byste lidem vrátit, co jste na nich vydřel, za celý čas.
0: Ale to je všecko moje mění.
1: Tak vám přeju šťastný vandr do teplejších krajin.
0: Ne!
1: Neroztřásli se vám kapku kolena?
0: Jo.
1: Chlupáči, budeš si ho muset vzít na záda.
3: Tvoj! A nikdy by byl ze zlata. S taháním na zádech mám svý zkušenosti. Však on poskočí, až ho uvážu na řetěz. Tak pojď, ty starý vidři duchu.
0: Ne, nesahej na mě, ovčáku, prosím tě. Udělám, co budeš chtít, jen prosím tě, zašeň toho pekelníka.
6: Ale řeknu mu, ať počká za dveřma. Kdybyste mě chtěl obalamutit, ve chvilce je zpátky.
1: Pojď do předsíně, huňáči, musím ti oznámit důležitou věc.
3: To jsme si nedomluvili, že mě budeš komandovat?
1: Dej si říct, chlupáči, nech staříka na pokoji. Já si ho ohlídám, aby nevyváděl čertoviny. No, viděl jsi, že má pořádně nahnáno. Jako ty, když jsi měl na hřbetě káču.
3: To mi nepřipomínej.
1: Tak jak to teda vyvedeme?
3: Už jsem řekl, milost pán jde se mnou, protože si musím v pekle napravit reputaci. Uhni mi z cesty.
1: A když neuhnu?
3: Roztrhám tě na tisíc kousků, anebo vás odnesu oba. Roma peklo na tebe.
1: Tiše. Neslyším kvůli tvýmu rámusu jediný slovo.
3: Jaké slovo? Vždyť nikdo nic neřekl.
1: Jak pak ne?
3: Prosím tě.
1: Dole.
6: Pod zámkem. Dej si pracku takhle k uchu. Poznáváš ten povědomý ženský hlas? Láteří a hrozí. Už ji slyšíš?
3: Kde pak? Jen takové jako šumění.
6: To je křiku. Jako by se šlo do útoku. Ta panečku řádí, jen ji poslouchej.
1: Kam pak se přede mnou schoval ten můj rohatej tanečník?
3: Káča!
1: Už jo, a má namířeno rovnou sem.
3: Hrůza, ty jsi pro mě. Kam se mám před ní tento schovat?
1: No proč by se schovával? Tamhle si přirychtuj na cestu milost pána.
3: No, dej pokoj s dětkem, radši mi poradí, jak se zachránit před káčou.
1: Tak to vem komínem. Bambulo.
0: Kam se poděl?
1: Ale domluvili jsme se, že na vás dohlídnu. A kdyby něco, zavolám a čert je v cukuletu zpátky.
7: Tak pustíte mě, dobrá? bráně u všech rohatejch, nebo vám ji mám zbourat.
8: On se vrací.
9: Depak.
8: Co pak neslyšíš ten povyk dole?
7: Dám uhni drábe, nebo ti srovnám figuru, že tě ani milost pán nepozná.
9: A pro pána, ona je tu doopravdy, Káča. Teď teprve začne tanec. To bych šel radši naproti.
10: Až na zámek se přede mnou schoval, Kubíčku.
11: Ale měl jsem nějaký řízení s milost pánem.
10: A teďka tě čeká pořízení se mnou.
11: Myslíš si, že bude stejně lehký jako s čertem?
10: Však ty dobře víš, že všecko bylo jenom tobě na truc. Ale za to, co jsi stropil mě, takhle z tebe vytřesu taškářskou duši.
11: Káčenko, nesmíš hned moc od podlahy. Vždyť já jsem vlastně šel zjednat pro nás kapelu.
10: Ani slovo ti nevěřím, si šizuňk a lhář.
11: Hnedka ji uslyšíš? Milost pane, dejte nám honem zahrát, když všecko tak dobře dopadlo.
10: Co dobře dopadlo? Hodil jsi mě do rybníka.
11: Abys trochu spláchla pekelnej čout. Nic si mi nevonila.
10: Vyškrábu tě oči.
11: Do čeho se pak budeš koukat, až ti zaspívám tu naši?
10: Přerazím tě koštětem.
11: A do nejdelší smrti si se mnou nezatancuješ.
9: Tak co, moje milá Káčo? Budeme se ještě hádat, trucovat, či dokonce se prát? Nebo tě mám vzít takhle kolem pasu? A ty mi dáš pěkně líčko k líčku.
10: Oh, Jakubku, Jakube, ty jeden Kubo. Ale to si pamatuj, tancovat budem až do bílýho rána.

Uloupená princezna. To byl jednou jeden bohatý a mocný král, který měl jedinou dceru a ta byla tak krásná, že se před její krásou rděly ty nejpůvabnější růže. Šednul ten nejbělejší sníh a bledlo to nejmodřejší nebe. Když princezna Hejlin vyšla ze zámku do zahrady, v ústretí jí přelíbezně zavoněly květiny a ze zlatých ptačích hrdélek vylétla přenádherná píseň. Jednoho dne se však v okamžiku, když princezna Hejlin seděla u studny v parku a hrála si se zlatým míčem, přiřítil z lesa strašlivý drak. Obrovskými pařáty Hejlin popadnul a nesl jí přes moře do své jeskyně. Nyní tam držel v zajetí už celých 5 let a už snad 1000krát se jí ptal, zda se stane jeho ženou. Ale Hejlin jeho nabídka jen vždycky vylekala a čím dál více prosil a naléhal, tím více se jí takový ženich protivil. Mezi mnohými drahocenostmi, kterými si chtěl drak získat srdce krásné Hejlin a které jí daroval, byly také 3 nádherné šaty. Nádhernější by člověk na světě sotva pohledal. Na těch prvních zářilo zlaté slunce, na těch druhých svítil stříbrný měsíc a na třetích byly jako na obloze rozesety stříbrné hvězdy. Ale ani tyto nepohnuli krásnou Hejlin k tomu, aby se stala drakovou ženou. Jednoho dne, to právě uběhlo 7 let, zabloudil do okolí drakovy jeskyně krejčovský tovaryš a byl celý u vytržení, když v té ponuré díře našel krásnou panu. Krejčík Benon se jí ptal, zda se také ztratila, jako on. Hejlin smutně potřásla hlavou a vyprávila mu, kdo je a jak se sem do té temné pustiny a skalní divočiny dostala. Ach, kdybych se tak dostala z dračích spárů a byla zase doma na otcovském zámku, povzdechla princezna. Pojď, utečeme a najdeme tvoji vlast a já tě budu dnem i nocí ochraňovat před vším nebezpečím a nepohodlím, které by tě mohlo na cestě potkat, navrhnul jí Benon. Nad takovým nápadem se princezna věru zaradovala a slíbila krejčíkovi, že pokud ji šťastně přivede na zámek jejího otce, stane se jeho ženou. Nyní vyčkávali okamžiku, kdy se drak vydá někam dál do světa a když se té chvíle dočkali, ve vší tajnosti se vydali na cestu. Krejčík Benon zastrčil do rance ty 3 krásné šaty a spěchali odtamtud tak dlouho a tak daleko, dokud si nebyli jisti, že je drak už nemůže dohonit. Teprve pak si dopřáli odpočinku, položili se v lese a usnuli. Byli tak unaveni, že se probudili až ráno přes příštího dne. Vydali se ihned na cestu a brzy dorazili na mořský břeh. U břehu tam kotvila menší loď, která byla naložena rozličným zbožím a hodlala vyplout zrovna do té země, kde vládnul princeznin otec. Ale když byla loď právě den na cestě, zvedla se na moři prudká bouře, která plavidlo zahnala na skalní útesy, kde se roztříštilo. Jen pár lidí, mezi nimi také krásná Hejlin, se zachránilo na jednom člunu a když kolem 2. dne plula cizí loď, vzala ty zachráněné šťastlivce na palubu a bezpečně je odvezla do přístavu. Ale princezna se ze své záchrany radovat nedokázala. Byla velmi smutná a srdce jí bolelo, neboť si myslela, že se Benon utopil v moři. Ale i on nakonec na poslední chvíli vyváznul. Zachránil se na lodním trámu, celé dny ho hnaly divoké vlny a nakonec byl jimi zcela vyčerpaný vymrštěn na břeh. Jeden starý rybář vzal Benona do své chatrče, dal mu jíst a týden o něj pečoval. Potom mu ukázal cestu do velkého města, které leželo den cesty po proudu. Když potom Benon kráčel ulicemi, uviděl na jednom domě viset štít krejčovského cechu.
Tu ho popadla chuť pustit se opět do svého řemesla a tak se zeptal mistra, zda by ho nevzal na práci a byl přijat rovnou jako tovaryš. Sotva tu byl pár týdnů, když tu uslyšel jednoho pátečního večera na ulicích vyvolávat herolda, že král zaplatí 10 000 guldenů tomu, kdo jeho dceři do 3 měsíců opatří 3 šaty, na kterých budou zářit slunce, měsíc a hvězdy. Tu Benonovi přišlo na mysl, že má přece v ranci 3 princezněny šaty a že by si jimi mohl vysloužit plno zlata. Alespoň, pomyslel si, bude ty přenádherné šaty nosit nějaká kráska a bude to rovněž také princezna. I když tak krásná a milá pana jako Heilin, která leží na studeném mořském dně, už na světě není. Benon šel ke svému mistru a řekl mu, že by mohl ty 3 šaty pro královskou dceru ušít. Mistr se velmi potěšil a ohlásil královu kancléři, že se svým tovarišem ty šaty ušijí, a dostal ihned dopředu zálohu 1000 guldenů. Peníze dal potom svému tovariši, aby za ně nakoupil vše, co bude k šití potřebovat. Ano, řekl Benon, peněz je k tomu potřeba, a ne málo. A s poděkováním si těch 1000 guldenů vzal. Protože však ty šaty byly již hotové, mohl ty zlaté ptáčky nechat rozkutálet, jak mu bylo libo. A tak šel do hostince, s přáteli tam pak jedl a pil, co hrdlo ráčilo. Ve dne i v noci jezdil po okolí v nádherném kočáře, prostě si to všelijak užíval. Když byl 1. měsíc u konce a po těch šatech nebylo ani vidu, ani slechu, přišla na mistra úzkost a obava. Vzal si tovaryše k řeči a pravil, pozítří mají být hotovy 1. šaty a ty jsi ještě ani nenavlékl do jehly nit. Víš, že nás to bude stát hlavu, když v určeném čase ty šaty králi nepředložíme. Ale tento mu odvětil, já mohu na těch šatech pracovat jen v noci, když se posilním vínem, a proto přes den musím chodit do hospody a ten kočár mě tam vozí ne pro zábavu, ale abych při té cestě pozoroval slunce, měsíc a hvězdy. Teprve potom je mohu věrně a přirozeně spodobnit, tak je to, mistře. A mluvit si do toho nenechám. A basta. 2. dne Benon předal mistrovi ty 1. šaty, na kterých bylo vyobrazeno slunce. Ten se velmi podivil a tu krásnou práci do nebe vychvaloval a bez meškání utíkal na zámek, aby je předal králi. Když krásná Heilin ty šaty, které jí daroval drak, uviděla, ihned je poznala a prosila mistra, aby jí brzy obstaral i ty 2. šaty. Mistr Krejčí opět obdržel od správce královské pokladnice 1000 guldenů jako zálohu. Ty peníze pak dal svému tovaryši a on s nimi udělal na vlas to stejné jako prve. Prohýřil je do posledního groše. Měsíc byl zrovna u konce, když svému mistrovi předal 2. šaty, na který zářil měsíc. Tentokrát se princezna zradovala ještě více. Vzala mistra na stranu a zeptala se, vy sám jste ty šaty šil? Tu mistr znejistěl, uhnul pohledem na stranu, dal se do řeči, avšak nemohl najít ta správná slova. Řekněte mi pravdu, mistře, neboť mě, královské dceři, nesmíte nic zatajovat. A tak jí mistr prozradil, že před 1/4 rokem přijal jednoho vandrovního tovaryše, který oboje ty šaty ušil docela sám a bez toho, že by ho při práci někdo viděl. Tomu princezna poručila vyplatit 2000 guldenů, 1000 pro něj a 1000 pro tovaryše. Přála si, aby ty poslední šaty přinesl na zámek sám tovaryš. Opět uplynul měsíc a s ním se rozplynul v oslavách a projížďkách i ten závdavek. Posledního dne lhůty se Benon vydal na zámek, aby princezně předal hvězdné šaty. Sotva však překročil práh komnaty. Krásná Heilin ho poznala, padla mu kolem krku
políbila ho a plakala štěstím a radostí nad opětovným shledáním. Zavedla ho ke svému stařičkému otci a vyprávila mu, jak ji tenkrát vysvobodil z dračí jeskyně a jak se jeden ztratili druhému na moři a dlouho se měli navzájem za mrtvé. Nyní se opět nalezli a měli svatbu a stali se po smrti starého krále králem a královnou v celé říši.

0: Pop a Bobek Truhlaří. Když se Bob s Bobkem probudili prvního dne na louce, tak do zpěvu, a to vás ujišťuju, jim moc nebylo. No, co budeme dělat? Kouzelník Pokus to nám vždycky dával jíst. To se, milý Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob. No jo, ale čím?
1: No čím? Čím?
0: Prací. Jo, a jak se taková, Bobe, jak se taková práce dělá? Ptal se neskušený Bobek. No prostě musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje, rozumíš? A dostaneš peníze. A když máš peníze, tak za ty peníze. Prýma, řekl Bobek. Podívej, hele, tamhle na stromě bydlí kos. My mu postavíme, víš co, pořádnou budku. No vidíš, zaradoval se Bob. No přesně si to pochopil. A už stáli oba pod stromem. Dobrý den, pane kos. Podívejte, nechcete třeba takhle postavit dům?
2: Jé, no to se dejte do toho, mládenci, řekl kos.
0: A králici vzali prkno, pilku, kladívko, hřebíky, chvilku měřili, chvilku řezali, chvilku tloukli, vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum, a budka byla hotová. Prosím, a teď se můžete v klidu nastěhovat.
2: No jistě, teď se můžete normálně nastěhovat,
0: řekli Bob a Bobek a zavěsili budku na strom a čekali odměnu. Ručičky se jim třásly, kapsičky byly připravený.
3: To vám teda, pánové, děkuju, pravil kos, tedy budka opravdu, za všechny peníze, ještě že nějaké mám.
0: A už se těšil, jak se ve svém novém obydlí uvelebí. Jenže nestačil vytáhnout peněženku, letěl dolů i s budkou a dole začal nadávat. No a tak Bob s Bobkem raději na odměnu nečekali a nenápadně se vzdálili, ovšem rychlým krokem.
2: Jsem ti říkal, zatluč ten hřebík, zatluč ho pořádně, ale ty ne,
0: vyčítal Bob Bobkovi.
2: Chyba mi se králík učí, ne,
0: ocekl Bobek vesele.
2: Komu postavíme, hele, dům teď?
0: Oba se rozhlíželi, ale nikdo nebyl na blízku.
2: Když o naší práci nikdo nestojí, tak si postavíme dům sami pro sebe,
0: navrhl Bobek. A zase se ozvalo. Vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum.
2: Teda, tady se bude krásně bydlet, jásal Bobek nad dostavěnou králíkárnou. No, to je něco úplně jinýho, než nějakým klobouku. Ten nemá ani střechu,
0: doplnil Bobka Bob. Ale když se v králíkárně pěkně uvelebili, tak já nevím, nějak víc práskly dvířky nebo co, zkrátka najednou stály po kolena v prkínkách. Bobek se zamyslel a pak řekl,
2: tedy my se to musíme patrně nejdřív naučit. My musíme postavit něco jednoduššího.
0: No tak vzali jeden kůl, na ten kůl přibyli prkínko a krmítko bylo hotový. A už jenom zasadili kůl do země a mohli pozvat kosa na hostinu. Byl tu rychlej, než by si řekl švec.
2: Trochu jsem zvědavej,
0: broukal si pod zobák. A opatrně poskakoval na okraji prkínka, připraven zvlétnout, kdyby se náhodou začalo krmítko poroučet.
2: Aby to zase nespadlo,
0: broukal si pro sebe. No ale když bylo všechno v pořádku, pustil se s chutí do jídla.
2: Pánové, řeknu, to je něco jinýho, pochvaloval si. Tak tomuhle já říkám stolování. Žádné klování do země, žádný zobák do hlíny, to je prosím, dovolím si to klidně říct, jako v tom nejmezinárodnějším hotelu s několika hvězdičkami. A kdybyste dovolil, my bychom vám zkusili postavit dům ještě jednou.
3: osmělil se Bob.
4: Teda když si troufnete, tak tohle krmítko je opravdu fortelná práce, souhlasil kos.
0: A tak králíci dostali svoji první opravdickou práci a postavili kosovi buďku takovou, že se všichni ptáci slétali. Seděli na věcivých a závistivě hleděli.
5: Princ a lepkavý chlup. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o mladém princi jménem Hektor, který přišel na něco moc důležitého o své síle. Chtěli byste vědět, co se stalo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, bylo krásné slunečné odpoledne, když se loď s princem Hektorem vracela z dalekých krajin a vplouvala do přístavu. Než však princ vystoupil z lodi, kapitán ho varoval. Vaše výsosti, zatímco jste byl pryč a učil se být válečníkem, usadil se v našem lese zlý netvor jménem Lepkavý chlup. Radím vám proto, abyste nejel přímou cestou do paláce. Vydejte se domů delší cestou kolem hor. Děkuji ti za radu, odpověděl Hektor, ale to bude v pořádku. Chci se dostat domů ještě před západem slunce. Mám s sebou své zbraně pro případ, že bych je potřeboval. A kromě toho, říkal si pro sebe, jsem vycvičeným válečníkem. Nebojím se nějaké hloupé příšery. A tak se mladý princ neohroženě vydal přes les. Právě ve chvíli, kdy si Hektor začínal myslet, že netvor neexistuje, přišel na mítinu, kde stála ta nejmohutnější a nejošklivější příšera, jakou kdy viděl. Byla velká jako dům a celá pokrytá ulepenou srstí. Netvor vypadal jako živý, ale strašně ošklivý stoch sena. Měl velkou hlavu a upřeně se díval na prince očima velkýma jako dva talíře. Z ohromné pusy mu trčely dva velké oranžové kly a jeho zuby byly zelené a ohavné. Břicho měl velké a kulaté jako nafukovací balón, pokryté oranžovými skvrnami. Zařval lepkavý chlup.

0: Jirku rychle udělal výpad vpřed a tasil na netvora meč. K jeho překvapení se však meč přilepil na lepkavé chlupy příšery. Princ tedy nechal meč mečem, rychle se skulil z cesty, vyskočil na nohy a chopil se luku. Ping, ping, ping. Střílel na netvora jeden šíp za druhým, ale tomu se každý jen zamotal do lepkavých chlupů. Princ užasl. Hulákal lepkavý chlup.
1: Ty jsi ale zábavný človíčku. Někde mě neporazíš.
0: Pak se oklepal od své ošklivé hlavy až k velkým páchnoucím prstům na nohou a všechny princovi šípy popadaly na zem. Hektorovi už zbyl na obranu jen kyj. Vší silou se jim rychle rozmáchl po netvorovi, ale kyj se také zachytil na netvorových chlupech a vysmekl se z princova pevného sevření.
2: Ještě jsem neprohrál, zvolal. Moje zbraně jsou možná k ničemu, ale jsem mladý a silný a utkám se s tebou pěstmi, vykřikl,
0: rozběhl se a skočil na netvora a pevně se k němu přilepil. I teď, když princ Hektor visel na lepkavých chlupech příšery, si počínal nebojácně. A to tak, že si netvor začal říkat, co dodává princi tolik odvahy.
1: Proč se mě nebojíš, človíčku? Mohl bych tě zhrtnout na posazení. Jen by to křuplo.
0: Zuřivě hrozil. Hektor, visící v netvorových zacuchaných chlupech, přemýšlel, co udělat. A v tom ho to napadlo. Přišel na to, že musí místo zbraní použít svůj důvtip, aby na netvora vyzrál. Zavolal na lepkavého chlupa.
1: Ha! Povím ti, proč se tě nebojím.
0: Moje kůže je pokrytá jedem, takže když mě sníš, zemřeš.
1: Radím ti, abys mě nejedl.
0: Lepkavý chlup zprvu Hektorovi nevěřil, ale čím déle to princ tvrdil, tím víc se toho netvor bál.
1: Chtěl bych ho sníst, ale nechci riskovat, že se otrávím, zabručel.
0: Neochotně sundal prince ze svého ulepeného kožichu a aniž mu jakkoliv ublížil, postavil ho na zem.
1: Nebojácný človíčko, přesvědčil si mě, že mluvíš pravdu a já nechci umřít, takže tě asi nechám jít,
0: řekl s nelibostí. Hektor si oddychl. Nejen, že přelstil netvora a zachránil si život, ale dostal důležitou lekci, že nejmocnější obranu má uvnitř sebe. Svůj rozum. Není to tedy ani jeho síla, ani zbraně. Mladý princ vzhlédl do netvorových velkých očí a řekl, jsem ti velmi vděčný, lepkavý chlupe. Nejen za to, že jsi mě pustil, ale také za to, že jsi mě naučil, že nemusím bojovat, abych byl statečný, silný a obratný. Chceš znát mé tajemství? Když mi slíbíš, že mě nesníš, prozradím ti ho za to, že si ušetřil můj život. Lepkavý chlup překvapeně souhlasil. Přestože ho až dodnes nikdy nikdo neporazil,

Lidí se vždy bál. Ve skutečnosti na ně útočili jen proto, aby lidé neútočili na něho. Teď ale tato příšera dechtěla potom naučit se být právě tak nebojácná jako Hektor a proto mladému princi dovolila, aby se stal jejím učitelem a přítelem. A tak se stalo něco zcela zvláštního. Čím více se lepkavý chlup učil, jak používat rozum, tím menší měl potřebu ubližovat ostatním. Schopnost myslet mu přinášela velkou radost a postupně se z hrůzostrašného a osamělého netvora stal přátelský lesní obr. Princ Hektor oznámil všem tamním obyvatelům, že se netvor úplně změnil. Ti se postupně stali jeho dobrými přáteli, přinášeli mu jídlo a žili s ním v míru a souladu. A nový lepkavý chlup, toužící dělat radost, jim oplácel jejich laskavost tím, že je chránil a pocestné bezpečně provázel lesem. Někdy se zdá, že nezbývá nic jiného, než se probít z obtížné situace. Moudrý člověk ví, že ke konečnému vítězství mu pomůže nikoli fyzická síla, ale rozum.

0: Kdybych vám měl, děti, povědět, kde se to stalo, to, co vám chci vyprávět, tak bych nevěděl. Možná, že v Čechách, možná na Moravě nebo na Slovensku, nevím. Snad tomu ani nebudete věřit, ale prý se to všechno opravdu stalo a lidé si o tom dlouho povídali. Tak někde za horami a za lesy žili v chaloupce muž a žena. Živil je les. Muž kácel stromy, žena mu pomáhala a od rána do večera se lesem rozléhaly údery sekery a vonělo čerstvé dřevo a pryskyřice. A když se sluníčko už chystalo ke spánku, odcházeli oba z lesa utrmácení a unavení těžkou prací. Šli pomalu, nikdo na ně doma nečekal, jen pes jim zaštěkal na pozdrav a koza zamečela v chlévku. Děti neměli a bylo jim to oběma moc líto.
1: Kdybychom tak měli děťátko, to by bylo všechno hned veselější.
0: Povzdechla si žena a muž jen smutně mlčel. Když lidé viděli, jak je mrzí, že nemají dítě, říkali jim.
2: A kdybyste měli děťátko, co byste mu dávali jíst?
3: Vždyť někdy nemáte dost ani pro sebe.
2: To je nápad, děťátko.
1: Kde se najedí dva, zbylo by i pro třetího. Pracovali bychom ještě víc a starali bychom se, aby dítě všechno mělo.
0: No co na plat, děťátko nebylo. A tak život šel a dny plynuli. A stalo se, že muž při práci v lese, vykopával zrovna pařezy, odštípl sekerou takový pěkný kus dřeva, že se až podivil. Dívá se, bere dřevo do rukou a podívejme, vypadalo zrovna jako malé děťátko. Prohlíží je a říká si.
4: To vezmu ženě domů. Vždyť to má jako tělíčko. Tady je hlavička, tady ručičky a nožičky i prstíčky to má. Vida, vida, jen tady na zádičkách trochu otesat. Tak, no to bude překvapení.
0: A bylo. Žena měla velikou radost. Zavinula dřevěné děťátko do peřinky, chovala je a zpívala mu, až se muž smál.
4: Tak vidíš, už máš dítě. A říkej mu otesánek, protože jsem ti ho vlastně otesal sekerou.
0: A šel zase do lesa. Žena chová miminko a zpívá mu.
1: Hajej, dádej, otesánku malej, hajej.
0: A najednou se otesánek v peřince zavrtěl jako živý a dal se do křiku. A že by jet. Žena měla takovou radost, že to ani neumím povědět. A prý, počkej, děťátko, hned ti něco dám. A položila otesánka v peřince na postel a šla vařit kaši. Otesánek ji hned všechnu snědl a nebylo jí málo a zase křičel, že má hlad.
1: Co já bych ti drobečku jen dala?
0: Říká si žena, pospíchá do komory a už nese ucháč mléka a bochník chleba. A to miminko, otesánek, představte si, to všechno rázem snědl, ani drobeček nezbyl a zase křik, že má hlad. Žena si myslí, že by mu snad uvařila bramborovou polívku a hned běží ke studní provodu. Jen ale odešla, otesánek vylezl z peřinky a stojí ve světnici. A už je jako soudek. A to přišel domů táta. Vidí otesánka a lekl se ho. A otesánek hned.
5: Táto, já bych jet.
0: Otvírá hubu a koulí očima.
4: Je zle. Je to nějaký netvor.
0: Ale to už otesánek otevřel hubu a spolkl ho. A když se vrátila máma s vodou na polévku, otesánek už čekal s hubou jako vrata a sněd i mámu. Hlad ale měl pořád a tak se vyvalil ze světnice. Jen tak, že prošel dveřmi a šel do vsi. Jen se podívejte, jak se valí, břicho před sebou, hubu otevřenou. A vidíte tu děvečku, jak veze na trakaři jetel? A otesánek už je u ní. Co si to asi povídají?
1: Co jsi to všechno sněd, že máš tak velké břicho?
5: Jed jsem, sněd jsem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu a teď s ním taky tebe.
0: A je po děvečce i po trakaři. Teď jede povoz s koňmi. Otesánek jde proti ním, sedlák na voze kroutí hlavou a myslí si, co to je asi za nestvůru, už napřahuje bič Ale kdepak. Otesánek se nebojí ani trochu a povídá.
5: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu, děvečku s trakařem, teď s ním i tebe.
0: A než se sedlák nadál, byl v břiše i s vozem a s koňmi. Ale to otesánkovi nestačilo. Spolikal ještě stádo ovcí i s ovčákem a se psem voříškem. To už se jen kolébal a veliký byl jako traktor. A jak se tak kolíbá z nohy na nohu, vidí, že je u pole se zelím. A hned začne vytrhávat zelné hlávky a poliká je jako jahody. Babička, která pole hlídala, na něj křičí, že dělá škodu. Ale otesánek jen bručí a dívá se lačně na babičku.
5: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, tátu, mámu, děvečku s jetelem, sedláka, ovčáka a teď s ním taky tebe.
0: Ale babička byla čiperná a otesánkovi tlamy se nelekla. Uskočila, ohnala se motičkou a uhodila otesánka rovnou do obrovského břicha. A to bych vám, děti, přál vidět. Břicho prasklo. A to byl průvod. Nejdřív vyskočil pes voříšek a zaštěkal, potom ovčák a za ním ovce, pak vyjeli koně s povozem a sedlák s bičem a děvečka s trakařem a nakonec muž se ženou. Ani si otesánka na zemi nevšimli. Utíkali domů a jen se divili, co je to vlastně s otesánkem potkalo. A to je konec pohádky. Ne, ne, ještě ne. Ještě vám řeknu, že z otesánka zbyl zase jen kousek dřeva, ze kterého jej muž otesal.

0: Kukačka. Bedříšek leží pod stromem a čte knížku. Prožívá v ní parádní dobrodružství s Robinsonem Crusoe a vůbec si nevšímá svých čtyřnohých kamarádů Macíka ani Arnošta. Zdá se, že dokud nepřečte poslední řádek, nepůjde ani k obědu, natož aby dělal nějaké skopičiny na zahradě. To je ale nuda, rozvaluje se Macík na sluncem vyhřáté lavičce pod oknem. Pozoruje přitom ptáčka, který poletuje mezi jabloněmi a vypadá, jako by něco hledal. Pochoutka na dohled, přemýšlí mlsný kocour a hlavou se mu ženou myšlenky na pěknou masitou pečínku. Za to Arnošt, na toho je nuda vždycky krátká. Vymyslí cokoliv, jen aby nemusel ležet. Teď právě došel k názoru, že je čas ukázat všem kolem jdoucím, jaký je tady hlídač. A být hlídací pes, to je, panečku, nějaká zodpovědnost. To se musí běhat kolem zahradního plotu, řádně štěkat na lidi, psy i jinou zvířecí cházku, která se toulá po ulicích. Tu a tam se musí běžet za páníčkem, držet v tlamě krtka, myš nebo cizí kočku, která na zahradě nemá co pohledávat. Také způsobně vrtět ocáskem a předvádět okázale svou oddanou poslušnost. To se ale lehko řekne. Chytit krtka, myš nebo cizí kočku. Ale jak na to, když posledního krtka s bedříškem vyplavili minulý týden, myši se odstěhovali a jediná kočka na zahradě je celou dobu Macík. A to je navíc kocour. V tom Arnošt na cestičce vidí dva uličníky. Schovávají se za křovím a chystají se vyděsit babičku, která se tu pomaličku šourá s velkým košem vajec. Tak to ne, holobrátci, vyštěkne Arnošt. Strašit babičky, to se nedělá. Hybaj pryč, nezbedníci. Štěká zrzavá naježená koule o 106. Protože Arnošt není za keřem rybízu ani vidět, utíkají kluci pryč, co jim nohy stačí. Bůh ví, jak velká obluda tuhle zahradu hlídá a jestli by se za nimi přestot nepustila. Babička se dobrácky usmívá a nahlas přemýšlí. Co já bych ti dala, pejsku, za to, že jsi mě tak statečně zachránil? Nevím. Pak si babička sundá šátek, do uzlíku sváže 10 vajec a podá je opatrně přes plot Arnoštovi. Tu máš, zachránče. Bez tebe bych je bez tak všechny rozbila. Arnošt je štěstím bez sebe. Pomohl babičce a ještě si vysloužil odměnu. Tomu budou bedříšek s Macíkem závidět. A už si to metelí vysokou trávou přímo ke kocourovi. Macíku, podívej, co jsem dostal. Ukazuje šátek kocourovi.
1: Šátek? Co pak si holka, že potřebuješ šátek?
0: Ušklíbá se Macík pohrdavě.
2: Ale co je v něm, to bys neuhodl.
0: Popichuje Hafík.
1: Co by, kost z kuřete nebo buchty pro bedříška?
0: Hádá kocour.
2: Samá voda.
0: Chechtá se Arnošt na celé kolo.
2: Přece vajíčka.
0: A když je budeme pěkně zahřívat, budou z nich kuřátka, to bude prýma. To zaujalo i bedříška. Poslouchá tak na půl ucha, co ti dva chystají. Pak odloží knížku a rychle se zapojí do diskuze, jak nejlépe vymyslet hnízdečko pro budoucí kuřátka. V mžiku před nimi leží Macíkův polštář, bedříškova šála a dědečkova zimní čepice.
2: Tam budou mít kuřátka teplo.
0: Čeho si ale nevšimli je, že jejich přípravy bedlivě sleduje i nezvaný host. Kukačka. Ve chvíli, kdy jsou všichni zabráni usazováním vajíček do dědečkovy čepice, přiblíží se k ním a podstrčí jim jedno své vajíčko.
3: Je, tady jsme ještě jedno zapomněli,
0: volá bedříšek na kamarády a přidá ho mezi ostatní. Pak si všichni spokojeně sednou a čekají, až se jim vyklubou kuřátka. Netrvá to ani moc dlouho a jedno vajíčko, to zapomenuté, se začne podivně naklánět a hýbat.
3: Ha, první kuřátko,
0: raduje se Arnošt. Ještě chvilku a z prasklé skořápky se klube zobáček, hlavička, až je ptáček celý venku.
2: Jaké je to ale pro všechny překvapení.
0: To, co před nimi leží zabalené v šále, není kuře, ale jakýsi neopeřenec. A navíc strašně piští, otvírá zobáček a všem je jasné, že má hlad. Co ale takový malý tvoreček jí, když je sotva narozený? A co když se jim vylíhne takových divných kuřat víc? Co si počnou? Mezitím zkoušejí nakrmit jediné kuře nekuře. To nepohrdne žížalou ani mouchou. A pořád má hlad. Co na to asi řekne dědeček, až se vrátí domů? A než si to stačili promyslet, dědeček přichází pěšinkou v zahradě. Ten kamarádům vysvětlí, že z vajec, která babička nesla v košíku, si žádná kuřátka nevychovají, protože to může udělat jen kvočna, která vajíčko zahřívá ve dne v noci. No, a co se malého nenasity týká, dokud z něho nevyroste kukačka, jaká má být, bude mu nejlépe uhajného kačmara. A tak skončili dnešní Arnoštovi hrdinské činy.
4: Příběh, který teď hodlám vyprávět, v sobě skrývá víc moudrosti než 10 jiných příběhů.
5: Jsem s ním. Moudrost to je moje.
4: Nevím, jak se ti zalíbí Šašku. Je o kráse a chytrosti.
5: Tak to je příběh o mně, paní.
4: Opravdu jsi Šašek.
5: Paní Brigito, rád připustím, že jsem ošklivý, za to však poslouchám a rád třeba i o kráse.
4: A naslouchat je známkou moudrosti.
5: Aspoň ta chytrost, že mi zůstala. Tak povídej, sem jedno ucho nevidíš.
4: Byla jednou jedna královna a ta pověla tak ošklivého skrčka.
5: Ale ne.
4: Že všichni nad tím užasli. Bylo smutno v tom království. Ten chlapeček byl tak ošklivý, že byla hrůza na něj pohledět.
5: To muselo být v zámku radosti.
4: Jsou však děti, které rostou do krásy. Škaredé kačátko se náhle promění v labuť spanilé krásy.
5: Ten příběh jako bych už znal.
4: Ten chlapec ale dozrál k ošklivosti, která ve světě neměla obdoby. Měl pitvornou tvář s odulým nosem, šilhavýma očima. Na zádech velký hrb, jednu nohu kratší, když šel, klátil se a belhal, jako by sám nevěděl, na kterou stranu jde. Ruce měl dlouhé jako opice, na hlavě houští vlasů jako rozcuchaný chochol. Nikdo mu neřekl jinak než princ Chocholouš.
5: Ale ne, ne, ne, ne, už dost. Toho by se muselo polekat i zrcadlo.
4: Princ měl však jednu vlastnost, kterou mu každý mohl závidět.
5: Takový šereda? To jsem tedy zvědav.
4: Když se narodil, u kolébky stála víla. Předpověděla, co nikdo nečekal. Nebudu tvrdit, že je půvabný. Má však dar ducha. Bude chytrý jako málo kdo. Bude moci svou chytrost předávat jako dar těm, kteří to budou potřebovat.
5: Takových je. Sám bych si taky vzal.
4: Chlapec rostl a i když nebyl hezký, dobýval si úcty chytrostí. Všemu se snadno naučil, všemu porozuměl. Kde komu dobrou radou posloužil. Ve své ošklivosti zůstával však sám, bez přátel a byl proto dost smutný.
5: To se mu nedivím.
4: Princ dospěl a zmužněl. Co se vzhledu týče, bylo nepříjemné na něho jen pohlédnout. Sotva však promluvil, jako by posluchače očaroval. Lásky se ale od nikoho nedočkal.
5: Pořádně smutný příběh mi tu vyprávíš.
4: Někdy to bývá naopak. V sousedním království se narodila princezna. Víla, co byla u královny hostem, povídá. Ta dívka bude krásná jako ranní slunce. Její pohled bude hladit jako něžný paprsek. Bude však hloupá jako nejhloupější z lidí. Každý nemůže mít všecko, povzdechla. Královna na to začala i hned prosit. Nedalo by se krásy trochu ubrat a přidat aspoň ždibec důvtipu. O hloupou holku nikdo nestojí. Co se týče důvtipu, to není v mé moci, povídá Víla. Proto má paní, nemohu nic udělat. Ale pokud jde o krásu, nezanedbám nic, čím bych vás mohla potěšit. A tak jí dávám do vínku moc učinit krásným toho, kdo by se jí zalíbil.
5: Ale to jsem měl vědět včas.
4: Princezna Melisanda, tak ji pojmenovali, rostla do krásy.
5: To si nechám líbit.
4: A jak Víla předpověděla, s důvtipem ale byla na štíru. Když byl na královském zámku bál, sjeli se ze všech končin princové. Přilákala je princeznina krása. Nakonec se však všichni rozutíkali. Melisanda se na jejich poklony jen hloupě hyhněla, kroutila očima, vzdychala, špulila pusu a jen ji otevřela, vypadla z ní hloupost.
5: Aj.
4: Nakonec se všichni nápadníci točili kolem její sestry. Ta nebyla tak hezká, ale každé její slůvko přesně sedělo. Melisanda zase nebyla tak hloupá, aby si toho nevšimla.
6: Co z toho, že jsem hezká? Půl své krásy bych dala za to, abych uměla pořádně odpovědět. Ale takhle...
4: Muzikanti dohráli. Princové odjeli a Melisandě zůstaly jen krásné oči pro pláč. Ošklivá princezna se brzy provdala, stala se moudrou královnou. A krásná zůstávala na ocet, smutná jako osamělá bříza v poli.
5: A dál? Co dál? To musí mít nějaký lepší konec.
4: Slzy pro hloupost jsou hloupé. Sami pranic nespraví. Jednou tak Melisanda odešla do lesa, aby si poplakala nad svým neštěstím. Šla daleko, až na hranice království. A najednou...
7: K čemu ten smutek? Pro vaši spanilost je smutek špatným průvodcem.
6: Kdo pak jste?
4: Před princeznou stál ošklivý skrček.
5: Chocholouš.
4: Princ Chocholouš. Melisanda se dívá skrze slzy. Stojí před ní malý hrbáč na tenkých nohách. Vypadá jako pavouk s rancem na zádech. Nos jako placku, křivě sražený, nad ním oči každé kouká jinam. Místo napomádovaného účesu, rozčepířené křoví štětinatých vlasů.
6: Já vás neznám. Co tady chcete?
7: I když při křtu mi dali mnohem lepší jméno, říkají mi všichni Chocholouš.
6: Chocholouš?
7: Odpustíte, milá slečno, že se vám vnucuji. Už dlouho toužím seznámit se s vámi. Tolik jsem slyšel o vaší kráse. Ale jak bych se mohl opovážit? Nemohl bych jen tak přijít na zámek. Tam bych se setkal jenom s posměchem. Konečně mi přeje štěstí. Pověst nelhala. Jste mnohem krásnější, než se povídá.
6: Jak kráčíte, pane?
5: Tohle že řekla?
4: Vždyť byla hloupá, nezapomínej.
7: Krása, to nemůže vědět nikdo líp než já, kdo jí postrádá. Krása je tak veliká přednost, že vyváží všechno ostatní. Kdo jí může ocenit lépe než ošklivec? Nevím proto, co by vás mohlo trápit.
6: Tak vám to řeknu. Raději bych byla ošklivá a aspoň trochu chytřejší. Co je platná krása, když je člověk hloupý? Snad je hloupá i tahle otázka.
7: Ptát se není hloupé, milá slečno. Kdo si je vědom své hlouposti, nemůže být hloupý. Možná, že bych vám mohl pomoci.
6: Vy? A proč?
7: protože vaší krásu už dávno miluji. Dobrá víla, která stála u mé kolébky, říkala, že je to v mé moci.
6: Ale co? Nerozumím tomu.
7: Člověku, kterého si zamiluji, mohu přidat tolik ze své chytrosti, kolik si oba budeme přát. Láska prý tohle dokáže. Můžete být tak chytrá, jak budete chtít, protože vás miluji. Jestliže se ovšem za mě provdáte.
5: A Safraporte, to je ale pěkná léčka.
4: Ty nevíš, jaká umí láska dělat osidla?
6: Vdát se. Za vás. Proč?
7: Chápu, že vás má nabídka zarazila. Vím, jaký jsem. Ani trochu se vám nedivím.
6: Já vážně nevím. Chcete to vědět hned?
7: Ne, ne. Nechci, abyste se ukvapila. Máte na rozmyšlenou celý rok. Sejdeme se pak na tomto místě a já si vyslechnu vaši odpověď. Souhlasíte, krásná princezno?
6: To vám mohu slíbit.
4: Díval se za princeznou, jak odchází. Jeho moudrost mu našeptávala, že někdy se čekat vyplatí. A princezna si říkala...
6: Je sice ošklivý ten princ, sama však nejlíp vím, že krása není všecko. Pěkně se s ním povídá. V rozumu má dost pro oba. Někdo se třeba bude smát. Ale mně bude dobře. Tak ať se smějí, hlupáci.
5: Tak se mi zdá, že už aspoň trošičku... toho ošklivého brouka začínala milovat.
4: V paláci se nestačili divit její proměně. Najednou, jako by to byla jiná princezna. A znovu se začali sjíždět princové. Byli bohatí, urostlí, hezcí. A ona přesto myslila na slib, který dala škaredému brouku s posměšným jménem Chocholouš.
5: Vždyť to povídám.
4: Myslila na jeho nehezkou tvář, přihrbenou postavu s pavoučíma nohama. A její myslí proplouvala laskavá slova, která od něho slyšela.
6: Nevím, co dělat, tatínku. Neporadíte mi?
4: Jsi svou vlastní paní. Sama si poznala, co je moudrost bez krásy a krása bez moudrosti, řekl jí král. Záleží jenom na tobě.
6: Když já sama nevím.
4: Šla tichým lesem na ono místo jako před rokem. Vždyť přece slíbila dát odpověď. A jak tak jde, najednou slyší vyhrávat. Pod stromy vidí dlouhý bílý stůl. V pozadí zámek, ve kterém dosud nikdy nebyla. Pod terasou vyhrává orchestr, kolem stolu se rojí kuchtíci, číšníci a sluhové.
6: Pro koho chystáte ty hody?
4: Pro prince Chocholouše, řekl jí udýchaný kuchtík v rozběhu. Bude mít dnes svatbu. Bere si ze sousedství princeznu. Prý poznala, co váží moudrost a co ošklivost.
5: A heleme se. A co princezna?
4: Zastyděla se. Když princi slíbila, že za rok odpoví, to byla ještě hloupá. Potom zmoudřela. Princ jí dal něco ze své moudrosti, přesně jak víla tenkrát předpověděla. Ale co ona? Co má udělat? A najednou se po trávníku belhavým krokem blíží ten, na kterého právě myslila. Belhá si jako prapodivný brouk, hlavu na stranu, ruce se mu klátí.
7: Jsem rád, má milá, že jste dodržela slib.
6: Já vlastně ani nevím.
7: A vaše odpověď?
6: Nemohu tvrdit, že už jsem se rozhodla. A obávám se, že se sotva rozhodnu, jak byste si přál.
7: Dal jsem vám všechno, co jsem mohl dát. Jako hloupá jste si mě vzít nechtěla. A co teď řekne chytrá žena, kterou jste se stala?
6: Řekne vám na to, že si váží vaší chytrosti. že se obdivuje vaší trpělivosti, jemnosti a něžnosti.
7: Překážkou je tedy už jen má ošklivost?
6: Abych se přiznala.
7: Rozumím. Snad ale i vám dala dobrá víla už při zrození velmi vzácný dar. Učinit krásným největšího ošklivce, pokud ho dokážete milovat.
6: To není nemožné. Ano, máte pravdu. Ten dar vám mohu dát.
4: Sotva princezna pronesla ta slova a podívala se na prince před sebou očima svého srdce, viděla krásného a ztepilého muže. Snad to způsobilo kouzlo dobré víry, snad sama láska, s níž na moudrého prince pohlédla.
5: Ano, láska. Láska je mocná čarodějka.
4: Najednou neviděla ani hrb, ani klátivé ruce, šilhavé oči, křivý nos. Protože sama láska je největším kouzlem.
5: To platí dokonce i pro Šišky.
4: Chtěl jsi šťastný konec? Máš ho mít.
6: Teď budu šťastná. Doufám, že i ty, princi. Dík moudrosti, kterou jsi mi dal, už nevidím, jak vypadáš, ale jaký jsi.
7: A já zas díky tobě necítím svou ošklivost a vážím si tvé moudrosti. Teď už mám jenom jednu otázku. Bude souhlasit i tvůj otec? Král?
6: O to se ráda postarám.
4: Prolétli lesem jako na křídlech. Je známá moudrost, že láska svět přemáhá. Přemohla i krále. Ženich byl ošklivý, ale moudrý dost. A ona krásná s troškou moudrosti. Nemůže být nic krásnějšího, než když se moudrost snoubí s krásou a když je srdce hostem rozumu.
5: To si má paní řekla náramně. Ani Šašek nemá už co dodat.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i řemesla, o jakých jste ještě neslyšeli. A nebo slyšeli jste už o řemesle čarodějnickém? Pojďte s námi časem o 2-3 století naspátek a najdeme na mapě Krkonoš 40 míst, kde čarodějové vyráběli z krkonošských bylin léčivé medicíny, elixíry či dryáky. Říkalo se jim dryáčníci, nebo lépe laboranti či destilátoři, sdružovali se v cech jako ostatní poctivá řemesla a o jednom z těch čarodějů si teď poslechněte pohádku.
1: Šel jednou Krakonoš obhlédnout své zahrádky a tu vidí, jakýsi nezvaný troufalec mu tam zle hospodaří, motičkou vykopává kořeny modrokvětého hořce a cpe je po pytlácku do pytle. I zahromoval na něj Krakonoš hromem a křikl jako na zloděje: kdo jsi a proč tu rabuješ? Ten člověk se nezalekl. Dal pozdravení a odpověděl s klidem spravedlivého, který se cítí bez viny: nejsem raubíř ani pytlák, pane Hajnej. Jsem z poctivého cechu bylinkářů a sbírám tu léčivé bejly pro laboratorium mistra Beneše. Dodal, že Beneš po latinsku Benediktus znamená tolik, co člověk dobré pověsti, a jemu, že říkají Beníšek, jakožto Beneš mladší. Beníšek se svou zdvořilou řečí Krakonošovi zalíbil a po chvílce povídání ho potěšilo, jak Beníšek umí byliny v jeho zahradě správně pojmenovat, jako by se s nimi důvěrně znal. Ale proč maříš bylinu hořec od kořene? Pro hořké kapky neboli amárum na zkažený žaludek, vykládal tovariš Beníšek. Hořcový kořen v kořálce máčený vyčistí žaludek po každém posvícení. A dodal, že si s tím hořcovým kořenem musí připospíšit, aby stihl v Benešově laboratoriu připravit amárum do Václavského posvícení. Však já si na to vaše posvícení taky posvítím, řekl Krakonoš, ať vidím, co s mým hořcem lidské plemeno tropí. A tak, když podle kalendáře Krakonošovi říše dozrávaly švestky, vypravil se Krakonoš do vsi mezi lidi. Cestou na návesi jej předjel vůz, jaký Krakonoš ještě neviděl. Koník táhl náklad plný malovaných truhliček. Na návsi pak rozložil kramář z truhliček lahvičky, krabičky, pytlíčky a odtamtud to vonělo, jako by tam v těch lahvičkách byly uvězněny arnikové, diviznové a šalvějové víly. Krakonoš přistoupil ke kramářově krámku blíž, aby si poslechl, co mu ty uvězněné víličky špitají. Ale nad lahvičkami a krabičkami se rozléhalo už kramářovo vyvolávání. Pojďte, lidi, k mému zboží, každý tu svou bolest složí. Kupte si u mě koření, dobrý je pro všechno stvoření. Všecko mám, hanýsek, vlašskej kopel, hromotřesk, miláček, odolen, peprnej balšám, kozí routu, psí lebedu do kornoutu. Krakonoš poznal vyvolávače po hlase. Na moutě je to Beníšek. Ten druhý, starší a vousatější, bude nejspíš sám mistr Beneš. Ten nevyvolává, ale rozvažuje koření do kornoutů, prodává a přidává moudré rady, jak s bejlím naložit, aby účinkovalo. A mordy, dudy, taky za to vybírá po penízku a u mě roste bejlí zadarmo. Krakon se dopálil, že už chtěl zahromovat, ale mistr Beneš si ho všiml a už ho oslovil. Se vší úctivostí vítám u našeho krámu ctěného pana Hajného. Slíbil přijít a přišel, toho chválí. A taky nejspíš potřebuje pomoc našeho veleúčinného koření. Však má toho rozčilování s lidmi a pytláky v háji, až je z toho červenej v ksichtě jako kokeš. Na takový případ může naše laboratorium doporučit vysoce účinnou medicínu na mysli sklidnění, hungárskou šlakovou vodu proti šlakem trefení. Tuhle flaštičku, pane Hajnej, tuze doporučuju. Ráno se postavit čelem k sluníčku, pravou nohou vykročit přes práh domu a koho prvního potká pan Hajnej, tomu povinčovat dobré ráno. Pak si dát 3 hlty z hungárský šlakový vody a bude den jako malovanej. Dostanu 3 krajcary. Krakonoš byl zvědav, jaké proroky mu kořínkář prodává za 3 krajcary a hned lahvičku otevřel. Z lahvičky zavoněl rozmarín, šalvěj a tymián. A Krakonoš cítil pohlazení bylinkových výliček. Krejcary nemám, já si ten dluh u tebe odpracuju, mistře Beneši, řekl Krakonoš. Když se sluncem v západu skládal kořínkář svůj vonný krámek, tlápal Krakonoš za jeho malovaným povozem. Benešův domek stál v louce s lesem za zády a jeho půda voněla vším, co v louce i háji rostlo. Vešli a uprostřed velké světnice byla kamna, na nich kotlíky a baňky, po policích podél stěn to v lahvích kvasilo a bublalo. Kořeny, list i květ, léčivé byliny předávaly svou hojivou sílu do lahvic s tekutinami. Skoro bych se tu hlásil do učení, řekl Krakonoš. To by nešlo, zavrtěl hlavou mistr laborant. Na naše řemeslo musí mít učeň lidi rád, aby rozuměl jejich bolesti, jejich trampotě, jejich bídě. Pan Hajnej na lidi tuze huláká. Asi to patří k jeho řemeslu, tak jako k léčitelskému řemeslu patří dobré slovo. Přidal Krakonošovi trošku hořcového amara, kdyby mu bylo po posvícenských koláčích na nekalo, a přidal návod k užívání. 3x za den na lžičku a ke každé lžičce si přespívat písničku, jakou tancujou o pěkné hodince po posvícení. Protože k medikamentu patří slovo, aby to bylo po čarodějnicku. Dobrou noc.
0: Čeká na vás další vyprávění o trampotách slečny Mrazilky. Té Mrazilky, která se ze všech sil snaží pomáhat zimně. Ať ale dělá cokoliv, nakonec stejně všechno poplete. Když upletla potůčkům huňaté ledové svetry, bylo zle. Potůčky se horkem div nezalkly. Příště si dám pozor, umínila si Mrazilka. A nastrojila stromy do lehounkých sněhových košilek, samé krajkový a paráda. A zase to bylo špatně. To je totiž tak, co svědčí potůčkům, škodí stromům. A naopak. Jenomže co naplat, zima se moc rozhněvala. Dostala na Mrazilku takový dopal, že ji, věřte nebo ne, bezmála vyhnala. Ještě štěstí, že se popletené ledové panenky zastali mrazíci. Slíbili zimě, že najdou pro Mrazilku takovou práci, při které se nedá nic, ale docela nic pokazit. Druhý den, brzo z rána, zima si sotva stačila sundat natáčky, nahrnuli se mrazíci do její kanceláře. A hned jeden přes druhého oznamovali, že mají konečně nápad. A jaký? Ze všech nápadů ten nejnápadovatější.
2: Zima byla ještě celá rozespalá a tak se na ně utrhla. Nápad. Už začínáte i vy nápady, samé nápady a práce žádná, jako by mi nestačily nápady slečny Mrazilky. Ještě si začněte vymýšlet vy, už vidím, kam to povede, ale já vám to, holenkové, zatrhnu. Jenže mrazící se hudrování paní Zimy nezalekly. Kde pak? Kam pak by takový mráz přišel, kdyby měl hned ze všeho nahnáno jako nějaká bábovka? Láry fáry, řekl nejstarší mrazík. Měli jsme přece najít práci pro Mrazilku, takovou, při které se nedá nic pokazit. A to je právě ten náš nápad. Teď se teprve Zima rozpomněla, jaký úkol včera mrazíkům uložila. Byla z toho trochu v rozpacích a také se nechtěla přiznat, že už jí sem tam paměť vynechává. Proto honem řekla, vždyť já vím, já jsem vás jenom zkoušela, jestli jste nezapomněli. No, to jsem zvědavá, co jste vymysleli, tak honem už mě nenapínejte. I Mrazilka visela mrazíkům očima na rtech, samou nedočkavostí, až dostala škytavku. Napadlo nás, promluvil nejstarší mrazík za všechny, napadlo nás, že by Mrazilka mohla třeba zkusit rampouchy. Rampouchy? Ne, rampouchy raději ne, řekla rychle Zima. Pak se ale zamyslela a nakonec se plácla do kolen. A vlastně proč ne? Ať dělá rampouchy, na těch se přece nedá nic pokazit. Potom se Zima obrátila k Mrazilce. Slyšela jsi? Do večera chci mít na každém okapu pěknou řádku rampouchů. No co koukáš? Co pak mi nerozumíš?
0: Rozumím, prosím, pípla Mrazilka. A hned se pro jistotu zeptala, jaké by ty rampouchy měly být, aby byla Zima spokojená, aby zase nebylo nějaké to ouvej. Zima se jen spokojeně rozesmála.
2: Milá slečno Mrazilko, rampouchy mohou být všelijaké, mohou být dlouhé jako sklářské píšťaly, nebo kratoučké jako dětský prstík, mohou být silné jako doubek, nebo tenké jako párátko. Rampouchy mohou být hladké jako sklo, nebo hrbolaté jako borová kůra. Zkrátka, dobře, můžeš dělat rampouchy, jaké tě zrovna napadnou.
0: Mrazilka měla velikou radost. Zdálo se jí, že konečně může pracovat podle vlastního rozumu. A docela nic se nemusí obávat, jaké další hromobití se jí snese na hlavu. Jen počkejte, šeptala si, jen počkejte, však ještě uvidíte, co umí slečna Mrazilka. Za chvíli už byla Mrazilka dole na zemi a s novou chutí se pustila do práce. Hnětla a modelovala sníh, válela ho jako těsto a ještě přisypávala ledové krystálky, hlavně takové, co jiskří trochu do duhova. Než se kdo nadál, zdobila každou střechu řada rampouchů. Sotva Mrazilka přilepila na okap poslední rampouch, co jí nožky stačily, spěchala za Zimou. Hotovo! Jásla hned ode dveří. Honem se podívejte. Nechci se chlubit, ale myslím, že tak krásné rampouchy, jak ti živ nikdo neviděl, oznamovala mrazíkům i paní Zimě. Zima si slavnostně a beze spěchu nasadila své ledové brýle. Podívala se dolů na zem a chtě nechtě musela přiznat, že tak krásné rampouchy ještě neviděla. Však oni to také nebyly rampouchy ledajaké. A hlavně ani jeden ten rampouch se nepodobal druhému. Každý, ale každičký byl dočista jiný. Což o to, to by bylo v pořádku, jenom kdyby se všechny ty rampouchy tak zpropadeně nepodobaly lízátkům. No ano, slyšeli jste dobře. Všechny mrazilčiny rampouchy byly k nerozeznání od lízátek. A nejen od lízátek, ale také od bonbónů a mnoha dalších sladkostí.
2: Tak například tu byly rampouchy, které měly na tenké ledové špejličce kolečko s kytičkou uprostřed. Na dalších špejličkách byly zase kuličky, co mívají uvnitř žvíkačku. V rampouchových lízátkách byla ale místo větrové žvíkačky jenom špetka studeného větru. Slečna Mrazilka nezapomněla ani na ledové špalky zdobené sněhovou vločkou. Nechyběly ani spousty ledového medu, ledových hašlerek a karamelek. A tamhle se jeden okap dokonce pyšní ledovou špejlí plničkou narůžovělé sněhové vaty. A bude zle, řekla zima. Moc zle, řekli mrazíci. Mrazilka se honem podívala dolů na zem. Když uviděla to, co už notnou chvíli viděla zima i mrazíci, řekla jenom: myslím, že teď bude úplně nejhůř. A bylo doopravdy nejhůř. Sotva tahle rampouchová lízátka uviděli děti, vyhrnuli se ze všech domů i domečků, vyrojili se jako včelky z úlů a tak jako Jeníček s Mařenkou lámali kdysi perník z perníkové chaloupky, tak teď všechny děti lámali ze střech rampouchy. Kam nedosáhli, tam si pomohli klacíkem. A hned také ovšem ty rampouchy ochutnali. A jej, to byla dobrota. Jenomže co na plat, kdyby rampouch stokrát vypadal jako lízátko, je to pořád jenom studený rampouch. Vsadím se, o co chcete, že všechny děti, které si spletly rampouch s lízátkem, bude zakrátko ošklivě škrábat v krku. Že nevěříte? Tak si to tedy povíme zítra. Dobrou noc.
3: Králíček viděl, že ho čeká perný den. Sotva, že se probudil, cítil svou důležitost, jako by všechno záviselo na něm. Dnes by tak mohl něco uspořádat, nebo napsat vyhlášku podepsanou Králíček, nebo zjistit, jakého mínění jsou ostatní. Bylo to skvostné ráno, právě se hodící k tomu, aby si zaběhl k Půovi. Sotva ušel kousek cesty, zaslechl nějaký hřmot. Zastavil se a poslouchá. To si Pů prospěvoval.
4: Klokánka bych navštívil dnes velmi rád. Medvídek je šťasten, jen když nemá hlad. Zajdu já si na besedu, až se najím hodně medu. A já se najím hodně medu, nic na plat.
3: Nazdar Pů, řekl Králíček. Nazdar Králíčku, řekl Pů zasněně. Už jsi zase složil novou písničku?
5: Tak trochu jsem si ji složil, řekl Pů.
3: Ach tak, řekl Králíček. Jo, tak co jsem chtěl. Nevíš, co teď dělá Krištůfek Robin dopoledne?
5: Myslíš, jaké věci?
3: No ano, můžeš mi říci, viděl jsi ho dopoledne něco dělat? Tyhle dny?
5: Ano, řekl Pů. Včera jsme spolu snídali u borovic. Přichystal jsem malý košíček, takový pomenší slušný košík, zkrátka pořádný koš, notně napěchovaný.
3: Ano, ano, řekl Králíček, ale myslím později. Viděl jsi ho mezi 11. a 12?
5: No, řekl Pů, v 11 hodin,
3: ale když tak o tom přemýšlel, shledal, že Krištůfka Robina poslední dobou mnoho nevídal. Aspoň ne dopoledne. Odpoledne to ano, večer to ano, před snídaní to ano, hned po snídaní to ano.
5: Ale je pravda, že pak řekne na shledanou Pů a někam běží.
3: A to je právě to, řekl Králíček. Kam?
5: Snad něco hledá.
3: Co? Zeptal se Králíček.
5: To jsem se chtěl právě taky zeptat, řekl Pů.
3: Králíček si ho přísně změřil. Tak se mi zdá, že mi nejsi nic platný, řekl.
5: To nejsem, řekl Pů, ale aspoň se snažím, řekl pokorně.
3: Králíček mu za to poděkoval a řekl, že teď půjde za Ijáčkem a chce-li Pů, může jít s ním. Ale Pů cítil, že na něho přichází další sloka jeho písničky. A tak řekl, že počká na prasátko a dal s Bohem králíčkovi a tak králíček odešel. Ale zatím se králíček setkal s prasátkem první. Prasátko toho dne časně vstalo a šlo si natrhat kytičku fialek. A když je natrhalo a postavilo v hrnečku doprostřed domečku, napadlo mu najednou, že Ijáčkovi ještě nikdy nikdo nenatrhal kytičku fialek. A čím dále o tom přemýšlelo, tím se mu zdálo smutnější být zvířetem, kterému nikdy nikdo nenatrhal kytičku fialek. Pospíchalo tedy zase ven a natrhalo jich velikou kytici a běželo s nimi celé rozradostněné a vonělo k ním, až došlo k Ijáčkovi. Ach, Ijáčku, začalo prasátko trochu nejistě, protože Ijáček byl právě zaměstnán. Ijáček zvedl pracku a naznačoval mu, aby šlo pryč.
6: Až zítra, řekl Ijáček, nebo pozítří.
3: Prasátko se přiblížilo, aby vidělo, co tam má. Ijáček měl na zemi tři větévky a díval se na ně. Dvě větévky se na jednom konci dotýkaly, ale na druhém ne, a třetí ležela přes ně. Prasátko si pomyslilo, že je to snad nějaká past.
7: Ijáčku, začalo znovu, já jsem jenom...
6: To je malé prasátko, řekl Ijáček a stále upřeně hleděl na větévky.
7: Ano, Ijáčku, já...
6: Víš, co je tohle?
7: Ne,
3: řekl prasátko.
6: To je A.
7: O,
3: řekl prasátko.
6: Ne O, A, řekl Ijáček přísně. Krištůfek Robin řekl, že je to A, a tak je to A, dokud na to ovšem někdo nešlápne, dodal Ijáček zachmuřeně.
3: Prasátko honem uskočilo a přivonělo k fialkám.
6: Víš, co znamená A, prasátko?
7: Ne, Ijáčku, nevím.
6: Znamená učenost, vzdělání. To znamená A.

0: konečné A. Ne jen tak něco, na co může každý ohrnovat nos. Prasátko couvlo jaksi nesvé a ohlíželo se, odkud by přišla nějaká pomoc.
1: Hele, králíček, řeklo radostně, nastar králíčku.
0: Králíček přistoupil blíž, pokynul prasátku a řekl,
1: no vida jáček,
0: jako někdo, kdo za chviličku už zase řekne s Bohem.
1: Chtěl jsem se tě na něco zeptat, jáčku. Co pak je teď s Krištůvkem Robinem vždycky dopoledne?
0: Co je tohle, nač se teď dívám? Řekl jáček a stále na to hleděl.
1: Tři větvičky, řekl králíček bez váhání.
0: Vidíš, řekl jáček prasátku. A teď odpovím na tvou otázku.
1: Děkuju, řekl králíček.
0: Co dělá Krištůfek Robin dopoledne? Učí se, vzdělává se, dloubá, myslím, že tak to řekl, ale možná, že také jinak, dloubá nebo snad hloubá ve vědě. A já svým skromným způsobem, já taky dělám to, co on. Tohle je například...
1: A, řekl králíček, ale nemoc podařené. No, už musím jít a říct to ostatním.
0: Jáček pohlédl na své větvičky a pak na prasátko. Co řekl králíček, že to je? Zeptal se.
1: A,
0: řeklo prasátko. Řeklo jsi mu to ty?
1: Ne, jáčku, neřeklo. Nejspíš to ví.
0: Ví? Myslíš, že králíčci vůbec vědí takové věci?
1: Ano, jáčku, králíček je chytrý.
0: Chytrý, řekl jáček pohrdavě a pevně šlápl na své tři větvičky. Vzdělání, řekl jáček trpce a skočil na svých šest větviček. Co je učenost? Zeptal se jáček a vyhodil svých 12 větviček do povětří, když ji i králíček zná. Ha, ha,
1: ha. Já myslím,
0: začalo prasátko nejistě, nemysli, řekl jáček.
1: Já myslím, že jsou fialky pěkné,
0: řeklo prasátko a položilo kytičku před jáčka a odběhlo.

Jednoho dne, když kráčeli lesem, řekl Krištůfek Robin: co děláš ze všeho na světě nejradši, Pů? No, řekl Pů, já ze všeho nejradši. A pak se zarazil a zamyslil se. Protože jíst med je sice moc hezké, ale ta chvíle před jídlem je ještě hezčí. Nevěděl však, jak se tomu říká. A pak mu napadlo, že moc pěkné je být s Krištůfkem Robinem a mít na blízku prasátko je taky dobré. A tak, když si to všechno přemyslil, řekl: ze všeho na světě mám nejradši, když jdu s prasátkem navštívit tebe a když ty řekneš, což abychom si dali něco menšího. A já řeknu, neměl bych nic proti tomu dát si něco menšího. A co ty, prasátko? A venku by to bzučelo a ptáci zpívali. To se mi taky líbí, řekl Krištůfek Robin. Ale ze všeho nejradši mám nedělat nic. A jak to děláš? Zeptal se Pů po dlouhém přemítání. No, to je, když na mne někdo zavolá, zrovna když to chci dělat. Krištůfku, co teď budeš dělat? A já řeknu, ale nic. A pak to jdu dělat. Ach tak, řekl Pů. To si člověk jen tak chodí a poslouchá všechno, co není slyšet, a nestará se o nic. Aha, řekl Pů. Krištůfek se zasmál a vyskočil. Pojďme. A kam? Řekl Pů.

to je jedno, řekl Krištůfek Robin. A tak spolu odešli. Ať jdou kamkoliv a ať je cokoliv potká na vrcholku lesa, chlapeček a medvěd si budou stále hrát.

0: jak myslivec drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody? Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Ťukli si, čert povídá, ať žije peklo, drobínek dodal, až na věky, a hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice. Nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu. Zkrátka, popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, myslivecký, když si mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by to neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu kořání, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned začerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici.
1: To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje.
0: Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo, tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul nebo co. Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopy tomu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči. Koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela.
1: Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč!
0: Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává.
1: No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert. Zamilovaná koza a ještě k tomu do mě.
0: Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s Drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska.

0: Proč nestačil Nedoubek napsat další pohádku? Nedoubek uplácal z mokré hlíny mističku napití pro skřivánka a jakoby na něj z té mokré práce sedla nemoc. Uklidil se do jedné z prabábiných polic a tam si smutněl a posmrkával. Ino, co s tebou je, skřítku, nemáš chřipku? Hliněná prabába věděla, že kluci z hořejšího světa z jarní mokroty uloví někdy rýmu a kašel. Starala se, ještě nevykvetl Petr Klíč ani plicník, abych ti připravila z léčivého bejlí čaj. Musím ti uvařit z loňského sušeného, anebo jestli zbyl od loňského jara pampeliškovej med. Ale Nedoubek nechtěl čaj ani lžičku pampeliškového medu. Zafňukal. Mně se stýská. Ukázal na skřivánčí hliněnou mističku. Vypadá zrovna tak jako důlek na cvrnkání kuliček. Když nebudu Honzíkovi pomáhat, kluci ho obehrajou. Prabába pokývala stoletou moudrou hlavou. Zkrátka, patříš na hořejší svět. Přespal si u mě zimu s kytičkovými cibulkami a chce se ti nahoru, ke sluníčku, jako Šafránkovi, jako Bledulkám a Sasankám. Jenže oni vědí, kdy nastal jejich čas, aby se mohli pozdravit se slunečním světlem a nepomrzli. U skřítků nemám zkušenost, rozhodla. Teď má tvůj Honzík nejspíš rýmu a kašel, šlapal v mokrém sněhu a nateklo mu do gumáků. Zkrátka bys ho v té vší mokrotě těžko hledal. Počkáš tu v suchu, až nahoře roztajou sněhuláci a pomůžeš pumpovat mízu stromům. Přidělím ti pumpičku a budeš s mými skřítky pumpovat ze soudků mízu, aby stromy a keře ožily. Když já jsem moc smutnej, vzdychal Nedoubek. Já bych tuže rád nahoru, ale nemám pro Honzíka ani pořádnou klukovskou pohádku. Všechno je tady u vás samá práce a starání jako u velkých lidí. A oblékat kytky do cibulek a konejšit mimina je moc holčičí. Nemáte tu něco jako sedmihlavej drak? Nechce se ti pumpovat, skřítku, rozumovala prabába. Klukům není po jaru nálada do práce, ale do pranice. Ale my tu nemáme klukovskou, jen stromovou mízu, rozhodla. I tak si zalez někam do koutka a stejskej si tak dlouho, až tě to přejde. Nedoubek hledal mezi lahvičkami a pytlíky v prabábiných poličkách koutek na stýskání. Našel poličku, která se zdála prázdná, stočil se tam do klubička, přetáhl skřítkovskou kapuci přes oči, přes uši a smutněl si tam, jako by byl za dveřmi a na hambě dohromady. Kdyby jsem pod zem zasvítil měsíček a pošimral mě za ouškem, zdála by se mi pohádka, jak s Honzíkem Doubků obehráváme kluky v kuličkách, a nebo námořnický sen o tom, jak děláme průplavy v jarním tání. A tu ho něco lapilo jako do lasa, obtočilo mu to knoflík na bundě, lup! Už knoflík uletěl kamsi pryč. Nedoubek se posadil, promnul oči a hledal, kdo ho to přepadl. Myslel, že je v temném koutku poličky sám, ale neviděl nic, jen nějaké pidi vajíčko, malé a bachraté jako zrnko prachu.
1: Koukej mazat pryč,
0: hvízdlo pidi vajíčko.
1: Tady bydlím já.
0: A kdo jsi? Vejta ho. Už klíbl se Nedoubek. Musel bych si nasadit brejle, abych tě uviděl, špunte.
1: Jsem sedmilasej drak, řeklo pidi vajíčko. Dřímu tu v jeskyňce pokojně, ale jak se mi tu někdo připlete, hodím po něm lasem a uškrtím ho jako tvůj knoflík.
0: Pidi vajíčko se nevytahovalo jen tak do marna. Švihlo dalším lasem a fik,
1: Už letěla na Doubkovi čepička a kutálila se z poličky na zem. No tohle, dopálil se na Doubek, to je skřítkovská čepice, rozumíš? A pod tou se mi líhnou v hlavě pohádky a lumpačinky. To je kus mojí skřítkovské uniformy, lumpe. Tak si pro svou čepici slez dolů a už se sem nevracej, protože já jsem sedmilasej drak. Nedoubek se otřepal ze smutku a vjela do něj klukovská míza do pranice, ale než mohl zaujmout správné bojové postavení, švih, už měl další laso okolo nohy. Tu už přispěchala na pomoc hliněná prabába. Hoš, hoš! Zahrozila bojovému miminu sedmilasého dráčete a stáhla laso ze skřítkovy nohy. Je to miminko jedné houby a chrání si prostor pro život, řekla Nedoubkovi. Jak si poznal, každý živáček si svůj život nějak brání. Tenhle střílí lapací lasa. Nedoubek už opět na nohou sebral ze země svou skřítkovskou čepičku a už se mu líhl v hlavě nápad. Hliněná prababičko, kdyby si tohle dráče nasadila do zahrady Honzíkova babička, zaškrtilo by lasem všechny plevely a babička by nemusela v zahrádce plejt? Kdyby šlo dráče ochočit a zařadit mezi užitečné, měříš člověčím metrem skřítku Nedoubku a proto patříš nahoru k lidem, řekla hliněná prabába. Najdeš cestu zpátky do Honzíkovy kapsy? No, kdybych byl pes, tak bych si cestu vyčmuchal, řekl skřítek. Zkusím zahvízdat krčím tunelem v psí řeči na Honzíkova psa. Uklonil se hliněné prabábě, poděkoval za pohostinství v jejím podzemním bytě, který byl kuchyní, ložnicí i spižírnou pro živáčky Zeleného království, ba i zbrojnicí pro ty, kdo se potřebují hájit. Zacpěte si uši, prababičko, protože teď zahvízdám v psí řeči pejsku k noze. Jestli ti jde o průvodce, který tě dovede, kam patříš, zadudlej si živé vody, ať tvůj přítel pes tvůj hvist slyší, řekla prabába a podala Nedoubkovi dudlavou láhev s živou vodou. Nedoubek si zadudlal, nabral dech a zahvízdal krtčím tunelem nahořejší svět. Pejsku k noze! Nejdřív na ten hrozně silný hvist spadl dolů krtek a strašně nadával. Zbořila mi to chodbu, láteřil. Ale tu už se sypala další hlína a v hlíně se objevila psí pracka. Zatrachtilý lajdáku, kde se touláš, štěkalo to v psí řeči krčím tunelem na Nedoubka. Já abych všechno odpracoval za tebe, hlídat Honzíkovi brášku v kočárku, to umím, hlídat je psí práce, ale a portovat dudlíky, neumím a uspávat taky ne. Chyť se mý pracky a les nahoru, jde se domů. Vezu Honzíkovu bráškovi pohádku o sedmilasém draku, volal Nedoubek krčím tunelem nahoru. Mám tu pohádku pod čepičkou. Zamával hliněné prababičce a lezl po chlupaté psí tlapě nahoru. Lezl lehounce, jako se běží z dlouhého výletu zpátky domů. Nahoře jej olízl psí jazyk na uvítanou a Nedoubek se šťastně protáhl na hořejším světě. Až mě měsíček zašimrá u ouška, povím Honzíkovu bráškovi dračí pohádku, klukovskou, strašlivou. A byl moc rád, že může své uspávací pohádky zas už jen špitat do ouška spáčům a nemusí je psát.

0: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. V září přišly deště, v říjnu jsou tu ještě. Brr! Honzík chodí od září do školy, ale nerad. To Andulka by tam chodila hned. Rozhodla se jít s Honzíkem, aby ji do školy vzali také.
1: Naši vašim vzkazujou, abyste přišli v neděli na posvícení. Na husu a koláče. Juchu!
0: Hrnčíř Josef se dnes chystá na posvícenský trh. Posvícení je jen jednou do roka a Josefovi hrníčky a čpánky jdou na trhu na dračku.
2: Kubo, chytil jsi rybičku?
3: To nic, Kubičku.
2: Tak já, abych radši šel.

0: Co pak je to tady za síkorku? Tebe do školy nechtějí?
1: Tohle zpívání bych uměla taky. La la la la la la la la.
0: To se ví, něco ti poradím. Když chceš mermomocí školu, tak si ji udělej. A budeš rovnou paní učitelkou, být tebou, hned se do toho učitelování pustím.
1: Jednoho žáčka už mám a o druhým vím.
0: Tak, tak. A já musím na trh. Už tam čekají na mý krásný košíky.

0: Dobrý den. Paní mámo, já jsem paní učitelka a budu učit vašeho Kubíčka.
1: No to jdeš jako na zavolanou, Andulko. Potřebuju omalovat džbánky a při něm nemůžu.
0: Hugo,
1: to se dělá.
0: Já ho v mojí škole naučím, co se dělá a co ne.
1: Ještě tohle.
0: A nejdřív si, Kubičku, ukážeme, jak se ková koníček. Kovej, kovej, kovářičku, okovej mi mou nožičku. Dám ti za to groš. Budeš mít málo, ještě starý koš. A teď si něco uplácáme z hlíny. Táto, mámo, komoře je myš. Pustíme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá. Táto, mámo, komoře je myš. Táta, máma, myš.
2: Škola je kouzelný domeček. Vejde do něj osel a vyjde mudrc. Oslíci Honzík a Martínek už chodí do školy celý měsíc a zatím z nich žádní mudrcové nejsou.
3: Podívejme, Honzík se učí jiné počty než my. My ale počítáme správně, jedna a jedna jsou.
4: Dvě.
3: Dvě a dvě jsou.
4: Čtyři.
3: Tři a dvě. No, Honzíku.
5: No přece čtyři.
3: Vážně?
5: Jedna a jedna je jedna, dvě a dvě jsou tři, tři a dvě jsou čtyři.
3: Ale, Honzíku, ty jsi to popletl. Jedna a jedna jsou dvě, dvě a dvě jsou čtyři, tři a dvě je pět prstů. Kdo to byl? To ty, Martine. Tady nejsme na pastvě, do kouta.
5: Sím, pančiteli, to já. Já tu botu Martinkovi vykop.
6: Kdo klečí, nemusí psát.
7: Kde jste, kdo? Podívejte, co jsem vám přinesl z jarmarku. To je pro Kubíčka. A jestli pak byla maminka hodná?
1: To je krása. Ale taky něco pro Andulku. Učila našeho Kubíčka.
7: A co pak jste našeho Kubíčka naučila, paní učitelko?
0: Když on je na učení ještě moc malej.
8: Táta, mama.
7: Malej, ale chytrej. Celý táta. A to je pro paní učitelku.
2: Konečně je tady posvícenská neděle. Koláče se smíjou na míse a husa už se peče.
9: Tak, jak bylo ve škole, paní učitelko?
0: Učila jsem Kubička, ale on je prťavý.
10: Však Kuba vyroste a ty taky. A staneš se opravdickou učitelkou v opravdické škole.
8: Husa už je pečená, tak pojďte honem.
3: Kdo si chce zakopat? Tady máte, abyste nemuseli čutat s botou.
0: Provej mi!
3: Dobrý den, sousede. To byla trefa.
9: Ale trochu vedle, ne? Tak pojďte, vykopá listi.
2: Jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli.

Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, v Ostřici se krčí dva zelené kopečky domečky. Však je znáte, je to přece chaloupka z Borůvčí a chaloupka z Jahodiní. Chaloupka z Jahodiní rozkvetla v májovém slunci bílou hvězdičkou, chaloupka z Borůvčí zase zeleným korálkem. A teď obě chaloupky čekají, kdo si je vyvolí za svůj domov. Pentličkami vůní dodaleka mávají a lákají pocestné pod své zelené střížky.

0: Pč!
1: Fuj, ta jsem se lekla. Co to bylo, borůvková chaloupko?
2: Někdo pčíknul.
0: Pč!
1: Pánečku, ten jí chyt.
2: Co chyt?
1: No, co se tak hloupě ptáš, jahodová chaloupko, rýmu přece.
2: A kdo jí chyt?
1: No, ten, co nám tu pčíká.
0: Pč!
1: Je. Pčíká, že se mi všecky lupinky třesou.
2: Kdo je to ale? Já nikoho nevidím.
1: Pčíka z dola. Jakoby ze studánky.
2: Je.
1: On mě pocákal.
2: Hej, ty tam. Vylez z té vodičky a přestaň nám tu trousit bacily.
3: Kvak, pčík.
1: Žabáček. Že mě to hned nenapadlo. Vylez. To máš z toho cachtání v ledové vodě.
3: Pčík. Cachtání mě nevadí, ale usušit se, kde není. Pčík. Potřeboval bych podstřížku.
1: Jenže pod kterou? Pod mojí jahůdkovou.
2: Nebo pod borůvkovou.
3: Aha, to je jedno, hlavně, aby tam nevlezla po ránu jinovatka. Jinovatka nosí rýmu a kašel.
1: Tak honem, polez ze studánky. Pentličky vůní ti podáme.

0: Voní po takovém doušku, jako by se mi rýma zcvrkla.
1: Tak skoč pod mou střížku. Jsem chaloupka z jahodiní. I pod mou se schovej. Jsem chaloupka z borůvčí.
2: Nic nevidím, nic oči mám. Ještě plné ryby.
1: Neboj se, my tě povedeme.
3: Kouká žabáček uslzenýma rýmovýma očima a najednou, co to? V zeleném listoví prokmitla bílá hvězdička. A hned vedle ní blískl zelený korálek jako nebeský zvoneček.
0: Co je to?
1: To jsou přece naše domovní znamení. Jsem jahodová chaloupka u bílé hvězdičky. A já jsem borůvková chaloupka u zeleného zvonečku.
2: Pánečku, u vás se mi to bude bydlet. Voňavé chaloupky.
4: Hopi skoky po mechovém kožíšku. Hopi skoky, hopi skoky pod střížku.
2: Wow, wow, wow, wow.
1: Co naříkáš, žabáčku? A kde vězíš? Už jsi měl být dávno u nás.
2: Au, au, au, toto bolí.
1: Co se ti stalo?
2: Ale něco mě píchlo do nožičky. Au, au, au.
1: Ale u nás přece nic nepíchá. Kolem dokola jen samé hedvábné mechy.
5: Že nepíchá, bejvávalo? Já píchám.
1: No, pána, taková obrině. Kde se tu najednou vzala? Připlížila se. Jako had. Pomoc. Obklíčila nás.
2: Mě taky. Kde jste moje voňavé chaloupky z borůvčí a z jahodiní? Nic nevidím, všude kolem jen pichlaté lupení.
5: Ani krok, žabáčku. Pod mojí listovou střížkou budeš bydlet.
2: Pomoc! Ona se vine! Ona se plíží! Ona píchá!
5: To tě jen hladí.
2: Nechci, nechci, jdi pryč, ty ošklivá. Ani nevím, jak ti mám říkat.
5: Hádej. Velká jako žádná jiná, silná jako žádná jiná, píchává jak žádná jiná.
6: Kdo jsi vlastně?
5: Ostružina.

0: ticho! Já poroučím, já tu velím, všecko kolem zaplevelím. Nekýchat. V ostružinové chaloupce nemám ráda hluk.
1: Já, ubohý.
0: A nefňukat, fňukání taky nesnáším, jde mi na nervy.
1: A co tedy vlastně smím?
0: Sedět tiše, abych si tě, jak se patří, prohlédla. Tak nic moc, no.
1: Když se ti nelíbím, tak mě pust.
0: A vždyť ani nemáš kam jít.
1: Pust mě pěkně, prosím, za bílou hvězdičkou, za zeleným korálkem.
0: Hvězdička s korálkem? Co je to?
1: Domovní znamení. Taková znamení má jen chaloupka z Borůvčí a chaloupka z Jahodiní.
0: Povídali. Já mám... taky domovní znamení.
1: Lžeš?
0: Hned poznáš, že mluvím pravdu.
1: Au, trny!
0: To je znamení, jak má být. A když budeš zlobit, hned tě píchnu do nožičky.
2: Sedí žabáček celý vyjukaný uprostřed ostružiní, kterého obrostlo jako šípkovou růženku. Udělá skok, co říkám, jen krůček stačí udělat. A hned se zubaté pichláky kolem divoce naježily. A tak jen tichonce sedí, oči koulí a občas si tajně pčíkne, aby ho nervózní ostružina neslyšela. A chaloupka z Borůvčí s chaloupkou z Jahodiní marně svítí svými domovními znameními. Marně lákají pentličkami vůní.
3: Zase jsme zůstali sami, sestřičko Borůvková chaloupko. Ach jo, kdo ví, kde je konec našemu žabáčkovi. Zmizel v ostružení. Ani pčíknout ho není slyšet, chudinku malou. Ach je. Je mi ze všeho do pláče. Ale počkej, přece to takhle nemůžeme nechat, sestřičko chaloupko z Jahodiní. Jo, sami proti ostružině nic nezmůžem. Vždyť je proti nám hotová obrně, jako mrakodrap. Počkej, my musíme zavolat o pomoc. Ale koho? Jenom mě nech přemýšlet.
2: A jak tak Borůvková chaloupka přemýšlela? A chaloupka z Jahodiní tiše bědovala, vykoukne sluníčko mezi májovými mraky. Rozhlídne se lesem i pasekou a co to vidí? Zelené chaloupky z Borůvčí a Jahodiní, jedna smutnější než druhá, korálkem neblízkají, hvězdičkou nesvítí a žabáček žalostně popotahuje v ostružinovém pichláčí. Sluníčko zlatým prstíkem pohladilo žabáčkovi popíchanou nožičku a zle se zamračilo na rozpínavou ostružinu.
4: Co pak tady děláš? Koukej pustit žabáčka a alou zpátky do lesa.
0: Proč pustit? Vždyť se mu u mě líbí.
1: Nelíbí, jsi zlá.
4: Slyšela jsi? Pusť ho na svobodu.
0: Ale...
4: Cože? Odmlouvat a sluníčku? A ke všemu se už klíbat? Tak to ne. To teda opravdu ne. Ještě budeš litovat, že jsem si na tebe posvítilo.
2: A sluníčko sáhlo do nebe? A za cíp ušmouramé košilky přitáhlo takový malý, ukoptěný mráček upakánek. Posadilo ho nad paseku a mráček hned spustil. Pánečku, to bylo najednou vody. Jako z konve se lila do mechů a travin. Z pramínku udělala potůček a z potoka divokou říčku. Hnala se přes kamení, břehy podemlela, jehličí splavila dolů po proudu a ve své divokosti sebrala i pichlavé ostružiní.
0: Pomoc! Já plavu! Plavu z kopce! Zachraňte mě!
5: Ani nápad, dobře ti tak!
2: A žabáček hop a skok do běhu té vodičky a ta ho donesla až k našim zeleným, voňavým chaloupkám.
3: Vítáme tě doma, žabáčku. A vyber si, v které z nás chceš bydlet? U bílé hvězdičky nebo u zeleného zvonečku?
4: Já nevím, kterou si vybrat. Jedna chaloupka hezčí než druhá.
3: A co kdyby se žabáčku bydlel v obou chaloupkách? U mě pod bílou hvězdičkou budeš mít ložnici. Ano, ano, a u zeleného korálku zase kuchyň.
4: Jedna plus jedna? Ale to si snad ani nezasloužím.
3: Zasloužíš. Dost si zkusil, než si nás našel. Co jsme se na tebe natěšili.
4: Já taky. Já.
3: Tak pojď už. Hezky z čerstva po střížku. Však my už tu tvoji rýmu vykurírujeme.

A tak se obě chaloupky šťastně rozvonily penkličkami sladkých vůní a jejich korálek cinkal a hvězdička zářila tichou radostí, že už nejsou sami, ale že konečně mají pro koho růst, vonět a zelenat se v trávě. A žabáček, než si ráno s večerem ruku podalo, měl porýmě. Seděl si do oběda na zápraží chaloupky z borůvčí a po obědě na zápraží chaloupky z jahodiní opatroval zelený korálek a bílý zvoneček a vyhlížel listonoše. Ale to už je zase jiná pohádka.

0: po stezce v lesní stráni hubkal dolů medvídek. Malý kulaťoučký Míša Kulička. Hezky hnědý, s bílým bříškem, poskakoval po zadních a předními packami si tleskal do taktu. Prospěvoval si.
1: To je zhonu, to je spěchu, sotva popadáme dechu, zhůru dolů, tam a sem, paní zimě před nosem. Mě chce stalem do pelechu, nad pelechem máme střechu z kořenů a jehličí, nikudy k nám nefičí. Nad pelíškem teplou střechu, na pelíšku tlustě mechu, tam teď pod utuhlou zem zalezeme před mrazem.
0: Proti Míšovi vzhůru supěla mohutná medvědice Barbora. Předními tlapami objímala velikou náruč naloupaného mechu. Medvídek zarejdil kolem ní a zamával jí na pozdrav.
2: Ahoj, mami.
0: Medvědice broukla. Nedělej hlouposti a raději si pospěš. Máme tmu na krku. Za chvíli capal medvídek z dola od potoka zpátky s náručí mechu. Šel stěžka a hlasitě hekal. Tu mrskl okem vlevo. Borůvčím nad stezkou se myhlo jakési červeno-hnědé zvířátko. Co to je? Míša se vyškrábal po kořenech buku na břeh a zvědavě vyhlížel. Podle pohybu borůvčí viděl, že zvířátko běží po samém kraji skalnaté rokliny, která tu padala příkře dolů. Medvídek bez děky pustil náklad mechu na zem a vydal se za zvířátkem. Lasička a za ní medvídek oběhli oblouk rokliny, když se zhora ozval poplašený ptačí křik. Oba se zastavili. Z balvanů tu nad hlubinou trčel šikmý kmen borovice a nad její korunou se třepetal zelenavý pták. Lasice se rozběhla k borovici. Medvídek pochopil. Zachtělo se jí ptačích vajíček a vyslídila, že tu ještě teď, v pozdním podzimu, sedí křivonoska na hnízdě. Ptačí matka spatřila šelmu a zoufale přivolávala samečka, který ji tu poblíž scháněl šišky na zob. Však teď už se třepetají nad borovicí oba. Samička zelenavá, sameček ohnivě červený a křičí, křičí o pomoc. Medvídek chtěl vyrazit, aby zabránil lasici v loupeži, když tu uviděl na balvanech pod borovicí nějakou melu. Zmítal se tam chumel těl a medvídek teprve po chvíli rozeznal, že to lasice divoce zápasí s liškou. No tohle je švanda, sešli se tu dva lupiči u jedné kořisti a to se ví, že žádný nechce druhému ustoupit. Šelmy funěli a prskali a kničeli, zakousnuty do sebe se překulovali po balvanech, jako kdyby ve hře vám váleli sudy. Míša rychle proklouzl do blízkého podrostu a tam ve skrytu prudce zadupal. Lupičky vleknutí od sebe odskočili a bleskem zmizeli každá jinou stranou v houštině. Ptáci nad borovicí se pomalu uklidnili a snesli se do koruny k zachráněnému hnízdu. Medvídka hřál jeho dobrý skutek. Rozběhl se nejkratším směrem k cestě a spěchal po ní vzhůru k buku pro odhozený náklad mechu. Najednou, au, vykřikl bolestí, obrátil se, co ho to švihlo, a za ním stála máma s březovou metlou.
1: Počkej, mami!
0: Medvídek chtěl mamince vysvětlit, co a jak, ale v tom už metla švihla podruhé. Medvědice byla rozlobena a bylo marné jí teď něco povídat. Medvídek na třetí švihnutí nečekal a skočil z cesty do lesa a medvědice za ním. Honička dlouho netrvala. Medvídek se míhal borůvčím a mlázím jako vystřelená kulka. Však se mu dobře říkalo Míša, kulička. Rozložitá medvědice se brzy udýchala a do husté smrčiny za Míšou vůbec nemohla. Obrátila se k domovu, ale metlu nezahodila.
2: Však počkej, až přijdeš domů.
0: Míša stejně seděl v houští v neveselé náladě. To se mu ta jeho zvědavost zase jednou nevyplatila. Ptáčkům sice hnízdo zachránil, ale sobě nadrobil pěknou věc. Teď, aby se bál jít domů, a on má hlad a začíná se stmívat. Šel lesem nazdař Bůh. Jen se tak ploužil, jak se mu oči zavíraly únavou. Stočil se pod převislý kořen dubu ve stránce, že bude spát jen tak v lese. V první dřímotě zaznělo právě nad ním teskné, zrovna strašidelné volání. Vytřeštil oči a tu se mu těsně před nosem myhl obrovský, tichý stín. K smrti se vyděsil, vyrazil a pádil bez rozmyslu hlava nehlava, přes kořeny a balvany, kulil se do dolíků a bolestivě narážel na kmeny a na pahýly větví, až padl bez dechu únavou. Když se mu vrátil rozmysl, spatřil pár kroků nad sebou jejich starou borovici. Proti temnému nebi se ostře rýsovala její známá podoba, nahrbená, křivolaká, ale tak blízká, tak milá. Pod jejími kořeny byl jeho domov. A byla tam také jeho maminka Barbora. Věděl, že ho od ní čeká ještě výprask, ale tomu teď už nevadilo. Míša si chvíli dodával odvahy a pak tiše zavolal:
1: Maminko.
0: V ten ráz se zevnitř ozvalo:
2: Co tu chceš? Jdi si spát tam, kde jsi ustlal. Do rokle.
0: Z mámina hlasu zaznívala silná zlost a kdyby byl Míša pozorněji poslouchal, poznal by v něm i zármutek. Snad by byl zavolal a poprosil ještě jednou, ale on se teď zatvrdil.
1: Ani vyslechnout ho máma nechce. No dobrá, když nepustí, tak nepustí.
0: Míša si proto nohu za krk nedá. Však se snad pro něho ve světě nějaký koutek najde. Obrátil se a šel. Tápal tmou, kam ho nohy nesly. Trochu se kolem něho rozsvětlilo, jak vyšel na mítinu. Před ním se tměl obrys chalupy strýčka Vasila. Míša v duchu zajásal, ale ovšem, strýček ho nechá u sebe přespat, i k snědku snad pro něho něco sežene. Vrátka byla zavřena, ale Míša už je dávno uměl přelézt jedna dvě. Horší to bylo u chalupy. Míša na strýčka marně volal a klepal a bušil. Vasil zřejmě spal jako zabitý. Co teď? Na záspy pod přístěnkem stál strýčkův vozík s nějakým nákladem a docela na vrchu uviděl Míša veliký koš, přivázaný za ucha k postranicím. Než bys řekl švec, byl Míša nahoře v koši. Na dně byla uložena jakási hranatá dřeva, ale ta byla přikryta tlustou houní. Na té se medvídek uvelebil. Přece se tedy našel koutek, kam by hlavu složil, když ho jeho vlastní matka vyhnala. Co pak asi teď ona dělá? Zdali pak si vůbec vzpomene na syna? Medvídka popadla lítost nad sebou samým, nad vlastním nespravedlivým osudem, nad hroznou opuštěností. Na čumáčku ho mokře zalechtalo. To se mu lítostí slza z oka vykutálela. Míša si ji packou utřel, zhluboka vzdychl a usnul.
3: Člověk a pes. Jeden z běžných názorů je, že kočka má celkem povahu ženskou, kdežto pes je od přírody spíš mužského natyrelu. Mám za to, že tento názor se opírá o zvláštní přírodní fakt. Ve skutečnosti skoro

nebo se aspoň tváří, jako by jí rozuměl. Ten má dobře stavěné běhy, řekne, ale myslím, že nemá správné uši. Co vás napadá, namítá druhý, ten má nejlepší slechy, jaké jsem kdy viděl, koukejte, jak mu stojí levé ucho. Zkrátka muž má k psům poměr spíše kinologický, snad z atavismu někdejšího pralovce, kdežto žena si cení hlavně panošské náklonosti svého psa. On nemá tak rád, praví dojatě. I kazí svého psa, jak jen je možno, činit z něho citlivou, vrtošivou a neposlušnou bytost, jako jsou všichni příliš milovaní tvorové. Ať mi nikdo neříká, že ženy dovedou všecko. Nedovedou vytvářet filozofické systémy a nedovedou vychovávat psy. Ale nejvíce chválíme na psech jejich inteligenci. Jen mluvit, říkáme o nich, zapomínajíce, že skutečně mluví, jenomže poněkud jiným jazykem. Velmi často jsem slyšel psa mručet docela zřetelně: zatracené blechy. Jindy volá zřejmě: odprejskni, nebo pomoc, a jindy nadává dosti hrubě. Mám za to, že kdyby pes mluvil, jak mu často přejeme, vyjadřoval by se poněkud sprostě, užívaje s oblibou neslušných a vulgárních výrazů. Kdyby pes mluvil, byl by docela nemožný. Jeho povaha je lidová a otevřená. Je to dobrosrdečné chlapisko, ale není to pán. Když na ně mluvíme, dívají se nám do očí, zdá se chvílemi, jako by nám poněkud rozuměli. Dokonce otevřou hubu samou pozorností. Loni jsem zabloudil někde na Šumavě, hledaje houby. Konečně jsem našel cestičku a ta vedla z lesa ven přes močály k nějaké samotě. Tak tou cestičkou jsem šel k té samotě a tam se proti mně vyřítil ohromný bernardín, větší než já, a děsně řval. Já měl v jedné ruce veliký hřib a v druhé ruce dva. Byl jsem naprosto bezbraný. I oslovil jsem psa a řekl mu všechno. Kdo jsem a proč tudy jdu a nemohu jinudy, ale pes nadával jako blázen. Snad nerozumí česky, napadlo mne. I zkusil jsem mu domlouvat po německu. Přiznávám se, že ještě nikdy jsem nemluvil tak zdvořile jako s tím Bernardínem. Navrhoval jsem mu mír, oplýval jsem dobrými úmysly a dovolával jsem se rozumu v našich stycích. Když jsem tak chvíli mluvil, viděl jsem, že za plotem mne vážně poslouchá celé obyvatelstvo samoty a že i pes umlkl, otvíraje podivem hubu. Byl to největší řečnický úspěch mého života. Jsou lidé, kteří se cítí uraženi, když na ně pes štěká. Ohánějí se divoce holí nebo dělají, jako by chtěli hodit kamenem. Málo kdo zachová důstojnost, je-li napaden sebemenším psiskem. Po mém soudu nejlepší je začít s dotyčným psem vyjednávat. Magická je moc řeči a rozumu. I nejježatější psisko se po chvíli dovtípí, že člověka nepřeštěká. Kdyby psi dovedli mluvit, možná, že bychom se s nimi dohadovali tak těžce, jako s lidmi.

0: Prosím.
1: To je Štěpánka?
0: Ano, to jsem já. Kdo volá?
1: Tady Jirka, prosím tě, Štěpánko, nevíš, co se stalo se sněhem?
0: Se sněhem? Co by se stalo se sněhem?
1: Nikde žádný není. Mám nové sáňky a představ si, že nemůžu sáňkovat.
0: To je mi líto, Jirko, jenže to víš,
1: já... Moc tě prosím, udělej a těsni. Moc rád bych ty nové sáňky vyzkoušel.
0: Já nevím, ráda bych ti pomohla, ale se sněhem to není tak snadné, Jirko.
1: Ale ty můžeš lecos. Tak děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou. Halo? Halo? Co pak se ti stalo, holčičko? Tak neplač přece.
2: Ty jsi Štěpánka.
0: Ano, to víš, že ano.

0: tak už mi pověz, co se ti stalo.
1: Já jsem Tereska a brečím proto, že si nemůžu postavit sněhuláka a protože se nemůžu koulovat. Štěpánko, udělej, aby sněžilo.
0: Milá Teresko, kdyby to bylo v mé moci, udělala bych to, jenže...
1: Tak děkuju, Štěpánko, neřeknu dětem, že budeme moc sánkovat.
0: Ale Teresko, já přece nemůžu... Halo? Tady Štěpánka.
2: Štěpánko...
0: Není smích.
2: Štěpánko,
0: ano, ano, já vím.
2: Štěpánko,
0: ale
2: prosím,
0: já přece nemohu. Já vím.
2: Já jsem věděla, že to budeš vědět. Tady Karin. Když to víš, tak asi taky víš, proč není žádný sníh. A ty to přece víš. Halo, halo, tak víš to nebo nevíš? Ty to víš.
0: Co pak můžu dětem říct? Všechen sníh snědl Honzík. Dobře jsem slyšela, jak mu babička předevčírem říkala. Hrej si, jak dlouho chceš, kouluj se, sáňkuj, ale neje sníh, onemocněl bys. Jen Honzík vyšel ven, začal pojídat sníh, jako jiné děti jedí, třeba tvarohové koláče. Já to dobře viděla. Ale co mám dělat? Jeden telefon za druhým, dopisy už pomalu nemám kam dávat. Všechny děti chtějí vědět, proč není sníh. Ale jak jim to říci? Sníh není, protože ho snědl Honzík? To by uměl každý. Jak na to? Telefonní seznam.
3: Meteorol. A tady je to. 4, 7, 5, 3. Halo, je tam prosím meteorologická stanice?
4: Ano, to je. Čím vám můžeme posloužit?
3: Sněhem, prosím, budete-li tak laskavi.
4: Sněhem? Absolutně vyloučené.
3: Prosím.
4: Řekl jsem, že to není možné a na svém stanovisku pevně trvám.
3: Ale prosím vás, přitroši dobré
4: vůle. Milá paní, meteorologie je věda. Jako taková je založena na přísně vědeckých zákonech.
3: Ano, ano.
4: Naše předpovědi jsou tedy vědecké a nelze je ovlivňovat jakýmisi zbožnými přáními. Všechny mé výpočty dokazují, že se počasí otepluje.
3: Ani když vás pěkně poprosím.
4: Lituji s Bohem.
3: Ten tak něčeho lituje. Tak co teď? Ještě by se dalo zavolat do Čedoku. Třeba mají nějaký sníh na horách a mohli by ho dopravit sem, nebo...
0: Prosím vás, kdy odjíždí vlak k severnímu pólu?
5: To máte co dělat. Za malou chvilku.
0: Tak bych tedy prosila jeden zpáteční.
5: Proč pak si nevezmete jízdenku jenom tam? Na severním pólu jsou lední medvědi. A pak je tam hrozná zima. Kdo ví, jestli se vůbec vrátíte? Noč byste zbytečně utrácela za zpáteční lístek?
0: Prosila bych jeden zpáteční na severní pól.
5: Prosím, ale já vás varovala.

0: sněhu. No a pak, že ho Honzík všechen snědl. Tady je ale zima. Pro pána krále, já ani nevím, na koho se tady mohu obrátit. Kam jít? Docela dobře bych to mohla zmrznout. Haló! Velevážená paní Velrybo! Velevážená paní Velrybo! Mohla byste mi laskavě poradit?
1: Poradit? Poradím docela ráda. Co pak bys potřebovala?
0: Přicestovala jsem ve velmi důležité záležitosti. Potřebovala bych mluvit s někým opravdu odpovědným. Řekla bych s největším.
1: Největší jsem tu já.
0: Ale já, promiňte, potřebuji někoho, kdo je tady největší. Zkrátka, někoho, kdo tu spravuje všecky záležitosti.
1: Aha, tak to se musíš obrátit na jeho výsost Bílého medvěda 20. On je vladařem Bílé země na severním pólu. Je to tady, rovnou za nosem. A dej pozor, hrozně to klouže.
0: Děkuju moc krát, velevážená paní Velrybo. Děkuju, moc krát vám děkuju. Vaše jasnosti.
2: Ach, Štěpánka, no ne, těší mě, že vás osobně poznávám, tak jen dál, jen dál. Vždyť vy jste daleko. Co pak byste ráda?
0: Mám na vás velkou prosbu, vaše jasnosti. Nevím, jak bych vám to vysvětlila co nejsrozumitelněji. Pardon, promiňte, prosím, vaše jasnosti.
2: To nic, vážená slečno, to nic. Budete mít pořádnou rýmu. Měla byste se léčit.
0: Jste velmi laskav, vaše jasnosti, ale já na to teď nemám čas. Přijela jsem vás poprosit o trochu sněhu. Velice nutně jej potřebuju. U nás totiž od jisté doby není vůbec žádný sníh.
2: Prosím vás, to je na nejvíc podezřelé a záhadné.
0: Já moc dobře vím, kam se sníh poděl, ale věřte mi, vaše jasnosti, je mi hanba o tom mluvit.
2: Ale jděte.
0: Honzík snědl všechen sníh.
2: To je pěkný ničema. Řekl bych, že si to pěkně odstůně.
0: To ano. A nám je bez sněhu moc těžko.
2: Katastrofální situace.
0: Vy máte sněhu nadbytek. Prosím vás, vaše jasnosti, půjčte mi ho trochu. Nejpozději příští zimu ho vrátím.
2: Zavolám na to ministra sněhu, to bude nejlepší.
3: Spěchám, spěchám, jasnosti. Co pak si ráčíte přát?
2: Koukej, ministře. Jak jsme na tom se sněhem? Máme ho tolik, abychom ho mohli půjčit tady našemu hostu?
3: Se sněhem bychom na tom nebyli tak špatně. Ovšem srovnáme-li stav sněhu v loňském roce se stavem v roce letošním, pak se dá bez nadsázky říci, že jsme téměř na mizině.
0: Pro pána krále.
3: Důležité je ovšem uvážit komu, na co a proč bychom z nich půjčovali. Je to všechno velmi složité. Už dávno to nebylo tak složité.
2: Tak ty říkáš, že nemáme žádný sníh.
3: Nic takového jsem neřekl, vaše jasnosti. Chtěl jsem jen naznačit, že bychom mohli mít určitý nedostatek sněhu, i kdybychom ho rozdávali na potkání.
2: Vždycky se mi zdálo, že jsi trochu moc šetrný. Mýlil jsem se, jsi ukrutný lokomec. Tak jak je to s tím sněhem?
3: No, tak vy jste si přála, pokud jsem informován, abychom vám půjčili trochu sněhu.
0: No, trochu. Potřebovala bych ho vlastně hodně.
3: Jak hodně?
0: Tolik, aby mohli všechny děti sáňkovat, stavět sněhuláky, aby se mohli pořádně koulovat.
3: No to je nekřesťansky mnoho,
2: ministře.
3: Jasnosti. No, tedy, abych řekl, je to trochu hodně, ale budiš, prosím, dáme vám ho.
0: Jste velmi laskav, velice vám děkuji.
2: No, tak je to v pořádku. Ještě dnes vám ho pošleme, spolehněte se.
3: Jistě pošleme, i když si to musíme přiznat, je to v skutku hodně jasnosti.
2: Ministře.
3: No, prosím, prosím, když tady taky já čistě jen tak, že ano, abych...
4: Sněží, jen se dobře podívejte, sněží, doopravdy sněží. Ministr sněhu dodržel slovo. Honzíka teď trochu bolí v krku, on si to možná trochu zaslouží. A já jsem moc ráda, že se mi to s tím sněhem podařilo.
5: chalupě bydlel tatínek s maminkou, Franta a Pepina a jejich babička s dědečkem. Dědeček náramně rád kouřil, ale babička kouření nesnášela. Náramně ráda kouřila také kamna. Kamnům babička kouření nedovolila a dědečkovi jen o svátku Josefa, na Štědrý večer a v den železničářů, neboť se jmenoval Josef a býval u dráhy. Dědeček byl na tom lépe i proto, že chodil kouřit do králikárny, zatímco kamna se ze světnice nemohla hnout. Bylo před Vánocemi. Ve světnici stál už stromeček, aby bylo kam dávat dárky. Ale netopilo se, protože v teple by jehličí předčasně opadalo. Tady je ledárna, hučela kamna, zimou jektala dvířky a kýchla. Dalo to ránu, jako když se vystřelí. Z krabice nadepsané pro Frantíka vyrazil husar s taseným mečem a volal: hrrr, na nepřítele! Protože si myslel, že vypukla válka. Ze škatule pro Pepinu to štěkalo a vrčelo, neboť v ní byl jezevčík Hamiro. Ten zase myslel, že myslivec vypálil na jezevce a propadl lovecké vášni. Pletací jehlice, dárek pro babičku, leknutím propíchli vánoční balení a popleteně se rozlíželi, co se to děje. Tatínek měl pod vánočním stromkem holicí strojek a ten hned začal holit kaktus, což byl dárek pro maminku. Kaktus se bránil, protože ohlený kaktus vypadá jako okurka. Ze své krabičky vyskočila také píšťalka a hlasitě pískla. Píšťalka byla dárek pro dědečka, neboť se mu pořád stýskalo popískání na nádraží. Pro dědečka byl pod stromečkem ještě štědrovečerní doutník. Ukaž se, zbavili nepříteli, vykřikl husar a zašermoval šavlí, aby se vidělo, kdo má kuráž. Jezevčík Hamiro myslel, že se ohnal po něm a kousl ho do holinky. Kde to jsme? Zeptal se kaktus. Nevěděl to husar, nevěděla to píšťalka, nevěděli to pletací dráty ani nikdo jiný, ale kamna řekla: vlezte si zase do krabic. Jste vánoční dárky a musíte čekat, až si vás lidi nadělí. To zrovna, mně je hrozná zima, ještě bych se nastyd, řekl kaktus. Kdybys chtěl, upletli bychom ti svetr. Nabídla se mu pletací jehlice a druhá pletací jehlice přikývla. Pojďte si radši hrát na slepou bábu, to se zahřejeme všichni, navrhl jezevčík Hamiro a už se těšil, jak prožene husara. Hned si dal zavázat oči a pustil se za ním, protože pes pozná každého počichu. Husar utíkal a jezevčík Hamiro za ním, ale babu mu pořád nedával. Když ho pořádně prohnal, chytil ho za šos a štěkl: teď si baba ty.
6: Já, že jsem baba? Rozkřikl se husar a zase tasil šavli. Já, který se proslavil husarskými kousky.
5: Schválně, předveď nějaký husarský kousek. Popichovali ho pletací jehlice.
6: Zrovna vám budu něco ukazovat.
5: Odsekl husar jako šavlí a bylo pohře. Já vím co. Budeme hrát škatule, škatule, hejbejte se, řekl kaktus. Jak se to hraje? Zeptal se doutník. To se hraje tak, vysvětloval kaktus, že každý je ve své škatuli a kdo škatuli nemá, ten je hejhula. A když hejhula řekne škatule, škatule, hejbejte se, musí každý ze své škatule ven a honem se schová v cizí škatuli. Na koho škatule nezbude, ten je zase hejhulou. A kdo vyhraje toho burta? Chtěl vědět jezevčík Hamiro. Jakého burta? Divil se kaktus. Každá pořádná hra se hraje o buřta, tvrdil jezevčík Hamiro.
6: Proč zrovna o buřta, řekl husar. Mnohem lepší je hrát o doutník.
5: A pokukoval po doutníku pro dědečka.
6: V tu chvíli projevila zájem o hru také Kamna a už se viděla, jak si vykuřují. O mne nikdo hrát nebude, rozčilil se Doutník. Nehraje se ani o Busta, ani o Doutník, řekl Kaktus. To je divná hra. O co se vlastně hraje? O nic. Kdo bude nejvíckrát hejhulou, bude hejhula nejhejhulovatější. Dárky se daly do hry. Hejhulou byly nejdřív pletací jehlice, protože byly zabaleny jen v papíru a žádnou škatuli neměly. Postavili se doprostřed mezi dárky a vykřikli. Škatule, škatule, hejbejte se. Všichni vyběhli a pletací jehlice hned hupsly do krabice jezevčíka Hamira. Jezevčík Hamir skočil do husarovy škatule, husar byl jedním skokem v pouzdru holicího strojku, ten zase obsadil krabičku od Doutníku. Každý si našel prázdnou krabici, jen na Kaktus žádná nezbyla. Kodrcal se od jedné škatulky ke druhé, ale všechny už byly obsazené. Hej, hulou je Kaktus, pískla Píšťalka. Jen pačky, řekl Kaktus. Postavil se k Píšťalce a vykřik. Škatule, škatule, hejbejte se. Píšťalka musela z krabičky ven a Kaktus se hned uvelebil na jejím místě. Píšťalka pádila ke krabici na Doutník, kterou právě opustil holicí strojek a namířil si to do husarovy škatule. Všichni si rychle měnili místa a na ocet zůstal husar. A Píšťalka se mu pošklebovala. Nazdárek, nazdárek, hej hulou je husárek. Dárky hrály pořád dokola, až se venku stmívalo. Potom přišel dědeček a zatopil v kamnech. Sotva odešel, pustili se zase do hry a snad by hrát nepřestali, kdyby najednou necvakla klika. Někdo jde! Vypískla Píšťalka a každý rázem zmizel v nejbližší škatuli. Jen na Doutník se nedostalo a bezradně se rozhlížel po skrýši. Do světnice už vcházel dědeček s babičkou, tatínek i děti. Kamna honem otevřela dvířka a zavolala. Rychle, pojď se schovat! Doutník zmizel v kamnech, jako když dupne kočce za ocasem. Maminka začala nosit na stůl a všichni si přáli dobrou chuť. Po jídle tatínek rozsvítil svíčky na stromečku a nadělovalo se. Ale nebyla to nadílka, bylo to nadělení. Babička dostala Píšťalku, dědeček pletací dráty, maminka husara a tatínek jezevčíka, Pepina holicí strojek a Franta Kaktus. Nikomu nebyl jeho dárek vhod a všichni se jen kabonili. Ale potom se dědeček dal do smíchu a všechny smíchem z povedených dárků nakazil. Smáli se ještě, když babička řekla, tady někdo kouří, že jsou to zas kamna. A skutečně, kamna si pokuřovala na dědečkově Doutníku. Doutník na špičce zčervenal, jak si ho kamna potáhla, i jak se na něj všichni dívali a ze zmatení vykřikl. Škatule, škatule, hejbejte se! V tu chvíli dárky změnili majitele a každý dostal ten, který mu patřil. Všichni se smáli a nikomu nevadilo, že si kamna vykořují.
7: Příběh pátý. Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí? Už jsme si říkali, jaké měl Radovanův tatínek ruce? Neříkali. Tak ten pan zahradník měl zlaté ruce. Tím se nemyslí, že by je měl jako někdo má třeba zlaté zuby, nebo jako je zlatá ta zahrádka na střeše Národního divadla. Tím se myslí ruce, které jsou šikovné a dovedou vzít za každou práci. Navíc byly tatínkovy ruce z dobré kůže, hlavně na dlaních. Dlaně měl tak vypracované a stvrdlé, jako by byly vyřezané z lipového dřeva. Když vzal pan zahradník svého chlapečka za ruku a malá dlaň se schovala v tatínkově velké jako špaček v bučce, tu Radovan věděl, že se mu nemůže nic stát a přál si, aby měl jednou také takovou pořádnou ruku, která by do sebe něčí dlaňku schovala jako ptáčátko. Jednoho jitra se u zahradníků probudili a co nevidí. Někdo jim přes noc zabílil okenní tabulky, ale ne barvou, nýbrž tenkým zmrzlým povlakem. Tatínek přiložil na sklo svou teplou dlaň a za chvilku bylo po povlaku. Maminka pohlédla tím dlaňovitým průzorem ven a povídá: a jejej, perou se tam mlynáři. To bylo něco pro Radovana. Hned byl na nohou a volal: sláva rvačka, jdem se na to kouknout. Sotva mu maminka stačila uvázat šálu a narazit teplou čepici, už byl na zápraží. A musel až přimhouřit oči, jaká byla venku bílo-bílá běloba. Všechno bylo pod sněhem a sníh se stále sypal a zasypával, na co přišel. Kde byly včera věci, tam byly dneska bílé kopečky. Kde jsou, tati? Ptá se Radovan a zvědavě vyhlíží přes zavátou zahradu. Kdo? Mlynáři, já je nevidím. Ale nikde nejsou, zasmál se tatínek. To se jen tak říká, když sněží, protože to vypadá, jako kdyby se mlynáři prali, až by se z nich prášilo. Proč se mlynáři perou a kdo si začal? Zajímá se Radovan. Oni se neperou, vysvětluje trpělivě otec, ale kdyby jeden mlynář dal druhému herdu dozad, tak by se z toho druhého mlynáře vyvalil oblak mouky. Ale ten druhý mlynář by mu to oplatil, dožaduje se Radovan spravedlnosti. Samozřejmě, vzdychne tatínek, a potom by se zase z toho prvního mlynáře prášilo, protože mlynáři jsou samá mouka. To už tatínek v duchu vyčítá mamince, že prostě neřekla padá sníh a že do toho ty mlynáře vůbec tahala. Při té řeči vzal zahradník do jedné ruky košík a do druhé synkovu ruku, obešli dům a dostali se za humna, kde byl pod střechou na dvou skobách zavěšen dlouhý sadařský žebřík. Tatínek ho položil na sníh, sám se postavil k jeho tlustějšímu konci a Kloučkovi přenechal tenčí, poněvadž tam je žebřík lehčí. Když ho zvedli, koukne Radovan na zem a vidí, že tam ve sněhu jeden žebřík zůstal. Ale hned poznal, že to byl jenom jeho věrný obtisk. A to se mu na sněhu líbilo, že takové věci dovede. Tati, podívej, obtisk, řekl, a jak se ohlížel, zakopl a udělal vedle svůj vlastní obtisk, který se mu povedl tak krásně, že měl i obličej. Potom šlapali nedotčeným sněhem k vrátkům a zůstávala za nimi řádka velkých a malých stop. Kam jdeme, tati? Volá človíček z jednoho konce žebříku na druhý. Najmelí, Vánoce jsou za dveřmi, odpovídá tatínek a vypouští přitom z pusy obláčky páry. To šli právě kolem kůlny. Radovan pustil žebřík, což tatínek ani nepoznal, a otevřel její dveře. Nejsou tam, tati. Zahradník se zastavil. Co tam není? Povídá. Vánoce, říkal si, že jsou za dveřmi. Dobrý tatínek musí být především trpělivý. A jelikož zahradník byl jedním z nejlepších tatínků, nezlobil se a zase synkovi klidně vysvětlil, že když se něco blíží a už je to skoro tady, říká se, že je to za dveřmi, i když to za těmi dveřmi ve skutečnosti není. A aby v tom měl Radovan úplně jasno, ještě dodal, že takové události jako jaro nebo prázdniny na ty dveře kolikrát i klepou, ale to taky neznamená, že by tam stáli a bouchali, to se taky jen tak říká. S těmi slovy se tatínek zastavil u kmene rozložité lípy a řekl: vidíš nahoře ve větvích ty chomáčky, tak to je jmelí. Radovan chtěl vědět, k čemu je jmelí dobré, jestli k jídlu jako zelí. Jmelí je pro štěstí, řekl tatínek. Budeme ho lidem prodávat, aby měli štěstí. A to je pravda, nebo se to zase jen tak říká s tím štěstím? Zeptal se nedůvěřivě Jošík. Nad tím se zahradník musel zamyslet. Dělal jako, že přistavuje žebřík a nemůže při té námaze mluvit, ale ve skutečnosti se mu ta práce se žebříkem hodila, poněvadž hned nevěděl, co na to odpovědět. Pak řekl: jisté to není, že jmelí přináší štěstí, ale Co kdyby na tom něco bylo? A tak si ho radši každý koupí, aby si to pak nevyčítal. Rozhodně se jmelím nemůže nic zkazit. Zahradník vystoupal po žebříku až do koruny lípy a tam tu rostlinu pro štěstí, která má i v zimě zelené lístečky, uřezával a dával do košíku. Ale co se přihodilo? Košík ještě nebyl plný, když se zhora ze stráně ozvalo hulákání. Podle drsného, nevychovaného hlasu Radovan hned věděl, kdo to je. Zlý výrostek Hugo. Seděl na saních, jistě kradených, a řítil se přímo sem. Tatínku, drž se! Stačil ještě Radovan vykřiknout a pak už narazilo dřevo na dřevo, potržený žebřík se skácel, ale bez tatínka. Ten zůstal nahoře. Držel se oběma rukama větve a visel. V prvním okamžiku se Radovan zaradoval. Tatínku, jmelí nám přineslo štěstí. Naštěstí se pevně držíš, viď? Držím, ale dlouho nevydržím, odpověděl z výšky tatínek. Zahradnický chlapeček nestrácí hlavu a pokouší se padlý žebřík znovu postavit, ale sám to nesvede. Hugo, volá dolů po svahu, pojď mi pomoct, nebo zaviníš strašné neštěstí. Ale z dola mu odpověděl jen Rošťákův smích. Dojdu pro maminku, rozhodne se Radovan. Ale tatínek na lípě zanaříká, jen to ne, hochu, víš, jak je citlivá, kdyby mě takhle viděla, zaručeně by omdlela. A při té řeči tatínkovi o kousek povolili prsty, takže se držel už jen za dva články. A jelikož, jak víme, měl ruce vypracované, bylo to, jako by se jiný držel za tři články, což bylo pořád ještě dobré. Dojdu pro Kvika, rozběhl se Radovan k psí boudě. Jenže, kde ta bouda je? Zapadla sněhem. A pes v ní zřejmě spokojeně spí. A tak musel vzít zahradnický chlapeček lopatu, rychle odházet sníh z Kvikova příbytku a rozespal jeho hlídače, který vůbec nevěděl, o co se jedná, přitáhnout k žebříku. Pak důmyslně přivázal psa na řetěz ke žbrdlince a oba táhli, co jim síly stačily, ale marně. Na ten dlouhý žebřík byli krátcí. A tatínkovi v koruně lípy zase o kousek povolili prsty a visel už jen za poslední článek. V tom se Kvik Radovanovi vytrhl a vyrazil pryč takovou rychlostí, že ho ohodil s prškou sněhu. Kam běžíš, vrať se, křikl na něj zbytečně chlapeček. A tu zaslechl zhora tatínku v hlas. Cítím, že se zřítím. Vydrž, tatínku, vydrž, prosím tě, ještě chvíli linku, žadonil Radovan, protože v té chvíli spatřil, že Kvik, ten chytrý pes, bez rodokmenu sem táhne sáně a na nich Kateřinku a ještě dvě její kamarádky. Kviku, si pašák, zajásal Radovan. Teď už jich bylo na žebřík pět. Čtyři děti a jeden pes. Vší silou ho zvedli a sotva ho přistavili k lípě, tatínek už se neudržel a sjel po něm do závěje jako hasič, jen to hvízdlo. Mockrát vám děkuju, děti, řekl zahradník, když sundal z hlavy košík, který sletěl dolů hned po něm. Děti pozbírali rozsypané jmelí a vykročili za panem zahradníkem, protože je pozval do skleníku, aby se zahřáli. A v tom teplém skleníku, kam zima nesmí a kde se všechno zelená, jako by se nechumelilo, měli nevídanou podívanou. Na stoličce tam seděla maminka v režné zástěře. Tatínek jí podával z košíku jednu snídku jmelí za druhou a věřte nebo nevěřte, sotva na ní maminka pohlédla, větvička se tím jejím podíváním celá pozlatila. Jak je to možné? Zašeptala Kateřinka udiveně. Radovan odpověděl také šeptem, aby tu kouzelnou práci nerušil. Řekl, tatínek má zlaté ruce a maminka zlaté srdce. Pak se nemůžeme divit, že jim ty větvičky zlátnou. Děti chápavě pokývaly hlavami a maminka dala každému zlatou snídku. A jak je tak podělovala, postavil se z čista jasna do frontičky podivný mužík s plnovousem.
8: Jedno mélí,
7: zahuhňal a hodil mamince do zástěry korunu. Přejete si menší nebo větší? Ptala se maminka.
8: Veliký, abych měl veliký štěstí, řekl mužík.
7: Radovanovi se ten člověk nezdál. Prohlédl si ho ze všech stran a pak nenápadně zkusil zatáhnout za ty jeho vousy, jestli jsou pravé. A nebyly. Byly na gumičce. A jak spod nich vykoukla povědomá drzá brada, Radovan věděl, kolik uhodilo.
8: To je Hugo, tati, zvolal tak silně, až se tabulky skleníku zachvěly.
7: Hugo polekaně nadskočil a rázoval si to ke dveřím. Tatínek mu je však zastoupil.
8: Ty si tak asi zasloužíš štěstí, mizero, řekl a v ruce se mu octlo koště.
7: Hugo mrštně proběhl uličkou mezi květináči a ukryl se v džungli asparagusu.
8: Tady je, popadli ho děti za uši. Ale nebyl to on. Byl to sádrový trpaslík, který za nic nemohl a jen tu přezimoval.
7: Hugo nebyl k nalezení, ale ve skleníku zůstal, to bylo jisté. Počkejte, mrknul zahradník na děti a otočil vodovodním kohoutem, takže na asparagusový prales se začala zhora snášet vláha a byla pořád vydatnější a vydatnější. Jak se dalo očekávat, výrostek dlouho nevydržel. Vynořil se, otřepal a zamířil pod palmu, kde tolik nepršelo. Ale tam si sedl do kaktusů. Tomu asi nebylo příjemné, protože zavil a zaskučel a vystřelil odtud zahradníkovi přímo do náruče. Tatínek ho přehnul přes koleno a chvilku váhal mezi koštětem a rukou. Pak se rozhodl pro ruku. My, kteří víme, že je zlatá a že má na dlaní kůži, která se odolností blíží lipovému dřevu, mu to rozhodnutí jistě schválíme. Když se pak večer zahradnický chlapeček schoulil do postýlky, řekl si, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: teď si poslechněte, jak si Trautenberg vyhříval chřipku při Krakonošově dříví.
1: Mordy dudy, to bylo povětší.
2: Lítalo kde co nebylo přibitý, líběj dovolit, milost pane, jako kdyby v pekle fofrovali voves.
1: Holohlavej a bez klobouku jsem chytil tý šiněnici průva.
2: Pozdrav pánbu.
1: Za tohle nemůže pánbu. Tu chřipku mi spískalo Krakonošovo povětří. Však mi to taky Krakonoš zaplatí. Lívercák jeden zatrachtivej. Hanče!
3: Co ráčí ráčit, milost pane?
1: Peřinu natřást, ať vypotím tu zimnici. To mi snad nějaký flamforec vrtí a studený mlhy se vomotal okolo krku, že mě posavát studí v tejle.
3: Uvařím lipovité. A nebo hernek teplýho bzinčí. Dělá na vypocení taky dobře.
1: Fojt, hajba, fojt. Hajnej,
2: se!
1: Podat flašku placatici potřebuju rum. A Kubo!
4: Služba, milost pane.
3: Už jsem řekla Kubičkoj, ať přinese košek dříví ke kamnům.
1: Rozvicovat pec.
4: Ano, milost pane.
3: Hned bude teplo, milost pane. Kuba s Hajným přichystali forotu dříví na zimu. Máme zaplat pámbu za stodolou srovnaný polínka věžku.
1: Naše dříví nechat za stodolou, ano? Krakonoš nám přivodě v zimnici a škloubání v chloubech přím počasí, tak si zatopíme z Krakonošova. Kuba, hajnej!
4: Zde. Ano, milost pane.
2: Tak, a to jako, milost pane, prodříví do Krakonošova? No, snad nám to Krakonoš nebude počítat za pytláctví, když odporazíme nějakou tu součku.
1: Nemarnit čas a netopit naši pilu a sekeru. Krakonoš má hned z kraje při cestě polena srovnaný v metru. Kubo, kšandu přes rameno a naložit polen, co trakař uveze.
3: No při těch já boží dárek pít nebudu. Nebyl by požehnanej.
1: Povídám, přivez polena z Krakonošova. Při těch budeme vyhánět chřipku.
0: A bylo, jak pán přikázal. Roztopili pec Krakonošovým dřívím. Teplo se rozlilo po světnici a Trautenberg si v peřinách medil, ba málem předl spokojeně jako kocour. Však i oheň v peci jakoby načal řeč. Plamen šlehali čertími jazyky a oheň praskal, jakoby sám Lucifer práskal ohnivým bičem nad černým čtyřstřežím. Prásk! Prásk! Rána jak ohnivým bičem vyrazila dvírka u pece a už letí hořící poleno ven. Rozráží okno a už je za ním oblohou ohnivá čára až k horám. A za polenem druhé a třetí poleno a všechna okna ven jako ježibabí pometla, ba jedno za druhým jak hejno ptáků ohniváků zpátky do Krakonošova. V tlačenici polen se rozkulila pec.
3: Zapálím svíčku hromníčku, jenže kde ji najít v tom popeli a mouru? Krindáčka nebeskýho, jemnost pán je taky jako mouřenín. A peřiny, abych bílila do soudního dne.
0: A všichni vedli ve spolek lamento.

0: Jistý Loudal z Raděticse neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka produkovala. Za dva sloupky dukatu a bez velikých círatů, cimbalí a cimbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbalí. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kmínku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nezdá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát je samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotynce, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jo, jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičili si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3krát mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3krát. 3krát z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3krát byla vdovou a 3krát mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3krát zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti 26. Kdáka ti slyšeti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upad rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal, a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený o pec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendlil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit. Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověk by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Haha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vixlajvantovej, a pod nosem knír. No vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno baba, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá, mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně. Myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděla, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinyho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku, místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod! Já měl tutovku! Vy zloděj, já měl tutovku! Okradli jste mě! Křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla. Nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste?
1: Co to je?
0: No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí.
1: Já jsem rolník.
0: No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku?
1: Mám po ní sny.
0: A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím!
1: Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou
0: a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli.
1: Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař.
0: No, jen jsem vás vomrk, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte, osmahlej týl a bílý čelo, to vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu a anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty. Zavoláme pana Mankovice od vedle, to je vetešník. On vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra, zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějaký, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklad. No. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen. Probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro.

0: Denně. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kminku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovice zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
1: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči. Odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
2: Proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
1: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: Už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
3: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
1: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
4: Sláva!
3: A konečně víme, co takové razítko zmůže.

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Paře se přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.

0: kam nás odvedou?
1: Slyšíte to?
2: Nezdá se vám to divné?
3: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
0: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
2: Na palouku jsou i houby a borůvky.
4: A na obloze vysí se sluníčko.
0: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
3: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.

0: Poslyšte příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly tři zlaté jabloně. Příběh o mladém a krásném králi a třech zahradníkových dcerách.
1: Krásný večer. Zahrada je plná vůní a všude líbezné ticho. Nevyměnil bych tuhle procházku za nic na světě. Co to? Kde se vzalo v mé zahradě takové rozpustilé veselí? Ten smích se ozývá od zahradníkova domku. Musím se podívat blíž. Třeba se také zasměji.
2: Když už jsme v takovém bláznivém hovoru, tak si pověsme, co by si která z nás přála?
3: Ženicha.
2: A jakého ženicha by si přála, Markétko? Jsi nejstarší, můžeš si vybrat ze všech ženichů, co jich po světě chodí.
3: Nechtěla bych nikoho jiného než našeho zámeckého kuchaře. Jím ráda dobrá jídla a u něj bych jistě měla každý den něco z králova stolu.
2: Jak jsi chytrá, Markétko.
4: A já bych si přála, aby si mě vzal králův cukrář, protože bych mohla mlsat od rána do večera.
2: Ještě, že nikdo neslyší vaše mlsné jazyčky.
4: A koho by sis vyvolila za muže ty, Johanko?
3: Ale nezapomeň, že jsi nejmladší. Kuchaře ani cukráře ti nedáme.
2: Vždyť já je ani nechci. Já bych si přála...
4: Snad ne vrchního komořího.
3: Nebo samotného správce zámku.
2: Já bych chtěla za muže samotného krále. Měla bych u něj pěkné šaty, dobrá jídla i sladké cukrovinky.
3: Jsi z nás nejchytřejší, ale také nejhloupější. To spíš my dostaneme za manžela cukráře a kuchaře, než by tebe přišel požádat o ruku sám král.

0: Tak jen přistupte blíž, děvčata. Jak to, že mi nikdo neřekl, že v mé zahradě rozkvétají tři tak krásné růže? No jen se neostýchejte a pojďte blíž, ať si mohu ty poklady svého sadu lépe prohlédnout.
1: Urozený králi, jediné květy, které jsou hodny toho, aby váš zrak na nich spočinul, jsou ty, jež tady v kytici posílá náš otec.
0: Líbí se mi tvá skromnost, dívko. Jak se jmenuješ?
1: Johanka, králi.
0: A která z vás je Markétka?
2: Já, urozený pane.
0: Tak to ty jsi včera večer přála za muže zámeckého kuchaře? No jen neklop oči. Vím, že to bylo tvoje nejtajnější přání a já je náhodou zaslechl.
2: Jasnosti.
0: Ale co na tom, přála jsi z kuchaře, máš ho mít. Kuchaři, ta dívka, co stojí před tebou, bude tvou nevěstou.
2: Ach, odpusťte milosti, byla to jenom bláznivá řeč.
0: Co pak ty nechceš svého ženicha?
2: Inu, když to musí být, proč bych nechtěla?
0: Tak jednu jsem odbil. A teď, která z vás dvou chtěla být cukrářkou?
2: Já, milostivý králi.
0: Chceš-li se přejíst dobrot, máš je mít. Cukráři, osud ti přivádí dívku, která si nepřála za muže nikoho jiného než tebe. Plním její přání, jste ženich s nevěstou.
2: Děkuji, králi.
0: A ty, Johanko, ses chtěla provdat za samotného krále. Tak se na mne podívej, budu-li se ti líbit.
2: Netrestejte mě za to, nejmilostivější králi.
0: Vstaň, Johanko. A podívej se mi do očí.
2: Byla to jen slova do větru. Kdož by se nadal, že posloucháte?
0: Jsem rád, že jsem poslouchal. Neboť jsem po půl světě hledal nevěstu a netušil, že bych ji mohl najít tak blízko. Nože, milá Johanko, chceš být mou královnou?
2: Toť se ví, že souhlasila.
3: Takové štěstí. Kdo by se byl nadál, že se všechny tři tak dobře provdáte?
2: Jenomže já mám jen kuchaře a já jenom cukráře. A ta prosto řeká, Johana je paní královou, taková nestoudnost. Naši mužové jí budou vyvářet dobroty a ona celý den bude krále doprovázet na hostiny a smát se na ní.
3: Ale děvčata, copak se to sluší sestře takhle závidět? Johanka se jistě nezmění a i vám se bude na zámku dobře dařit.
4: Je nádherný.
2: Očka mu svítí jako dvě modré chrpy v otcově zahradě.
4: Král bude jistě šťastný, až svého chlapečka uvidí.
1: Já jsem šťastná, že jsem mohla dát svému pánu syna. Těší mě, že jste vy dvě milé sestřičky byli první, kdo králova synáčka viděli. Vždyť jste se o mě tolik starali.
2: Jsi jistě unavená, Johanko.
4: Tak hezky zavři oči a hned, jak se probudíš, zavoláme krále, abys viděla štěstí i v jeho tváři.
1: Tolik vám děkuji, milé sestřičky.
4: Usnula. Tak a teď rychle, přines Markétu ten vysmolený koš. Tady je.
2: Dítě do něho uložíme a hodíme do řeky.
4: Až se její jasnost probudí a král si přijde prohlédnout svého synáčka, najde v kolébce jen malé zrzavé štěně. Tak pospíšme.
5: Jasnosti, přináším zprávu o podivném úlovku, kterým řeka obdarovala rybáře.
6: Snad neulovili zlatou štiku, kvůli které jsem už tolik dnů u břehu řeky strávil?
5: Knížecí jasnosti rybáři vytáhli z vody koš a v něm právě narozené dítě.
6: Toť věru, podivný úlovek.
5: Děťátko je živo a zdrávo, spokojeně spí. Vlny řeky ho ukolébaly.
6: Chci to dítě vidět. Přineste ho sem do mé komnaty.
5: Jak poroučíš, pane?
6: Dítě v koši na řece. Kolikrát po ní připluli poslové mladého krále, aby mi zvěstovali zprávy dobré i zlé. Naposled přinesli poselství o králově svatbě. Snad je i tohle nemluvně nějakým poselstvím.
5: Tady v tom koši leží nemluvně, které vydala řeka.
6: Jak je krásné a jak spokojeně oddychuje. Snad mi ho seslala náhoda. Snad má být jarem mého života. Ponechám si ho. Bude mým synem a bude se jmenovat Jaromír.
5: Jaromír.
4: Jak může vaše královská výsost něco takového strpět?
2: 3 roky uplynuly, 3 děti se naší sestře narodily a všechny ztratily lidskou podobu.
4: Celý dvůr je vzhůru nohama, lidé se bouří.
2: Prý jak dlouho vaše jasnost nechá hanobit pověst našeho království.
0: Kdybyste věděli, jak mě rmoutí vaše slova.
2: I my pláčeme, vstávají lehaje. Ale nemůžeme strpět, aby bylo královo jméno hanobeno po celé zemi.
0: Ale co mám dělat? Co mám jen dělat?
2: To musíte jasnosti rozhodnout sám. Ale ať bude váš soud nad naší milovanou sestrou jakýkoliv, přijmeme ho. Bude to jistě trest spravedlivý.
0: Dobrá, dobrá. Rozmyslím si, co dělat. Ale teď mě prosím nechte o samotě. Musím všechno znovu zvážit.
4: Zvažte, králi, ale neotálejte se svým rozhodnutím. Sic nás všechny stihne hrozný trest.
2: Ubohá sestřičko.
4: Milovaná Johanko.
1: Ach, Markétko, Teresko, kdybyste jen znali můj žal.
2: Víme, že tvůj zármutek je velký, ale už brzy mu bude konec.
1: 3krát jsem chtěla krále obdarovat krásným a zdravým dítětem a 3krát mě zlé síly připravili o to nejdražší.
4: Teď už je po všem.
1: Po všem?
2: Králi došla trpělivost.
1: Co tím chcete říci, sestřičky?
4: Jen to, co chce král. Snažili jsme se obměkčit jeho srdce, ale vše marno.
1: O čem to mluvíte? Nerozumím vám.
4: Milá sestro, kočár je připraven. Král nám přikázal, abychom tě doprovodili.
1: Ale kam, sestřičky?
2: Odjedeš z paláce do Černého lesa. Tam už je připraven nový domov.
1: Nový domov?
4: Žalář.
5: Třikrát ti kníže řeka darovala dítě.
6: Jsem rád, že mám Jaromíra, Jaroslava i Růženku.
5: Ale neměli bychom, můj pane, pomýšlet na vrácení úlovků z královské řeky? Teď přece víme, kdo je otcem i matkou těchto dětí.
6: Ne, ještě ne. Je to jistě spiknutí proti králi. A kdybychom mu teď děti vrátili, pokoušeli by se je nepřátelé tak dlouho zprovodit ze světa, až by se jim to nakonec povedlo. Necháme je zde. Z chlapců vychovám řádné muže a děvče se v mém paláci také nebude mít špatně. Až dospějí, rozhodneme, co dál.

0: Jak se daří otci, Rádče?
1: Zle. Moc zle. Lékař už ani na chvíli neopouští jeho lůžko.
0: Jsou to už 3 neděle, co ulehl.
1: Netruchlete, milý princi. Váš otec se jistě pozdraví.
0: Jen kdyby to byla pravda. Jaroslav a Růženka pro slzy už ani nevidí. A se mnou to není o mnoho lepší. Lékař nás volá. Růženko, co je ti? No tak nepláč.
2: Co s námi bude? Co jen s námi bude? Jestli náš předobrý tatíček zemře?
0: Však se neboj. Uvidíš, že se uzdraví. Zase bude v sadě ovoce sklízet.
1: Ach, předobrý princi, jaké to neštěstí.
0: Mluv, co je s otcem?
2: Přitížilo se mu?
1: Není už na světě lékaře, který by mu mohl pomoci.
2: Co teď s námi bude?
0: Víš, co otec říkával? Mějte se rádi, pomáhejte jeden druhému a nikdy nepadnete. Vzpomínáš?
2: Nesmíme svému otci udělat hanbu.
0: Kamkoliv se do světa vypravíme, vždycky půjdeme společně, ani na chvíli nikdo z nás nezůstane sám.

0: starou žebračku, obdarujte starou žebračku.
1: Co tu tropíš za rámus, babko?
0: Urození, pane, obdarujte starou žebračku.
1: Zde máš pár grošů a jdi zase svou cestou.
0: Tisíceré díky, urození panáčku.
1: Jsem jen rádcem pánu tohoto knížectví.
0: Vím, vím, panáčku. A do zámku teď nesmíš nikoho pustit. Jaromír s Jaroslavem ti tak přikázali.
1: Jak to víš?
0: A teď nejsou doma. Zahledla jsem jejich koně. Jen se branou měli.
1: Vezmi si svou almužnu a zkus štěstí o dům dál.
0: Och, urozený panáčku, kdyby tak byl kousek starého šatu.
1: Víš, že nesmím nikoho pustit do paláce.
2: Leda, že bych si to já sama přála.
1: Ale milá kněžno, vaši bratři...
2: Se jistě nebudou zlobit, když téhle stařeně dám nějakou obnošenou suknici.
1: Jak si přejete urozenosti?
2: Pojďte dá, stařenko, pohovte si a najeste se. Jste jistě unavena a hladová. Vyhledám zatím pro vás nějaký šat.
0: Ach, milostivá kněžno, jste tak předobrá. Bůh vám to stokrát vynahrať.
2: Proč bychom se nerozdělili s tím, kdo naši pomoc potřebuje? Jen se podívejte, jak se stromy v naší zahradě pod tíhou ovoce prohýbají. Jak všechno kvete a voní. Až je milo se podívat.
0: Ba právě. A ještě pěknější by vaše zahrada byla, kdyby v ní tři věci nechyběly.
2: Jaké tři věci, babičko? Povězte mi o nich.
0: O, ty nejsou k dostání. Je to mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně.
2: Ale takové věci snad ani na světě nejsou, stařenko.
0: Jsou, ale žádný je nemůže dostat. Jsou na vrchu lidskému tvoru nepřístupném. Ale kdybyste je přece jen získala, byla by vaše zahrada 10x krásnější a zdaleka široka by se na ní lidé chodili dívat.
2: Mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně. Škoda, že jsou tak nedostupné. Kdybych ty tři věci dostala, zbláznila bych se radostí.
3: Ale odejdeme-li do světa, kdo bude sestru chránit?
4: Na to jsme nepomysleli, milí bratře.
3: Snad bude nejlépe, zůstaneš-li ty, Jaromíre, doma u sestry a já se sám vydám na cestu.
4: Ba ne, já jsem nejstarší, je řada na mě. Ty zůstaneš u sestry.
2: Ale bratři, to jsem nechtěla. Proč se máme loučit? Slíbili jsme si přeci, že jeden druhého nikdy neopustíme.
4: Kde pak, sestřičko, já půjdu, splním tak otcovo přání, a snad donesu i to, po čem toužíš ty, růženko.
2: Jaromíre, prosím tě.
4: Nermuď se, já se vrátím. Mám jen jednu prosbu. Dokud nesesednu z koně před branami našeho zámku, opatruj tento růženec. Když půjdou zrna perlí od sebe, budu zdrav. Když zůstanou při sobě, jsem mrtev.

0: 20. den a Jaromír se stále nevrací. Ještě, že jsi tu zůstal se mnou, ty Jaroslave.
1: Neboj se, já Jaromíra najdu a přinesu sebou všechno, co jsi spřála.
0: Nechci už ani živou vodu, ani zlaté jabloně. Chci jen, aby se Jaromír živ a zdrav vrátil.
1: Do smrti bych si vyčítal, že jsem seděl doma, když se on se zlým osudem potýkal. Vezmi si tenhle nůž a krájej s ním každý den chleba. Dokud zůstane čistý, budu zdrav. Až zrezavý, bude se mnou zlé.

0: Už třetí den bloudím černým lesem. Nohy únavou necítím a ne se odtud dostat. Jakoby tenhle háj byl začarovaný.
1: Není začarovaný, jen musíš najít správnou cestu.
0: To jsem se lekla, babičko.
1: Ty už mě nepoznáváš, Růženko.
0: Nejste vy ta žebračka, která u nás na zámku prosila o kousek starého šatstva?
1: Nezapomněla si, Růženko, a to je dobře. A také vím, co tu děláš.
0: Vy víte, že jsem mý dva bratři.
1: Vypravili do světa hledat ty tři věci, o kterých jsem ti pověděla. A dosud se nevrátili.
0: A víte také, že perly růžence nejdou od sebe a nůž, který mi daroval Jaroslav, zrezivěl?
1: Vím. Oba tví bratři se dostali až sem. Ale oba se nezachovali tak, jak jsem jim poradila. Proto také nenašli ani ptáka, ani vodu, ani jabloň.
0: Ale jsou živi a zdraví, vidíte, babičko.
1: Jaromír i Jaroslav skameněli.
0: To jsem nechtěla.
1: A stane se to i tobě. Neuposlechneš-li mé rady?
0: Poslechnu, babičko, jen mi rychle řekni, jak jim mohu pomoci.
1: Budeš-li statečná, můžeš bratry vysvobodit. Zde máš zlatou kouli. Hoď ji před sebe, ať tam, kam se bude kutálet. Až dojdeš k vysokému vrchu, koule zmizí. Ty ale vystup až nahoru a neotáčej se na žádnou stranu, ať se děje, co děje. Ohlédneš-li se, skameníš a skutálíš se dolů ke svým bratřím, kteří teď leží na úpatí kopce.
0: Chci být poslušná tvé rady, babičko. Ať se děje, co děje, vysvobodím své bratry.

0: Jsem už nejméně 20. den na cestě a po bratrech nikde ani stopy. Co to? Kuličko! Koule! Zlatá koule! Kde jsi? Zmizela. Vrch! Vždyť je tu vrch! To je jistě ten, o němž mi babička vyprávěla. A u jeho paty leží dva balvany. Ne, nesmím plakat. Musím dál.
1: Nechoď dál!
0: Ne, nesmím se dívat kolem sebe. Nesmím se ohlédnout.
1: Nechoď dál, nebo tě roztrhám.
0: Nebojím se. Musím dojít až k vrcholu.
1: Já tě roztrhám! Roztrhám!
0: Ještě pár kroků a jsem nahoře. Nebojím se. Nesmím se bát. Jaká je tu krásná zahrada. A tady pramen? Jabloně.
2: Když jsi mne našla, vezmi si mne.
0: Čí je to hlas? Nikoho nevidím.
2: Naber si z pramene živé vody, utrhni tři větve zlatých jabloní a pospěš odtud.
0: Kdo jsi?
2: Nevidíš zlatou klec a v ní ptáka? To já na tebe volám, já, mluvící pták.
0: Ale jak vzkřísím své bratry? Poraď mi, prosím.
2: Vezmi vše, co jsem říkal, a nezapomeň na mne a na zlatou klec. Až přijdeš pod vrch, postříkej skamenělé bratry živou vodou a oni zase ožijí.
0: Díky, díky.

0: Zlaté jabloňky, co jsem se jen pro vás natrápila. A jak jsem teď šťastná. Naše zahrada je ještě krásnější, než byla. A moji bratři jsou zase se mnou. Znovu jezdí na lov. A můj drahý ptáček vesele zpívá ve zlaté kleci.
1: Růženko, růženko.
0: Bratři, podívejte ta krása. Zlaté jabluňky za necelé 3 dny vyrostly a chystají se nás obdarovat plody.
1: Růženko, kdybys věděla, jakou zprávu ti neseme. Potkali jsme v lese na lovu krále.
0: Krále?
1: Ano, toho o němž se říká, že se už dobrých 20 let na nikoho neusmál. Ba ani se s nikým nedal do řeči.
0: A byste s králem mluvili?
1: Nejen mluvili, ale dokonce jsme ho pozvali na náš zámek a král pozvání přijal.
0: Bratři, já mám takovou radost. Pojďte, musíme uchystat pro krále pořádnou hostinu. Co mu jen připravit?
2: Já ti poradím, růženko.
0: Ty, můj milý zpěváčku.
2: Až krále přivítáš, pozvi ho do zahrady. Ale dříve zavěs mou klec na větev zlaté jabloně. Zaspívám králi tak krásnou písničku, že se radostí div nepomine.
0: Dobrá. Radil jsi mi vždycky dobře, poslechnu tě i teď. Milostivý pane, nechtěl byste se ještě před obědem projít po naší zahradě?
3: Rád, milá hostitelko, rád.
0: Máme v zahradě tak vzácné věci, že snad v celé zemi nenajdete podobné. Tu jsou růže, které ještě náš milý tatínek sázel, a tady 3 zlaté jabloně.
3: Jaká krása.
0: Každá z nich je obalena zlatými jablky, jaké byste, pane, kraj světa hledal a nenašel.
3: A kdo ty skvostné stromy do země vsadil?
2: Tvé děti je sázeli, podvedený králi.
3: Čí je to hlas?
2: Můj králi. Jsem mluvící pták a vím i to, co ty ses nikdy nedozvěděl.
0: Ty bezbožný lháři, co to říkáš? Teď nám král leknutím zemře.
3: Mé děti?
2: Tvé děti, které ti Johanka porodila a její zlé sestry ti místo nich štěňata podstrčili a nemluvňata po vodě pustili.
0: Ach, ty zlý! Král umírá!
2: Jen ho pokrop živou vodou, královská dcero. On je váš otec. Kníže vás jen na vodě našel a vychoval.
0: Tatínku.
3: Ach, dítě. Děti moje.
0: Ale kde je naše matka?
2: V temném lese, v žaláři, do kterého ji závistivé sestry uvrhly. Mezi kamennými zdmi zemřela dříve, než jste se vy do světa vypravili.
3: Johanko.
0: Ach, nemějte žádnou starost, otče. Sedněte rychle na koně a jeďme k žaláři. Já matku vzkřísím.
3: A já potrestám proradné sestry vaší matky. Jakože jsem král a váš otec, to vám slibuji.
4: Poslyšte konec příběhu, který se udál v zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly 3 zlaté jabloně. Živá voda vysvobodila mrtvou Johanku z temného žaláře lesů a mluvící pták ve zlaté kleci zpíval příhodech a radovánkách, kterým nebylo po šťastném shledání na královském dvoře konce. Růženka chovala zlatou klec s moudrým ptákem jako drahý poklad. Jenže ten ani v paláci, ani v sadě pod zlatými jabloněmi už nikdy více slova nepromluvil.

0: Koza na silnici. Koza se chvíli pásla v silničním příkopě. Bylo tam všelijaké lupení, různých chutí a vůní. Koza si jednu ukousla, druhé vyprskla a k třetímu jen čichala. Po silnici přejel vůz s jetelem. Několik stonků vypadlo na zem. Koza zahlédla červené hlavičky, které padaly doprostřed silnice, a utíkala je slupnout. Byl jich tam celý chomáč. Chutnali jako med. Náhle se za jejím zadkem ozvalo houkání. Znamenalo to, že má utéci. Ale koza si postavila hlavu. Co je jí po nějakém autu? Ať si jede jinudy. Ona stojí na silnici a nehne se. Auto se zastavilo a v jeho dvířkách se objevil starší muž v nažehlených šatech. Otevřela se dvířka i na druhé straně a z auta vyšla žena. Její šaty měly na sobě plno květů a lehce vlály. Co se děje? Řekl muž. Koza, musíš ji zahnat, poroučela žena. Muž roztáhl ruce, přiblížil se ke koze a říkal kšt, kšt, kšt. Koza se na něj podívala, ale pak obrátila hlavu jinam. Stála jako přibitá. Muž řekl ženě ve vlajících šatech, koza nechce jít pryč. Žena se smála, chytí za rohy a odtáhni ji na stranu. Já nevím, rozpakoval se muž, raději počkáme, až někdo přijde. Přihrčel traktor se dvěma nákladními vozy. Seděli na něm dva mladí muži. Museli taky zastavit. Ta co je? Křičeli dopředu. Proč trčíte uprostřed silnice? Nemáme čas tady stát. Koza, odpovídal nažehlený muž. Je tady koza a nechce jít pryč? Mladíci slezli a šli se na kozu podívat. Hned ji poznali. Vždyť to přece byla koza dědečka Janoucha. Věděli o ní, že je to koza umíněná a že po zlém se s ní nic nesvede. Jeden z nich doběhl do vepřína a řekl dědečkovi, že koza stojí na silnici a nechce se hnout. A to si nevíte rady? Divil se dědeček. Já tam pošlu Honzíka a uvidíte, že koza půjde sama. Tak já jdu, zdvihl hlavu Honzík. Pomáhal právě dědečkovi míchat pití pro malá čuňátka. Víš, co si máš sebou vzít? Zeptal se dědeček. Vím, odpověděl Honzík a šel. Na dvoře si na akátovém křoví ulomil větvičku a utíkal na náves. Všichni se divili, že pro kozu jde takový malý klouček, ale divili se za chvilku ještě víc. Honzík natáhl ruku s akátovou větvičkou ke kozímu nosu. Koza v tom okamžiku zapomněla, že si umíněla stát uprostřed silnice a šla za větvičkou. Ukousla několik lístků a pospíchala za dalšími. Chutnali jí náramně, sládli na jazyku a rozpouštěli se skoro sami. Tak se stalo, že silnice byla v malé chvilce volná a lidé mohli pokračovat v cestě. Nažehlený muž a paní s vlajícími šaty nasedli do auta a hned se rozjeli. Také oba mládenci se vrátili na traktor a za chvíli bylo na návsi opět prázdno. Než došel Honzík s kozou k vratům, byla akátová větvička v kozím žaludku. Ale koza neměla dost. Chtěla ještě jednu. Postavila se před Honzíka a začala mu strkat nos do kapsy. Kozo, co chceš? Křičel Honzík. Ale koza jako když neslyší. Objela Honzíka a čichala mu do druhé kapsy. Byla to koza chytrá jako čert. Já nejsem akát, mě v kapsách větvičky nerostou, vysvětloval Honzík. Koza to už věděla a běžela radši dovnitř. Na dvoře vepřína domlouval dědeček koze, co to provedla. Koza předtím stála se svěšenou hlavou a poslouchala. Zdálo se, že už bude vždycky hodná. Ale vepřík princ všechno pokazil. Běhal kolem dědečkových nohou a to neměl dělat. koze to bylo protivné. Trochu mu taky záviděla, že se pořád točí kolem dědečka. Rozehnala se a chtěla ho nabrat na rohy. Princ zaříčel a schoval se za Honzíka. Taková ty jsi, rozlobil se dědeček. Já ti domlouvám a ty začínáš znova? Jdi pod kůlnu, já ti dám. Koza svěsila hlavu a poslušně šla pod kůlnu. Dědeček hrozil, ale nic koze neudělal. Jen ji pod kůlnou znovu uvázal. Když šli zpátky, řekl Honzík s nadšením. Dědečku, až vyrostu, budu krmit vepře. A budu mít taky kozu a prince. S nimi je taková legrace.
1: O hloupém Honzovi. Někdo možná řekne, že se tomu, co teď uslyšíte, nedá věřit. Ale já to mám ze starých novin, vydávaných v jednom tuze starém království, které bylo tak malé, tak nicotné a nepatrné, že i jeho jméno jsem už na dobro zapomněl. V tom království měli velký orloj, který nikdy nešel, a v zámku princeznu, která se moc nepovedla. Princeznu, která si umínila, že si vezme za muže ani ne tak muže bohatého, hezkého, chytrého či poctivého, ale výmluvného. Podle toho, že jí to stačilo, dá se soudit, co to asi bylo za princeznu. Kousek od zámku stál starý dvůr a v něm žil starý zeman. Měl dva syny tak moudré, že i polovina té moudrosti by bylo víc než dost. Jeden uměl odříkat celý latinský slovník i z dodatky a naučil se nazpaměť tři ročníky místních novin, a to jak od začátku, tak i pospátku. Nikdo neví, k čemu mu to bylo, uměl to však náramně. Druhý se vyznal v paragrafech ševcovského cechu